0: 10%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
1: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
0: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
2: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
0: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Alexander Zverev získal druhý Grand Slam v sezóně a v kariéře. Po Roland Garros triumfoval také na US Open a v New Yorku porazil ve finále domácího Bena Scholtena 3-1 na sety. Německý reprezentant, který má od dětství diagnostikovanou cukrovku, v pozápasovém proslovu zvlášť vyzdvihl zásluhy své matky.
4: The most important person in my life in general.
5: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Rohlenky a omezení na dálnici D8 u Lovosic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov podle policie stojí osobní auto. Od včerejška za Rohlenkou na kilometru 205 blokuje jen krajnici. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se v omezení u Mladé Boleslavy ještě několik hodin pojede jedním pruhem. Omezení mezi kilometry 46 až 40 je kvůli nočním opravám značení. Kolona se v úseku netvoří. A ještě připomínáme omezení na D8 u Lovosic. Mezi kilometry 40 až 48 se na Ústí nad Labem i Prahu kvůli opravám telematiky jezdí ve dvou provizorních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během deštivé noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněl i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
8: 6 minut po 2. hodině je tu pravidelná noční soutěž Radiožurnálu a dnes s novým týdnem je tu i nová výhra. A tou je právě vyšlá kniha od Vlastimila Vondrušky s názvem Zloděj ostatků. Vy se vypravíte do doby Karla IV., kdy jeho služebník Martin ze Stvolna, který císaři schání různé relikvie a ostatky svatých do královských sbírek, dostane za úkol vést výpravu do svaté země k hrobu Ježíše Krista. A ta výprava rozhodně neprobíhá podle původního plánu. Více se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
6: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Single X a píseň Proměna nás přiblížila k dnešní soutěži nočního radiožurnálu. Vše je připraveno, tak pojďme na ní.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a celý zbytek týdne známe. Pojďme se tedy teď seznámit s někým z vás, kdo se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady Kamila.
0: Dobrý den, Kamilo, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Hlavní hrdina příběhu Zloději ostatků zamíří na popud císaře Karla IV. Do svaté země k hrobu Ježíše Krista. A my se ptáme, do kterého města museli tedy poutníci zamířit? Za A do Jeruzaléma, za B do Konstantinopole, za C do Damašku?
2: Do Konstantinopole.
0: Říkáte do Konstantinopole. A to vás bohužel zklamu, to není správná odpověď. Je mi to moc líto, tak to určitě zkuste v týdnu někdy příště. Díky, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Mám zopakovat možnosti, nebo víte správně?
3: Ne, je to Jeruzalém, je svatá země.
0: Je to přesně tak, je to Jeruzalém. Tedy kdybychom byli úplně přesní, tak Golgota, kde byl ukřižován Ježíš Kristus, byla za hradbami Jeruzaléma, ale tak to je asi pár metrů vedle, takže můžeme to brát jako Jeruzalém. Správná odpověď, gratuluji.
3: Děkuju moc.
0: Poprosím.
3: Mějte se.
0: No poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Vydržím.
0: Děkuju.
3: Děkuju vám a mějte se pěkně.
0: Děkujeme. No a vy ostatní budete mít samozřejmě příležitost za soutěžit si s námi o právě vyšlou knihu Vlastimila Vondrušky Zloději ostatků, a to hned zítra po 14:00 po zprávách v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Podpořit dobrou věc, konkrétně hospic Vysočina, to je smyslem každoročního charitativního běhu. Osmý ročník měl rekordní účast i výtěžek. O víkendu se do něj zapojilo 450 běžců a z registračních poplatků a tomboly vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet dvoukilometrový nebo pětikilometrový okruh. Akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1...
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
3: Vybrali jsme si dvoukilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
2: A jste tady poprvé, nebo?
3: Jsme tady podruhé.
2: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
4: Je to hamba, že jsme poprvé, protože jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost.
2: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu, zdolat spíše volnějším tempem. Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
5: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená.
2: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje, vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
6: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
2: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
6: Ano. V tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
2: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. A Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už 5. rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o jeden mandát navíc. V tuto chvíli je sečteno více než 85% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Andersonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na téměř 49 400 vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšilo více než 32% na skoro 11 700 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. A v brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibor. Letos se tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Sport. Basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. A Francouzky i přes prohru dosáhly na historický úspěch na mistrovství světa. Dosud měli jen bronz z roku 1953. Třetí skončily Španělky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na silnici 10 u Turnova a uzavírka na silnici 29 na Písecku. Na trase Liberec-Praha překáží odstavené vozidlo. Pozor dejte, na přejezdu ze silnice 35 na dálnici D10 auto u odbočky na Turnov a Jičín zasahuje do jízdního pruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy v omezení u Mladé Boleslavy jsou znovu průjezdné dva pruhy. Noční omezení mezi kilometry 46 až 40 kvůli opravám značení skončilo, jezdilo se jen jedním. A na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora čekejte. Kývadlový provoz v obci Podolí 1 se bude kvůli opravám chodníků do konce října jezdit na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď během noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, k ránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost obývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Momentálně máme necelé 4 minuty po půl třetí a v nočním radiožurnálu zazní Tomáš Klus a jeho píseň Vesmíru.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Kdysi ho lékař doporučoval pacientům v Luhačovicích. Za socialismu byl nedostatkovým zbožím a po revoluci málem přišel o svou ochranu. Skalický rubín má za sebou víc než 100 let historie a dodnes ho vinaři vyrábějí jen v okolí slovenské Skalice. Proč si na tomto vínu místní tolik zakládají, tak to uslyšíte v reportáži za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly a teď v nočním radiožurnálu zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov stojí osobní auto, 45. kilometr v pravém jízdním pruhu.
3: Na čerpací stanici Shell ve stoupacím pruhu auto na čtyřkách, nijak jinak neoznačené, v dešti špatně vidět, takže se musí vybočovat doleva, ale do něj nikdo nevlídne.
2: Ještě jednou D1, 45. kilometr směr Brno. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rubín nemusí být jen drahý kámen. Ve Skalici na Slovensku se tak už přes 100 let říká i místnímu červenému vínu. Má přesně dané složení, vznikat může jen v okolí zmíněného města a jeho jméno chrání Evropská unie. Každý rok ve Skalici navíc vybírají ten nejlepší rubín.
1: Vzorka číslo 7.
2: 90.
1: Dvojka.
2: 89.
3: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co

0: Přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
1: Skalický rubín je hlavně tvorený Frankovkou modrou a môže ho doplňať modrý Portugal alebo Svetobavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody.
0: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo, vypráví vinař Ludovít Bránecký.
2: V roku 1895 byla v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho jako významný slovenský politik donesl skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu se tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby se to Skalice deklarovala.
0: Za socialismu patřil skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohlo jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socialismu ztratila na kvalitě.
2: Protože z toho roku 1967 mal tu ochranu známku a ty vinárské závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobit jako tak, jak urobili nějaký ten Kahan alebo Nitrianské kněže, alebo to je sladké vína, Duní hlavy, dá se až povedat.
0: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. Chtěli mít jistotu, že skalický rubín zůstane skutečně skalický, tedy že se bude vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na zhruba 50 kilometrech čtverečních kolem města. Nakonec pro něj získali chráněné označení původu Evropské unie. Jenže mít ho je jedna věc a přesvědčit vinaře, aby svoje víno nechali certifikovat, to už je druhá.
2: Vlastně zostali mnohí nespokojení, že proč by si musel dávat certifikovat víno? No pretože keď máme chránené označenie pôvodu Európskej únii, tak musíme spĺňať nejakú európsku legislatívu. Takže dneska to máme trošku tak rozdelené, že keď urobíme nejakú neoficiálnu súťaž, tak sa tam tých skalických rubínov zíde možno 30. Ale keď urobíme oficiálne, že teda požadujeme od každého certifikát, tak sa ich tu zíde 10-11.
3: No je to samozrejme, to presne ten pohľad.
2: Takže Ačko získava 13, je víťaz.
0: Porotci už mají o letošním vítězi jasno a jak chutná, to mi popisuje předseda komise Vladimír Mrva.
1: Krásnou ovocnou vôňou, doplněnou štruktúrami tabaku, céder, trošku čokolády, jemně višňa, jemně sliva.
0: A právě proto si tento rubín letos odnáší královský titul. Ze Skalice Bára Vránová, Radiožur.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
3: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
5: Polsko hledá způsoby, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Vláda uvažuje o tom, že cenové stropy u elektřiny i paliv kroky koordinuje s okolními státy. Vodní slalomářka Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu a dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
6: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
7: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. 2 drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
8: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
9: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
8: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
10: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
8: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
11: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
5: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a znovu vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Třetí je Olomouc po výhře 3-2 na stadionu Plzně. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem taky 2-1. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru 2. v kajak krosu. Ze španělského Seu se tak odveze celkem 3 medaily, protože má i stříbro z časovky a bronze ze závodu kanoistek.
12: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda, to bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a fakt mě to hrozně bavilo.
5: Z českých mužů se nejdál dostal Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále a zvítězili Španěl Ochoa a Britka Vucová.
1: Z
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 38 u Žiletavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna i teď pozorně za sjezdem na Divišov mezi kilometry 44 až 45 stojí ve stoupacím pruhu osobní auto. Na místo před chvílí přijelo vozidlo s majákem, zřejmě je to policejní hlídka. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je mezi odbočkami na Třebíč a Telč a Žiletavou. Následky blokují teď jen krajnici. A připomínáme, nové omezení na dálnici D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy, na Plzeň a Prahu jeden. Směr Praha je zavřený exit 93 z Bůh. U zavírků exitu můžete obět přes ty vedlejší 100 Nýřany nebo 89 Plzeň Most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
4: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 6 minut po 3. hodině a přeji poklidnou pondělní noc s datem 14. září. Před dvěma lety zasáhly Česko ničivé povodně, hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Do ostravské Nové Vsi velká voda vtrhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že jsou z nejhoršího venku. V nočním radiožurnálu si to za okamžik připomeneme.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Přes 50 zatopených rodinných domů, 3 bytové a stovky garáží. K tomu škody na obecním majetku přes 50 milionů korun. To všechno napáchala povodeň před 2 lety v ostravské Nové Vsi. Lidé tam dodnes dávají do pořádku svoje domy a zahrady. Někteří jen z důchodu.
1: Mám jedny boty, mám prestiže, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty. Krom takových těch cuklí všelijakých, jo?
2: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
1: No všecko šlo tady, jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a voda ho vyplavila už podruhé. V roce 1997 se dostala až do podkroví, před 2 lety v uvozovkách jen do prvního patra.
4: Takže celý spodek, jako stropy, všecko, že? Plus mi to vlastně skončilo nahoře, jak je tady to okno. Tak nahoře tady je ložnice, tady je jeden pokoj.
3: Dům už dal do pořádku, na zahradě ho práce ještě čeká.
4: Ploty ještě nesou, že to je všecko ty, to se musí měnit, ty dřevě, to je zhnilé.
2: A nemáte strach, že to přijde prostě znova?
4: Jako mám jít do bytu, když celý život žiju na baráku, kde jako má člověk jít?
3: Novou Ves před 2 lety voda zaplavila ve chvíli, kdy přestávalo pršet a všichni už si mysleli, že to nejhorší je pryč. Jak vzpomíná velitel zdejších dobrovolných hasičů Tomáš Lefner.
5: Tak v tu chvíli jako taková ta beznaděj, že i když je slunko, přestalo po 4 dnech pršet, tak najednou se nám to vlívá úplně na druhé straně o obce vlastně. No.
2: Je tam čas vůbec na nějaké emoce?
5: Člověku to moc tu chvíli ani tak nedochází, jak vzpomínám na to, jakože co se vlastně stalo nebo se nestalo. No. Tím, že jsme nespali 4 dny v kuse, takže se to stylo do jednoho dne všechno, no, že ty vzpomínky jsou takové, člověk dneska neví, co bylo v pondělí, co bylo v úterý, nebo co bylo jiný den. Jako, no.
3: Celkem povodně v roce 2024 způsobili škody za 70 miliard korun a 7 lidí připravili o život. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: Nezájem. Tak se nazývá kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje. Komunální a senátní volby letos v Česku začnou 9. října.
1: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, a tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Salvetová je také studentka 2. ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý. A vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázy kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
3: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
2: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
4: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Andrešonová uvedla, že je připravená vytvořit novou vládu. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. A dnes se pak Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. A studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a pravovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů z projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto shrnuje webová stránka nezájem.cz.
1: Sport.
4: Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm a bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezóny, ve které se neprosadil na žádném mítingu Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. V závodu nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Divišov a nehoda na silnici 38 na Jihlavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov překážka, odstavené osobní auto. Kousek za Šelkou mezi kilometry 44 až 45 blokuje stoupací pruh. Na místě už jsou silničáři se šipkou podél auta Kužely. Dejte pozor, nákladní auta v místě vybočují do prostředního pruhu. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma havarovalo osobní auto mezi odbočkami na Třebíč a Telč a Želetavou je mimo vozovku. Následky blokují jen krajnici a to se může změnit během vyprošťování vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. A dnes bude pak zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: 22-letá Adéla Jergová patří k vycházejícím hvězdám světové popové scény. Píšou Seznam zprávy.
6: Jako první Slovenka zpívala na americkém festivalu Lollapalooza.
7: Píseň Ain't in LA se už v uplynulých týdnech dostala do prestižní americké hitparády Billboard.
8: Fantastic Adéla. Adéla Jergová představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze.
9: Nová slovenská popstar, která dobývá svět. Kde se vzala Adéla Jergová? Jak prorazila? O čem zpívá? A dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu? Ptám se Anety Jetmar-Martinkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je pondělí 14. září. Ahoj Aneto, vítej u nás ve Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání.
9: První slovenská popová hvězda, která stoupá různými hudebními žebříčky a teď vydala dokonce i své debutové album na začátku září Prima. Jmenuje se Adéla. Jak velký úspěch to je pro 22-letou Slovenku?
10: Příběh hudebnice Adély pro mě má takové dva příběhy v jednom, řekněme. Myslím si, že je tam velký, významný, prostě velkolepý příběh talentované Slovenky, 22-leté hudebnice, která prošla velmi náročnou reality show, dostala se na místa do žebříčku, do médií, do kterých předtím vlastně žádný Slovák ani Slovenka se nedostali. Velmi si to vydřela, je za ní prostě spousta práce. Vidíme dneska její jméno právě, jak už jsi zmiňoval, třeba v žebříčku Billboard Hot 100, což je prestižní singlový žebříček magazínu Billboard, amerického magazínu, do kterého se předtím žádný Slovák ani Slovenka nedostali.
9: Ve Spotify je taky vysoko.
10: Ve Spotify opravdu ovládá streamy, je tam velmi úspěšná na streamovacích službách globálně. Dostala se taky třeba do médií, jako je New York Times, Popcast New York Times, což je vlastně velmi v současnosti prestižní popkulturní médium, tak jí věnovalo na svém Instagramu, myslím, že to byl single týdne, jeden celý explainer věnovaný jejímu singlu Ain't in LA a tomu jejímu klipu a tak. Takže určitě jako po té osobní stránce je to velmi strhující příběh, prostě mladá žena z semiperiferní země ovládá ty globální média, globální žebříčky. Nicméně tam je pro mě ale ještě jako druhá část toho příběhu a sice, že na tom jejím vyprávění můžeme jako vidět, že pořád ta naše představa toho, co je úspěch v hudbě, je strašně formovaná Amerikou. Ona v těch rozhovorech, ve kterých mluví vlastně o svém přístupu k práci, o tom, jak se vlastně rozhodovala, které kroky podniknout, tak říká, strašně často opakuje, že se uvědomila, že se musí stát Američankou nebo nějakým způsobem jako napodobit to, jak být Američankou. A myslím si, že je to v něčem pro nás hodně jako signifikantní zpráva o tom, že opravdu ta centra toho globálního hudebního průmyslu pořád jsou prostě umístěná za oceánem v Americe. A občas je mi líto, když jsou třeba nějaké reakce právě na ten její úspěch, že v sobě pořád máme možná nějaký takový komplex, že jsme nějak možná zaostalí nebo zpomalení, my jako region třeba střední Evropy, Slováci, Češi, že toto nedokazujeme v nějakém jako větším měřítku, že nemáme víc svých reprezentantů, ale ono je to opravdu dané těmi podmínkami. Ta její cesta to ukazuje, kde ty pákové body jsou.
9: Tak rozumím tomu. No, když jsi zmínila ten single, její asi největší hit Ain't in LA. V srpnu vystoupila jako první Slovenka na známém chicagském hudebním festivalu Lollapalooza a na stage říkala: ukázalo se, že Slovensko žádnou popstar dosud nemělo, teď už jednu má. A pak právě spustila Ain't in LA. O čem vypráví tahle píseň?
10: Ain't in LA je takový metakomentář na fungování hudebního průmyslu a obecně showbiznesu jako takového.
9: Ona vlastně dokazuje to, co si říkala před chvílí.
10: Ano. Ona jako kdyby z té pozice té hudebnice, která prorazila v té Americe, teď jako přichází s tím singlem, a ve kterém říká, že ty baddest bitches, řekněme třeba, abych to přeložila nějak veřejnoprávně, nejtvrdší holky, tak nejsou v Los Angeles, že jsou právě po celém světě, i v těch periferních, semiperiferních regionech, kde nejsou ta centra ekonomického průmyslu.
9: Tak. I v Bratislavě na Petržalce, kde se natáčel k tomu videoklip, že?
10: Tím se to vlastně snaží nějak naznačit. Trochu mi to připomíná, zařadila bych to někam jako mezi hity, jako je třeba Royals od novozélandské zpěvačky Lord, která z toho velkého hitu promlouvala k nějakým jako lidem na třeba ekonomických periferiích a říkala, že vlastně vy jste ti tvrdňáci. A ještě jak kdyby se pasovala do takové role mluvčí těch takzvaných underdogs, lidí, kteří jsou možná trochu na okraji.

0: jak je potřeba být dnes memifikovatelný nebo tiktokizovatelný. Tenhle ten single hodně uspěl právě v tom, jak snadno se s ním dalo tvořit nějaké kreativy právě na TikToku. Ženy prostě v, nevím, v Africe nebo v různých jiných periferních koutech země tak jako točily videa právě s tím, jak jdou třeba někam na trh nebo
1: A nebo ty tance, dala,
0: že jsou ty baddest bitches.
1: Tak, a nebo ty pohyby a ten tanec vlastně, který ona využívá potom i při těch vystoupeních live na živo, tak ten se potom samozřejmě napodobuje v těch různých krátkých sekvencích na Instagramu, na TikToku a tak dále. Když mluvíš o tom, jak složité je uspět, když pocházíš z Bratislavy a ne právě třeba z Los Angeles, tak kde začal celý ten příběh, Adele?
0: Adela se sice narodila v Bratislavě, nicméně z toho jeho vyprávění mi přijde, že tam úplně dlouho nepobyla, že život na Slovensku vlastně není nutně to, z čeho ona by nějak jakoby vycházela nebo čerpala. Mluví v rozhovorech o tom, že od opravdu útlého věku věděla, že chce být hvězdou a její maminka jí řekla, že nespívá příliš dobře, proto se rozhodla, že bude dělat balet. A mluví o tom, že snad od 3 roku věku se začala baletu věnovat, studovala ve 14 letech odešla na akademii do Vídně, později následovala prestižní škola v Londýně.
1: Ještě předtím byla v Moskvě, myslím,
0: ještě předtím byla, mezi tím, co rodina, myslím, trávila nějaký čas v Moskvě celá, tak i tam studovala a později teda se rozhodla věnovat i tomu zpěvu, který sice trochu upozadila, našla si nějaké za covidu soukromé hodiny a soukromé lekce. Později zjistila, že se může nějakým způsobem dobrat k vokální koučce nebo učitelce zpěvu, se kterou v začátcích pracovala Olivia Rodrigo. Takže na Zoomu se společně spojili v rozhovoru s Pavlem Turkem v Respektu, říká, že zjistila, že to bylo dokonce levnější než
1: její současná nebo dočasná koučka.
0: Dočasná koučka, takže s tou začala pracovat a ta jí potom právě informovala o tom, že se otevírá casting do reality show Dream Academy, kde se bude vybírat vlastně nová K-popová dívčí kapela a ponoukla jí k tomu, ať se přihlásí. Takže Adela se přihlásila, říká se, že se přihlásilo spolu s ní dalších asi 120 tisíc uchazeč.
1: Finalistek bylo asi 20, že jo? Ona se dostala do toho,
0: ona se do té 20ky dostala.
1: Do té užší skupiny dostala. Mimochodem, nutno říct teda v té souvislosti, že se různě dočteš o tom, že ten její start nemusel být tak těžký jako u jiných supertalentů kvůli finančnímu zázemí její rodiny, protože se píše o otci pracujícím v minulosti ve skupině Penta, ale velká slovenská média, jako třeba Deník N, doplňují, že to propojení není potvrzené. A znovu, nejde jí upřít píle, nejde jí upřít úsilí.
0: Ano, jak jsem mluvila na začátku vlastně o tom, že centra hudby a hudebního průmyslu se stále nachází v Americe nebo třeba v Británii, tak jednoduše k tomu, abyste vlastně do těch struktur pronikli, tak potřebujete prostě opravdu velké zdroje nějakým způsobem zmobilizovat, jo. Takže talent není ta jediná věc, která stačí. Já rozhodně nechci zpochybňovat to, že Adele je opravdu jakoby skvělá tanečnice, hudebnice, velmi kreativní, řekněme i marketérka, dovede pracovat se svou osobou, tak aby v té dnešní obrovské konkurenci nějakým způsobem zaujala. Nicméně víme, že klipy stojí ohromné peníze. Už jenom nájmy v západních zemích, jako byla třeba, ona studovala v tom Londýně, vůbec jakoby přežít v prostředí, kterým ona prošla, prostě stojí ohromné peníze. Nějakým způsobem projít tím coachingem, rozvinout ten svůj potenciál, stojí ohromné peníze. Veřejné školství na to není prostě ani na Slovensku, ani v Česku úplně připravené.
1: Třeba angličtinu tu se učila údajně ze seriálu Hannah Montana. Z televize.
0: Ano, o tom mluví hodně často, je to součást i jejího tracku KGB. Kde ona vlastně nějakým způsobem pracuje s tím, že se rozhodla až špionským způsobem jako proniknout do těch amerických standardů, už jako jazyka nebo vystupování a tak. Call me the KGB. Takže to tam je, ale všechno tohle stojí peníze a stát se Američankou, jak ona vlastně říká, tak není jednoduchá ani levná záležitost.
1: Já když jsem ji viděl poprvé, ale tak jsem nevěděl, že je ze Slovenska, teda upřímně, protože si myslím, že tu image a to, jak mluví anglicky a jak vystupuje, že dovedla teda do dokonalosti, to jí nutno přičíst k dobru.
0: Mně přijde ještě moc zajímavé, teda, když vidím rozhovory, kde ona mluví slovensky a kde mluví anglicky.
2: A jediná moja cesta logická, keď jsem mala 8 rokov, byla, že nauč sa jazyk. Tak jsem se ho naučila sama, nikomu jsem to nevěděla.
1: Já jsem hrozně dlouho hledal vůbec.
0: Hrozně jiná persona.
1: A já jsem hrozně dlouho vůbec hledal ta videa, kde by mluvila slovensky, teď už jsou všechny ty rozhovory v angličtině. And I've been making music my entire life. But in Slovakia it's kind of a odd thing to do. And so, no, my jsme ukončili ten příběh v

0: části, kdy se dostala do té reality show, ze které jí teda ale jako v prvním kole vyhodili. Lidé ji neposlali hlasováním dál.
1: Ona vlastně v té reality show strávila nějaký čas, nicméně ona, ta reality show probíhala opravdu velmi dlouho, měla za mě fakt hodně vlastně taková zmatená pravidla a v nějaký moment tam prostě došlo k nějakému jako vyřazovacímu kolu a bylo tam jako spousta jiných vyřazovacích mechanismů, ale ona v nějakém tom prvním oficiálním kole vypadla právě, protože tam údajně hlasovali lidé z různých zemí, především pro ty svoje vlastně krajanky, a tím, že ona pocházela z malé země, tak říkala, že prostě ten jako dostatečný počet hlasů nenazbírala v tom ohledu.
0: No ale nesesypala se z toho v době, kdy čekala na to, než ta reality show půjde ven do světa, kdy se o ní začne mluvit, tak začala pracovat, skládat, vytvořila nějaký svůj i první hit, vydávala na YouTube, na vlastní náklady, pak se dostala ke Capitol Records, tak tam nahrávají velká jména amerického hudebního průmyslu od Youngblooda přes The Cure a podobně, a potom letos v létě začala vystupovat na festivalech a oznámila teda vydání té své první desky. Ty jsi zmiňovala KGB song, mluvili jsme na začátku o Ain't in LA. To jsou písně, ve kterých mně přijde, že rozebírá, nebo že jsou takové emancipační hodně pro ní. Jaká další témata se propisují do její tvorby?
1: Hodně komentuje hudební průmysl jako takový, to, jak funguje. Propsalo se to hodně i do témat té nové desky Prima. Už v těch svých prvních singlech, třeba v tracku Machine Girl, tak kritizovala poměry právě v té K-popové soutěži. To je track, který s ní spoluprodukovala kanadská hudobnice Grimes, která je také součástí toho jejího velkého příběhu o tom, kdo všechno si jí všiml vlastně a pomohl jí nějakým způsobem nastartovat tu kariéru. Takže to tam bylo už od začátku. Na té desce tam mluví tam o tom, že se jí stýská po jí mladší sestře, kterou už nevidí vyrůstat. Mluví tam o tom zároveň, že se musí nějak podrobit požadavkům starších mužů z hudebního průmyslu, ačkoliv prostě si jich neváží, ale že oni mají klíče k její budoucnosti. Ta deska je plná takových právě popkulturních referencí. Nicméně musím říct, že třeba hudebně po tom velkém boomu, který se okolo Adele stal, těch velkých očekáváních, které s tím přišly, tak ta deska to úplně nenaplnila. Hudebně vlastně,
0: takže není v ničem nová.
1: Hudebně je vlastně velmi konzervativní a v recenzi na hudebním magazínu Pitchfork tak zazněl takový komentář, že ačkoliv prostě z marketingových účelů Adele v hudebním průmyslu udělali takovou personu, takové rebelky a tak, protože prostě se musí vlastně v rámci toho trhu a v rámci té jako popové mytologie někam zařadit. Všechny ty ženy jsou takové jako archetypy. Tak navzdory tomu, že vlastně Adele tuto personu zvolili, tak je tam cítit velký strach, řekněme, od těch jejich nadřízených, nechat jí trochu se rozletět nebo udělat něco odvážnějšího. Ta deska je velmi konzervativní, používá hodně doslovné citace popové hudby nultých let. V hlase se Adela hodně podle mě v nějakých momentech přibližuje své oblíbenkyni Ariane Grande a po zvukové stránce opravdu to jako není tak velkolepý úspěch.
0: Já jsem taky zaznamenal, zmiňuješ Arianu Grande, já jsem zaznamenal srovnání třeba i s Miley Cyrus. Ty reference jsou na schvál návodné?
1: Ona vedle těch komentářů o hudebním průmyslu tak hodně cituje právě své jakoby oblíbené hvězdy. Je v tom hodně návodná. Je tam jeden track, se jmenuje Nicole Kidman, kde ona vzdává hold herečce Nicole Kidman na nějaké jako popkultuře doby, kdy tato herečka byla v největší slávě. Tak ta doslovnost tam je a ty citace takhle fungují. Ono to je v současném popu hodně vlastně jako populární taktika. My tím, jak máme dostupnou prostě všechnu hudbu, celou historii hudby na jedno kliknutí, tak opravdu citovat a pracovat s nějakými konkrétními skladbami nebo trendy, které tu s námi byly před nějakými lety, tak je teď mnohem jako obvyklejší praxe.
0: Jo, že se tam objevují skutečně prý i prvky vlastně z těch skladeb, které jsou už možná pro posluchače a posluchačky Adély neznámé, protože už vyšly v době, kdy ještě třeba hudbu tolik neposlouchali, ale že tam jsou skutečně prvky z tvorby Miley Cyrus přímo i třeba v písni Ain't in LA, anebo rytmus skladby Boys, že má příchuť produkce Timbalanda pro Missy Elliott a tak dále. A tak dále píše britský The Guardian.
1: Alexis Petridis ve své recenzi pro The Guardian jen mluvil o tom, že se mu zdá, že ta deska vznikla možná trochu ve spěchu, aby měla materiál na turné s Demi Lovato, která si Adélu vybrala jako svoji předskokanku. Takže jako hudební tisk není tak bezvýhradně nadšený, jako to vypadá ze sociálních sítí. Zároveň se tady i propisuje trošku taková velmi současná věc toho, že na sociálních sítích třeba často i falešné fankluby daných umělců, umělkyň se hodně pouští z ostra právě do hudebního tisku, jako schazuje jeho relevanci a tak. A tady zrovna v tom jejím případě ten boj je výraznější.
0: Adélu Jirgovou poslouchají, když jsem mluvil o tom publiku, poslouchají zejména mladší, to znamená Gen Z, Gen Alpha, nebo je to, jako nedá se to říct?
1: Nemám konkrétní data, určitě se dají dohledat za pomoci profesionálních nástrojů, bohužel já je nemám, ale ona sama mluví o své cílovce jako o Gen Z ženách, které se snaží nějakým způsobem emancipovat, přimět k tomu, aby se nestudili za svoji sexualitu, za svůj původ a tak. Takže je to taková standardní emancipační promluva vůči nějakému mladému ženskému publiku, což si myslím, že je fajn, ale je zatím samozřejmě nějaká jako marketingová strategie.
0: Není pravdou, jak jsi zmiňovala i její oblíbenkyně, teda jak jsi mluvila o Ariane Grande a tak dále, tak ona miluje třeba Zaru Larsson taky, tak ta je ze Švédska. A v té skladbě teda Ain't in LA, když říká, že ty popstar a ty drsné ženy nejsou jenom z Los Angeles, tak Dua Lipa, která se taky prosadila ve Spojených státech, tak ta má zase kořeny na Balkáně. Neukazuje se, že ty drsné ženy hudebního amerického průmyslu pocházejí od někud odjinud než jenom z Ameriky?
1: Tam určitě záleží, máme spoustu Američanek, když bychom se podívali statisticky, tak tam asi to číslo bude převyšovat. Zároveň třeba příběh Dua Lipy je něčím velmi podobný tomu Adélinému. Dua Lipa sice pochází z Kosova, myslím, potažmo z Albánie, ale její rodina žila velmi dlouhou dobu v Londýně, později se vrátila zpátky na Balkán. Nicméně Dua, protože si vysnila tu kariéru popové hvězdy, se rozhodla v tom Londýně zůstat, nějak se probojovat. Zároveň její otec má už letitou kariéru právě v zábavním průmyslu, takže i ona měla nějaké jakoby, zdroje, prostředky k tomu se tím popovým světem probít. V současnosti se svým otcem tak pořádá v Prištině, v hlavním městě Kosova, každoročně velikánský popový festival, kam jakoby, vozí různé světové hvězdy, že ona tomu svému regionu jako taky vzdává nějaký hold, i tam reálně převádí nějakou ekonomickou sílu. Nicméně taky ty podmínky vlastně měla takové různé. Případ Zary Larsson a Švédska. Švédsko je velmi specifický příklad na mapě hudebního průmyslu. Švédsko se už od 50. 60. let snaží vlastně vzdorovat té dominanci americké a investuje prostě velké peníze do toho, aby rozvíjelo své popové hvězdy, soustředí se prostě na jednak hudebnický talent, ale tak i na nějaký producentský, writerský talent. Spousta autorů podepsaných pod velkými hity na pozici producentů nebo songwriterů jsou dnes ze Švédska. Tím se snaží vlastně Švédsko tu svoji roli v tom popovém průmyslu aktivně podpořit, což je ale prostě podle mě důležité zmínit, že tady to opravdu pro nás to není téma. My nad hudbou tolik nepřemýšlíme jako nad svojí soft power, tolik se to tady netematizuje, máme spíš jakoby sklouzáváme k té pozici toho komplexu, že my to nemůžeme v životě dokázat. Zároveň u nás zahraniční labely spíše si vytváří fanouškovskou základnu, která bude utrácet peníze. V tom je globální průmysl globální, že hledá fanoušky po celém světě, ale peníze investuje převážně právě do rozvoje hvězd v těch centrech v Americe a tak. Takže tady se utrácí, ale major label tady třeba do svých hvězd příliš neinvestují.
0: Jako velká vydavatelství.
1: V důsledku toho víme, že prostě podle výzkumu Miloše Hrocha, Petra Štěpaníka, který teď vznikal na Univerzitě Palackého, že 59% z top 1000 umělců na Spotify, tak dnes tvoří prostě umělci z Ameriky, z Británie, z Austrálie, Kanady, Irska. Takže ta pozice není úplně rovná.
0: Třeba prorazí a změní to Adéla, protože její turné, které teď má, na kterém ji můžou lidé vidět v Londýně, Manchesteru, Oslu, dokonce v Praze, ve Fóru Karlín, tak je to vyprodané do jisté míry. Objela ty letní festivaly, teď bude koncertovat, zájem o ní je.
1: Já si myslím, že tady je velká hrdost na ní teď v současnosti právě, že vidíme tu hvězdu, která pochází z našeho regionu, takzvaně to mejdla, dokázala to v tom velkém světě, takže lístky na její koncert ve Fóru Karlín se prodaly za necelé snad dopoledne od chvíle, když se do prodeje, takže tady určitě panuje velké nadšení, velký zájem, chvilku se spekulovalo o tom, že ona sem v rámci toho turné snad ani nezajede, takže byl chvíle obav, ale pak přišla velká radost. Myslím si, že jako teď ta její sláva prostě tady ještě bude opravdu jako nějakou dobu stoupat, uvidíme, co se bude dít
0: dál. Takže ji věštíš velkou budoucnost?
1: Myslím si, že je teď velká otázka, co ji nechá ten hudební průmysl udělat, protože vidíme, že ona sice má jako nějakou drzost, má velký talent, ale vidíme zároveň i u té desky, že...
0: Že ji krotí trochu, že je velmi sebevědomá.
1: Jo, jo, jo, jo. A že
0: snaží
1: má
0: prostě... se prorazit, ale že ji někdo krotí.
1: Ale že má tu star power, jak se říkalo právě v té Dream Academy, v té reality show.
0: Jak bys to přeložil, jako potenciál
1: nějaký hvězdný
0: hvěznosti.
1: Potenciál, nějaké prostě charisma.
0: Jo.
1: Mm-hmm. To byla jedna z kategorií, která se v té reality show hodnotila. Hodnotil se zpěv, tanec a star power, hvězdné charisma. Takže to určitě má, ale myslím si, že pořád přeze všechen marketing a přeze všechno prostě jako mašinéry sociálních sítí, kterou musí člověk projít, tak to samotné umění pořád hraje roli v tom opravdu, jak se člověk zapíše do historie hudebního průmyslu a je potřeba mít nesmrtelné a kreativní a pořád v něčem novátorské hity a musí ten průmysl nechat trochu, aby se v tomhle projevila.
0: Dobrá. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme se mohli podívat na to, kdo je Adéla.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Aneta Jetmar-Martinková. Naposledy jsme spolu mluvili o Evě Farné a dneska o Adéle Jergové, vycházející slovenské popové hvězdě. Ty úryvky, které jste slyšeli z její tvorby v tomto díle, tak máme ozdrojované na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Touhle epizodou jsme otevřeli nový týden, ať se vám v něm daří. My se samozřejmě už porozhlížíme po nových dalších tématech k natočení. Na jedno takové se detailně podíváme hnedka v úterý. Já připomínám, že nás můžete sledovat na Můj rozhlasu, na YouTube, anebo třeba na Instagramu. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny, ministr průmyslu ale neřekl, za jaké situace. Fotbalová Slavia vyhrála na stadionu Teplice a vrátila se na první místo tabulky šance ligy. A dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: A vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. A kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Vyšegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně dražší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. A další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz z Evropské unie. A Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. A mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. A ten týž měsíc vyzvala ke zrušení cel irská asociace pro whisky s tím, že by to pomohlo taky mnoha americkým firmám. Strážníci v obvodě Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle mluvčí radnice Ilony Honusové policisté využijí třeba při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůře dostupných lokalitách.
4: Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
1: A český film Folklor režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Folklor sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie zvítězili na stadionu Teplic 2-0 a vrátili se na první místo tabulky šance ligy. Baník Ostrava prohrál na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Domácí se herně i střelecky trápili, až za stavu 0-2 před koncem se prosadil útočník Škrkoň. Nepovedený zápas, po kterém fanoušci domácích skandovali "My chceme Baník", hodnotil trenér Baníku Roman Skuhravý.
5: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Slaví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, to, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
1: Olomouc zvítězila v ostrém kole v Plzni 3-2 a Hradec Králové ve Zlíně 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na silnici 38 u Želetavy a nová uzavírka na trase Písek Tábor. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov už odklizeno. Mezi kilometry 44 až 45 odstavené auto odvezla odtahovka a prý jsou taky silničáři. Dálnice teď bez kolon, na silnici 38 z Jihlavy do Znojma. Před více než hodinou havarovalo osobní auto. Mezi odbočkami značkami na Třebíč a Telč a Žiletavou bylo nebo stále ještě je mimo vozovku. Následky podle policie blokují jen krajnici. Na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora se nově jede kyvadlově. V obci Podolí 1 nebude kvůli opravám chodníků provoz řídit semafor. Omezení opravy potrvají do konce října. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 15 až 12 stupňů a začíná se od severozápadu vyjasňovat. A přes den bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky, během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Adamem Cerdou.
0: S vámi je stále noční Radiožurnál s datem 14. září a začal měsíc dobročinné závěti. Kampaň má lidi upozornit, že mohou odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Skoro polovina lidí v Česku o této možnosti ani neví. A tak si o tom za chvíli řekneme víc.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku na dobročinnost. Vyplývá to z dat Koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Lidí, kteří se rozhodnou v závěti podpořit některou z dobročinných organizací, sice přibývá, asi polovina Čechů o téhle možnosti ale neví. Upozornit na to má měsíc dobročinné závěti, který začal včera.
1: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat. I
2: závěť je možné sepsat i bez právníka, vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3 000 korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: Mažu stopy.

0: Tohle je Michael Sembelou s písní Maniac, posloucháte noční radiožurnál a co jste dělali včera, tedy v neděli? Například Francouzi v neděli piknikují, Japonci nakupují a Korejci? Ti v neděli rádi stávkují. Samozřejmě ne všichni, ale pokud poslední den v týdnu dorazíte na náměstí Gwanghwamun v centru Soulu, zcela jistě tam pokaždé na nějaký protest, demonstraci nebo shromáždění narazíte.
1: Je neděle dopoledne a Gwanghwamun přehradili kovové zátarasy a plastové kužely. Auta sem teď nesmí a proplétají se objížďkou kolem soulské radnice. Na bezpečnost dohlíží desítky policistů, stovky kamer a protesty korejských odborářů za větší sociální jistoty jsou vlastně klidným přátelským happeningem.
2: Není pravdou, že je to marné, že nic nezmůžeme. Odbory jsou v Koreji silné, je v nich většina zaměstnanců a už hodněkrát jsme dokázali prosadit věci, o kterých jsme věděli, že jsou správné.
1: Vysvětluje mi muž v důchodovém věku, který dorazil z nedalekého Inčchonu. Stovky odborářů se rozcházejí přesně v poledne a v tu samou chvíli na opačném konci náměstí před americkým velvyslanectvím začíná další akce. Veteráni korejské války a jejich sympatizanti jsou tady tahouny a voliči těch politických stran, které prosazují nesmiřitelnost a tvrdý postup proti sousední KLDR. Jedině úzká vojenská spolupráce s Washingtonem je podle nich receptem, jak udržet jaderného souseda na uzdě, což mi vysvětluje i pan Chon, zabalený do americké vlajky.
3: Celá moje rodina bojovala proti komunistům a můj dědeček v korejské válce padl. To, jak to tady kolem vypadá, že spolu můžeme normálně mluvit, to je jeho a jeho kamarádů zásluha. Musíme tuhle zem ubránit.
1: Teď už je pozdní odpoledne, odboráři odešli, proameričtí demonstranti odešli a prostor dostávají křesťané. Pán s megafonem přesvědčuje kolem jdoucí, že už brzy mezi ně přijde Ježíš Kristus a podle nahlášeného itineráře má na to přesně 60 minut. Z nedělního Soulu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti, a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3. S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
3: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023. Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má.
3: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
4: A co s rodičem nejraději děláš?
3: Vaříš.
4: A máš rád třeba auta, vlaky.
5: Auta.
4: A baví tě to ve školce.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Je přesně 5:30. Krátké zprávy přináší Jana Utendorfská.

0: se Sabana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. A hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zůstane zavřená nejméně do poloviny října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Dělníci při ní demontovali i kupoly. Novou zatím observatoř nemá, dodat by ji měla specializovaná firma zhruba v polovině září.
1: Sport.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. V play-off porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. Ve startovním poli ale chyběly dvě další vítězky letošních závodů kvůli kolizi závodu s asijským mistrovstvím.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírky na D5 Unířan a také v Praze. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D5 Unířan jsou kvůli opravám vozovky mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy na Plzeň a Prahu 1. Směr Praha je proto zavřený exit 93 z Bůh. U zavírku exitu můžete obět přes ty vedlejší 100 Nýřany nebo 89 Plzeň Most. V Praze na jižní spojce směr jízdy Barandovský most se nově nedá sjet na Krčskou ulici a také z Krčské najet na jižní spojku. Omezení potrvá více než měsíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Počátku bude ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Adam Carda.
3: Má sílu jako těžké nákladní auto a z 0 na 100 zrychlí za méně než 4 sekundy. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a vyrobili sportovní elektrické superauto Titan. Za chvíli vám ho v nočním Radiožurnálu představíme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu. Prohlédnout si ho budete moci už tuto sobotu, 19. září na pražském výstavišti v rámci Dne chytré mobility.
1: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit.
2: Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení jízdy na stoje za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na poligonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
1: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta. Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
2: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasy je disertační práce, motory jsou disertační práce. A unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy báňské.
3: Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
1: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal. Vůz splňuje homologační podmínky, ale na potřebná razítka čeká. Na běžné silnice by se ale dostat měl, přinejmenším jako prototyp, a dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte noční radiožurnál, který za 9 minut skončí a do studia dorazí Petr Král a ranní radiožurnál. Stane se tak přesně v 5, ale teď ještě se ohlédneme za uplynulým víkendem. Ve filatelistické aukci v pražských Dejvicích se o víkendu totiž vydražily poštovní známky a vzácné sběratelské předměty za zhruba 19 milionů korun. Do dražby se zapojilo asi 1000 lidí. Počet sběratelů v Česku přitom podle Českého svazu filatelistů posledních 20 let klesá.
1: Zapojilo zhruba 1000 lidí.
2: Ten zájem je v současné době stále vysoký. Dneska se to více profesionalizuje, jsou to spíše vystavovatelé, případně investoři, ta masovost už z toho se trošku vytrácí.
1: To, že počet sběratelů klesá, potvrzují údaje Českého svazu filatelistů, upozorňuje tajemník Julius Cacka.
3: Vývoj v posledních zhruba 20 letech ukazuje, že ročně ubývá přibližně 7% z členské základny. Mimo svaz přibližně několik tisíc sběratelů známek České republiky.
1: Důvodem je podle tajemníka především menší zájem mezi mladými. Zároveň ale přibývá lidí, kteří se k filatelii vrací na konci pracovní kariéry. Z Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál v 5 hodin. Jana Utendorská a další zprávy.
2: Čele české delegace na příštím summitu NATO bude prezident Pavel, uvedl to premiér Babiš. Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou těsné, stále vede levice. Fotbalová Slavia vyhrála v Teplicích a vede ligovou tabulku. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Dnes se oba politici sejdou na Pražském hradě. Budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. Televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
4: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
5: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
2: Poruchy rovnováhy můžou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy, ke kterému se přidali také lékaři z pražského Motola. Součástí akce je řada odborných kurzů a workshopů. Ty mají podle Vladimíra Kouckého z Neurootologického centra zvýšit povědomí o závratích a poruchách rovnováhy a taky ukázat, že tyto problémy jsou léčitelné.
6: Onemocnění rovnovážného systému jsou v naší populaci poddiagnostikovaná. U řady pacientů, kteří přisuzují své problémy problémům z krčních páteří či psychogenním vlivům, je po specializovaném zhodnocení možné najít jinou příčinu jejich rovnovážných obtíží.
2: Sport. Fotbalisté Slavie se vrátili na první místo tabulky Šance ligy o bod před Liberec. Na závěr programu 8. kola vyhráli v Teplicích 2-0. Olomouc je v tabulce třetí po výhře 3-2 v Plzni. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2 a stále čeká na bodový zisk. Samostatné české lize přitom dosud žádný tým po 8 kolech 0 bodů neměl. Reaguje na to trenér Pavel Hoftych.
7: Je to smutný rekord a těžký rekord. Ty 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
2: A ve zbývajícím nedělním zápase Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u Kladna a omezení na dálnici D1 u Rohlenky. Na silnici 61 z Kladna do Bůštěhradu a k D7 do Chomutova havaroval kamion. U odbočky k průmyslové zóně Dříň je mimo vozovku. Zatím se kolem jezdí. Změnu v průjezdu čekejte během vyprošťování vozidla.
9: Řidič kamionu to tam zaparkoval do příkopu, stojí teda na kole. Vzhledem k nízkému provozu to teďka jako nezdržuje, zdržují to jen takový ty divízci, co si to musí prohlídnout v pomalý rychlosti.
8: Dálnice teď volné na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto. U Rohlenky na kilometru 207 blokuje krajnici. Ještě připomínka omezení a uzavírky na D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov dva pruhy, na Plzeň a Prahu jeden, teď průjezdný plynule. A směr Praha je v omezení zavřený exit 93 z Bůh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: A pondělí 6 minut po páté, ani dnes nezůstanete po ránu bez informačního přehledu o všem podstatném a důležitém. Ranní radiožurnál začíná, přeje dobré ráno, ať se daří.

0: Máme Radiožurnál, září v polovině a hlavně prvňáčci si zvykají na nový režim, plus rodiče také. V tomto školním roce navíc začala platit přísnější pravidla pro odklad nástupu do prvních tříd. Někdy tak nastoupily i děti, které by ještě, řekněme, potřebovaly dozrat. I proto musí být v prvních třídách, tedy s těmi s více než 15 žáky, povinně asistenti pedagoga. Jeho pomoc je klíčová třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích.
1: Já se jmenuji Laura a těším se, až budeme něco kreslit.
2: Já se jmenuji Lukáš a já se těším na psaní.
3: Já se jmenuji Maxim.
4: Co ty líbíš?
5: Učitelka první D Veronika Domínová se postupně zžívá se svými prvňáčky.
6: Na některých jde vidět, že ta socializace, že by ještě potřebovala být chvilku v té školce.
5: Je tam v první třídě, nově pomáhá asistentka pedagoga.
6: Taková maminka je jich teď ze začátku. Paní asistentka je tady vlastně nápomocná všem dětem v té první třídě. Někdo tu pomoc potřebuje větší.
5: Povinnost mít asistenta pedagoga v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí novela školského zákona. Pro Romanu Filipovou, která obor vystudovala před 35 lety, to je první pedagogická zkušenost.
7: Jo, tak ta spolupráce je, protože dětičky kolikrát něco nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod. Mám tady takových třeba 5 dětiček, o kterých vím, že za nima pravidelně chodím.
5: Základní škola na teplickém sídlišti Šanov 2 otevřela letos po delší době 4 první třídy. V předchozích letech naplnila 3. Jestli to souvisí se zpřísněnými pravidly pro odklady školní docházky, to ředitel Martin Domín ještě nedokáže posoudit.
8: Opravdu těžko soudit takhle dopředu, ale na druhou stranu nemyslím si, že 20 dětí jako jedna třída by byla ovlivněna jenom odklady.
5: V Ústeckém kraji přišlo pro loňský školní rok přes 1300 žádostí o odklad. Pro tento školní rok jich bylo zhruba o třetinu míň. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 17:45. Sedm kličníků právě dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou pak svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které používali při korunovaci českých králů, se první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už otevře výstava pro všechny návštěvníky. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Radiožurnálu. Ten organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pak pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by mohli doučovat.
1: Probouzíte se do deštivého a zataženého pondělního rána. Nezapomeňte si deštníky, budou se hodit i během celého dopoledne. V severozápadní polovině Čech se srážky ukáží jen místy, ojedinělé se můžou ale objevit i bouřky. Aktuální teploty se pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Během dne bude deště ubývat a teploty vystoupají k 18 až 22 stupňům Celsia. Na severovýchodě bude chladněji, jen do 19 stupňů. Na horách po celý den naměříme okolo 14 stupňů Celsia. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, pondělí 14. září, tak meteorologický podzim už máme, ten začal 1. září. Na ten astronomický si ještě nějaký čas počkáme, ale ne dlouho, ten by měl začít 23. září. No a skutečný, jak se to veme, nejvyšší teploty, jak jsme slyšeli dnes v rozmezí 18 až 22 stupňů, na východě do 19. Tak takový bude dnešek. Možná už vídáte komíníky a dost často hledáte, kde máte knoflík, jste-li pověrčivý, prý to přináší štěstí. A je to pravda, začínají už mít napilno, dá se dokonce říct, že se v touto období už teď nezastaví, protože už brzy, kromě toho, že začne podzim, začne taky topná sezóna. A lidé si objednávají tedy komíníky na povinnou kontrolu komínů. Tu musí majitelé všech nemovitostí nechat provést, a to ze zákona, minimálně jedenkrát za rok. Pokud jste to ještě neudělali, tak učiňte, protože komíníci mají opravdu velmi plné diáře. Protože pokud byste to náhodou neudělali, tak riskujete nejenom velké nebezpečí, ale také vysokou pohutu.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
2: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komíníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
1: Jo.
4: Zkontroluje, jestli průchodnej.
1: Nahoru nalézu, že bych spadla.
2: Tou štětkou nějak pro čistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
1: Komína, to přivřem.
2: A každý rok touhletou dobou se to nechává?
1: Určitě, vždycky před zimou, takhle, aby to bylo... Aby to bylo průchozí všechno a před topnou sezónou, ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku.
4: No, docela se ten diář takom plní před tím topnou sezónou. To je, máte třeba 10 lidí denně, plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vyvítej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
2: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár, nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio

vámi ranní radiožurnál, 4 minuty před 5:30, možná pro vás ten den teprve začíná a sumírujete si v hlavě, co všechno vás dnes čeká. Tak lecos, co čeká nás všechny, budeme mapovat i v ranním radiožurnálu. Třeba to, že českou volejbalovou reprezentaci čeká dnes třetí utkání ve skupině mistrovství světa. Tým Jiřího Nováka se připravuje na Slováky, no a hlavnímu trenérovi leží na srdci hlavně záda kapitána Indry. Víc tomu v ranním radiožurnálu stihneme říct ještě před 3:15, alespoň doufám. Připravíme zprávy, ty vám naservírujeme za 4 minuty.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6:30. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
3: Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se taky účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Podle evropských auditorů snahy 27 o nezávislost na ruské ropě a plynu slábnou. A to právě v době, kdy se země blíží k zimě s neobvykle nízkými zásobami plynu. A školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slavie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2, Hradec Králové ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem taky 2-1. A americké basketbalistky jsou po páté za sebou mistryněmi světa. Ve finále v Berlíně porazili francouzsky 97-79 a na 20. šampionátu vybojovali pro svou zemi už 12. zlato.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rohlenky a uzavírka u jižní spojky. Na D1 z Vyškova do Brna u Rohlenky na 207. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Je v odstavném pruhu. Na silnici 62 z Ústí nad Labem do Děčína opatrně za Neštědicemi. Stojí tam auto po srážce se zvěří. Může se vybočovat. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most je nově uzavřený sjezd na Pankrác, tedy do ulice v Podzámčí. Nedá se tam ani najet, je to kvůli stavbě metra. Je třeba využít okolní sjezdy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: 18 až 22 stupňů. Takové teploty naměříme dnes. V severozápadní polovině Čech bude chladněji jen do 19 stupňů. Na horách rtuť teploměru ukáže hodnoty okolo 14 stupňů Celsia. Ráno si nezapomeňte deštníky nebo pláštěnky, budou se vám hodit. Přeháňky budou ubývat až v odpoledních hodinách a obloha bude plná mraků. Zítřek bude sice o něco málo teplejší. Teploty vystoupají k 23 stupňům v nížinách Čech a na jihu Moravy až k 25 stupňům. Ráno bude ale chladné. Teploty jen do 11 stupňů Celsia, v údolích můžou klesnout až k 5 stupňům. Ráno pozor místy na mlhy nebo nízkou oblačnost. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, počasí dnes při pondělku s Barborou Borovskou. 5:33 k tomu, čas je snad i dnes na vaší straně. My se za chvíli vydáme do Ostravy a to proto, že tam mizí část jednoho rozsáhlého areálu, a sice Nové Huti.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, dobré ráno v 5.36, za chvíli se vydáme do Ostravy, sice je to tady ještě daleko, ale už teď připomínám, že ten aktuální ročník multižánrového velmi oblíbeného festivalu Colors of Ostrava bude o něco později, než jste možná zvyklí, a sice od 21. do 24. července, no a radiožurnál opět příští rok v létě s Airstreamem na místě, letos nám tam přišel živě zahrát a zaspívat třeba Miraj s kapelou, teď jste je slyšeli v našem vysílání. Ostrava ještě jednou, tamní nová huť se stále zmenšuje. Pokračují tam demolice starých hal a také dalších budov, které už huť prostě nepotřebuje. Postupně se tak uvolní zhruba nějakých asi 250 hektarů, a to pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny, tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Takže jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
3: Ukazuje generální ředitel nové huti Radek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu, potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
3: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy, hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
4: Ale vylíte to luxusní.
3: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
5: Objem je 150 kubíků plynu.
3: A výška?
5: A výška 80 metrů.
3: Prozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Máme to jako obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejen zpracovatelů.
3: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál 5.43 přesně právě. Teď už víme, že americké basketbalistky jsou po páté za sebou mistryněmi světa. Ve finále, které se hrálo v Berlíně, porazili francouzsky v poměru 97-79. Nás ale dnes budou zajímat volejbalistky, a to ty české, protože v 16 hodin nastoupí v Modeně česká volejbalová reprezentace k utkání se Slovenskem. Realizační tým, včetně trenéra a lékaře, si dělají ovšem vrásky, a to kvůli zádům klíčového muže sestavy.
1: Number 23, Captain Patrick Indra.
2: Patrick Indra na mistrovství Evropy nastoupil jen epizodně, ale hodně pomohl v koncovce zápasu se Švédy. Proč kapitán není v základní sestavě, vysvětluje lékař týmu Jakub Avenarius.
3: Se trápí se zády, má bolesti, které se trošku akutně zhoršily před odletem. Děláme maximum, aby byl připraven, na pár výměn naskočil. Ten stav se lepší.
2: A to je dobrá zpráva pro trenéra Jiřího Nováka, který je ale v předpovědích poněkud opatrnější. Indru posílá do zápasu spíš na zkoušku.
4: To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
2: A vlastně to též, co říká o Indrových zádech, si Novák myslí o Slovácích. Podcenit si je nikdo nemůže dovolit, ale bát se jich český tým určitě nemusí. Spíš naopak. Hlavní trenér má po ruce o soupeři dost informací.
4: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost.
5: Prostě známe líp, dost. Líp se na ně připravuje, na ty hráče, než třeba na Švédy, který tolik ošahaný nemáme z extraligy, takže o to je to snažší ta příprava na ně určitě. Je to kousavej soupeř, mají technický smečaře, agresivní blokaře, takže nečeká nás nic lehkého určitě.
2: Doplnil Novákův asistent Matyáš Démar. Zápas začne v Pala Panini v 16 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o utkání informovat ve zpravodajských vstupech. Z Modeny Kamil Jáša, radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Švédsko dnes budeme sledovat. V tamních parlamentních volbách získal středolevý opoziční blok předběžně 176 křesel, tedy o 3 víc než dosavadní vládní pravicový blok. O hlasování informuje tamní veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad mohl jednoznačně určit víteze. Finální pořadí se proto může být ujasněné až ve středu. Volební komise budou sčítat hlasy odevzdané předem, včetně těch ze zahraničí. No a na místě máme také zpravodaje. Takže se o švédských volbách dozvíme dnes po ránu z místa ještě víc. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinné kurzy.
6: Nehody na D5 u Vráže a na D11 u Peček. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu před sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Projíždí se pomalu levým pruhem, je tam krátká kolona. Brzdí se v zatáčce na mokré vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Peček se na 34. kilometru převrátilo osobní auto. Je to v dopravním omezení. Pravý pruh se zastavil, levý jede krokem. Tvoří se kolona, zdržení 10

0: minut. Na silnici 29 z Tábora do Písku opatrně za Oltyní. Auto se tam srazilo se zvěří, je hlášené také zranění. Na místo jede sanitka. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka pomalu za Sosnovou stojí tam auto po střetu s divokým prasetem. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: V Ostravě je zataženo 14 stupňů Celsia a prší. V Pardubicích je sice o stupeň tepleji, ale také deštivo a třeba v Karlových Varech ukazují teploměry 13 stupňů Celsia a prší tam taky. Dešťové přehánky přetrvají i během celého dopoledne. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Během dne budou srážky mraky z oblohy postupně ubývat. Během dne nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, na severovýchodě do 19, na horách po celý den okolo 14 stupňů Celsia. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, to byla americká zpěvačka Gracie Abrams, 10 minut před 6 hodinou. Dnes je 14. září, v Česku začala mimo jiné také hlavní sezóna muštování. Jablečné šťávy ale bude letos méně, než je tomu touto dobou obvyklé. Úrodu totiž poškodili jarní mrazy a také následné sucho a následné horko, což je případ i rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova, kde šťávu vyrábějí z vlastní úrody.
1: Tady stojíme v moštárně, tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jedou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu z jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky z jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teďkom se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a veškerý ovoce z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy. Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o 1/3 méně, než je běžné. Šimon Franz, Radiožurnál.

Bon Jovi vás provouzejí v ranním radiožurnálu, pokud už se to nepovedlo někomu jinému. 4 minuty před 6 hodinou my chystáme zprávy, mimo jiné bude řeč o fotbale. Slavie v přerušeném ligovém zápase vyhrála v Teplicích 2-0 a řeč bude také o dopravě, protože už nám volají naši dopravní zpravodajové, mimo jiné z dálnice D11, tam počítejte s komplikacemi na 34. kilometru ve směru do Prahy, a pokud máte k dopravě co říct i vy, tak se to rádi dozvíme na bezplatné lince 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu a za chvíli zelená vlna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 6 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje až rok vězení za nevyžádanou intimní fotku nebo video. Donald Trump chce po návštěvě Irska zrušit clo na tamní whisky. Fotbalisté Slávie v přerušeném ligovém zápase vyhráli v Teplicích 2-0. Nehoda zpomalila provoz na D11 na kilometru 34 směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Novelou má splnit podmínky evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí.
5: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
6: Říká analytička Linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková. Za takzvaný kyberflashing, tedy nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa, by hrozilo až rok vězení. Trestný by měl být taky doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by mohl pachatel dostat až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z Ministerstva spravedlnosti.
7: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
6: Až rezort vypořádá připomínky k návrhu, projedná ho vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Vládní koalice čeká odpoledne další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly.
8: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029 jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
3: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliardu korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. V Ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila.
9: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
10: V této lokalitě pokládám tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou.
9: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš. Říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
11: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
9: Aktuálně stavební úřad Ostravy Jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení ve druhé půli na 20 minut přerušený. Teplický trenér Zdenko Frtěla k tomu řekl.
12: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný, i když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Důležitý bylo, že nebyl mráz, aby ty hráči nějak nevychladli, ale já myslím, že oba dva týmy navázali na to, co předváděli do té doby, takže spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
2: Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník taky 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na D11 u Peček. Na D1 z Vyškova do Brna se tvoří ranní kolona u sjezdu na Slavkov. Zpomalíte na 211. kilometru. Zdržení 10 až 15 minut ke sjezdu na Svitavy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Peček se na 34. kilometru převrátilo osobní auto. Je to v dopravním omezení. Chvílemi se kolona úplně zastavuje. Zdržení půl hodiny. Možná je trasa z exitu 39 kolem Poděbrad. Musí se přes přední Lhotu. Souběžná silnice je uzavřená. Na D5 z Prahy do Plzně zasjezdeme na Loděnici, zpomalíte na 13. kilometru, na 14. zasahují u následku nehody, jede se levým pruhem, zpoždění kolem 5 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se popojíždí z Milonice do Lipůvky, je to jen provozem na 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most je nově uzavřený sjezd na Pankrác, tedy do ulice v Podzámčí. Nedá se tam ani na spojku najet, je to kvůli stavbě metra, je třeba využít okolní sjezdy. A v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s dešťem nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
14: Dobré ráno, pondělí 14. září, právě dnes je ten den, kdy cvakne 7 zámků a korunovační klenoty budou opět vyndány z korunní komory na světlo a následně poputují na výstavu. Tak to nás dnes po ránu bude zajímat ještě do 6:30. A také bude řeč o onom zeleném prášku, který malé množství stimuluje, ve velkém ale utlumuje. Stát chce znovu zpřísnit pravidla pro prodej kratomu, plánuje na něj mimo jiné zavést spotřební daň anebo omezit prodejní místa. Další plány s kratomem představíme i v ranním Radiožurnálu, tak buďte s námi. Dobré jitro.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Vláda chystá zpřísnění pravidel prodeje kratomu, projednávat je bude dnes. Kratom by měl být dražší a také by měl být omezen počet míst, kde by se kratom dal koupit. Podrobnosti Marek Sedláček, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, návrh počítá s tím, že by si kratom mohli koupit už jen lidi od 21 let. Nedal by se přitom pořídit přes internet, ale jen v kamenné prodejně. I pro ně se podmínky zhorší, obce by na svém území mohly licencované obchody zakázat. No a podobně jako cigarety nebo alkohol by mohl i kratom podléhat spotřební dani a vyšší DPH, jak už dřív řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební dani přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
1: Podle adiktologů nebo hospodářské komory se ale poptávka po kratomu může přesunout na černý trh.
0: Marku, co je kratom?
1: Mluvíme o psychomodulační, mírně až středně návykové látce, podle užitého množství buď povzbuzuje nebo naopak utlumuje. Prášek se míchá s vodou, čajem nebo džusem.
0: Chystá se další zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Marek Sedláček z domácí redakce nám o tom řekl víc. Marku, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a o tom, co se děje, hraní Radiožurnál i dnes po ránu v informačních přehledech. Za chvíle zelená vlna počasí a stručný přehled zpráv. We'll be right back.

0: tady je Radiožurnál ve 6:45. Co přinese dnešek? Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a také o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Prezident se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Režisérka Viktorie Štěpánová přivezme na filmovém festivalu v Torontu studentského Oscara za svůj film Volklor. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře snímek uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
1: Nehody na D11 u Peček a na D5 u Vráže. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru čekejte půlhodinovou kolonu. Na 34. kilometru se v dopravním omezení převrátilo osobní auto, ucpává se už i trasa kolem Poděbrad.
2: A sjel jsem na Poděbrady a tady se to nedá, jo. Tady je to úplně zacpaný kruhák, přes tu přední lhotu už se nedá vůbec projíždět.
1: Z Kolínska do Prahy je teď lepší jet rovnou po silnici 12. Na D5 z Prahy do Plzně od sjezdu na Vráž čekejte kolonu. Na 14. kilometru řeší nehodu, srazila se osobní a nákladní auto, jede se levým pruhem, zdržíte se 10 minut. A na D1 z Vyškova do Brna zase jezdeme na Rousínov, z 212. kilometru je ranní kolona za Rohlenku, naberete zpoždění zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Pokud jste si pro dnešní deštivé ráno naplánovali procházku do lesa na houby, mám pro vás dobrou zprávu. Aktivita klíšťat klesá, drží se na mírné úrovni, i tak byste ale neměli vynechat použití repelentu. Hodit se ale bude pláštěnka nebo deštník, čeká nás totiž deštivé pondělí. Teploty se zatím venku pohybují v rozmezí od 13 do 15 stupňů Celsia. Ojediněle se můžou vyskytovat i bouřky a obloha je převážně zatažená. Během dne bude ale mraku i deště ubývat a teploty vystoupají k 18 až 22 stupňům Celsia. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.20. Tak dnes po roce, právě dnes odpoledne, se znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klnoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory, no a jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

S vámi Radiožurnál Sportovat budeme, vrátíme se ke včerejšímu duelu Slavia Teplice a sledujeme i dopravu spolu s našimi zpravodaji. Dálnice D11 v omezení, převrácené auto 33,5 km ve směru na Prahu, kolona na 3/4 hodiny, problémy i na objízdných trasách, zelená vlna to upřesní krátce po 6:30.

0: host Radiožurnálu.
1: Byla muzikálovou Kleopatrou i hlasem kapely Stromboli. Bára Basiková se českému publiku poprvé představila ještě jako malá dívka ve Zpívá celá rodina. Teď se za pěti dekádami jejího života ohlíží dokument Heleny Třeštíkové, jak svoji kariéru vidí ona sama. A jaké to je vidět i z pozice diváka. Hostem Radiožurnálu bude Bára Basiková.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet Čtyř zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové čtyři období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál je 6:30. Jana Utendorská zprávy.
6: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Dnes taky premiér zamíří na Pražský hrad. S prezidentem proberou právě koordinaci zahraniční politiky. Ve švédských parlamentních volbách získal středolevý opoziční blok předběžně 176 křesel, o tři víc než dosavadní vládní pravicový blok. Uvádí to veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad mohl jednoznačně určit vítěze. Finální pořadí by proto mohlo být jasné až ve středu. Volební komise budou sčítat hlasy odevzdané předem, včetně těch ze zahraničí. V Česku roste zájem o doučování, potvrzují to Radiožurnálem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. A Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledním programem v Planetáriu. Nabídne na 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
2: Sport.
6: Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýš nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Rousínova a na D11 u Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 214. kilometru hlásíte ranní kolonu provozem za Rohlenku, tam pojedete 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky se podařilo nabourané auto odklidit. Na 33,5 kilometru se už tedy projíždí rychleji omezením. Ovšem na 25. kilometru u Sadské máme hlášenou ještě jednu nehodu. Kolona teď začíná na 42. a je stále na půl hodiny. Ucpaná je i trasa kolem Poděbrad, navíc na souběžné silnici je uzavírka. Z Kutnohorska nebo Kolínska se vyplatí jet rovnou po silnici 12. Na D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Vráž na 14,5 kilometru řeší nehodu, srazilo se nákladní a osobní auto, jede se levým pruhem, brzdí se na 12. kilometru, zdržíte se 10 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se popojíždí od odbočky do 4 kol k Senohrabům, je to na 20 minut, podobně na silnici 43 ze Svitav do Brna, krokem se jede z Milonic do Lipůvky více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zatažená obloha, deštivo a teploty okolo 15 stupňů Celsia. Takové je zatím pondělní ráno. Dešťové kapky, stejně jako mraky z oblohy, budou ubývat až během odpoledne. Teploty během dne do 22 stupňů Celsia, na severozápadě bude chladněji jen do 19 stupňů. Zítra, tedy v úterý, bude tepleji do 23 stupňů Celsia, ve středu dokonce naměříme až 27 stupňů. Přes naše území ale začne přecházet studená fronta a od čtvrtka se ochladí. Denní teploty se budou pohybovat okolo 19 stupňů Celsia a bude hodně oblačno. Pokud se chystáte zítra brzy ráno na silnice, buďte obezřetní. Ráno bude nejen chladné, ale objeví se i mlhy. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním samozřejmě i Petra Krále, tak hezké ráno.
9: Dobré ráno, no a za chvíli také naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Bude to o zřejmě historické schůzce mezi Iránem a arabskými mocnostmi Perského zálivu, ale plánované setkání v ománském přístavu Salalah nakonec bylo odložené. Rozplynule se tedy naděje na diplomatický průlom v regionu a řešení situace. Otázek je hodně, odpovědi na některé z nich už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, informační přehled o všem, co se děje doma i ve světě, teď také o dění v ománském přístavu Salalah. Tam se dnes totiž měli setkat zástupci Iránu s představiteli států zálivu. Z té dnešní schůzky ale nakonec sešlo. Ománský minister zahraničí Badr Budajsi tak na sociální síti X napsal, že setkání bylo odložené v zájmu konsenzu. A v regionu také nevázne jenom přímá diplomacie, ale dál také lodní doprava a vývoz ropy a plynu. Tak tohle všechno sleduje blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Krasová, toho času s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Původně o té schůzce docela aktivně informoval Irán. Co se od toho setkání v Salalah očekávalo?
1: Irán sliboval, že na jednání představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map, které by měly ukazovat nové plavební cesty. Tehrán ale zároveň trval na tom, že znovu otevření Hormuzského průlivu závisí na ukončení americké blokády iránských přístavů. Setkání je ale nakonec odložené podle iránské agentury Fars na základě žádosti některých zemí regionu. Podle zdrojů izraelského novináře a taky reportéra amerického zpravodajského serveru Axios má údajně Saudská Arábie připomínky k dohodě o Hormuzském průlivu, protože by mohla vytvořit stav, který by nebyl pro arabské státy zálivu dlouhodobě přijatelný.
0: Situace je napjatá nejenom v Hormuzském průlivu, ale kvůli postupu jemenských povstaleckých husíů taky v Rudém moři. Saudská Arábie navíc tedy přišla o hlavní náhradní trasu pro vývoz ropy. Jak moc to ovlivňuje saudský export této suroviny?
1: Saudové před víkendem po útoku dronu z Iráku uzavřeli ropovod z východu na západ země do přístavu Janbu v Rudém moři. Podle obchodníků a saudských kupců ropy, se kterými mluvila agentura Reuters, má Riad v tom přístavu Janbu dostatek ropy na to, aby udržel export jen 5 až 7 dní. Riad ale poměrně skoupí na informace o rozsahu poškození ropovodu i o tom, jak dlouho bude mimo provoz. Pokud se ropovod nepodaří zprovoznit, mohla by být v ohrožení až 4% z celosvětových dodávek ropy.
0: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka, situaci na Blízkém východě, teď aktuálně v ranním radiožurnálu. Jano, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: 1943 kanadská zpěvačka Celine Dion v Paříži zahájila svoji dlouho očekávanou sérii koncertů. Na pódia se vrátila poté, co jí lékaři diagnostikovali velmi vzácné neurologické onemocnění. První z 26 vyprodaných koncertů si v sobotu večer nenechali ujít 10 tisíce fanoušků a my jsme s nimi před koncertem mluvili.
1: Před pařížskou Plenitude arénou jsou tisíce fanoušků, učí se texty, mají trička se Celine Dion a čekání se zkracují zpíváním jejich největších hitů.

0: Jeden z fanoušků, který se říká Diva, mi řekl, co pro něj Céline znamená a dokonce mi i zaspíval.
1: Ahoj Praho, na Céline mám tolik vzpomínek. Znamená pro mě moje dětství. Tím je řečeno asi vše. Mám spoustu oblíbených písniček, ale tu nejoblíbenější vám zaspívám. Poslouchejte.
2: J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit.
0: Céline Dion se ke koncertování vrátila po 6 letech, poslední turné přerušila kvůli pandemii koronaviru a poté se stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. Kvůli takzvanému syndromu ztuhlého člověka má problémy s křečemi a taky hlasivkami. Při koncertech proto bude mít k dispozici i tým lékařů. Celkem by mělo 26 vystoupení navštívit až 800 tisíc diváků. Z Paříže Marcel Paltis, Radiožurnál.
3: Dobré ráno ve 6:45. U Hrázeslavské přehrady se od dnešních 7 hodin ráno uzavírá sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitele lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Ve finském Rovaniemi pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem summitu je posílit společný strategický přístup 27 k arktické oblasti. Nedělní diskuze se týkala také mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti zemí.
4: Situace na D11 u Poděbrad a nehoda na D5 u Vráže. Na D11 ve směru do Prahy za sjezdem na Jičín ze 41. kilometru kolona v omezení na 33. a pultem se už podle policie po nehodě projíždí, je ovšem silný provoz a podle záběrů z kamer se chvílemi stále ještě zastavuje kolona. Stále čekejte zpoždění přes 20 minut. U Sadské se po jiné nehodě v pravém pruhu už také projíždí. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, kolem Poděbrad je to ucpané, navíc souběžná silnice uzavřená. Na D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Vráž na 14. kilometru nehoda.
5: Dálnice je průjezdná jedním pruhem a už se začínají tvořit kolony.
4: Brzdí se na 12. kilometru, zdržení 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 2. 16. kilometru pojedete různě pomalu za Rohlenku, tam je to na 25 minut a na silnici 43 směrem do Brna kolona z Milonic na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Pokud vyhlížíte ochlazení, už ve čtvrtek bude tady. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat do 19 stupňů Celsia. Za to ve středu si ještě užijeme letních teplot. Ty vystoupají až k 27 stupňům Celsia. Na západě bude chladněji, okolo 21.

0: 30 stupňů. Po celý den se budou ale objevovat přehánky. Deštivých kapek si užijeme i dnes, nezapomeňte si tak deštníky. Denní teploty do 22 stupňů Celsia a místy se můžou objevit i bouřky. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.50. Jako na hokej si museli připadat fandové a hlavně aktéři zápasu fotbalové šance ligy v Teplicích. Obhájce titulu Slavia Praha vyhrála 2-0, když se vypořádala s neobvyklým průměhem utkání. To se kvůli výpadku osvětlení odehrálo v podstatě na 3/3, a to se dvěma přestávkami. V 65. minutě hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal oba týmy skoro na 15 minut neplánovaně do šaten.
1: Zápas byl přerušený za stavu 0-1 zhruba v polovině druhé půle na 20 minut. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský neplánovanou přestávku zažil podruhé v kariéře.
2: V Liberce v Admira Wacker v kvalifikaci, kde to se dostalo dokonce 4x za poločas. Jestli to někomu pomohlo, bych řekl, že spíš nám, že jsme měli možnost prostě doplnit nějaký tekutiny, nějaký gely a trošku si říct, jak ten zápas budeme dohrávat, co se stane, až Teplice změní to rozestavení, takže samozřejmě tu, že si stoupnete třeba k tabuli a napíšete to a má na to, na to klid, je to komfortnější, než to posílat a nebo to na sebe řvát a myslím si, že jsme se pak i sklidnili.
1: Slávisté se snažili podle jejich obránce Štěpána Chaloupka mimořádnou druhou pauzu maximálně využít. I proto se na hřiště vrátili o pár minut později než domácí.
3: Samozřejmě nastoupili maséři z Zatra Brouti, aby nám pomohli uvolnit těžké nohy, pohárovaní zůstat teple, přelíknout do suchýho a na druhé straně videoanalytici a trenéři, aby nám ukázali prostě ty postřehy z toho, co se změnilo třeba do té druhé půle a případně naše nějaké změny a vyšlo to.
1: Teplicím druhá přestávka ublížila. Cítil to taky jejich brankář Krištof Lichtenberg.
4: Měli jsme tam tlak trošku, Slávy jsme trochu zatlačili a určitě jako je to škoda.
1: Teplický fotbalový klub musel domácí ligový zápas přerušit kvůli výpadku elektrického proudu už po třetí. Poprvé v roce 2015 a pak v roce 2023. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
5: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: Ranní radiožurnál s vámi i na cestách. Také naši dopravní zpravodajové potvrzují, že místy to je velmi složité, tak třeba dálnice D1 příjezdy do Brna z Vyškova dnes ještě uspanější než obvykle, což platí také o souběžné silnici. Zelená vlna za chvíli.
1: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
2: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
0: Je 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: Prezident bude jednat s premiérem o účasti na valném shromáždění OSN. Polsko hledá způsob, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Alexander Zverev vyhrál tenisové US Open. Kolonu čekejte na D11 Poděbrad směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pozvánku dostal i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ten ale radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Tématem bude především účast prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku.
5: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro jeho prodej. Podle návrhu by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Varšava nemůže vyloučit, že se ruská eskalace konfliktu na Ukrajině dotkne i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Rusko včera zaútočilo na cíle blízko polské hranice. Polsko teď podle Tuska například hledá způsob, jak minimalizovat nebezpečí pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech. Bezpečnostní složky by v případě poplachu mohly například odklánit cisterny s palivem na bezpečnější místa. Slapy kvůli klesající hladině právě v tuto chvíli uzavírají sjezd do vody u Hráze na levém břehu. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí Venuši na denní obloze, uvidíme i pouhým okem.
6: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 12:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
7: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
6: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
7: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Radiožurnál.
8: Sport. Tenista Alexander Zverev ovládl US Open, ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant má od dětství diagnostikovanou cukrovku a tak po vítězství děkoval i své matce.
9: the most important person in my life in general.
10: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
8: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a po neúplných 8 kolech vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, Zlín podlehl Hradci Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava Pardubicím. A Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezony. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z 216. kilometru. Za Rohlenku je to na půl hodiny. Plná je i silnice 50 kolem Slavkova i před dálnicí a více než obvykle je ucpaná souběžná silnice 430. Stojí se až k sídlišti Slatina. Je to na desítky minut a je to až z Rousínova.
12: Dá se říct skoro od Rousínova a i v samotným Rousínově je veliký problém se vůbec napojit na tu hlavní silnici, takže asi doporučuji zůstat na dálnici.
11: Na D11 z Hradce Králové do Prahy se v omezení u sjezdu na Chlumec stala nehoda na 62. kilometru. Tvoří se kolona, brzdit teď budete na 63. a pultem. Do zastavení zdržení přes 10 minut a narůstá. A na D11 směrem do Prahy zůstává ještě kolona kolem Poděbrad. Pomaleji se jede mezi 41. a pultým a 33. kilometrem po dřívější nehodě. Je to na půl hodiny, trasa kolem Poděbrad je zcela ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozáporu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno a zase pondělí, povětšinou deštivé, dnes je 14. září, blíží se topná, ale i chřipková sezona, tak bude dobré vědět, že na očkování proti chřipce bychom mohli vyrazit časem třeba i do lékárny. To už by brzy mohla být naprosto běžná věc. Proč chce ministerstvo zdravotnictví tuhle novinku vůbec zavést a jak to má fungovat, tak na to se podíváme už za pár minut.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. Podzim se blíží, no a s ním i doba očkování proti chřipce. Několik hodin strávených v čekárně Praktika by ale už mohlo být minulostí. Vláda totiž chystá novinku a sice naočkovat by nás už nově mohli také třeba lékárníci v lékárnách. Změnu dnes projedná kabinet a my ho projednáme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Na tu injekci do lékárny by mohli přijít jen lidi starší 18 let. Očkování by pak dál zůstávalo dobrovolné. Lékárníci by mohli očkovat jenom potom, co projdou povinným kurzem. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO je tohle běžné v mnoha zemích Evropy. Lékárny jsou podle něj často dostupnější než ordinace praktických lékařů.
2: Naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce. Každou sezónu vidíme, že část pacientů bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím.
1: No a to rozšíření sítě očkovacích míst vítá i opozice. Proti je naopak třeba předseda České lékařské komory Milan Kubek. V červenci na Facebooku zpochybnil odbornou připravenost farmaceutů. Dodal, že lékaři a lékárníci nejsou vzájemně zastupitelní.
0: No a jak je na tom vůbec Česká republika s proočkovaností právě proti chřipce?
1: Tak pro tu vakcínu si pravidelně chodí zhruba 8% lidí. U seniorů, kterým to platí pojišťovny, pak asi čtvrtina. V Unii patříme v proočkovanosti podle ministerstva mezi úplně nejhorší státy.
0: O očkování Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A tohle už je František Dobrota.

0: Dobré ráno, postavil se k základní čáře, přišel, odservíroval a proměnil matchball. US Open Alexander Zverev v ranním radiožurnálu ještě před 7:30. Sedm hodin, 15 minut. V Česku roste zájem o školní doučování, což potvrzují radiožurnálem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Vůbec nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk tísně právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Víc povíme v ranním interview radiožurnálu po 7:45. Ve finském Rovaniemi pokračuje první arktický summit. Účastní se o předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem je posílit společný strategický přístup 27 k arktické oblasti. Nedělní diskuze se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti.
1: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z 216. kilometru. Za Rohlenku je to na necelou půl hodinu. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici fronta od odbočky na Velešovice nesouvisle až k sídlišti Slatina. Navíc v koloně za Rohlenkou i nehoda. Na D2 z Bratislavy do Brna fronta před Brnem z 5. kilometru osobními auty 20 minut navíc. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město se popojí ze 64. kilometru. Na 62. se srazilo nákladní a osobní auto na místě sanitka, zdržení 20 minut. Na D11 směrem do Prahy zůstává i kolona kolem Poděbrad. Pomaleji se jede mezi 42. a 33. kilometrem, je to na půl hodiny. Trasa kolem Poděbrad je zcela ucpaná. A na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Vráž na 14. kilometru odklízejí následky nehody. Průjezdný je levý pruh, zdržení z 12. kilometru 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a denní teploty mezi 18 až 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách okolo 14 stupňů Celsia. Takové bude pondělní počasí. V noci na úterý bude oblačnosti pomalu ubývat, místy se ale objeví mlhy nebo nízká oblačnost a teploty budou velmi nízké mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích můžou klesat k 5 stupňům. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byl Ray Dalton v ranním radiožurnálu. Tenista Alexander Zverev je šampionem US Open. Ve finále zdolal domácího Bena Sheltona. Když Němec proměnil matchball, tak se ale vůbec neradoval.
1: Na centrálním kurtu Artura Ashe to trvalo několik sekund, než se Alexander Zverev začal opravdu radovat. Videa s netradičním koncem zápasu už na různých sociálních sítích sbírají statisíce zhlédnutí. Němec se pak v televizním rozhovoru pro ESPN k neobvyklé situaci vrátil.
2: Myslel jsem, že skóre bylo teprve 5-1. Věděl jsem, že mám náskok dvou breaků, ale zároveň jsem měl dojem, že ještě pokračujeme. A najednou slyším lidi z mého týmu řvát, že je konec. To mi udělalo radost.
1: Vyprávěl Alexander Zverev, který vybojoval svůj druhý grandslamový titul v sezóně a taky v kariéře. Bezprostředně po zápase se objal nejen se členy svého týmu, ale také se všemi lidmi z boxu svého soupeře Bena Sheltona. V rozhovoru na kurtu si pak vysloužil velké ovace, když děkoval na dálku své mamince.
2: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš čtyřletý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
1: Alexander Zverev se díky triumfu na US Open upevnil pozici světové dvojky v žebříčku ATP a začíná se blížit i lídrovi Jannikovi Sinnerovi. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Sexuálně motivovaných trestných činů podle policie přibývá, přestože celková kriminalita v Česku klesá. Brzy by ale mohlo být trestné třeba i posílání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat, jako kdo ví, jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. Stejně jako doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by hrozilo pachateli až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z rezortu spravedlnosti.
4: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
2: Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy teď čeká na připomínky do konce září, pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál je půl osmé. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
3: Sedm klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Vládní koalice čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu ze stejného hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje. Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliardu korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní stanice France Inter druhým dnem stávkují. Nelíbí se jim přijetí komentátora Charlesa Sapana, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. Podle její ředitelky žádné extremistické názory ve vysílání nezazní. A ostravská Nová Huť se zmenšuje. Pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná. Sport. Enric Mas vyhrál Vueltu jako první španělský cyklista od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. Celkové hodnocení ovládl s náskokem 2 minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český reprezentant Jan Hirt vybojoval své nejlepší umístění na Vueltě, obsadil konečné 15. místo. Závěrečnou etapu s cílem v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannessen.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z 216. kilometru. Z Rohlenku je to na více než půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte na souběžné silnici Fronta od odbočky na Velešovice nesouvisle až k sídlišti Slatina na desítky minut. Navíc v koloně za Rohlenkou stále i nehoda. Silnice 50 kolem Slavkova i před dálnicí D1 také popojíždí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna Fronta před Brnem z 5. kilometru osobními auty 20 minut navíc. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 10. kilometru stala nehoda, tvoří se kolona ze 17. kilometru.
6: Se zastavuje už u Hlavence do stojící kolony a vůbec nemá cenu sjíždět ani na Starou Boleslav, ta stojí už vlastně od té dálnice.
5: Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 64. a 5. kilometru budete popojíždět. Provoz zpomalila nehoda u nájezdu z Klumce, zdržení 25 minut, dá se to obět z exitu 68 přes Chlumec. A na D11 směrem do Prahy od sjezdu na Poděbrady Fronta z 39. kilometru už jen kvůli omezení na dalších 15 minut. Z dálnice nesjíždějte kolem Poděbrad, je to ucpané. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Počasí bude v tomto týdnu hodně proměnlivé. Dnes bude zataženo a deštivo, především teď ráno a během dopoledne. Odpoledne bude ale už pomalu mraků i deště ubývat a teploty do 22 stupňů Celsia, na severovýchodě do 19 stupňů. Zítra už bude tepleji, maxima do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. No a ve středu si užijeme ještě letních teplot, naměříme až 27 stupňů Celsia. Pak ale přijde déšť a studená fronta a od čtvrtka se ochladí. Denní teploty jen do 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním samozřejmě i Petra Krále, tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, žáci na více než 500 místech po celém Česku budou tento týden chodit do školy pěšky, zapojí se do výzvy, která je má přimět k pohybu, ale i sklidnit v okolí škol silniční dopravu. U Jablonecké základní školy Pasířská je teď reporterka Kateřina Kubíčková. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Zdejší základní škola v rámci akce připravila dětem a rodičům dokonce i snídani. Já tady stojím zhruba 15 minut. Auta tady projíždí, ale nikdo z nich nevystupuje. Všechny děti zatím dorazily pěšky. Rušná doprava je tady u školy podle ředitelky Jitky Škovíčkové dlouhodobý problém. Letos v září magistrát zrušil parkoviště, které bylo přímo před školou a děti přes něj procházeli do školy. Zároveň se magistrát chystá zavést v ulici takzvanou školní ulici. Jde o opatření, kdy se ten prostor před školou od půl osmé do osmi zavře a auta sem nebudou moct výjíždět, co by mělo právě tu dopravu sklidnit. Jinak v Libereckém kraji se do dnešní akce nebo do akce, která trvá celý tento týden, zapojilo celkem 22 škol po celém kraji. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7.39 Švédsko má za sebou napínavé parlamentní volby a napínavé ještě chvíli budou. Švédové stále neví, jak dopadly a možná to nebude jasné až do středy. Podle zatím sečtených hlasů vede v zemi opozice, rozdíl je ale velmi těsný. Přímo ve Stockholmu volby a sčítání sleduje náš zpravodaj Jakub Lucký. Dobré ráno, Jakube.
1: Dobré ráno.
0: Jak je možné, že budou Švédové čekat na výsledek hlasování do středy?
1: No, ten rozdíl je velmi těsný, teď jsou to 3 mandáty, o které vede levicový blok ještě v noci, když jsem šel spát, tak to byl 1 mandát. Protože je ten rozdíl těsný, tak možná rozhodnou až korespondenční hlasy, které se ve Švédsku tradičně sčítají až ve středu a třeba v roce 2018 změnili celkem 3 mandáty, takže to opravdu může posunout nějakým směrem, ale Švédové jsou trpěliví a oni si na to počkají.
0: A pokud se potvrdí ten současný výsledek, což tedy naznačuje i matematický model švédské veřejnoprávní televize, co to bude znamenat pro vznik budoucí vlády?
1: No, že se zapotí šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová, protože pokud tedy to bude ta levice, tak ona bude muset vyvažovat dost protichůdné požadavky. Na jedné straně tam má velmi levicovou stranu, která se jmenuje Levicová. Ona historicky byla byť demokratická, tak komunistická a ta požaduje zvyšování třeba daní. A takovouhle vládu nebudou chtít podpořit centristé, kteří jsou na té druhé straně, na té středové straně spektra. Oni jsou ochotní tedy podpořit levicovou vládu, slavili, když vedla levice, já jsem byl u nich ve volebním štábu, ale zrovna právě tu levicovou stranu rádi nemají.
0: A dá se teď už mluvit o nějakých vítězích a poražených?
1: Částečně ano, i když vlastně všichni předsedové stran mluvili o svém historickém úspěchu, tak určitě slavit může malá strana Liberálové, u které to vypadalo, že se nedostane do parlamentu a nakonec se dostala. Spíš poražený jsou krajně pravicoví švédští demokrati, kteří poprvé v historii oslabili. No a ta zmiňovaná sociální demokracie sice vyhrála opět volby, jako všechny od roku 1914, ale tohle je vůbec nejhorší výsledek od roku 1918.
0: Švédové šli tady po včerejších volbách klidně spát, aniž by věděli, kdo ve volbách vyhrál. Neví to ani po probuzení a ještě nějaký čas to vědět nebudou. I to nám potvrdil teď ze Švédska Jakub Lucký. Jakube, díky, zdravím do Stockholmu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je 7:45. Právě dnes má vláda projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Ten by tak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet, ale jenom v licencovaných kamenných prodejnách s psychomodulačními látkami. Ve finském Rovaniemi pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem je posílit společný strategický přístup 27 k arktické oblasti. Nedělní diskuze se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti.
1: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Rousínov z kilometru 217 více než půlhodinová kolona za Rohlenku, ucpané je i okolí. Stojí silnice 50 od Slavkova až k dálnici, stojí se také před Křenovicemi. Souběžná silnice 430 také plná od Rohlenky nesouvisle až k sídlišti Slatina. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 65. kilometru pojedete krokem na 62. vyšetřují nehodu. Zdržíte se půl hodiny, dá se to objet z exitu 68 přes Chlumec. Na silnici 23 z náměště do Brna se popojíždí na průjezdu Rosicemi. A na silnici 14 z Náchoda do Rychnova nad Kněžnou stojí před Rychnovem kolona kvůli nehodě u nemocnice a zdržíte se.
2: Přes Lipovku na silnici stojím zhruba půl hodiny, ještě nejsem v Rychnově. Díky, naschle.
1: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Dnešní deštivé počasí láká přímo k procházce do lesa na houby. Pokud už máte košíky v ruce, nezapomeňte si i pláštěnky nebo deštníky, bude ideál deštivo. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu máte ale velkou šanci nazbírat plné košíky prakticky všude v Čechách. Teploty se stále pohybují okolo 15 stupňů Celsia, během dne naměříme až 22 stupňů, odpoledne bude srážek i mraků postupně ubývat. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 7.50. Dostat se na vysněnou střední nebo vysokou školu je výzva nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče. Výrazně pomoct může doučování, o které je v poslední době stále větší zájem. My jsme oslovili hned několik firem a organizací, které různé formy doučování nabízejí, no a ty nám potvrdili to, že to tak opravdu je. Rodičům, kteří na to nemají peníze, můžou pomoct různé neziskové organizace. Doučování zdarma nabízí třeba Člověk v tísni, no a vedoucí jeho vzdělávacích služeb Adéla Pospíchalová je teď naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké formy doučování vaše organizace nabízí a v jakých městech všude?
1: My působíme v 7 krajích po České republice. Je to Praha, střední Čechy, Ústí, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary a na Olomoucku taky jsme. Nabízíme doučování dětem na základních školách, ale věnujeme se i středoškolákům a to naše doučování není čistě doučování. My se věnujeme těm rodinám víc jako celku a snažíme se podpořit nejenom ty děti, ale i rodinu, aby komunikaci se školou a celkově ve škole líp prospívali.
0: O doučování zdarma bude asi velký zájem. Máte ještě někde volné kapacity? Pokud ano, tak tedy kde?
1: Ano, máte pravdu. Ten zájem je veliký, jsme spíš na tom tak, že děti čekají, zda se nějaké místo uvolní, ale je to hodně individuální a pokud někdo má poblíž pobočku Člověka v tísni, tak je asi nejlepší se zeptat, zda nějaké místo je nebo není. Ale musím jenom dodat, že my opravdu pracujeme s lidmi, kteří na to doučování nemají a asi nejen to, většinou se jedná o rodiny, kde je celkově nízké vzdělání. Kde ty rodiče nedokážou těm dětem pomoci, anebo je tam ještě můžou k tomu přidružit další problémy, ať už je to třeba nějaká nemoc v rodině a podobně.
0: Takže vy zřejmě učíte i motivovat, nebo motivujete děti k tomu, aby ten jejich vztah ke škole byl úplně jiný a mnohem lepší. Jak často se s takovými situacemi, o kterých teď mluvíte, setkáváte?
1: Máte pravdu, ta naše práce je hodně o motivaci, ale taky o sebevědomí, protože to je něco, co těm dětem často chybí a nejsou to jenom děti z rodin, kde to vzdělání je nízký. Nedávno výsledky PISA to docela jasně prokazují, ale ten strach ze školy, nějaká dodat těm dětem radost učení, opravdu je namotivovat, k tomu je hrozně důležitý úkol, s kterým nám pomáhají i dobrovolníci, musím říct. A je to opravdu důležitý, protože to je něco, co těm dětem chybí. To, že se jim někdo hodinu věnuje, že s nima mluví, třeba nejenom o matematice nebo o českém jazyce, je pro ně hrozně důležitý, motivující a určitě to potřebují.
0: Kdybychom to vzali územně, která místa jsou nejexponovanější pro vás?
1: Tak celkově je to Ústecký a Karlovarský kraj, kde jsou velké socioekonomické problémy ve společnosti celkově, takže i těch dětí, kteří potřebují nějakou podporu, je samozřejmě víc v těchhle z těch lokalitách.
0: Vy jste zmínila ty dobrovolníky, kteří vám s doučováním pomáhají. Dá se říct, že to je pro vás dost možná v tom terénu zásadní mít tam v akci takové šikovné dobrovolníky?
1: Samozřejmě ano, protože každý ten dobrovolník uvolňuje ruce našim pracovníkům, kteří se pak můžou věnovat daleko více dětem, než kdyby každého museli doučovat sami. Takže ten dobrovolník je opravdu důležitý. Když může ten pracovník jenom zmapovat situaci v rodině, nastavit tu spolupráci, určit si cíle a pak tam může přijít dobrovolník, který s tím dítětem pravidelně každý týden pracuje, buď dochází do rodiny, nebo máme i doučování online, tak pak to hodně pomáhá. Takže pokud by někdo chtěl tímhle způsobem pomoct, tak jsme určitě moc rádi.
0: No a kde ty dobrovolníky berete? Jinými slovy, máte jich dost?
1: Dobrovolníku není nikdy dost, abych to řekla správně. Hodně nám pomáhají studenti, ale nejenom oni. Děláme nábory přes sociální sítě, informace najdete na našich webových stránkách o dobrovolnictví.
0: A co takový dobrovolník musí splňovat?
1: Dobrovolník musí mít odvahu a elán, musí mít dobrý vztah k dětem a aspoň nějaký samozřejmě vzdělání, ale my třeba pracujeme i se středoškolákama. Pomáhají nám středoškoláci pracovat s menšími dětmi a funguje to skvěle.
0: Pokud nás poslouchá teď nějaký rodič, kterého se týká ta popsaná situace, který by chtěl svému dítěti s doučováním pomoct a zajistit doučování, kde vás mají hledat?
1: asi je nejlépe podívat se na webové stránky, kde máme kanceláře, ale jak vy už jste to řekl v úvodu, není to jenom Člověk v tísni, který tímhle způsobem pomáhá, jsou to další neziskové organizace, takže pokud tam není Člověk v tísni, je dobrý si zjistit, jestli nějaká jiná nezisková organizace někde nepůsobí, třeba přes zřizovatele. Někde i školy nabízí doučování zdarma, takže je dobrý se poptat, zjistit, jaká je situace v daném místě. A pokud by někdo chtěl Člověka v tísni, tak na našich webových stránkách je najde určitě, kde působíme, a podle toho pak může oslovit příslušnou pobočku.
0: Adela Pospíchalová, Člověk v tísni. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
3: Osm hodin. Jsou tu zprávy s Janou Temberskou.
4: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen benzínu. Fotbalisté Zlína se připsali nový rekord samostatné ligy, prohráli i osmé utkání v sezóně. Nehoda zpomalila provoz na D11 na kilometru 62 směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dopoledne projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zvýšit dostupnost očkování. Pro očkovanost proti chřipce je v Česku jedna z nejnižších v Evropě.
5: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
4: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Sedm klíčníků odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
6: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
7: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
6: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
7: Z první čtyři dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
8: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
7: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. Německu sílí hlasy pro zastropování cen.
9: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to má Žavlín, Radiožurnál.
4: Česká vláda chce zastropovat ceny pohonných hmot v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. Programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky, kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo časozběrný portrét Bára Basiková. A právě zpěvačka Bára Basiková bude dnešním hostem Radiožurnálu. Poslouchejte po zprávách v 9 hodin.
10: Sport. Fotbalisté Zlína ani v 8. kole šance ligy nebodovali. Po prohře s Hradcem Králové 1-2 tak vytvořili nový rekord v samostatné historii nejvyšší soutěže. Reaguje na to nový trenér Zlína Pavel Hoftych.
11: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je kluby opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
10: V čele tabulky je Slávia po výhře v Teplicích 2-0, Plzeň podlehla Olomouci 2-3 a Ostrava Pardubicím 1-2.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D11 u Chlumce a zdržení na 43 před Lipůvkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 67. kilometru postojíte v koloně. Na 62. šetří v omezení nehodu zdržení 35 minut. Poslední volný sjezd je na 68. kilometru. Ovšem příjezd do Chlumce je už také ucpaný. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 218. Pomalejší provoz za Rohlenku, je to na více než půl hodiny, stále velmi ucpané jsou i okolní trasy. Silnice 50 od Slavkova až k dálnici nebo souběžná silnice 430, tam je to od Rohlenky do Brna na desítky minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna stojí kolona z Milonic a je to na dlouho.
14: Stojí to od Milonic až po Kuřim, takže je to tak na hodinu skoro. Teď jsem se otočil, jedu pryč, protože to nemá vůbec smysl.
13: Možná je trasa přes Blansko. Na příjezdech do Prahy po dálnicích pondělní silní provoz, v samotné Praze silnější špička než obvykle, plná tradiční místa. V Českobrodské se stojí od Průmyslové přes Jarov až do poloviny spojovací 50 minut. A Kbelská je plná v obou směrech, směrem na D8 v Letňanech řeší nehodu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přehláňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
3: Dobré pondělní ráno. Dnešek přinese lecos mimo jiné také schůzku premiéra Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem. O čem se budou bavit, povíme vám.
0: Ranní Radiožurnál
12: a Petr Král.

0: 10 minut po 8, s vámi Radiožurnál. Prezident Petr Pavel v podvečer přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednat budou o aktuálním dění v Česku, ale hlavně o zahraniční politice. Na schůzku dostal pozvání i minister zahraničí Macinka z motoristů, jak ale Radiožurnálu řekl, po dohodě s premiérem se setkání nezúčastní. Detaily Marek Sedláček z domácí redakce, vítej.
1: Pěkné ráno, jedním z hlavních témat má být blížící se valné shromáždění OSN v New Yorku, které je příští týden. Českou delegaci povede právě prezident Pavel. Spolu s ním v neděli do Spojených států odletí i minister zahraničí Macinka.
0: Vztahy mezi prezidentem a vládou byly v posledním půlroce, řekněme, vyostřené, hlavně kvůli čemu?
1: Rozpory prohloubil hlavně spor o to, kdo povede českou delegaci na summit NATO v Ankaře. Nakonec tam jeli prezident i premiér. Od ledna se navíc nescházejí nejvyšší ústavní činitelé, kteří dřív společně probírali zahraniční politiku. Pavel chtěl po návratu z Ankary schůzky obnovit, Babiš to ale odmítl. Napjaté vztahy byly taky mezi Hradem a ministrem zahraničí Macinkou, mimo jiné kvůli tomu, že prezident nejmenoval Filipa Turka ministrem. Pavel s Babišem se teď ale dál scházejí, naposledy spolu jednali koncem srpna. Babiš pak řekl, že mezi nimi žádný problém není.
0: Aktuální dění v Česku, ale také hlavně zahraniční politika, účast prezidenta na valném shromáždění OSN, hlavní témata dnešního setkání prezidenta s premiérem, setkají se dnes podvečer. Budeme to sledovat. Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 8 hodin 15 minut. Režisérka Viktorie Štěpánová převezme na filmovém festivalu v Torontu studentského Oscara za svůj film Volklor. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměnil v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře tento dokument uvedl také Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu, ten by pak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moci koupit lidé až od 21 let. Nebude ho možné koupit přes internet, ale jenom v licencovaných kamenných prodejnách s psychomodulačními látkami.
1: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219. Silný provoz různě pomalu se jede za Rohlenku, je to na zhruba půl hodiny. Silný provoz je i na souběžné silnici, i na silnici 50. Tam stojí kolona od Slavkova až k dálnici D11. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 67. kilometru postojíte v koloně. Na 62. šetří v omezení nehodu zdržení 40 minut. Poslední volný sjezd jen na 68. kilometru. Silnice 4 ze Strakonice do Volyně po nehodě neprůjezdná u Němětic.
2: Bohužel už tam je zase velká dopravní nehoda. Je uzavřen provoz oběma směry.
1: Náhradní trasa přes Níhošovice. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy od první odbočky do Slaného, kolona u odbočky na Smečno. Nehoda jezdí se kyvadlově, zpoždění přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Déšť, přehánky, zatažená obloha, odpoledne ubývání srážek i mraků. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě chladněji do 19 stupňů a na horách po celý den okolo 14 stupňů Celsia. Takové počasí bude dnes, tedy v pondělí. V noci na zítřek bude oblačnosti dál ubývat, ranní teploty ale budou nízké do 11 stupňů, údolích můžou klesat až k 5 stupňům Celsia. Ráno pozor i na mlhy nebo nízkou oblačnost. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Máme ranní radiožurnál 8 hodin 20 minut právě teď, pondělí s datem 14. září. To znamená, že ten astronomický podzim přece jenom ještě nezačal, ale meteorologický už ano. Pojďme se podívat ale vzhůru. Planeta Venuše a Měsíc totiž dnes na denní obloze předvedou velmi zvláštní úkaz. Zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší 3/4 hodiny popoledni.
1: Zákryt Venuše Měsícem, Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku.
1: Bude to na jeho východě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplně.
2: Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Je půl deváté. Jana Utendorská a zprávy.
2: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za ní mohly udělit až dvouletý trest. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se sejdou na summitu v Cardiffu. Chtějí tam potvrdit právo svých zemí usilovat o nezávislost na Spojeném království. Schůzka přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že by rád viděl sjednocené Irsko. Summit reaguje taky na květnové volby ve Walesu. V nich zvítězila strana Plaid Cymru. Separatistické strany tak aktuálně vládnou ve všech třech zemích. To podle organizátorů vytváří novou příležitost ke spolupráci. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle Ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. A školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol.
3: Sport.
2: Zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Radiožurnálu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil taky v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a na D11 u Klumce. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Bezděčín ze 41. kilometru stojí kolona. Před sjezdem do Mladé Boleslavi se na 44. kilometru stala nehoda.
5: Viděl jsem tam osobák a motorku. Snaží se k tomu kolonou teďka prospat sanitka a policajti.
4: Zpoždění je teď 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Chlumec nad Cidlinou ze 68. kilometru stojí kolona, je na téměř 50 minut. Na 62. kilometru šetří nehodu v omezení, dá se jet z exitu 68 přes Chlumec. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 220 hlásíte kolonu, ta zpomalí před sjezdem na Slavkov, překážka.
5: Tak jsme na 211. kilometru v té koloně, zůstal stát kamion.
4: Silnice 23 z Náměště do Brna je na průjezdu Rosicemi ucpaná. Situaci komplikuje nově řešené omezení. Nedá se najet od Tetčic. Podle zpravodajů jsou tam zmatky. A na Pražském okruhu směrem na letiště před Jesenicí na 79. kilometru nehoda v omezení. Kolonu čekejte za dálnicí D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Letní teploty se nám v týdnu ještě přeci jen ukáží, a to konkrétně ve středu, kdy naměříme až 27 stupňů Celsia. Přes naše území ale zároveň začne přecházet studená fronta a ve čtvrtek bude deštivo s teplotami do 19 stupňů Celsia. Deštivé je ale i dnešní ráno. Aktuální teploty se stále pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Během dne vystoupají až na 22 stupňů, na severovýchodě k 19 stupňům Celsia. Odpoledne ale bude srážek i mraku ubývat. Zítra bude o trochu tepleji, maxima do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. A ráno bude ale velmi chladné s teplotami do 11 stupňů a budou se objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Na silnicích tak buďte obezřetní. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
7: Dobré ráno, Barbora Rodovcová, počasí, no a za chvíli naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, to protože Polsko po nedělních ruských útocích na západní Ukrajinu hledá způsob, jak chránit hraniční přechody i lidi čekající ve frontách na hraniční kontrolu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.37. Příští týdny a měsíce budou náročné. Prohlásil to polský premiér Donald Tusk během mimořádného jednání části polské vlády s bezpečnostními složkami. Sešli se po ruských dronových útocích na cíle blízko polské hranice. Rusko může podle Tuska konflikt dál eskalovat. Na to jednání sledovala i naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré ráno, Kateřino.
1: Hezké ráno.
0: Pověz, jak polští politici reagují na ty ruské dronové útoky na západní Ukrajinu?
1: Ministr vnitra Marcin Kierwiński je označil za terorismus. Premiér Donald Tusk na tom mimořádném jednání řekl, že Polsko ale mělo s předstihem informace, že Rusko bude konflikt eskalovat i v podobě třeba snahy o paralýzu nebo dokonce zničení pohybu na hraničních přechodech s Ukrajinou.
2: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k dezorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
1: Řekl také, že doufá, že nenastane nejhorší scénář, který předvídají ty zpravodajské služby, ale konkrétnější nebyl. Také vyvrátil, že by v době útoku neznámý, jakýkoliv neznámý předmět narušil polský vzdušný prostor. Po samotném jednání už účastníci situaci dál nekomentovali, Rusko ale reagovalo a sice vyjádřením, že útočilo na cíle vojenského charakteru, takže za vojenské cíle považuje benzinové stanice a vlaky.
0: Jsou nějaká opatření, která Polsko přijme pro posílení vlastní bezpečnosti?
1: Například polský premiér Donald Tusk právě už oznámil, že chce vědět víc o schopnostech zabezpečení některých bodů polské kritické infrastruktury.
2: To, co víme a co můžeme čekat, že následující týdny a měsíce budou obdobím výrazně zvýšené ruské aktivity. Nemůžeme vyloučit, že se tato eskalace bude týkat i našeho území.
1: Ministři obrany a vnitra společně s polskými službami se shodli na tom, že musí v následujících týdnech udělat maximum pro to, aby se na hranicích netvořily kolony, což je velká výzva hlavně před víkendem. Opatření tak navrhují i sami polské služby. Například by se mohl změnit přístup k některým nákladním autům. Cisterny převážející palivo by v případě vyhlášení poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohly být odkláněny na bezpečnější místa kvůli tomu, že taková cisterna v případě zásahu dronem může vybuchnout. Zvažovaná je i změna prostředků komunikace pro vyhlašování poplachů přímo na přechodech.
0: Situace v Polsku po ruských útocích na západ Ukrajiny a naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme a zdravíme do Varšavy. Naslyšenou.
1: Také zdravím. Naslyšenou.

0: S vámi ranní radiožurnál, teď vás zveme na večer plný smíchu, příběhů, poezie a znakového jazyka. Stand-up, storytelling a slam poetry na jednom pódiu s nesličícím moderátorem a tlumočnicemi do českého znakového jazyka. Tak tomuhle spojení tří uměleckých disciplín dojde na lodi tajemství v Praze na Rašínově nábřeží 17. září na akci nazvané Stand-up Znakup. Pokud tam chcete být, tak teď hned e-mail vstupenky@rozhlas.cz do předmětu Chci na stand-up. Každý desátý e-mail v pořadí vyhrává, máme celkem 14 stupenek pro 7 z vás. Tak přijďte a pište.
1: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
2: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
3: Se kterými slovy nesouhlasil?
2: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangovej nebo argotovej výraz.
1: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
2: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
3: Svět podle Havla? A neb to nejlepší z hovorů zla.
1: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
3: Svět podle Havla a neb to nejlepší z hovorů zlán.
1: Denně ve 14:15 odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 8:45. V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to radiožurnálem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Tak nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním mohli pomoct. Ve finském Rovaniemi dál pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antonio Košta, šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem je posílení společné strategie 27 k arktické oblasti. Nedělní diskuze se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti.
4: Nehoda na D11 u Chlumce a překážka na D1 u Slavkova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Chlumec ze 68. kilometru stojí kolona, je na zhruba 50 minut, u nájezdu na 62. kilometru se v omezení srazilo nákladní a osobní auto. Ucpaný je i příjezd do Chlumce silnicí 211. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rusínov z kilometru 216 budete popojíždět na 211. kilometr. Tam se zastavil kamion a už se nerozjel, blokuje pravý pruh zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Chocerady. Na 29.5. kilometru leží v jízdním pruhu Ráčna. Na D10 z Turnova z Prahy do Turnova od sjezdu na Bezděčín ze 40. kilometru kolona. V Boleslavi se podařilo následky odklidit, už se jede dvěma pruhy zdržení 15 minut. A v Praze na řadě míst kolabuje provoz. Strakonická stojí od okruhu až k nehodě v Malé Chuchli. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Start do nového týdne je upršený a také zatažený. Ojedinělé se můžou vyskytovat i bouřky. Během dne ale bude od severozápadu deště i oblačnosti pomalu ubývat. Nejvyšší denní maxima od 18 do 22 stupňů Celsia, na severovýchodě chladněji do 19 stupňů. Zítřejší teploty budou o stupínek vyšší, maxima tedy až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Ve středu si užijeme ještě letních 27 stupňů. Z počasí dnes ode mě vše. Mějte úspěšné pondělí.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 8.50 a teď vám představíme Lenku a Tomáše z Ostravska. Ti nemohli mít vlastní děti a tak se rozhodli pro adopci. V našem časozběrném seriálu, který jsme natáčeli od roku 2020 a skončili jsme letos v létě, jsme s nimi zmapovali prakticky celý proces, a to od prvního podání žádosti, absolvování přípravných rozhovorů až k tomu, co bylo potom nakonec, tedy převzetí miminka.
1: Zpočátku vlastně jsme věděli, že chceme děťátko, co se týkalo přirozeného průběhu, tak to se nám moc nedařilo. To nás potom přivedlo k tomu, že bychom šli směrem k té adopci.
2: Spousta lidí, když se jich na to zeptáte, tak mají strach a straší i nás.
3: Vypráví na začátku roku 2020 manželé Lenka a Tomáš. Odradit se nenechali. Podali žádost o takzvané zařazení do evidence žadatelů o adopci. Museli doložit svůj zdravotní stav i třeba to, jaké mají příjmy.
4: U kolonky vzdělání jste oba zadali vysokoškolské. Mm-hmm. Věk máte takový, že Lenko vám je 40 a Tomášovi 44. Tak a pomalu se blížíme k poslední stránce, která je skoro prázdná. Jen tady je nahoře poznámka o tom, že máte uvést mimo jiné představy o přijímaném dítěti. Takže jste museli sepsat sami od sebe informace, že žádáte tedy dítě, které bude zdravé, jak vím.
2: Zdravé, miminko.
1: Většinové etnikum a vlastně nezáleželo nám na pohlaví s tím, že ideálně vlastně do 2 let.
4: Ještě jste tam dodali, že by vám nevadily dvojčata.
1: Ano.
3: Manželé si pak pro osobní návštěvu z OSPODu přichystali řadu dokumentů, čistý trestní rejstřík, potvrzení o zaměstnání nebo oddací list.
1: Paní přišla přímo vlastně dovnitř a hned si sedla ke stolu tady v kuchyni.
2: Bylo tam spousta otázek, jsme se museli otvírat hodně do minulosti. Naše vztahy rodičů, zdraví rodičů, sourozenců, dlouhý rozhovor.
3: Popisuje Lenka a Tomáš, kteří o půl roku později prošli přípravným kurzem pro náhradní rodiče. Rozsah 80 hodin. Kurz se skládal z přednášek, panelových diskuzí, pohovorů nebo domácích úkolů.
1: Jsme vhodní kandidáti, bylo nám to řečeno a máme z toho velkou radost.
2: Ano, nebylo to jednoduché. Teoreticky jsme, myslím, připraveni dobře, ale realita ukáže až sama, jak dobře.
3: Příprava má zájemce o náhradní rodinnou péči detailně upozornit na rizika. I třeba na nejlepší způsob, jako adopci, mluvit se samotným dítětem a okolím.
1: To dítě třeba přijde a řekne...
2: Já nejsem moje matka, to můj otec a my na to máme, nebo měli bychom odpovídat, ale my jsme si tě vybrali.
3: Manželé Lenka a Tomáš se pak dostávají do evidence krajského úřadu a to znamená, že už přímo čekají na dítě. Vytoužený telefonát nakonec přišel 3 roky od podání první žádosti.
1: Paní z krajského úřadu volala, aby nás seznámila s tím, že mají pro nás chlapečka, tak jsem se rozbrečela.
2: Zavolali jsme si a nastalo... Těšení.
3: Manželé se dovídají, že je dítěti rok a teď je u pěstounů. Další informace jsou o biologické matce. Z nemocnice odešla po porodu, je závislá na drogách. Otce do rodného listu neuvedla. Lenka a Tomáš jdou na úřad nahlédnout do spisu, kde chlapička vidí na fotkách a za pár dnů si ho poprvé chovají v náručí.
2: První dojem byl to, že přišlo dítě z reklamy.
1: No, byl to takový andílek.
2: Vůbec se nás nebál a vyfotili jsme se.
1: To bylo vlastně naše první setkání s chlapečkem.
2: Byli jsme z toho úplně hotoví. Pozitivně.
3: První fázi se říká předadopční péče a trvá nejméně 3 měsíce. V dalších dílech časozběrného seriálu Deníky adopce mapujeme první roky s dítětem. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Z finále ranního radiožurnálu, no a ve vedlejším studiu už sedí dáma s naprosto fantastickým hlasem.
1: Jednoznačně a s neuvěřitelným osudem, já musím říct, že snad není lepší start týdne než s ní, obzvlášť vzhledem k tomu, že v tomto týdnu vstupuje do kinodistribuce dokument Bára Basiková, který je o ní. A není to jenom portrét zpěvačky, ale řekl bych naprosto unikátní svědectví té doby, kterou jsme, řekl bych, valná většina prožili aktivně. Ten snímek se setkal s obrovsky skvělým přijetím na festivalu v Karlových Varech. Myslím si, že něco podobného ho čeká nyní a je to důvod, proč vyrazit do kina na dokument. A jsem rád, že Bára Basiková ozdobí svojí přítomností dopolední radiožurnál.
0: Povídáním je svěvem Libor Bouček, Bára Basiková po deváté. No a my opět v pět zítra ráno.
2: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
0: Radiožurnál 9 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorfská.
3: Ropa dál zdražuje, schůzka k Hormuzskému průlivu se odkládá. Vláda projedná zpřísnění pravidel pro prodej Kratomu. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Bylo mu 64 let. Dlouhá kolona stojí na D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem do Prahy. A zpočátku bude zatažena s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saúdské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
5: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro jeho prodej. Podle návrhu by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně při hospodaření porušoval zákony i vnitřní předpisy. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledním programem v Planetáriu. Celkově nabídne na 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
6: Ta vede právě z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu. Jdeme na ovocný trh, kde je výsadba několika klimaticky odolných stromů.
7: Popisuje středeční akci Tereza Líbová z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu. Ten klimatickému týdnu propůjčil prostory a některé akce i pořádá. Festival propojuje vědu, politiku, biznis i kulturu.
8: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí.
7: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka pražského klimatického týdne. Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Sport. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Radiožurnálu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro Radiožurnál Sport loni v lednu.
10: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
9: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a po 8 neúplných kolech vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Poslední zůstává Zlín, který podlehl Hradci Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava Pardubicím, a Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D46 u Drysic a zdržení na D11 u Chlumce. Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte velký pozor u sjezdu na Drysice. Na 7. kilometru hlásíte stojící vozidlo.
12: Tak je v levém pruhu dodávka, která má zničenou pneumatiku. Má tam sice trojúhelník, ale hlavně to je v levém pruhu.
11: Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Chlumec ze 68. kilometru stojí kolona, je na zhruba 50 minut, u nájezdu na 62. se v omezení srazilo nákladní a osobní auto, ucpaný je příjezd do Chlumce silnicí 211. V Praze velmi silný provoz, místy stále kolabuje, v Českobrodské do centra stojí kolona od Českobrodské až do spojovací, je to až na hodinu, co brzdí provoz, poví Jakub Bodička z motohlídky Zelené vlny.
13: Před ulicí k Žižkovu se frézuje vozovka, provoz je sveden pouze do jednoho jízdního pásu. V každém směru se jezdí jen jedním pruhem, a to velmi pomalu.
11: Situaci komplikuje i omezení nedaleko v Poděbradské do centra. Je u Elektry uzavřený pravý pruh a stojí se z Rajské zahrady přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ještě dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozáporu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Takové byly zprávy. Teď už posloucháte Libora Boučka a hosta Radiožurnálu.
1: Její jméno zná absolutní většina z nás. Stejně početná skupina si ji zřejmě spojí s muzikálem Jesus Christ Superstar, s písní Souměrná, další s Michalem Pavlíčkem, někdo s Rusalkou, někdo třeba se skupinou Stromboli. Její jméno rezonuje už desítky let, ale jaká je ve skutečnosti? Jaký je život zpěvaček a možná i dalších veřejně známých lidí v Česku? Jeden rozměr odpovědí dává dokument nesoucí její jméno, který právě tento týden vstupuje do českých kin. Jmenuje se Bára Basiková, stejně jako ona, a Bára je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji ti dobré ráno nebo dobré dopoledne.
14: Dobré ráno, samozřejmě.
1: Tak jaké období teď vlastně prožíváš v souvislosti s tím, že teď to přijde a teď skutečně všichni lidé, co jsou v Česku, budou mít možnost Báru vidět?
14: Prožívám to s obrovskou euforií a neustálým dojetím. Vlastně Karlovarský festival odstartoval ten veliký boom, protože to, co se dělo po projekci ve velkém sále hotelu Thermal, bylo něco neuvěřitelného a mimořádného. A i paní režisérka Helena Třeštíková plakala. A ta prý nikdy nepláče. Opravdu to dojetí bylo jako neuvěřitelné a vlastně ty další a další projekce, protože jsme byli na různých festivalech, tak pořád přinášejí nové a nové pozitivní ohlasy. Můžu říct, že zatím na ten film nebyl jeden jediný negativní názor. Všichni ho přijímají s nadšením a s údivem a s díky a já jsem prostě zaskočená a tak nějak jsem na to nebyla připravena.
1: Ty jsi zmínila v rámci toho festivalu jenom Thermal, ten sál, ale tím, že Radiožurnál i já jsme na tom festivalu byli celou dobu, myslím si, že tvoje jméno zastínilo ty hollywoodské hvězdy. O tom snímku se totiž fakt mluvilo. Celou dobu, tak co to pro tebe znamená, že to nebyla jenom ta jedna projekce a Helena Třeštíková dojata, ale že fakt to byl, nebojím se označení, fenomén toho letošního ročníku Varského festivalu.
14: Asi ano. A teď po slavnostní pražské premiéře, která proběhla minulý týden v kině Lucerna a paralelně v kině Světozor, tak já jsem asi za ten večer řekla 1000krát děkuju a několikrát jsem prostě musela potlačit dojetí a nemůžu se z toho zpamatovat. Všichni ten film hodnotí hlavně díky té skvělé nebo prostě ryzí autenticitě, díky té upřímnosti a vlastně té obyčejnosti, protože asi nikdo to nečekal a nikdo není zvyklý vlastně o známých lidech vidět takovýhle dokumenty, které jsou vlastně lidský, jak řekl pan prezident, protože jsme u něj byli hned následující den na Hradě na projekci, protože nemohl přijít na premiéru, tak nás pozval k sobě do Hradního kina. A lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, tak asi oceňuju tu upřímnost.
1: Teď si otevřela témata, o kterých se budeme bavit až do 10. hodiny, protože myslím si, že tohle je přesně to, co člověk nalezne v tom dokumentu. Jenom jak vypadá to Hradní kino?
14: Hradní kino.
1: No, protože já jsem to nikdy neslyšel, tak no, to vypadá tak velký.
14: Mají tam dva ty sály.
1: Dva, takže ano. Je to multiplex vlastně.
14: No to ne. No skoro jo, protože jsme tam měli i popcorn, i nachos s sýrovou omáčkou. Bylo to tam všechno nachystané. Krásný. Je to takový malý klubový kino. Pro posluchače třeba, jestli znáte kino Mat na Karlově náměstí, nebo prostě takový tyhle ty malý no. komorní kina. Takhle to tam vypadá. A sedět vedle pana prezidenta a jíst popcorn, já jsem teda nejedla, to nedělám, a sledovat jeho bezprostřední reakce a jeho ženy bylo neuvěřitelné.
1: Říká Bára Basiková a když je zde, tak musí zaznít ta následující skladba.
15: Host Radiožurnálu.

0: Tohle je souměrná. Bára Basiková, já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme souměrnou. Co to s tebou dělá?
1: No tak, jak ti to mám říct, upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu, to já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát. Jo.
0: No to byla první solová deska.
1: Ano, první solo, a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama, a tohle byl takový můj vlastně první počin, bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
0: Což vlastně, pro nás je včera. Jo?
1: Ano, ano, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit, nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Precedens, ani Stromboli, a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů, od Davida Kollera přes Karla Šůchu, já nevím, kluky z Oceánu, právě teda Otu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
0: No to tak. Je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubné texty,
1: ano,
0: od Sahary Hedla,
1: ano,
0: jestli se nemýlím.
1: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
0: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň.
1: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, že jo, jak v té společnosti, v showbiznesu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
0: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
1: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
0: Ono vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
1: No, tak on byl už v roce 2001. Vlastně
0: nemyslím ten předobraz. No. Ano. To, tak, co je teď?
1: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro 2 roky stříhal, ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá, právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu, ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak... To víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
0: No a co tě překvapilo víc?
1: No tak,
0: co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď
1: oboje,
0: vlastně
1: oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace, ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už si dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby, ale s tím jsem do toho šla. S tím jsem do toho šla. Paní režiska Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takovej jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
0: Byly tam třeba jednotky procent, nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním prominutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
1: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu, jo, protože, jak se říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti. Ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme. Ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí a je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
0: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle
1: ano,
0: jsem já.
1: V umění by to tak být mělo, protože umění je jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho beru nebo ne.
0: Bára Basiková je hostem Radiožurnálu. Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Tato píseň, řekl bych, ve snímku Bára Basiková, který vstupuje do českých kin, tak je jako doprovod velmi silného momentu, protože to je vlastně konec Jesuse. Víc nebudu prozrazovat, jděte se podívat, jaké to má souvislosti. A Bára Basiková je dnes hostem. Jak se vlastně ten film, to dílo Heleny Třeštíkové točí? Kolikrát za rok se ti ozvala, že je třeba točit? A podle čeho to tak odhadovala? Matematicky? Jednou za kvartál? Nebo si nabízela ty situace, co se děje?
1: No tak my jsme byli v kontaktu vlastně pořád, protože od prvního momentu, kdy jsme se osobně seznámili, tak přeskočila jiskra velkého přátelství, velkých sympatií a vzájemného obdivu a úcty. A já si uvědomuji, že vlastně díky tomu je ten film takový, jaký je, protože já bych asi nikomu jinému než paní režisérce vlastně neříkala ty věci tak, jak je říkám v tom filmu. Nedovolila bych asi nikomu jinému vstoupit takhle do mýho života, do mýho soukromí. Helena je dneska prostě moje rodina. No a my jsme se vždycky tak jako pobavili, co je novýho a jestli by měla něco přijet zaznamenat, nebo tak prostě třeba jsme se viděli pětkrát do roka, a nebo třeba některý rok na to nebyl čas vůbec. Ale to neznamená, že vlastně to nešlo, ty záznamy kontinuálně, protože vlastně, když jsme se sešli, tak jsme třeba hodnotili, co se právě za uplynulý rok nebo nějaké období stalo. Vždycky jsme to teda doplnili nějakými záběry, ať už třeba, jak jsem šla pro děti do školy, nebo píšu s nima úkoly a tak dále. Čili vlastně ta intenzita byla různá, i ty intervaly mezi těmi natáčeními, ale vlastně tím, že jsme pořád o sobě věděli a volali jsme si, i jsme se viděli občas jen tak, mimo kameru, tak vlastně jako ten vztah nebyl nikdy přerušen a nebude.
0: Mě zajímá ten dialog mezi jí jako vyhlasnou autorkou a tebou jako tím hlavním interpretem, tou hlavní aktérkou. Jestli třeba existuje moment v tvém životě, který je zaznamenán, a Helena Třeštíková si řekla, tohle tam vlastně nedám. Jestli je tam něco, co tobě chybí z toho, že víš, že za ty tři dekády jste natočili a není to tam?
1: No tak toho je tam samozřejmě spousta, nebo teda
0: no, ale
1: není,
0: něco, co si
1: není
0: říkáš,
1: tam toho
0: no, ale
1: spousta.
0: Tohle bylo přece důležité, jak to, že to tam ta Helena nedala?
1: No tak to já bych ji samozřejmě řekla, to zase jako jsem měla to právo, já jsem měla obrovské právo veta, jak výjmout z filmu něco, nebo tam naopak něco dát, nebo nechat. Ona mě tohleto naprosto jako umožnila a já jsem nezasahovala, opravdu ne. Pochopitelně do hodiny a půl nacpat 50 let je velice těžký, takže tam chybí spousta jako různých mezníků, ale pokud jako jsme chtěli to mít nějak jako takový prostě útvar celiství, tak v podstatě je tam všechno, co tam být má. A Česká televize ještě na příští rok, na podzim, uvede třídílnou sérii. Lidi se mě asi nezbavějí. Třídílnou sérii, vlastně, kde
0: to bude
1: ten film jako bude rozšířenější, kde bude ještě víc jako situací, když teda jako ten obsah zůstane zachován, ale bude tam ještě víc jako zajímavých momentů.
0: Ano, o tom Helena Třeštíková tež mluvila v rámci vysílání z Karlovarského festivalu. Kdybyste měli zájem a chtěli to slyšet, tak pochopitelně to naleznete v podcastových aplikacích, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Je to rozhovor o stejném snímku, tedy o snímku Bára Basiková. Co je to autenticita? Proč je podstatná, důležitá a proč vlastně vždycky vyhraje? Tak o tom si s Bárou Basikovou budeme povídat po půl desáté. Teď nás ovšem čekají další čerstvé zprávy. Díky moc, že Radiožurnál posloucháte. Bára Basiková opět po půl desáté.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Teď už je vše podstatné, pochopitelně se podíváme i na to, jak je a jak jsou průjezdné české silnice a dálnice. Bylo 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: 7 klíčníků dnes ve svatovické katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první 4 dny budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dopoledne projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zvýšit dostupnost očkování. Například pro očkovanost proti chřipce je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Ve Finsku pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Včerejší diskuse se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti. A český film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Sport. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, podlehl ve svých 64 letech rakovině. Radiožurnál to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. České volejbalisty čeká třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupí v italské Modeně proti Slovensku. Utkání začne v 16 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A americké basketbalistky jsou po páté za sebou mistryněmi světa. V berlínském finále porazili Francii 97-79. Bronz vybojovali Španělky, které zvítězily nad domácími Němkami 81-58.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D46 u Drysic a zdržení na D11 u Chlumce. Na D46 Olomouce do Vyškova stále velmi opatrně u sjezdu na Drysice. Na 7. kilometru stojí dodávka po defektu v levém pruhu. Je to vidět na poslední chvíli, je tam protihluková stěna a je to v pravotočivé zatáčce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nechanice se na 69. kilometru zastavuje pravý pruh. O kilometr dál stojí oba pruhy a krokem se jede do omezení na 62. Tam se po nehodě už teď jede dvěma pruhy. Kolona se začíná rozjíždět, zdržení zatím 30 minut. Ucpaná je trasa přes Chlumec a podobné je to i na jižní trase přes Pamětník. Je to tam úzké.
7: Objízdná trasa je s problémy, protože vlastně na ní vjeli kamiony, pro které ta objízdná trasa není vhodná.
6: Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru stál porouchaný kamion v pravém pruhu. Po pojíždí se teď z 216. kilometru, zdržení zatím 20 minut. A v Praze je mimo jiné ucpaná Českobrodská, od průmyslové provoz brzdí nové omezení ve spojovací, zpoždění stále skoro 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Ještě dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19. Tolik zprávy. Hostem radiožurnálu je dnes zpěvačka Bára Basiková. Ptá se Libor Bouček už po písničce.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi. Rádio.

0: Bára Basiková je dnes hostem Radiožurnálu. Teď mě napadlo, jestli já to vůbec říkám správně to jméno.
1: Jo.
0: Co ty říkáš Basiková? Že?
1: No, to je jedno. Jako no, není to jedno, máme italské předky.
0: No.
1: A samozřejmě to S se čte jako Z.
0: No tak
1: ale
0: vidíš. No.
1: Nebazíruju na tom.
0: Ne, to se ti omlouvám, já na tom budu bazírovat. Od teď už si napořád v mém pojetí Bára Basiková, která je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o tom snímku Heleny Třeštíkové, mluvíme i o tom, že vlastně dnes začíná takové miniturné, které má dva díly. To znamená, dnes to začíná, zítra to končí. Dnes to začíná v Hradci Králové, zítra to končí v Praze. Ale spíš ten film, protože vlastně v tom filmu člověk zjistí, jak strašně silná si, v těch situacích byla. Ale zjistila si to i ty zpětně. Jak no. Je možný, že si to sama neviděla?
1: Neviděla. Já jsem od malička neměla dostatek sebevědomí, protože jednak jsem z generace, kdy byly děti ještě byty, a my s bráchou jsme teda byli řezaný fakt strašně, když se to dneska zpětně uvědomím, tak je to úplně absurdní, protože to bylo za hlouposti. A navíc teda já jsem měla velmi komplikovaný vztah s mojí maminkou, to taky ve filmu je, a ono přeci jenom ten start životní, že jo, tě nějak jako, že jo, nastaví a nasměruje. Takže já jsem si nikdy nevěřila v podstatě v ničem. Velmi jsem o sobě pochybovala ve všem, ať už ve zpěvu, tak prostě v nějakých osobních schopnostech, dovednostech. Prostě to sebevědomí chybělo a nějak jsem si tím životem musela projít sama a prokousat se. A teď, když ten film vidím, tak vlastně teprve teď si uvědomuju a díky němu vidím a mám ty hmatatelné důkazy, že nejsem tak úplně marná, že jsem docela jako zvládla toho hodně a teď mám ze sebe konečně dobrý pocit.
0: No, jak automaticky vlastně se počítá s tím, že ten umělec to sebevědomí bude mít, že přece jdi na scénu, vystupuj. Já mám pocit, že je to bráno v mnoha, že to je automatické, že ho člověk má. Ale jak říkáš, ty rodinné souvislosti, souvislosti dějné, protože jsme oba dva vyrůstali v době, kdy nebylo všechno možné. V žádném případě. Tak to člověka trošku sráží. Jak se s tímhle dá bojovat a jak se dá nabít sobě, dá se předstírat?
1: No,
0: ta suverenita na té scéně, nazdar, tak jsem tady. Že?
1: Ano, tak to se dá asi předstírat. Parafázu. A hlavně to je v podstatě takový určitý druh exhibicionismu, který vlastně s tím sebevědomím ani nemusí souviset. Je to takový naopak jako kontrast, jo? Protože já si pamatuju, že jako dítě, jako už v první třídě, jsem byla brejlatá, zakřiknutá, vys moje první televizní vystoupení, když mě bylo 12 let, v pořadu Zpívá celá rodina, tak tam vidíš takový chudáčka prostě ostříhanýho, protože nevím, proč mě stříhali na kluka. Strašně jsem si kousala nehty, protože jsem byla neustále taková nervózní. A takhle já jsem fungovala, ale když prostě někdo přišel, návštěva třeba, jo, tak Baruško, zaspívej nám tady. Já jsem v tu chvíli úplně jako se postavila naprosto suverénně a zaspívala jsem, jak nejlíp jsem uměla. Na tu chvíli jsem nějaké sebevědomí asi měla, nebo nějakou tu chuť a potřebu něco ukázat, prostě určitá dávka exhibicionismu. A pak, když zase návštěva odešla, jsem zase zalezla do toho pokojíčku a tak jsem to měla dlouho, že jsem sice byla schopná na to jeviště vlézt, což taky dneska jako nechápu, protože to neumí každý člověk, že to je strašně těžký, že předstoupit před lidi, aby se ti netřásl hlas. Aby
0: a další den znova.
1: A
0: ta repetice
1: v
0: tom
1: a další, a další, a další. Ale nějak prostě postupem času jsem to získávala. Nějak jsem se sama sebe vychovávala, směrovala, nabíráš zkušenosti, že jo, zažíváš různé situace, tak tě ten život takhle posouvá a ty si to prostě nějak pro sebe zpracováváš. No. Musela jsem se to všechno naučit sama.
0: Je ta zpěvačka tedy profese? Dá se říct, že jdeš tedy do práce, že to tak skutečně člověk tak odpoví, říká, tak tady nechávám za sebou 3 děti, partnerství, ten život, složenky, povinnosti a teď začíná ta práce a jsem někdo úplně jiný. Je to ten
1: příští? No, je to tak, jo. Je to tak, ale samozřejmě s tím, že nikdy jsem, ať stojím na jevišti dodnes kdekoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, v jakýchkoliv situacích, tak tu práci v uvozovkách odvádím na 100%, že to není takový jako automatický, že nastoupím a teď to tam odspívám jako bezmyšlenkovitě a v hlavě se mi honí, prostě nevím, co budu vařit k večeři. To vůbec ne. Že vždycky v momentě, kdy na to jeviště vstupuju, tak jsem tou zpěvačkou, která zpívá, ať je to v Horní Dolní nebo ve Státní opeře, na 100% poctivě písničku, kterou zpívám třeba po 3000, tak ji zaspívám, jako bych ji zpívala poprvé. Dávám, i když je to, jak se říká, práce, dávám do toho pořád svoje emoce, svoje srdce, city a zpívám, jak nejlíp umím.
0: Je to běžné tenhle ten přístup? Protože když žijeme v době sociálních sítí, tak najednou tam lidi pouští to svoje soukromí, vypráví, jakože, co se mi děje a pak... Je to běžný ještě pořád ten přístup?
1: Já nevím, no. Tak prostě já to takhle mám a hlavně jsem, myslím, dobrá v tom, že umím hrozně rychle přepínat, jo. Mně stačí přijít na to jeviště, já nevím, 5 minut před začátkem, 10 minut, z toho někteří moji kolegové úplně šílej, protože ty se tam potřebují hodinu, dvě připravovat nebo soustředit, jo. A já to nepotřebuji. Já fakt mám rychlej ten přepínací systém, že v momentě, kdy jsem na jevišti, tak všechno, co bylo doteď, zůstává za oponou a v tu chvíli jsem tam za tu zpěvačku, za tu umělkyni nebo v té roli v divadle, kterou představuju a dávám všechno do toho výkonu, do toho přednesu, výrazu a když to skončí, tak se ukloním, spadne opona a jsem zase ta paní Baziková.
0: Mně se líbí, že v těch dvou rovinách mizí ta jedna rovina toho předstírání, že by si tvořila brand, když to řeknu v tom moderním slova smyslu. To znamená, že by si, dejme tomu, ano, do značku, bych použil to české slovo,

0: Bára Baziková a ti zvláštní zní jak z nahrávky, tak je živě dnes hostem Radiožurnálu. Jak moc bys k filmu, kdyby byl potenciální divák či divačka, doporučila ještě Rozhovory s útěkem? Což shodou okolností je kniha, kterou Bára Baziková napsala jako teenager.
1: Když jí bylo 19, to už není teenager, ne?
0: Je 19.
1: Ano, poslední teenagerovský rok. A co by si chtěl, abych o té knize něco řekla?
0: Ne, asi bych jí doporučil, ne? Že vlastně to je takový prequel, to znamená to, co vlastně pak na to navazuje.
1: Předcházelo. No, tak...
0: Ne, mě zajímá, tak já to položím jinak. Mě zajímá, proč už si potom nepsala dál. Kromě jako něco takhle celistvýho.
1: No nebyl čas, protože tu knížku jsem psala, když jsem byla, myslím, ve třetí jako na střední škole. Neměla jsem děti, neměla jsem vlastně skoro žádný starosti. Nebyla jsem zpěvačka a nemusela jsem teda už jako jezdit po koncertech a zkoušet a natáčet a tak dále. A asi ani nebyla ta potřeba. Já si myslím, že to psaní musí tak nějak jako vyvěrat, jo, z nějakého vnitřního pocitu. Jo, napsala jsem, když byl COVID, tak jsem psala blog.
0: Ten
1: a
0: blog,
1: z něho vznikla vlastně taková jakoby povídková knížka, která je spíš taková

0: jako uvolněnější. Ty rozhovory byl skutečně jako román ovlivněný tou dobou, tím vším, jak jsem žila, co jsem všechno stačila přečíst, vidět filmy, slyšet různou hudbu. Takže to byla taková jako moje citová intelektuální exploze. Nicméně asi to na tu dobu skutečně bylo výjimečné a já si teda nesmírně cením toho, že vlastně se ta knížka přes tehdejší moje přátele z různých oborů uměleckých dostala až k Bohumilu Hrabalovi a my jsme se i osobně poznali a vlastně jsme se přátelili, párkrát jsme byli u Tigra a toho si nesmírně vážím. No hele, tak já si myslím, že
1: zpívá... Hlavně přežila 8 let ta kniha.
0: Jo.
1: Ona vyšla v tom roce 8, nebo vyšla, byla dopsána, dopsala si ji v tom roce 82.
0: A čekala, počkala...
1: 8 let na vydání u Československého spisovatele.
0: Protože oni tenkrát mi samozřejmě nabídli, že teda jí vydají, ale že bych do ní musela hodně zasahovat, různě tam některé pasáže vyjmout, přepsat, přestylizovat a tak dále, protože byla totalita a ta kniha by nemohla prostě vyjít v tom tvaru, v kterém byla. A to já jsem odmítla, protože proč bych to dělala? A počkala jsem si na tu revoluci a ta kniha vyšla bez jediné změny v roce 90, hned po revoluci. A myslím si, že to psaní člověk v sobě prostě má a třeba se k němu jednou někdy zase vrátím, až nebudu zpívat, protože zpívat taky nechci až do 80.
1: Ne?
0: Ne.
1: Jak to člověk pozná, že už by neměla zpívat, nebo proč nechceš do 80?
0: No, protože si myslím, že bych taky chtěla žít trošku jiný život, ale děti už jsou odrostlé, už mají v podstatě svůj vlastní život a teď je řada na mě.
1: No ale to psaní, mě to přijde, že když člověku jako v 19 a potom následně prostě ta kniha vyjde, že to by byla opravdu škoda. Já jsem četl pár stránek té Anny, ale je to teda i po těch pár letech strašně silné. Byla by to škoda už jako dál nepsat. Si myslím, no.
0: Hele, a co se stane, když nic nenapíšu?
1: Asi nic, tak bude to chybět, budu já mít ten pocit, ale pak mě to přejde asi po dvou dnech.
0: Já nevím, co bude. Já nevím, co bude zítra, co bude za 10 let. Já chci hlavně žít a myslím si, že by tohle mělo být motto každého člověka. Prostě, už jsme si to tady říkali na začátku, máme život jenom jeden a je strašně krátkej. Pojďme ho prostě, pojďme jim nemrhat časem a vůbec vším. Žijeme každý den, jako by byl poslední. Žít pro druhý, dělat někomu radost a sami si dělat radost a dělat prostě hezký věci, říkat hezký věci a stýkat se s fajn lidma a tak.
1: No, ty tu radost dáváš a děláš spoustě lidem a znovu ti lidé budou mít možnost vidět v kinech další tu radost a vidět fakt autentický portrét. Ale co deska? Ta poslední vyšla v roce 2018, toho byl Luděk Fiala, co by jeden z dalších takových zajímavých, jedna z dalších zajímavých kreativních osobností. 8 let.
0: To už je 8 let, no, vidíš, to tak
1: to
0: strašně
1: jsem chtěl naznačit,
0: letí.
1: Jestli už není na čase se opět s někým spojit a kromě té výběrovky, respektive soundtracku k filmu Bára Baziková, tak nejít další cestou. Nemáš opět nějaké, nechci říct spnutí, ale nápad nebo chuť prostě udělat další hudební krok? Protože ty tvoje desky, to je vždycky nějaký hudební krok.
0: No to je od zdi ke zdi, ano. To jsem celá já. No tak dobře, Libore. Budu o tom přemýšlet.
1: No ne, jestli to není málo, jo, že člověk 8 let, jak často má člověk vlastně vydávat desky?
0: No jo, tak oni desky už se, ona Alba už se moc teda jako nevyrábějí. Ale máš pravdu, no. Asi by to chtělo něco. Mě to vždycky baví, když na něco novýho jako přijdu nebo narazím na nějaký zajímavý spolupracovníky, autory a zase se tvoří nějaký novej projekt. To je vždycky krásný proces, ta tvorba, to vymýšlení a to natáčení v tom studiu. To má taky něco do sebe, stejně jako koncerty.
1: A podle čeho si je vybíráš? V tom filmu je vidět asi v rámci tvorby desky taky asi největší část věnována Václavovi Nojdovi Bártovi, to je záběr ze studia. Teď jsem zmiňoval Luďka Fialu, můžeme zmínit toho Michala Pavlíčka. Za chvíli bude dílo, pod kterým je podepsán Pavel Vaculík. Uh-huh. Jak tě zaujmou ty tvůrci? Co je ten moment, kdy řekneš, tak tímhle směrem já chci jít?
0: Musí se mi to líbit prostě. Musí mě ta hudba, potažmo texty, oslovit. Musí mě to nějakým způsobem inspirovat, vibrovat ve mně nějaká pozitivní energie. To se nedá nějak popsat. Prostě musíš mít ten pocit. A myslím, že ten pocit, ten instinkt, který jako lidi máme, že bychom ho měli víc a víc poslouchat.
1: Hmm, takže neexistuje žádný žánr, že si říkáš, tady jsem doma, protože je to prostě fakt nádherný přelet na tou obrovskou říši hudby, co máš za sebou.
0: A není jsem žádný. Za to ráda. Sice jsem díky tomu totálně nezařaditelná. Každý fanoušek mého hlasu má rád úplně jiný projekt z mé bohaté kariéry nebo jiné období, ale proč ne? Takhle jsem to prostě vždycky měla a asi už jiná nebudu.
1: Je to tak. Bára Baziková byla dnes hostem Radiožurnálu. My to uzavřeme vlastně skladbou z desky Gregoriana, to je konec let 90. a pokus skloubení tehdejšího současného popu a latiny. Děkuji mnohokrát. Vy, co máte chuť, tak vyražte do kina. Od 17. září je film Bára Baziková v kinech. Kdybyste měli ještě víc času a chtěli jít buď dnes nebo zítra, tak snad možná ještě se třeba dostanete minimálně na kouknutí klíčovou dírkou na vystoupení v Hradci Králové v Praze, kde Bára bude i osobně. Díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu.
0: Já ti děkuju taky moc.
1: Veni Domine, závěrečná píseň, za chvíli už dopolední Radiožurnál.

0: Luxusní modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Dobrý den, je 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Prezident bude jednat s premiérem o zahraniční politice. Ve švédských parlamentních volbách mírně vede středolevicová opozice. Německý tenista Alexander Zverev vyhrál US Open. Kolona popojíždí na D1 u Slavkova ve směru do Brna. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pozvánku dostal i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Tématem bude především účast prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku.
4: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení, to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku za takzvaný kyberflashing. Návrh čeká na připomínky v meziresortním řízení a řídí se evropskou legislativou. Popisuje za rezort Tomáš Časler.
5: Může jít přímo o pornografické záznamy, anebo postačí, aby se jednalo o materiál zobrazující pohlavní orgány osoby. Toto jednání bude trestné za podmínky, že může příjemci způsobit vážnou újmu. Za této podmínky může být například postižitelné jednání, kterým nadřízený pošle podřízené sexuálně explicitní materiál v nějaké pracovní komunikaci.
2: Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice. Většinu nejspíš získá skupina 4 stran vedených sociální demokracií. Ta bude s jistotou nejsilnější stranou v parlamentu. Získala ale historicky nejméně hlasů od zavedení všeobecného volebního práva.
6: Výsledky jsou velmi těsné a jasno, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy. Ty při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků.
7: To respektuje, jo.
6: Premiér Ulf Kristersson uvedl, že pokud bude mít levice většinu, bude výsledek voleb respektovat. Je ale připraven hledat varianty pro dle jeho slov nesocialistickou vládu, protože vyjednávání mezi středolevicovými stranami budou složitá. Strany jeho vlády ve volbách dokonce posílily, o voliče přišli jen krajně pravicoví švédští demokraté. Slavili například liberálové, menší strana se obávala, že z parlamentu zcela vypadne, na poslední chvíli ale velmi posílila. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do 10. ročníku se zapojili stovky škol po celém Česku. Cílem je motivovat k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
8: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
9: Sport. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé v kariéře US Open. Svůj druhý grandslamový titul získal po vítězství nad domácím Benem Sheltonem 3-1 na sety. Fotbalisté Slávie se v šancelize vrátili na první místo tabulky. V 8. kole zvítězili v Teplicích 2-0, když byl zápas přerušený na 20 minut kvůli výpadku osvětlení. Zisku 3 bodů v nabitém programu si považoval obránce Štěpán Chaloupek.
10: Čas na regeneraci nebyl ideální, ale klobouk dolů před celým týmem, jak jsme se zvládli připravit, semknout se. A i přes výpadek, tak zůstali jsme silní psychicky a prostě ukázali jsme to, že ten tým má obrovskou sílu a zvládli jsme to a dotáhli jsme to do vítězného konce.
9: Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Ostrava Pardubicím 1-2, stejným výsledkem Zlín prohrál s Hradcem Králové. A po dlouhém boji s rakovinou zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému golmanovi a šéfovi sportovního úseku Baníku Ostrava bylo 64 let. Za Ostravu nastupoval i v hráčské kariéře, 8 let chytal taky za West Ham.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na 38. u Pňova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 pojedete různě pomalu do omezení ke sjezdu na Bratislavu osobními auty 15 až 20 minut navíc. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21. a půltém kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Je to krátkodobé omezení, je tam půlkilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nechanice ze 70. kilometru je už jen pomalejší provoz po dřívější nehodě. Její zbytek zůstává na 63. kilometru, tam je zbytek kolony, sjíždět z dálnice se už nevyplatí. Na pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za dálnicí D6 na 25. kilometru. Hlásíte nehodu, je to bez kolony, ale vybočuje se.
11: A jsou to dvě auta v prostředním pruhu. Je to poměrně nebezpečný tím, že to je v tom prostředním pruhu.
7: A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je za Pňovem neprůjezd na postrážce dvou aut.
12: Zatáčce táhlí dopravní nehoda, objíždí se to před Velim a ta objízdná trasa je uspaná, protože tam úzký, jestli tam je kamiony, zdržení zhruba 30 minut.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Ještě dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude většinou 16 až 19. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.
1: 10 hodin 6,5 minuty, dobré dopoledne. Cestu za událostmi začneme za chvíli v Polsku. To musí co nejrychleji rozvinout svůj systém protivzdušné obrany, hlavně o nástroje pro boj s drony, včetně těch proudových. Na tom se shodují polští politici. Vznikne taky občanská aplikace prohlášení hrozeb. Více řekneme za chvíli.
3: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: this time.
1: Tady je dopolední Radiožurnál. Polské ministerstvo vnitra vytvoří aplikaci, která bude obyvatele jednotlivých regionů varovat před hrozbou ze strany Ruska. Měla by být hotová do konce tohoto roku. Rezort to oznámil po včerejším mimořádném bezpečnostním jednání části vlády s bezpečnostními složkami, které svolal premiér Donald Tusk po ruském dronovém útoku na cíle na západě Ukrajiny. Nevyloučil, že Rusko v následujících týdnech a měsících bude eskalovat tenhle konflikt. Víc teď probereme se zpravodajkou Českého rozhlasu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Kateřino, jak polští politici reagují na ruské dronové útoky na západní Ukrajinu?
2: Například premiér Donald Tusk na tom mimořádném jednání včera v podvečer řekl, že Polsko mělo s předstihem informace, že Rusko bude konflikt eskalovat i třeba v podobě snahy o paralýzu nebo dokonce zničení pohybu na hraničních přechodech s Ukrajinou.
3: To, co víme a co můžeme čekat, že následující týdny a měsíce budou obdobím výrazně zvýšené ruské aktivity. Nemůžeme vyloučit, že se tato eskalace bude týkat i našeho území.
2: Řekl také, že doufá, že nenastane nejhorší scénář, který předvídají ty zpravodajské služby, ale konkrétnější nebyl. Také včera řekl, že Polsko nemá od ukrajinských služeb informace, že by včera ten jeden z dronů zasáhl 2 kilometry od polské hranice osobní vlak. Polsko pouze dostalo informace o zasažené lokomotivě nákladního vlaku na odstavné koleji. Před chvílí situaci okomentoval v televizi Polsat i Michal Dvorčík z opozičního Rozvoje Plus a ten řekl, že Rusko testuje polské systémy i schopnost reakce, že si ale není jistý, že by z těch testů Polsko vycházelo dobře, protože jen hodně ukazuje svaly a moc mluví. Také je pro celopolské školení obyvatel, aby lidé věděli, jak se chovat v případě nebezpečí, kam se ukrýt. Zatím taková cvičení byla na dobrovolné bázi.
1: Už jste o tom mluvila, že ten dron na západě Ukrajiny zasáhl lokomotivu vlaku. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit nebo zraněn. Podle dostupných informací připomeňme jenom, že ten vlak jel z Kyjeva do Varšavy a ruský dron lokomotivu napadl poblíž hraničního přechodu Jahodin do Rohusk, kde už dřív ruský bezpilotní letoun zasáhl čerpací stanici. Když se podíváme, jaká opatření, zdali nějaká, Polsko přijímá pro posílení vlastní bezpečnosti?
2: Na pokyn premiéra Donalda Tuska víme, že teď služby zjišťují, jestli armáda vůbec dokáže například bránit železniční uzly na území Polska nebo třeba továrny, jestli je dokáže bránit před drony. Dosud třeba kolem těch nejdůležitějších železničních uzlů hlídkují vojáci a policisté, a to kvůli loňským podzimním útokům na tu železnici, kdy se dva diverzanti pokoušeli vyhodit vlak do vzduchu, potom na železnici vznikl kráter. Budou se také měnit postupy v odbavování a evakuaci lidí na hraničních přejezdech v době vyhlášených poplachů. Další změnou má být i občanská aplikace, o které už jste mluvil. O té se vlastně poprvé mluvilo už před rokem, kdy hranice Polska překonaly asi 20 ruských matoucích dronů. A v neposlední řadě Polsko musí co nejrychleji rozvinout vícestupňovou protivzdušnou obranu. Její obranný prvek proti dronům má být postavený na systému polské výroby, a sice na systému SAN, který zahrnuje třeba akustické radary, ale také naváděné interceptory, tedy střely, které dovedou drony sestřelit. Je ale otázka, jestli už si tyto rakety poradí i s proudovými drony, jako je Geran 5, se kterými i Ukrajina má problém při sestřelování, když je Rusko použilo je i tentokrát při těch útocích blízko polské hranice.
1: Zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku Kateřina Havlíková, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Doučování může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu, proto taky zájem o něj roste. Ceny dlouhodobých kurzů se ale pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si to můžou dovolit. Těm můžou pomoct různé neziskové organizace, které nabízejí doučování zdarma.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné, popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tedy Zachlubná, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice-Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
2: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje. Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 101,90 miliard korun. To odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Paliva zdražuje přerušení dodávek saúdské ropy do Janbu v Rudém moři i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi závěru. V ostravské Nové Huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní 250 hektarů pozemků pro další investory. S některými už firma jedná. Dnes kolem poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá víc než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a těsně po něm. Pokud nebude zataženo, Venuši bude možné vidět na denní obloze i pouhým okem. Sport. Velkou cenu Španělska vozů Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v pořadí mistrovství světa. Má náskok 81 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který byl 5. Druhý skončil na novém okruhu v Madridu Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a 3. dojel britský obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na D35 u Rokytna. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru popojíždí kolona za Rohlenku. Osobními auty je to na 10 až 15 minut. Kamiony jedou různě pomalu až do zúžení na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21. a půltém kilometru opravovali vozovku. Před okamžikem se podařilo zprůjezdnit oba pruhy. Krátká kolona se rozjíždí. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové pomalu za sjezdem na Bíšť na kilometru 138 se srazilo nákladní a osobní auto. Průjezdný zůstal pouze levý pruh, na místě už je policie, vybočuje se na mokré vozovce. Na D11 z Prahy do Jaroměře zpozorněte na průjezdu omezením za sjezdem na Městec Králové. Mezi 55. a 56. kilometrem je rozházené značení, může se vybočovat. A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je za Pňovem uzavřená po srážce dvou aut. Objíždí se to přes Velim, je to tam ucpané v obou směrech. Mezi Kolínem a Poděbrady je ke zvážení trasa přes Velký Osek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude zataženo, místy ještě s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky. Na západě srážky jen ojediněle a právě od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
6: Dobré dopoledne v 10:30, 3:30. Pokud budete u rádia i dnes odpoledne, tak si můžete naladit Radiožurnál po 17. hodině a poslouchat 20 minut Radiožurnálu. Proč má zákony provázet informace o tom, kteří lobbysté se na jejich přípravě podíleli? I na to se moderátor Vladimír Kroc bude ptát poslankyně Pirátské strany Kateřiny Stojanové. Na Radiožurnálu po 17. hodině.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál. Před dvěma lety tam byla voda, teď mají ve stejné části ostravské Staré Bělé stát desítky nových domů. Radiožurnál zjistil, že developer plánuje v záplavovém území postavit rezidenční čtvrť pro zhruba 30 rodin. Budeme o tom mluvit za chvíli.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý

0: To byly Lucie Bílá a Petr Habka ve vysílání Radiožurnálu. V místě, které v ostravské Staré Běle před dvěma lety zasáhla povodeň, plánuje developer výstavbu nové rezidenční čtvrti. To je další téma našeho vysílání. Podle zjištění Radiožurnálu počítá projekt s přibližně 30 rodinnými domy, a to v záplavovém území. Místní se další zástavby obávají, proti záměru je i povodí Odry. Společnost ujišťuje, že nemovitosti proti vodě zabezpečí.
1: My bychom to měli úplně za plotem, takže je tam voda, no. Jak vyleje Odra, anebo i tak, když hodně prší, tak jsou tam takové louže.
2: 82-letá Bohunka Sochorková sedí na lavičce s kočkou v klíně a diví se, že mají stavět domy tam, kde je při povodních vždycky voda.
1: Takže oni, kdyby, jako nedej bože, nám zvedli terén tam, tak by nás utopili, no, ty naše zahrady, že?
2: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé, Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
3: Byly povodně, v roce 24 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou. V této lokalitě bohužel to pokládám za tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou.
2: Stavbu rezidenční čtvrti nedoporučuje ani povodí Odry, říká mluvčí Šárka Vlčková.
4: Jedná se o zpětné zatečení vody vlivem členění terénu. Nepředpokládají se tam velké rychlosti, přesto z hlediska správce povodí nelze výstavbu nové lokality v záplavovém území doporučit.
2: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš a říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
5: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Samozřejmě historicky 97. 24. tak něco vody tam bylo. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
2: Ujišťuje, že stavba starousedlíky nijak neohrozí.
5: Máme třeba nařízení povodí Odry, že nesmíme zvedat terén, takže ho zvedat určitě nebudeme. Je to věci těch lidí, co to budou kupovat, ne? Není na těch usedlících. Oni ten barák kupovat nebudou.
2: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál. I wait for you.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Někdy se to tak zchumelí, ve fotbale se zraní hodně hráčů jednoho týmu. Fotbalisté Slávie by například poskládali skoro celou jedenáctku z aktuálně zraněných hráčů, přesto i dál vedou šance ligu. Někdy se to tak zchumelí, že zaprší a na stadionu zhasnou světla. I to probereme za chvíli s naším expertem, bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Horvátem.

0: Hrálo se osmé kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Jaké bylo? Jako vždy. Jak pro koho?
1: Desítka Pavla Horváta.
0: Fotbalovou ligu vede i po osmém kole mistrovská Slavia. V Teplicích zvítězila 2-0, má náskok jednoho bodu před Libercem. Ten ukončil neporazitelnost Mladé Boleslavy, protože nad ní vyhrál 3-0. O šance lize si teď budeme povídat s fotbalovým expertem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
0: Začneme trochu nefotbalově, i když to bylo na stadionu. V Teplicích zhasla světla. Zažil jsi to někdy?
2: Zažil jsem to, není to nic příjemného, protože ta pauza samozřejmě obzvlášť v tom už večerním počasí není úplně příjemná a musím říct, že pokud to trvá,

0: A díl jak 5-7 minut, tak už což je to trvalo. Fakt dlouhý, což trvalo, bylo to 20. Slyšel jsem slavistický výpovědi, převlíkli se, udělali si taktický rozbor, takže Slávii to pomohlo, Teplicím ne, ale tak to někdy bývá, no.
1: Co se děje v těle fotbalistovi, když má takovouhle nevynucenou přestávku a pak se zase musí nastartovat?
0: Tam je velmi nepříjemný to, že nevíš, jak dlouhá ta pauza bude. V hokeji, když je třetina, tak všichni ví, že to bude 18 minut se vším všudy, ale tady se nevědělo a je těžký se udržet. Samozřejmě v Pernamenci už trošku máš i v hlavě, co když se to přeruší. Není to fakt příjemný, v tom fotbale to není zvyklý a je to malérno.
1: Tam pršelo v Teplicích, mohli se převléci do suchého aspoň?
0: No, tak vzhledem k tomu, že už to bylo druhou půli, tak já předpokládám, když jsem to od slávistů slyšel, že měli 3 sady dresů sebou, což prostě už v dnešní době je obvyklý. Samozřejmě, když já jsem hrál, tak jsme vozili tak 2 a kdyby se to stalo ve druhé půli, tak už se nemáš převlíknout do čeho. No.
1: Když zůstaneme v těch Teplicích, Slavia tam vyhrála 2-0, navzdory rozsáhlé pan Marotce, chybilo jí 9 fotbalistů, kteří mohli být v základní sestavě. A to má Slavia nejmladší tým v lize. Na střídačce tak byla převaha právě těch mladíků bez valných ligových zkušeností. Může tohle sešívané doběhnout?
0: No, nevím, jestli doběhnou, tak ono je to nepříjemný pro každý mužstvo. Na druhou stranu musím říct, že Slávie hrála velmi dobře a i já jsem očekával, že bude mít v Teplicích větší problémy. Žádný extra problémy, do žádných velkých problémů se v Teplicích nedostala a myslím si, že ty hráči se postupně samozřejmě budou uzdravovat zase, ale i ty mladí hráči ukazují, že mají potenciál na to, aby hráli v základní sestavě Slávie.
1: Který je třeba takový nejpotenciálnější?
0: No, tak Konečný, myslím si, jako mladý stoper, byť teďka se mu stala ta nepříjemnost tou červenou kartou z Lens, tak myslím si, že v každém zápase, kdy jsem ho viděl já, tak ukazuje, že už je opravdu na úrovni ligových stoperů a tam ten potenciál 100% třeba je.
1: Pojďme se podívat do Zlína. Fotbalový Zlín vedl poprvé jako trenér dosavadní sportovní manažer Pavel Hoftych. Jeho tým ale podlehl Hradci Králové 1-2 a jako první v samostatné lize nezískal za úvodních 8 kol ani bod. Kudy podle tebe vede cesta k zlepšení Zlína?
0: No, je to těžký. Já si myslím, že můžou tam zkoušet všechny věci, které teďka jsou i mimo fotbalový. Jak se říká, nový koště dobře mete, to ani nezafungovalo ve Zlíně, takže teď už je to opravdu těžká situace a je to opravdu každý den souboj s hlavou, jak to nastavit, jak od trenérů, tak od těch hráčů, tak od vedení toho klubu. Není to jednoduchá situace, vůbec jim to nezávidím.
1: V jaké psychické kondici jsou v takovém případě hráči? Jsou jakoby pod poklopem?
0: No, tak samozřejmě ty mladší hráči to prožívají jednodušeji, protože mají celou tu kariéru před sebou. Na druhou stranu takový Tomáš Poznar, který je v kádru Zlína, tak určitě trpí bezesnejma nocema, brankář dostal vlastně. To jsou kluci, kteří tam jsou strašně dlouho a není to vůbec příjemný.
1: To byla zkrácená desítka Pavla Horváta. Pavle, díky, naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nová slovenská popstar, která dobývá svět. Kde se vzala? Adéla Jergová. A dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 11 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: IKEM podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. V komunálních volbách v Dolním Sasku vede podle předběžných výsledků CDU kancléře Friedricha Merce. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru. Po nehodě zůstává zavřená silnice 38 u Pňova na Kolínsku. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadlečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
3: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
1: IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunclíkové už přijal některá opatření. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil očkování proti některým nemocem i v lékárnách. Novela počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak víc než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AFD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku. Po víc než roční výpůjčce do zahraničí se Mendlův mikroskop vrátí do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v Mendlově muzeu. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve Vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo víc než 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí této výstavy, vysvětluje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
4: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
5: Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v Mexiku, na které se dostala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
6: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo i v finále teda byl krásná třešnička na dortu.
5: Výškař Jan Štefila byl na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti na dělené sedmé příčce, skočil 217 cm. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na D35 u Rokytna. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru popojíždějí kamiony v koloně do zúžení na kilometr 196. Osobními auty projedete rychleji, čekejte 10 až 15 minut navíc. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 53. kilometru stojí porouchané vozidlo před začátkem stoupání v odstavném pruhu. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna se popojíždí od Modřic ze 3. kilometru. Jsou to hlavně kamiony. Navíc v koloně teď řeší i kolizi kamionů s osobním autem před nájezdem na D1. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové pomalu za sjezdem na Bíště. Na kilometru 138 se srazilo nákladní a osobní auto. Průjezdný je levý pruh a na místě už jsou hasiči, také policie. Vybočuje se na mokré vozovce, je to bez kolony. A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je za Pňovem stále uzavřená po srážce dvou aut. Objíždí se to přes Velim, jsou tam ucpané, je tam ucpaný průjezd obcí v obou směrech. Mezi Kolínem a Poděbrady je tak ke zvážení trasa přes velký osek po silnici 125. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Počátku bude zataženo, místy ještě s deštěm nebo přehánkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky, na západě srážky jen ojediněle a právě od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.
8: 11 hodin a 6 minut, několik minut po půl 12. najednou zmizí. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého, až asi 3/4 hodiny popoledně českého času se Venuše zase objeví vedle měsíčního srpku. Už asi tušíte, o čem budeme za chvíli mluvit.
2: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Planeta Venuše a Měsíc se na hodinu ocitnou v zákrytu. Bude to na denní obloze, takže na tenhle úkaz nemusíme čekat, až se setmí. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem, teď je 11 hodin a 10 minut, a ještě lepší 3/4 hodiny popolední.
1: Zákryt Venuše Měsícem, Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po půl dvanácté najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům Dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš Měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Radiožurnál.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Krajská hygienická stanice ve Zlíně zrušila zákaz přijímání pacientů v lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích. Ten měl původně kvůli epidemii střední virózy platit do zítřka. Co se tam změnilo, tak to vám řekneme ve vysílání radiožurnálu už za pár minut.

0: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Podrobnosti má reportérka Radiožurnálu Blanka Kovandová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne z Luhačovic přeji.
0: Blanko, jak teď situace v Luhačovickém lázeňském domě vypadá?
1: Řekla bych jako na houpačce, protože když v pátek hygienici vydali zprávu o tom, že Lázeňský dům Praha nemůže přijímat nové klienty, tak to ředitelka Anna Kneblová označila za likvidační a hned začali obvolávat klienti na nejbližších 14 dnů. Já jsem se tam tedy vypravila dnes před 9 hodinou točit o těch opatřeních a paní ředitelka mi řekla, že podali odvolání proti tady tomu stanovisku hygieniku a v 10 dopoledne přijali telefonát, ve kterém se dozvěděli od krajské hygienické správy, že to opatření se ruší a že tedy bude v zařízení panovat jenom nějaký zvýšený hygienický dozor, ale že klienty mohou znovu nerušeně přijímat. Mezitím oni tedy obvolali asi 140-150 lidí a tak tedy po 10. začal nový maraton, kdy se snaží ty klienty nabrat zase zpátky. Samozřejmě už se to nepovede ve všech případech a paní ředitelka zatím ty škody odhaduje na nějakých 5 milionů korun v tom provozu.
0: Blanko, připomeňme, proč hygienici vlastně před několika dny původně vydali zákaz přijímat nové klienty?
1: Tak tím důvodem bylo, že se od začátku července nedařilo úplně zamezit výskytu onemocnění v Lázeňském domě. Ale nejvíc těch nemocných, musíme říct, bylo opravdu v červnu, kdy prostě se tam třeba dařilo zaznamenat, já nevím, 25 případů denně. Oni si pozvali hygieniky, hygienici zjistili, že opravdu ta závada není ani ve stravování, ani ve vodě, ani v balného provozu, že pravděpodobně klienti si noroviry přináší od někud zvenčí. Ale těch nemocných teď v posledních dnech bylo opravdu třeba 5-6. Aktuálně by dneska měla skončit asi 6 lidem ta karanténa. Takže na základě tohoto vydali to rozhodnutí, že by Lázeňský dům neměl přijímat ty pacienty.
0: Reportérka Radiožurnálu Blanka Kovandová, díky, naslyšenou.
1: Hezký den všem.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize, Radiožurnálu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Jablek a hrušek bude letos v Česku méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, to je skoro o 60% méně než loni. U hrušek bude úroda přibližně poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu korun. Podrobnosti chystáme do hlavních poledních zpráv. V Tichém oceánu u ostrovního státu Vanuatu havaroval trajekt. Nejméně jeden člověk zemřel. Pátrání po více než 30 nezvěstných pasažérech stále pokračuje. Podle místních úřadů nehodu způsobil silný vítr, možná ale i nedbalost posádky a přetížení plavidla. Loď vyplula i přes varování meteorologické služby před silným větrem a rozbouřeným mořem. Policie pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný mířil k místu zvanému Jedovník. Hledaný Emil Tkáč měří asi 175 cm, je vysoký, hubený a má prošedivělé vlasy i bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Nemá u sebe mobil. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezóny Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D35 u Rokytna. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 221 počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje do omezení v Brně, osobními auty se jede rychleji, pouze kolem Rohlenky zpomaluje i levý pruh. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť na kilometru 138 vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, místo je označené, kolona se netvoří. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína mezi Novou Vsí a Pňovem vyšetřovali dřívější nehodu. Podle policie se už podařilo obnovit provoz, ovšem na objízdné trase přes Velim zůstávají kolony a ještě nějakou dobu potrvá, než se rozjedou. V Praze v Lipské na výjezdu po D7 směr Chomutov pojedete krokem od nájezdu z Evropské. Je plný sjezd na letiště a je tam také dopravní omezení, zpoždění 15 minut. A ulice spojovací směrem na Balabenku je plná kvůli frézování vozovky. Postojíte z Jarova, zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo, místy ještě s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky, na západě srážky ojediněle a od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
1: Dobré dopoledne, 12:04. Za chvíli přivítáme u mikrofonu dopoledního Radiožurnálu Janu Magdoňovou a Jana Cibulku. No a budeme se bavit o jednom zajímavém tématu pod hlavičkou antivirus.

0: Antivirus.
1: Motoristický ministr zahraničí Petr Macinka dorazil na rozhovor s anonymním influencerem, na místě na něj ale čekali provokatéři, kteří ho plánovali zesměšnit. Podvržené debatě ve studiu předcházela domluva online, kdy Petr Macinka uvěřil e-mailu s nabídkou setkání, na které pak skutečně přišel. Může vůbec člověk uvěřit někomu, s kým si píše, takzvaně online? Tak to je téma pro dnešní Antivirus s Janou Magdoňovou a Janem Cibulkou. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Jak vlastně to setkání Petra Macinky s aktivisty, řekněme, proběhlo?
3: Ve zkratce Mikael Oganesyan, dříve trestaný provokatér a internetový tvůrce, spolu s kolegou Vojtěchem Pšenákem kontaktovali ministra Macinku z mailové adresy. Ta mailová adresa obsahovala jméno Tomase Pauknera, anonymního autora, který na sociálních sítích sdílí texty převážně kritizující předchozí vládu a její politické představitele.
2: Ministr uvěřil, že si opravdu píše s tímto člověkem. Komunikaci převedl na šifrovanou aplikaci Signál a následně se s provokatéry domluvil na osobním rozhovoru. Ten s ním vedl právě Pšenák, oblečený v kukle, a ve studiu bylo nastražených několik atrap zbraní a výbušnin, které Macinková ochranka přehlédla. Autoři následně jak samotný rozhovor, tak i předcházející domluvu zveřejnili online.
3: Chvíli před vydáním Macinka na sociální sítě napsal, že léčku prohlédl, ale chtěl absurdní divadlo dohrát až do konce. Nicméně ze zveřejněných materiálů to tak nepůsobí.
2: Oganesyan s Pšenákem se mimo jiné podivují, že jim vicepremiér vůbec uvěřil, když by bylo snadné si uvěřit původ už toho prvního e-mailu.
1: A když to tedy zobecníme, můžeme vůbec věřit někomu, s kým jsme se seznámili online?
3: To vůbec není jednoduchá otázka a to dáváme stranou, že tady šlo o ministra s bezpečnostním aparátem.
2: Platí, že plno věcí online je možné podvrhnout a tady se to ukázalo. Autoři si pořídili webovou adresu, která obsahovala odkaz na pseudonym Tomas Paukner. Takovou adresu, pokud je volná, si může pořídit kdokoliv. Doménový registr přitom neověřuje, zda se stránka nevydává za někoho, kdo jím není. Z téhle adresy pak provokatéři Macinkovi napsali.
3: Ten s nimi pak komunikoval skrze šifrovanou komunikační aplikaci, která žádnou záruku totožnosti taktéž neposkytuje. V lepším případě si zde člověka najdete podle jeho telefonního čísla, o kterém víte, komu patří. Ale ani to není stoprocentní záruka. Někdy kyberzločinci kradou účty na takových aplikacích a používají je k páchání podvodu. Jednou z obětí takového převzetí účtu na WhatsAppu byl v minulosti i politik Robert Šlachta z Přísahy.
2: A spolehlivé nejsou ani různá ověření, která nabízejí sociální sítě. U některých je sice třeba poslat fotku osobního dokladu, ale často úspěšně projdou i podvrhy, třeba vytvořené pomocí AI. V jiných případech stačí zkrátka zaplatit.
1: Takže číslo, mail, ani profil na sítích zárukou něčí totožnosti nejsou. Co má ale člověk dělat, pokud se s někým seznámí online a pak se chce sejít?
3: Tady platí pravidla opatrnosti, které známe z offline světa. První schůzku si domluvte na místě, kde je plno dalších lidí, třeba v kavárně. Ideálně řekněte někomu dalšímu, kam a s kým jdete, a domluvte se, že mu dáte pravidelně vědět, jak se setkání vyvíjí.
2: Telefony dnes umožňují s někým dalším sdílet vaši polohu. Váš kamarád nebo kamarádka tak bude vědět, kde jste, a v případě podezření vás začne hledat.
3: Nebo si takového kamaráda můžete vzít na schůzku sebou. Zkrátka si sedne k vedlejšímu stolku.
2: Ale to neznamená, že si člověka nemůžete online trochu prověřit. Podívejte se, jak starý je účet, ze kterého si s vámi píše, jaké přátelé na něm má a jaké fotografie zveřejňuje.
1: Seznámili jsme se s Janou Magdoňovou a Janem Cibulkou. Děkuji, nashledanou.
2: Naslyšenou.
3: Nashledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Prozkoumat stromy odolné proti suchu a horku, dojet do práce na kole nebo se zúčastnit besedy o architektuře v historickém kině u Karlova mostu. To všechno můžete ode dneška při Pražském klimatickém týdnu. Festival představíme za chvíli.

0: New York, Londýn a ode dneška i Praha. Tak to jsou města, kde se setkávají lidé z odborné komunity, politiky i biznisu a společně debatují o změně klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledne v pražském planetáriu.
1: Máme za sebou nejteplejší srpen v dějinách měření. Celkově se atmosféra hlavně kvůli spalování ropy, uhlí a plynu dál rychle ohřívá, uvádí poslední zpráva Evropské klimatické služby Copernicus. Jak nám ale se zastavením této divoce roztočené spirály pomůže to, že uspořádáme další konferenci či festival?
2: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí. Klima už není prioritou, ačkoliv ta realita těch veder a dalších klimatických dopadů nám to ukazuje jinak.
1: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka Pražského klimatického týdne. Jeho newyorský předobraz, který se koná o týden později, postupně nabobtnal na víc než 1000 akcí a 100 000 účastníků. Pražské vydání je mnohem skromnější, ale také jeho pořadatelé sázejí na pestrost, která může k tématu přilákat lidi se zájmem o různé obory a oblasti.
2: Vidíte tam v programu konferenci na finance. Třeba vás to zaujme a tady to vlastně se něco dozvíte o tom. Nebo vás zaujme promítání filmu, jdete na film a něco se dozvíte o klimatu. Jo.
1: Kulturní část festivalu využije i kulisy historického jádra Prahy. Kinu 64 u Hradeb, nedaleko Karlova mostu, dřív hrozilo, že se stane parkovacím domem. Jan Čep a další ho zachránili a ve středu odpoledne tam v rámci Pražského klimatického týdne hostí debatu o udržitelné architektuře.
3: Bude hovořit naše slavná architektka Evele Petrek, Roland Hoffman, superhvězdy v takovém tom sustainability developmentu Praha 1, kde vám projde prostě 12 milionů turistů ročně, tak na ty místní lidi se moc jako nemyslí. Jo. Chce to zabrat, vzít si inspiraci z mnoha jako jiných měst v Evropě, kdy se dbá o zeleň, ty osvěžovny, zásoby, obnovit starý vlastně pumpy, studny. Celý to prostě zpříjemnit, aby tam prostě člověk chtěl být, aby neprchal prostě z toho místa.
1: Říká Jan Čep, co by obyvatel centrální pražské části o tamním životě v době člověkem způsobené změny klimatu. A právě prvky, které mají život ve městě zpříjemňovat, představí v rámci klimatického týdne pražský magistrát.
4: Zveme veřejnost ve středu odpoledne na klimatickou procházku právě po těchto jako praktických realizacích modrozelené infrastruktury.

0: a vede z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu.
1: Popisuje Tereza Líbová z magistrátu hlavního města. Do pražského klimatického týdne se můžete zapojit i mimo Prahu, protože součástí je také akce Do práce na kole. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. Nabídka toho, co můžete slyšet po 12. hodině z úst moderátorky Věry Štechrové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak nabídka začne tím, že prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem. Oni budou mluvit hlavně o zahraniční politice. Prezident už řekl, že to obnovení schůzek vítá. A mě bude zajímat, jestli to, že se sejdou, znamená nějaké dočasné příměří mezi oběma představiteli státu a jestli bude premiér pokračovat v té kampani, kdy prezidenta nazývá lídrem opozice. Vláda dnes projedná návrh, že by mohli očkovat také stomatologové a lékárníci, kromě lékařů. Já se budu ptát na to, za jakých podmínek by to očkování v lékárnách mělo být možné a jak má být zajištěná případná pomoc při nežádoucích účincích právě toho očkování. No a zmíníme i to, že ruské drony včera útočily poblíž polské hranice, zasáhly vlak, který jel do Varšavy a jenom díky včasné výstraze nikdo nebyl zraněn. Na této trase se často pohybují zahraniční politici, tak se chci zeptat, jak Polsko bude tuhle trať chránit a jak chce reagovat na ty poslední hraniční incidenty.
0: U mikrofonu dopoledního Radiožurnálu byla a u toho popoledního bude Věra Štechrová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
0: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
4: Očkovat by nově mohli i lékárníci. Právě teď o tom jedná vláda.
5: Naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
4: Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali.
6: Co nezničili mrazy, tak zničilo sucho.
4: Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, první Čech, který se prosadil v Anglii. Na nehodu pozor na dálnici D35 u Rokytna směrem do Hradce Králové. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Lidé se budou moct nově očkovat proti chřipce přímo v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou právě teď projednávají ministři. Na úřadu vlády je reportérka Adéla Burešová.
7: Kromě lékárníků by nově mohli očkovat taky třeba stomatologové. Oni i farmaceuti by ale museli projít odborným kurzem a očkovat by mohli pouze dospělé. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO je cílem zvýšit proočkovanost populace proti chřipce.
5: Je to očkování, které je velmi bezpečné a je třeba připomenout, že jsme jedna z mála zemí, která vlastně neumožňuje očkování proti chřipce v lékárnách.
7: Kdy novinka začne fungovat v praxi, to zatím není jasné, letos na podzim to ale ještě nebude. Ministři projednají taky zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 a ne od 18 jako teď. Součástí změn je třeba i zavedení spotřební daně. Po jednání kabinetu se sejde taky koaliční rada, která se bude opět zabývat návrhem rozpočtu na příští rok. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. V souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu podal prokurátor demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá.
9: Představníky NABU a SAP.
8: Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: 6 mrtvých a 129 pohřešovaných je zatím polodním neštěstí v Indonésii. Osobní loď s více než 240 lidmi na palubě se v Javském moři kvůli špatnému počasí potopila včera. Přes 100 lidí se podařilo zachránit. Naděje na přežití zbývajících se ale rychle zmenšuje.
10: Z letadel záchranářů je vidět, že loď se po převrácení otočila kýlem vzhůru, ale zatím se drží na hladině. Vedení indonéské národní záchranné služby prohlásilo, že podle svědků se loď naklonila na pravobok poté, co ji zasáhly velmi silné vlny. Na záchranné akci se podílí přes 600 záchranářů, 17 lodí a 5 letadel indonéské armády. Vedení záchranné operace čeká, až se zlepší počasí, aby nasadilo potapěče a podvodní drony, které prozkoumají vnitřek lodi. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
11: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
6: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
11: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
12: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
11: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Novelou má splnit podmínky evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí.
13: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
14: Říká analytička Linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková. Za takzvaný kyberflashing, tedy nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa, by hrozil až rok vězení. Trestný by měl být taky doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by mohl pachatel dostat až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z ministerstva spravedlnosti.
15: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
14: Až rezort vypořádá připomínky k návrhu, projedná ho vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Prezident s premiérem budou v podvečer jednat o zahraniční politice, hlavně o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Petr Pavel pozval na hrad i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že nepřijde. Vztahy mezi prezidentem a Babišovou vládou jsou napjaté už přes půl roku. 7 klíčníků odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu. Korunovační klenoty pak převezou do Vladislavského sálu. Kromě koruny, žezla a jablka hrad vystaví taky královské roucho a další artefakty.
16: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
4: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
16: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
4: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
17: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
4: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport. Zemřel Luděk Mikloško, bývalému reprezentačnímu fotbalovému brankáři, bylo 64 let. Krátce po sametové revoluci odešel Mikloško z Ostravy do Anglie, kde se jako první Čech prosadil. Ve West Hamu pak chytal 8,5 roku a stal se legendou londýnského klubu. Radiožurnálu Sport loni v lednu Mikloško řekl, že se mu tehdejší styl anglického fotbalu líbil.
18: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
3: West Ham uctí Mikloškovu památku v nadcházejících 2 zápasech. Fanoušci Baníku, kde byl naposledy šéfem sportovního úseku, se budou moct s bývalým brankářem přijít rozloučit k pietnímu místu, které klub v průběhu dne vytvoří na Bazalech. Čeští volejbalisté se pokusí vyhrát i 3. utkání na mistrovství Evropy. V italské Modeně nastoupí proti Slovensku. Zápas začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která vyhrála finále světového poháru. V Mexiku porazila mistryně světa z roku 2023 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak zvítězila nad Němkou Bauerovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D35 u Bíště. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ je silný provoz kamionů z kilometru 221. Chvílemi je to bez pohybu, levý pruh jede téměř plynule. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 je podle policie větší díra ve vozovce v pravém pruhu. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšti na kilometru 138 odklízejí následky srážky nákladního auta s osobním. Na místě je odtah, jede se levým pruhem, v místě krátce zpomalíte. A v Praze ve spojovací je nové dopravní omezení směrem na Balabenku, se po pojíždí z Jarova, zdržíte se kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude ještě zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky. Na západě budou srážky jen ojediněle a právě od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. A zítra pak čekáme většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost a teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
20: Prezident a premiér se dnes sejdou na Pražském hradě. Znamená to aspoň dočasné politické příměří? Lékárníci mají dostat možnost očkovat proti některým infekčním nemocem. Co všechno budou muset splnit? A co Rusko sleduje dronovými útoky v těsné blízkosti polských hranic a kam až může stupňovat své provokace? O tom všem budeme mluvit. Prezident Petr Pavel se v podvečer na Pražském hradě sejde s předsedou vlády za ANO Andrejem Babišem. Mluvit mají především o zahraničních tématech, proto prezident pozval i ministra zahraničí za motoristy Petra Macinku. Respektuje ale podle svých slov dohodu, že se jednání zúčastní jen Andrej Babiš. Prezident uvítal, že premiér souhlasil s obnovením schůzek. Vztahy obou představitelů státu byly napjaté mimo jiné kvůli sporu o účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře, kam v červenci po zásahu ústavního soudu nakonec odjeli prezident i premiér. Podrobně o tom budeme mluvit s politologem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
21: Pěkné poledne.
20: Tak dá se říct, že mezi prezidentem a premiérem prozatím nastává minimálně jakési příměří?
21: Vypadá to tak, zdá se, že těch důvodů, které vedou k tomu, jak říkáte, příměří, je mnohem více než těch důvodů, které by měly vést k vzájemným roztržkám, ať už jsou to důvody zahraničně politické nebo vnitropolitické. A myslím si, že vlastně tady toto příměří může vydržet tak dlouho, než panu premiérovi zase něco přeletí přes nos, protože on ty konflikty vnímal hodně osobně, on hodně vnímal těžce, když se prezident republiky obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou ohledně zastupování země na summitu NATO. To jsou všechno takové věci, u kterých u Andreje Babiše často mají přednost emoce než racionální úvaha. Takže do té doby, dokud bude vnímat ty věci takto racionálně, tak si myslím, že můžeme počítat s jistou spoluprací těch klíčových ústavních činitelů.
20: No, prezident opakovaně vyzývá vládu a premiéra ke komunikaci a schůzkám. Proč se Andrej Babiš podle vás právě teď rozhodl, že ta jednání obnoví, že udělá také vstřícný krok?
21: Podle mě to nejdůležitější se asi odehrává na té mezinárodně politické a bezpečnostní rovině, protože když slyšíme informace o nejrůznějších incidentech, o dronech, o výbušninách v zemích Severoatlantické aliance a když už i premiér a ministr zahraničí hovoří o tom, že ta situace je vážná, tak je podle mě velmi důležité, aby o těchto věcech společně debatoval přinejmenším předseda vlády a prezident republiky, takže ta zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace je podle mě ten klíčový důvod. Tím druhým ale také může být vnitropolitická situace, jednak blížící se volby do třetiny senátu a krajských zastupitelstv, kdy si mohl Andrej Babiš se svými marketéry vyhodnotit, že roztržka s prezidentem by mohla odehnat od hnutí ANO některé umírněné nebo středové voliče. A konec konců to, že se vlastně už hovoří o prezidentově účasti na příštím summitu Severoatlantické aliance, tak to podle mě může souviset i s blížícími se prezidentskými volbami, protože ten příští rok už bude hodně prezidentské předvolební kampani zasvěcen a kdyby v takové situaci probíhal konflikt mezi vládou a prezidentem, tak také není úplně jasné, kdo by z tohoto konfliktu vyšel jako vítěz. Proto si myslím, že se rozhodl Andrej Babiš, tak říkajíc, sundat nohu z plynu.
20: No a bude podle vás pokračovat ta snaha koalice a hnutí ANO vykreslovat, nebo minimálně marketéru hnutí ANO vykreslovat prezidenta jako lídra opozice?
21: To si myslím, že na tom se vlastně nic moc měnit nebude. Ono tom asi Andrej Babiš nebude hovořit třeba tak často nebo tak hlasitě, ale zatím to házení prezidenta se stranickou opozicí anebo dalšími kritiky se zdá být pro koalici výhodné, tak v tom pokračovat bude. Taky si všimněme toho, že jaká je si narovnání vztahu sice proběhne mezi prezidentem a premiérem, ale ministr zahraničí se tady tohoto nechce účastnit. Ať už ze svých vlastních politických důvodů, anebo po poradě s předsedou vlády. Ovšem, myslím si, že jak pro motoristy, tak pro SPD bude prezident Pavel dál velmi výrazným terčem a hnutí ANO se bude chovat podle toho, zrovna jaký typ elektorátu se bude chtít v té době snažit oslovit.
20: No a jak se z druhé strany prezident a jeho marketéři vyrovnali s tím pokusem vykreslovat prezidenta jako lídra opozice? Jaké protizbraně jsme v té marketingové bitvě viděli?
21: No on v tom prezident žádné velké protizbraně nemá, nebo samo jich nenabízí, protože jak se bránit proti nějakému osočení, které navíc vychází z toho, že skutečně na některá politická témata se prezident dívá podobně jako ten středopravicový tábor, který je v současnosti v opozici, tak už tomu prostě tak bývá, ale myslím si, že se snažil Petr Pavel velmi dobře vykreslovat, že jako prezident není pro premiéra soupeřem, že něco jiného je vést stranický souboj o poslanecká křesla nebo o vedení vlády, něco jiného je vést souboj o Pražský hrad a být tím nejvyšším ústavním činitelem, který sice může mít svoje názory, ale při výkonu své funkce by měl být to nejobjektivnější nebo co nejvíce nestranný. A to si myslím, že se víceméně Petru Pavlovi daří a možná také právě proto došlo i k jakémusi zmírnění retoriky ze strany vládní koalice a možná také proto se dnes už Andrej Babiš tváří, že vlastně schůzky s prezidentem republiky jsou věc normální a už proti nim nic také nenamítá.
20: My jsme rozebírali to jakési příměří. Doplním, že prezident jede na valné shromáždění OSN, kde povede delegaci, v čele české delegace bude také podle slov premiéra Babiše na příštím summitu NATO. Tak co všechno, co tahle situace znamená pro motoristy a jejich předsedu a ministra Petra Macinku, který s prezidentem vede jakýsi osobní boj, připomínám, kvůli poslanci Turkovi?
21: Tak on se Petr Macinka může chvíli ještě tvářit, že vlastně to, co se odehrává mezi premiérem a prezidentem, se ho úplně tak netýká. Ono je fakt, že ta komunikace by skutečně měla vést mezi prezidentem a tím, kdo stojí na čele vlády a ministři by potom měli rozhodnutí nebo názory vlády vykonávat v praxi. To znamená, že pokud se na něčem dohodne prezident s premiérem, tak by to měl ministr zahraničí respektovat. A myslím si, že i Andrej Babiš si v těchto dnech snaží trošku zjednat pořádek uvnitř koalice, ať už co se týká Petra Macinky, ale především co se týká Filipa Turka. To jsou věci, které Babišovi hodně vadí, protože to samozřejmě zastiňuje jeho vládnutí nebo to, o čem by chtěl on vést debatu. Pro motoristy ten konflikt s prezidentem podle mě sice nekončí, ačkoliv se zdá, že hvězda Filipa Turka pomalu pohasíná. Petr Macinka bude podle mě se snažit prezentovat i odlišné názory třeba v některých oblastech na zahraniční politiku, ale zároveň víme z jeho dřívějších vyjádření, že v těch klíčových věcech se i s prezidentem republiky shodne v té klíčové transatlantické orientaci nebo v podpoře Ukrajiny, takže sice ideální vztahy mezilidské mezi nimi nejspíš padovat nebudou, ani nemusejí, ale podstatné je, aby spolu dokázali vycházet v rámci výkonu svých politických funkcí a mandátů.
20: Politolog, publicista Lukáš Jelínek, děkuji, naslyšenou.
21: Nemáte zač, hezké pondělí.
20: Možnost očkovat by do budoucna mohli mít lékaři všech odborností, zubní lékaři a farmaceuti. Novelu, která by toto umožnila, dnes schvaluje vláda. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje větší dostupnost očkování a zvýšení proočkovanosti proti některým infekčním nemocem. Proti úpravám je Česká lékařská komora a také někteří koaliční poslanci a výhrady má ministr sportu za motoristy Boris Šťastný. My jsme do vysílání teď pozvali prezidenta České lékárnické komory Aleše Krepse. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Tak jak se lékárnické komoře líbí ten návrh?
2: My jsme na přípravě toho návrhu, tak jak je předložen k projednání, spolupracovali. Ten návrh proběhl standardním připomínkovým řízením, takže z našeho pohledu je naprosto v pořádku. A musím říci, že o očkování v lékárnách se v České republice diskutuje minimálně 15 let. A zatímco do této doby se vlastně neposunulo nijak dál, tak v mnoha zemích Evropy už je standardem. To znamená, že v zemích Evropy v téměř 20 z nich už se očkuje, v dalších zemích se připravuje očkování lékárnách, takže je to skutečně součástí standardní lékárenské péče a my bychom se měli také posunout dál.
20: No zatím ne u nás a Česká lékařská komora má několik námitek, například to, že v lékárně nenajde k posouzení celkového zdravotního stavu a že lékárníci mají jen omezenou znalost anamnézy toho pacienta. Tak jak tohle dokážete zajistit v lékárně?
2: Odběr anamnézy a kontrola například lékového záznamu pacienta a některých dalších věcí by byla samozřejmě součástí té přípravy toho očkování. To znamená, že to jedna věc. Další věc je, že farmaceuti, kteří by měli mít umožněnou očkovat, musí projít příslušným vzdělávacím kurzem i praktickou, i teoretickou částí. Takže není to tak, že by, tak jak dneska známe lékárny, že by najednou začali očkovat, ale jsou připraveny podmínky, které to umožní tak, jak to běží v ostatních evropských zemích a tak, jak je to naprosto bezpečné. To chci zdůraznit v první linii, protože se diskutuje velmi o bezpečnosti. Ani my nechceme, aby to mohlo přinášet nějaká zásadní rizika, a proto připravujeme celý systém tak, aby byl bezpečný pro pacienty.
20: To je také námitkou lékařů, že lékárna má horší zajištění při řešení nežádoucích účinků po očkování. Tak můžete být konkrétnější, jak se lékárny vypořádají s tím, aby zvládly třeba případný anafylaktický šok po očkování a podobně?
2: Musím v první řadě opět říci, že tak, jak se uvažuje hlavně o očkování proti chřipce, tak v České republice v posledních mnoha letech, a to se bavíme o více než 10 letech, nebyl zaznamenaný žádný anafylaktický šok. Takže řekněme, strašení veřejnosti anafylaktickým šokem je poněkud přehnané, byť logicky je potřeba na to být připraven tak, jak je to i v tom zahraničí, například mít k dispozici adrenalinové pero, mít k dispozici všechny kontakty, umět správně první pomoc a podobně. A to všechno je součástí i těch kurzů a přípravy celého systému.
20: No farmaceuti, vy už jste to říkal, budou muset, pokud budou chtít očkovat, absolvovat kurz, také musí mít lékárna jasně dané zázemí, kde budou židle, lehátko, umyvadlo, pomůcky pro kardiopulmonární resuscitaci a také prostory, kde bude garantováno soukromí pro ty očkované. Tak dělali jste si nějaký předběžný průzkum, kolik lékáren by mělo za těchto podmínek zájem očkovat?
2: No my máme průzkum mezi lékárníky, mezi našimi členy a téměř polovina z nich se vyjádřila, že by skutečně aktivně chtěla očkovat, že by se toho očkování chtěla účastnit. Samozřejmě bude záležet i na možnostech těch jednotlivých lékáren, jak dokáží nebo jak budou moci splnit ty podmínky. My se snažíme o to, aby to skutečně bylo bezpečné, aby tam pacient měl soukromí a zároveň, aby tam nebyly ty podmínky tak limitující, že bychom vlastně to očkování neumožnili. Takže to už potom bude řešit i podzákonná norma, věcné technické vybavení lékáren, ale myslím si, že je celá řada lékáren, které se do toho zapojí a podle ohlasu našich členů by jich mohlo být opravdu hodně.
20: V lékárně by se mělo podle toho návrhu dát očkovat proti COVID-19 a chřipce. S tím jste srozuměni nebo byste chtěli ještě rozšířit to očkování, které by bylo možné v lékárně?
2: Já si myslím, že v tuto chvíli je to naprosto v pořádku, aby se celý systém zaběhl, aby pokud by se tam náhodou vyskytlo něco, co by mohlo činit nějaký problém, tak aby se to v průběhu času vyřešilo. Takže z našeho pohledu je to v tuto chvíli naprosto v pořádku, to znamená očkování proti chřipce a covidu.
20: A mělo by být to očkování v lékárnách hrazeno stejně, jako když člověk půjde k praktickému lékaři, nebo bude třeba nutné připlatit si za aplikaci a podobně?
2: mého pohledu by to mělo být za stejných podmínek, jako je to v ordinaci lékaře, protože jinak by to přestávalo dávat trochu smysl. To znamená tak, aby kdekoliv se pacient dostaví tak, aby to očkování měl za stejných podmínek. To si myslím, že je naprosto jasná věc.
20: A s tím to počítá i ten návrh?
2: V tom návrhu to není asi tak úplně přesně specifikováno, protože úhradu ze zdravotního pojištění je potom třeba řešit jinými cestami. To znamená, v tuto chvíli to není v tom zákonném návrhu, ale je to potom otázka úhradové vyhlášky výkonu a podobně.
20: Já jsem říkala, jak by měly být ty lékárny vybaveny. Jak složité tohle pro lékárny bude zajistit?
2: Bude to určitě individuální s ohledem na podmínky těch jednotlivých konkrétních lékáren, protože pro některé ty prostory nemusí být složité připravit. Mnoho lékáren už dnes má například oddělené konzultační místnosti, to znamená, že tam to bude, dá se říct, poměrně jednoduché a některé lékárny budou muset udělat určité, řekněme, stavební nebo prostorové úpravy pro to, aby mohly očkovat.
20: Říká Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory. Děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
20: Ruské drony útočily 2 kilometry od hranic s Polskem. Včera na Ukrajině zasáhly lokomotivu osobního vlaku z Kyjeva do Varšavy. Díky včasnému varování se nikomu nic nestalo. Jen několik minut předtím projížděl po stejné trati směrem do Polska vlak, ve kterém byli mimo jiné bývalý premiér Británie Boris Johnson a někdejší předseda švédské vlády Carl Bildt. Ruský bezpilotní dron zasáhl u stejného hraničního přechodu Jahodin do Rohusk v neděli taky čerpací stanici, na které vzplály 2 kamiony. Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že eskalace ze strany Ruska se stala faktem. U telefonu je teď vojenský analytik Lukáš Dyčka z Vojenské akademie ve Vyškově. Dobrý den.
5: Také přeju dobrý den.
20: Tak jak vážný podle vás ten útok na osobní vlak 2 kilometry od polského území byl? Podle ukrajinské státní železnice je hodně pravděpodobné, že cílem měl být ten předešlý spoj, kterým jel z Kyjeva například Boris Johnson a další evropští politici.
5: Tak je to určitě zpráva a každopádně dá se předpokládat, že Rusové cílili na ten předchozí vlak. Je dobré si připomenout, že Boris Johnson je pro Rusy v zásadě negativní postava, protože on je obviňován, nebo respektive jemu přičítáno to, že Ukrajina v roce 22 pokračovala ve válce, že nepřistoupila na mírová jednání s Ruskem a z toho důvodu samozřejmě pro Rusy Boris Johnson představuje důležitý symbolický cíl.
20: Ukrajinská státní železnice uvedla, že se před útokem povedlo posádku vlaku včas varovat. Co se dá dělat ve chvíli, kdy na vlak letí dron? Jak si představit to varování a tu reakci?
5: To samozřejmě konkrétní situace bude odlišná v každém samostatném případě. Každopádně z těch informací, které jdou najít, tak my víme, že ten dron byl jednak relativně velký, to znamená ne žádná malá kvadrokoptéra, ale velký proudový dron. To znamená, ten je zachytitelný radary a Ukrajinci měli zhruba 15 minut na zastavení toho vlaku a evakuaci lidí v něm, což v uvozovkách je dostatečně dlouhá doba. Ve chvíli, kdyby to byl útok opravdu tím malým dronem, tak jednak by nemusel napáchat tak velké škody, ale jednak samozřejmě to varování by bylo mnohem kratší, případně žádné.
20: Po této trati jezdí na Ukrajinu v podstatě všichni politici, včetně Volodymyra Zelenského, tak víme víc o tom, jak jsou tyhle vlaky před dronovými útoky nebo před jakýmikoliv útoky zabezpečené?
5: Samozřejmě nevíme, ale předpokládá se a to se dá vysledovat, že ukrajinské železnice samozřejmě poměrně často mění svůj jízdní řád i v závislosti třeba k útokům na infrastrukturu ze strany Ruska. To znamená, především nepředvídatelnost těch spojů je asi tou největší obranou.
20: Kam až podle vás může Rusko tu eskalaci u těch polských hranic hnát a proč se soustřeďuje právě na polsko-ukrajinské hranice?
5: No, zase moc jiných hranic, které by bylo možno jako zasahovat, není. Samozřejmě sem tam se dějí poměrně závažné incidenty k hranici směrem z Moldávii a směrem do Rumunska, ale přece jenom ta polská hranice je nejdelší, nejodhalenější a samozřejmě přes ní také proudí největší množství pomoci směrem na Ukrajinu.
20: A co tím Rusko získává?
5: Získává tím celou řadu efektů, jednak v případě zásahu toho původního zamýšleného cíle ten efekt je poměrně jasný. I v případě toho, že se to podaří, tak tím vysílá signál toho, že je schopno a ochotno toto dělat. No a zároveň to nutí evropské země, především tedy Polsko, nějakým způsobem reagovat, což stojí peníze. což samozřejmě částečně odčerpává pomoc Ukrajině, protože všechno, co ty země typu Polsko, Pobaltí, Rumunsko si musí nechávat pro sebe, tak nemůže odejít na Ukrajinu. A tím pádem Ukrajina v podstatě nedostává tolik pomoci, kolik by dostávala jinak.
20: Já jen doplním, že ve stejný den ohlásilo dron ve svém vzdušném prostoru Rumunsko a Litva. Vyzvala obyvatele Vilniusu a okolí, aby preventivně vyhledali úkryt kvůli podezření na pohyb dronů. Jak se může Polsko a další země, které tedy hraničí s Ukrajinou, efektivně bránit právě proti těm proudovým dronům? Třeba proto, aby nemuseli pokaždé vzlétat stíhačky, protože to je hodně drahá obrana.
5: Pokud jsou to jednotlivé drony, tak by to zase přes příliš nedramatizovalo, protože tam asi není nic moc jiného možno dělat. A paradoxně vzhled těch drahých průdových letadel bude možná to nejlepší, co udělat můžete, protože tím populaci ukážete, že máte akceschopný systém a že jste silní a důvěryhodní, nebo vaše ozbrojené síly. To znamená, v případě těch jednotlivých úderů bych dělal v podstatě to stejné, co dále. No a systémově, jak se brání dronům, to zatím neví nikdo, neví to vlastně ani Ukrajina, neví to rozhodně ani třeba Spojené státy. To znamená najít systém, jak se brání dronům, to je to, na čem teď pracují všechny ty státy, nejenom v alianci, ale i mimo.
20: Říká Lukáš Dyčka, vojenský analytik z Vojenské akademie ve Vyškově. Mluvili jsme o tom, že ruské drony útočily 2 kilometry od hranice s Polskem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
5: Také děkuji a přeji pěkný den.
20: To byla polední publicistika. My se samozřejmě ozveme znovu v 18.10, kdy to bude kulatý stůl. Teď už jsou tu aktuální zprávy. Věra Štechrová přijme odpoledne.
7: Zprávy má Tereza Tomášková.
9: Lidé se zřejmě budou moct nově očkovat proti chřipce přímo v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, o které dnes jedná vláda. Počítá s tím, že by takovou možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Marek Eben a Tereza Kostková skončí ve Stardance. Letošní 14. řada bude poslední, kterou odmoderují. Pořadem provázeli od jeho začátku v roce 2006. Nový ročník Stardance začne 10. října. Finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla. Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak víc než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AFD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku. Lázeňský hotel Praha v Luháčovicích může dál přijímat nové hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně zrušila své rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění. Šíření nemoci se zatím nepodařilo úplně zastavit. Sport. Basketbalisté Opavy rozehrají boj o Ligu mistrů. Na úvod kvalifikačního turnaje nastoupí proti polskému týmu Dziki Varšava. Zápas začne v bulharském Samokově za necelé 3 hodiny. K postupu do hlavní části soutěže potřebuje Opava porazit celkem 4 soupeře. Pokud neuspěje, bude hrát v evropském poháru FIBA.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Chodec na D5 u Plzně a kolona na D1 u Rousínova. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Plzeň Slovany. Hlásíte chodce, jde proti směru jízdy.
23: Tak jde u středových svodidel dechla. Nevím, co tam dělá vůbec, jako, ale normálně jde u středových svodidel a žádný auto tady nestojí nikde.
19: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zastavují kamiony na kilometru 224. Je silný provoz kamionů, osobními auty projedete výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 5. kilometru zpomalují kamiony, osobní auta až za sjezdem na Modřice. Je to kvůli stavbě dálniční křižovatky. A na silnici 33 z Polska do Hradce Králové je silný provoz na průjezdu Náchodem. Popojíždí se už z polské strany zpoždění téměř 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatažená obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A začíná odpolední radiožurnál s Janem Pokorným.
6: Dobré odpoledne. V bazénu na mistrovství Evropy v paraplavání vyhrál nevidomý reprezentant David Kratochvíl skoro všechno. Ovšem v kartách na svého trenéra v Turecku ani jednou nevyzrál. Mluvit o tom bude úspěšný 18-letý sportovec, ale průměrný karbaník v našem vysílání už za chvíli. A poslouchejte pozorně, protože pak budeme soutěžit. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: S 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy se vrátil paraplavec David Kratochvíl, takto nově 5-násobný evropský šampion. Z Turecka se nevidomému 18-letému reprezentantovi letělo lépe než tam, protože se jako mistr světa a paralympijský šampion cítil pod tlakem. V neděli ho na letišti Václava Havla v Praze vítala skupinka fanoušků.
2: Super. A příště vás rozdatím tě, Karla. Bylo to jako super. Hrali jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té krasně vymázl úplně, no, takže jsem prohrál. Nevadí, příště ho porazím já.
3: Směje se paraplavec David Kratochvíl po dosednutí na letišti v Praze. Kromě karet s trenérem Petrem Týlem prohrál v bazénu na mistrovství Evropy jen jedinkrát při posledním 6. startu v Turecku na stovce znak, kde dohmátl druhý. Do té doby 18-letý paralympijský šampion z Paříže mezi drahami v městě Kočely jen vítězil. Proto přivezl Kratochvíl kromě stříbra ještě 5 zlatých medailí.
2: Povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší jak ta první. Tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
4: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ve vašich silách?
2: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je stovka prsa a to ještě musím pořádně zabrat.
4: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a 1 stříbrnou z mistrovství Evropy?
2: To ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy.
4: Kam ty medaile budete dávat?
2: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od tačky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nad postelí všecko.
4: Je to ještě kam dávat?
2: No, ještě jo.
4: Jak vy to vlastně máte s těmi medailemi? Můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
2: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná, bronzová. To je jenom na paralympiádě. Ale na té stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho upoznám, že to je stříbrná.
3: Dodává nevidomý plavec David Kratochvíl, který v bazénu v Tachově vyrostl ve světovou hvězdu. Z letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: No a jestli si chcete vyzkoušet, co si z té reportáže pamatujete, tak volejte na číslo 221 552 255 221 552 255.

0: David Koller ve vysílání Radiožurnálu a teď už soutěž na téma reportáže, kterou jste před chvílí slyšeli. Jako první se nám dovolal pan Jiří a je z Prahy 4. Dobrý den, pane Jiří z Prahy 4.
1: Dobrý den.
0: Tak když odpovíte správně na všechny tři položené otázky, dostanete cenu, kterou můžete využít jak pro sebe, tak jako dárek pro někoho. Pošleme vám totiž poukaz na nákup v hodnotě 3000 korun od společnosti Doktor Optik. Pokud byste odpověděl správně na dvě otázky, tak můžete dostat takovou cenu sportovní, a to vstupenky na Davis Cup, na souboj českých tenistů s tenisty Spojených států amerických. Bude se to hrát zase po 13 letech ve Vysočanské aréně v Praze. No a když odpovíte jen na jednu otázku, taky neodejdete s prázdnou. Pravidla soutěže znáte?
1: Ano.
0: 5 vteřin na jednu otázku, respektive na jednu odpověď. Tak můžeme-li začít, začněmeš. První otázka zní: jak se jmenuje nevidomý plavec, paralympijský vítěz z Paříže, který byl hlavní hvězdou české výpravy na uplynulém mistrovství Evropy v Turecku?
1: David Kratochvíl.
0: První otázka zodpovězena zcela správně. S kolika zlatými medailemi přiletěl tedy paraplavec David Kratochvíl z evropského šampionátu domů?
1: S 5.
0: Druhá odpověď je taky správně. Ano, vybojoval tam 5 evropských titulů. A do třetice, kolik nakonec přivezl z mistrovství Evropy v Turecku medailí celkem?
1: Celkem 6, jednu stříbrnou a 5 zlatých.
0: Se 6 závodů, 6 medailí, po 5 zlatech, v závěru stříbro na stovce znak. Odpověď vám uznáme, pane Jiří. A děkujeme za to, že jste se zúčastnil. Vyhráváte tedy tu první cenu, což je poukaz na nákup v hodnotě 3000 korun od společnosti Doktor Optik. Tak vidíte. Děkujeme.
1: Moc děkuju, pane Honzo. Naschledanou.
0: A to byl pan Jiří z Prahy 4. A pokud vás zajímá, rádi soutěžíte, jak bude vypadat doprava budoucnosti, těšte se na pátek 18. září, kdy budete moct v soutěži Radiožurnálu vyhrát špičkové městské elektrokolo značky Heritage Bike. A nejen o dopravě budoucnosti uslyšíte i v našem pořadu Experiment speciál ze dne chytré mobility, který bude 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze.

0: 6 let čekání, slzy dojetí, největší hity. To zažívají fanoušci kanadské zpěvačky Celine Dion. Ta se o víkendu po pauze vynucené zdravotními problémy vrátila na pódium a do konce května jí v Paříži čeká 25 koncertů. Vystoupení jsou beznadějně vyprodaná.
1: Před pařížskou Plenitude arénou jsou tisíce fanoušků, učí se texty, mají trička se Celine Dion a čekání se zkracují zpíváním jejich největších hitů.

0: Jeden z fanoušků, který se říká Diva, mi řekl, co pro něj Céline znamená a dokonce mi i zaspíval.
1: Ahoj Praho, na Céline mám tolik vzpomínek. Znamená pro mě moje dětství. Tím je řečeno asi vše. Mám spoustu oblíbených písniček, ale tu nejoblíbenější vám zaspívám. Poslouchejte.
2: J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
0: Fanoušek Denis mi zase řekl, že obdivuje, jak blízko má Céline ke svým fanouškům.
3: Talent, la puissance, la force vocale.
4: Představuje pro mě talent, sílu, silný hlas, jemnost a taky odolnost. Má tak ohromnou kariéru, ale prošla si taky řadou těžkých zkoušek. Svým fanouškům je navíc hodně blízká, a to i když žijeme ve zcela odlišných světech. To, co ale zažila, lásku, zármutek, bolest, radosti i nemoci, to známe všichni, ať jsme hvězdy a nebo ne.
0: Céline Dion se ke koncertování vrátila po 6 letech, poslední turné přerušila kvůli pandemii koronaviru a poté se stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. Kvůli takzvanému syndromu ztuhlého člověka má problémy s křečemi a taky hlasivkami. Při koncertech proto bude mít k dispozici i tým lékařů. Celkem by mělo 620 vystoupení navštívit až 800 000 diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Poslanec Filip Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. Ruská raketa, která v létě dopadla do Polska, byla pravděpodobně cíleně naváděná. Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupové utkání s Američany. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou Turkovi výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Kolonia, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu střely řekl operační velitel polských ozbrojených sil.
3: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 kilometrů od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území. Podle generálmajora Ireneusze Nowaka, operačního velitele polských ozbrojených sil, to byla moderní raketa typu H-101 z nedávné výrobní série s bojovou hlavicí a naváděcím systémem vysoce odolným vůči rušení. Dříve vyšetřovatelé připouštěli, že raketa mohla směřovat na cíl na Ukrajině, ale z dráhy vychýlili ukrajinské prostředky elektronického boje. Raketa nakonec dopadla do pole u obce Tarnava Kolonia. Polská armáda předpověděla místo dopadu, kde následně zasahovaly jednotky teritoriální obrany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala taky do Polska. Nejpřísnější trest, 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku Vanesu Pomklovou poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku, potvrdil mluvčí soudu Jaromír Parobek.
4: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice Ostrava, uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
5: Sport. Čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Jako první si tvrdý povrch v libeňské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
6: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy zeknu, je to strašně vysoký. Ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jen půjde.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a ucpaná Litomyšl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte silný provoz. Jede hodně kamionů směr západ a v Brně navíc brzdí provoz omezení na 196. kilometru. Kamiony poprvé brzdí už před sjezdem na Vyškov na 227. kilometru. A je to nesouvislá roztrhaná kolona s volnými mezerami až do Brna. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 7. kilometru vázne provoz opět hlavně kamiony až ke stavbě u D1. A taky na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem čekejte silný provoz. Nejdříve kolona na příjezdu do Litomyšle od Svitav asi na 15 minut a pak ještě fronty před stavbou dálnice u Cerekvice. Tam je to v obou směrech a zdržíte se 15 až 20 minut. Ještě silnice 33, čekejte kolony na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Táhnou se od hranic až na kruhový objezd v Náchodě. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatažená obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje s Hankou Skánělovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Střecha budovy uprostřed moderního Tel Avivu je kulisou izraelsko-palestinského dokumentu, který ukazuje zabíjení civilistů v pásmu Gazy. Snímek o víkendu zaujal na filmovém festivalu v Benátkách. Nelíbí se ale izraelským politikům. Ministr kultury chce autory zbavit izraelského občanství. Je to téma pro další minuty.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu Naza. Izraelsko-palestinský snímek o víkendu získal zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. Snímek přináší svědectví o zabíjení civilistů v pásmu Gazy během izraelských vojenských operací po masakru Hamásu 7. října 2023. Výhrušky autorům i debatu o dokumentu v Izraeli teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Připomeň prosím, co a jak je v tom dokumentu zachycené.
1: Tak snímek je založený na rozhovorech s 24 Izraelci, kteří mají být současní nebo bývalí vojáci a taky zpravodajští pracovníci zapojení do války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Vojáci mají v tom dokumentu změněné hlasy, nejdou vidět ani jejich obličeje a během nočních rozhovorů na střeše budovy uprostřed Tel Avivu popisují různé izraelské praktiky, které vedou k velkému množství obětí v Gaze a které podle autorů dokumentu představují systematické zabíjení palestinských civilistů. Ten samotný název filmu Naza je izraelský termín pro kolaterální ztráty, tedy civilisty zabité společně s vytipovaným cílem, například s předpokládaným členem Hamásu. Izraelská armáda včera zcela popřela jedno z tvrzení z dokumentu a to, že plánovala a schválila útok v Gaze, při kterém se očekávalo až 500 civilních obětí.
0: Dokument v Benátkách sklidil opravdu dlouhé ovace. V Izraeli nejen mezi vládními politiky ostrou kritiku, tak co v ní zaznívá?
1: Tak někteří členové Knesetu a taky vlády, autory dokumentu Yuval Abrahama a Rachel Sharonovou velmi ostře odsoudili. Opakovaně se v těch jejich reakcích objevuje obvinění, že autoři údajně nenávidí Izrael. Někteří politici se zase stěžují, že podle nich se proti snímku nedostatečně postavila izraelská armáda i čelní představitelé státu. A naopak jedna z demokratických poslankyň směřovala svou kritiku vůči ministrovi kultury Mikimu Zoharovi a jeho prohlášení, že by chtěl filmaře zbavit občanství.
0: Můžou autoři dokumentu jenom opravdu přijít o izraelské občanství? Kdo vlastně o tom může rozhodnout?
1: Tak odebrání občanství v Izraeli možné je, ale stává se to jen zřídka. V roce 2022 nejvyšší izraelský soud rozhodl, že se to stát může především v případech, pokud tito lidé provádí teroristické útoky nebo činy, které představují vlastizradu. V praxi musí to odebrání o něj požádat ministr vnitra a schválit jej musí ministr spravedlnosti a taky potom ho musí ještě potvrdit soudci. Ministr kultury Zohar už na sociální síti X zveřejnil žádost, kterou poslal na ministerstvo vnitra s výzvou, aby zvážili odebrání občanství autorům dokumentu a taky prošetřili, jak filmaři získali materiály pro film a jestli tím nespáchali činy, které by mohly pomoct druhé straně. Ministr zároveň obvinil filmaře z toho, že se snaží poškodit Izrael, což podle něj představuje vlastizradu.
0: Já už jenom doplním, že ten dokument měl v Benátkách ovace dlouhé až 25 minut, což je nejdelší potlesk ve stoje v benátském festivalu. Jana Karasová, naše zpravodajka na Blízkém východě. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

českých moštáren letos vyteče o poznání méně ovocné šťávy než v jiných letech a může za to špatná úroda kvůli jarním mrazům i kvůli extrémnímu suchu. Méně jablek ze sadu mají k moštování také v Tulešicích na Znojemsku a právě tam se za chvíli vydáme v reportáži.

0: Tak jste slyšeli skupinu Mike and the Mechanics Over My Shoulder ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Ještě informace o přesném čase, teď je 13 hodin a 19 minut k tomu. Ale slíbila jsem, moštování tady je. V Česku už začala hlavní sezóna moštování. Jablečné šťávy ale bude letos méně než obvykle. Úrodu poškodily jarní mrazy i následné sucho a horko. Je to i případ rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova.
1: Tady stojíme v moštárně, tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček, jednu bednu z jablky teď do moštovacího stroje vysypal, ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky z jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teďkom se objevilo strašné množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a veškeré ovoce z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy. Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o 1/3 méně, než je běžné. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
0: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál je 13.30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Plyn je nejdražší za poslední 4 roky. Velkoobchodní cena 1 megawatt hodiny na virtuálním trhu v Nizozemsku byla dopoledne 4,80 €, tedy asi 2000 korun. To je 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Za roky 2022 až 2024 odhalil porušení zákona u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunclíkové už přijal některá opatření. V jezeře Milada na Ústecku se objevili invazivní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku. Informoval o tom Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přenašečem račího moru, který je nebezpečný pro tuzemské raky. Korýš pochází ze Severní Ameriky a je považovaný za nejinvazivnějšího raka v Evropě. Policie pátrá po 44-leté Kateřině Staňkové. V neděli odešla z psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Žena se léčí s pyromanií, má za sebou několik žhářských útoků, zapalovala hlavně kontejnery. Podle policie může jednat impulzivně. Hledaná Kateřina Staňková měří asi 160 cm, je hubená, má modré oči a středně dlouhé rovné blond vlasy. Naposledy na sobě měla černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem a černé tenisky. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová končí na turnaji v Mexiku v prvním kole. Tien Chenové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. V Guadalajáře se z Češek představí ještě Sára Bejlek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a ucpaná silnice 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždějí kolony před Brnem. Je silný provoz a v Brně navíc omezení. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Olomouc zhruba na 229. kilometru. Tam se brzdí poprvé, další kolony pak čekejte až u Rousínova na 216. kilometru a dál směrem do Brna. Jsou to nesouvislé roztrhané kolony hlavně v kamionu v pravém pruhu. Osobním autem pojedete rychleji. Kolony i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 7. kilometru vázne provoz až ke stavbě křižovatky u D1 a opět jsou to převážně kamiony. Silný provoz se hlásí tady na severní trase, na silnici 35 z Olomouce do Hradce Králové. Na příjezdu do Litomyšle od Svitav popojíždí kolona už od nové dálnice. Další velké fronty jsou pak ještě před Vysokým Mýtem, před stavbou dálnice u Cerekvice. V obou směrech postojíte, delší je to ve směru do Hradce Králové až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatažená obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Skánělovou.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Dopravu na varšavském hlavním nádraží včera večer zkomplikoval zatoulaný los, který se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Informovala o tom polská média, podle kterých zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal s nadsázkou jméno Emil, stejně tak jako los, který loni putoval z Polska až do Rakouska. Napsal o tom server Gazeta. Vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

V Jávském moři se už druhý den snaží najít desítky pohřešovaných pasažérů ze ztroskotaného trajektu. Práci stovek záchranářů ale stěžuje silný vítr a také rozbouřené moře. Pomáhají jim vrtulníky i několik lodí. A jak to tam vypadá, tak to nám řekne náš zpravodaj za pár minut v odpoledním radiožurnálu.

0: Špatné počasí, silné vlny stály podle záchranářů s největší pravděpodobností za ztroskotáním trajektu, který směřoval z největšího indonéského přístavu Surabaya na ostrov Kalimantan. Loď s více než 240 lidmi na palubě se potopila včera brzy ráno v Jávském moři. Zachránilo se přes 100 lidí, ale desítky dalších se stále nedaří najít. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: V té lokalitě, kde došlo k neštěstí, je v téhle chvíli už večer. Tma znovu zpomalí pátrání. Jaké jsou nejnovější informace přímo z místa?
1: Ty podmínky přímo na místě, kde se loď včera ráno naklonila na bok a později zcela převrátila, jsou pořád velmi složité. Indonéská pobřežní stráž uvádí, že tam je silný vítr, 3-metrové vlny a sami záchranáři jsou při té akci v nebezpečí. Trvalo jim 9 hodin, než se pomoři na místo neštěstí dostali, přitom za dobrého počasí by to trvalo hodin 5. Armáda i pobřežní stráž nasadili více než 600 lidí, 17 lodí, také 5 letadel a vrtulníků. Bohužel zatím nemohli do akce zasáhnout potápěči a i použití podvodních dronů je velmi omezené, což je podle záchranářů veliká škoda, protože ta loď, ten trajekt sice leží na hladině kýlem vzhůru, ale pořád se ještě nepotopil, takže voda není úplně ve všech prostorách, mohou tam být vzduchové kapsy a záchranáři se nevzdávají naděje, že právě tam se mohli někteří pasažéři zachránit.
0: Indonésie má z hlediska osobní námořní dopravy jednu z nejhorších pozic v celé Asii. Proč?
1: No, indonéská vnitrostátní námořní doprava, to už je řadu let rizikový podnik, pořád ní slouží lodě starší 50 let, technicky zaostává údržba, svědci mluví o laxním dodržování bezpečnostních předpisů a vlastně i zahraniční ambasády v Indonésii v minulosti opakovaně upozorňovali své občany, aby zvážili, zda na takových lodích opravdu chtějí cestovat, jenže místní lidé bohužel často jinou možnost nemají. Ta vnitrostátní námořní doprava je sice pomalá, ale pořád je suverénně nejlevnější a kdo nemá peníze na letenku, tak mu prostě nic jiného nezbývá.
0: Tahle pátrací akce začala včera, ale nejen Indonésie má za sebou tragický námořní víkend. Kdo ještě?
1: Také tichomořské souostroví Vanuatu. Na cestě mezi ostrovy Santo a Ambae se tam ve špatném počasí potopil trajekt celkem 47 lidmi na palubě. Prokazatelně zemřel jeden člověk, 30 dalších je nezvěstných a zbytek se tedy podařilo zachránit. Tu pátrací akci velmi komplikují také silné proudy v té oblasti a zapojilo se do ní už také francouzské námořnictvo.
0: David Jakš, náš zpravodaj, který dnes mluvil o následcích špatného počasí. Děkujeme, Davide, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Lukostřelkyně Marie Horáčková je vítězkou finále světového poháru. V Mexiku nejdřív porazila v úvodním kole velkou domácí Naději Vaskézovou, která pak pozvala českou reprezentantku k sobě domů na oslavu. I o tom uslyšíte u nás v odpoledním radiožurnálu.

0: Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu ve 13 hodin a téměř 51 minut. Krásné odpoledne vám všem. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru, a to v mexickém Satiu. Na turnaji, který byl pro 8 nejlepších závodnic sezóny, se kvalifikovala poprvé v kariéře a mistryně světa z roku 2023 už po dalším velkém úspěchu stihla dokonce i malou oslavu.
1: Jsem se akorát vrátila, kdy jsme byli pozváni Anou Pavlou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj, k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
2: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
1: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být, a navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
2: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vázquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni, a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru, a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
2: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
1: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu

0: No, od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
1: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: F. Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý den.
5: Máš nějakou fobii?
1: Zvejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Úroda jablek a hrušek bude nižší, než ovocnáři čekali. Ve švédských parlamentních volbách mírně vede středolevicová opozice. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy zápas se Slovenskem. Kolony jsou na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Úroda jablek a hrušek bude letos nižší, než ovocnáři čekali. Odhad sklizně zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
9: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
10: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
9: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
11: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
9: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Radiožurnál.
7: Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice. Chybí se číst ještě několik procent hlasů. Zatím to vypadá, že většinu zřejmě bude mít skupina 4 stran vedených sociální demokracií. Právě sociální demokraté budou s jistotou nejsilnější stranou v parlamentu. Získali ale historicky nejméně hlasů od zavedení všeobecného volebního práva.
12: Výsledky jsou velmi těsné a jasno, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy. Ty při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků.
13: To respektuje, jo.
12: Premiér Ulf Kristersson uvedl, že pokud bude mít levice většinu, bude výsledek voleb respektovat. Je ale připraven hledat varianty pro dle jeho slov nesocialistickou vládu, protože vyjednávání mezi středolevicovými stranami budou složitá. Strany jeho vlády ve volbách dokonce posílily, o voliče přišli jen krajně pravicoví švédští demokraté. Slavili například liberálové, menší strana se obávala, že z parlamentu zcela vypadne, na poslední chvíli ale velmi posílila. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Marek Eben a Tereza Kostková skončí ve Stardance. Letošní 14. řada bude poslední, kterou odmoderují. Pořadem provázeli od jeho začátku v roce 2006. Nový ročník Stardance začne 10. října. Finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla.
14: Sport. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem čeká české volejbalisty na mistrovství Evropy zápas se Slovenskem. Výhodou by podle trenéra Jiřího Nováka mohlo být to, že se hráči vzájemně potkávají v české nejvyšší soutěži. Kouč národního týmu taky pozorně sleduje vývoj zranění kapitána Patrika Indry, který v minulém utkání nastoupil jen na několik výměn.
15: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost. To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujme, ale nepřeceňujme.
14: Utkání Čechů se Slováky začne na volejbalovém mistrovství Evropy mužů v Modeně, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport v 16 hodin.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na dálnici D48 u Příbora a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku zbystřete za Příborem. Zhruba na 35. kilometru hlásíte popruhy na vozovce.
17: 35. kilometr leží v jízdních pruzích popruhy, takové kurty, ty železné, čím se pásají dřeva. Je to docela nebezpečné.
16: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Vyškov na kilometru 225, kamiony v pravém pruhu, a nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Osobním autem zastavíte jen místy, teď třeba popojíždí i levý pruh mezi sjezdy na Rousínov a Slavkov, a pak je fronta i ještě před Rohlenkou. Na silnici 35 čekejte dlouhé kolony mezi Svitavami a Vysokým Mýtem. První kolona na příjezdu do Litomyšle od nové dálnice, a pak jsou fronty taky před omezením u Cerekvice. Tam se projíždí Kyvadlově u stavby dálnice a hlavně ve směru do Hradce Králové, je to nadlouho. Ještě silnice 38 z Kolína do Poděbrad. Mezi Novou Vsí a Pňovem čerstvá nehoda, srazilo se nákladní a dvě osobní auta. Na místě se teď sjíždějí záchranáři, tak čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní a teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Zítra čekáme většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost a teploty odpoledne 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Až rok by ve vězení mohl strávit člověk, pokud nasdílí intimní fotografii nebo video, o které příjemce nestojí. Takzvaný kyberflashing navrhuje Ministerstvo spravedlnosti trestat podle evropské předlohy. A tak víc se tomu budeme věnovat za chvíli.
8: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá, a to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce téměř o 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru. Přizpůsobují se tomu proto i zákony. A brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat jako kdo ví jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. V chystané úpravě trestního zákoníku je taky takzvaný doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Navrhuje to podle evropské směrnice Ministerstvo spravedlnosti. Popisuje Tomáš Česlar, který se na přípravě legislativy podílel.
4: Pachateli hrozí v případě toho doxingu trest odnětí svobody až na 2 roky a v případě toho cyberflashingu až na 1 rok.
2: Kromě toho bude možné fotografie nebo videa, kterými byl trestný čin spáchán, z internetu odstranit nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové nyní vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
5: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
2: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
6: Každý pátý člověk, který se na bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na něj obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
2: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Slyšet Havla.
1: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
2: Celý týden tento čas 14 hodin a 15 minut patří připomínce Václava Havla a jeho myšlenkám a postojům. Protože dnes je to 89 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka, zaměříme se v nové epizodě Svět podle Havla na to, jak odkaz prvního československého prezidenta vnímal ten poslední.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů Zlán.
4: Mezi inspirativními osobnostmi, o kterých se v hovorech Zlán pravidelně mluvilo, nemohl chybět první československý prezident Tomáš Garrigua Masaryk. Václav Havel ho vzpomínal pravidelně. V září 1991 třeba s trpkým přáním, které se nesplnilo.
3: Ano, já mám v dobré paměti ze svého mládí, jak jsme se ve škole učili Seifertovu báseň Tokalné ráno 14. září, to si pamatují mé dítě. Já se chci v Lánech stavit u Masarykova hrobu, budu tam chvíli přemítat a budu doufat tváří v tvář hrobu prezidenta osvoboditele a zakladatele tohoto státu. Budu doufat, že nejsem jeho posledním prezidentem.
4: V březnu 1990 zase Havel připomněl Masarykův odkaz a vyzdvihoval jeho celoživotní důraz na etiku a mravnost.
3: Ten trvalý důraz na mravní původ politiky, na etický základ demokracie, práva, hospodářského rozvoje, kdy Masaryk toto všechno chápal jako instrumenty k čemusi dalšímu, totiž k důstojnému lidskému životu, že tento trvalý důraz vůbec neznamená, že Masaryk byl jakýmsi blouznivcem, snílkem, jakýmsi filozofem, který byl vně nebo nad praktickými otázkami doby. Naopak, práce, konkrétní tvořivá práce, byla podstatou jeho programu. Byl to realistický program, vždyť Masaryk byl v realistické straně. To byl člověk se smyslem pro konkrétní věc, pro konkrétní lidský příběh, pro konkrétní téma, které vždycky vnímal právě na pozadí toho, co obecně znamená, na pozadí i své filozofie. Vzpomeňme třeba jeho boje ve věci rukopisu nebo Hilsneriády nebo podobně. Byl to muž veskrze praktický, důsledný, pracovitý.
4: O dva roky později, v březnu 1995, Havel popsal životní chvíli, kdy se na čas Masarykovu odkazu vzepřel, jenže postupem času musel uznat, jak hluboce se mýlil.
3: Můj vztah k Masarykovi měl takové tři fáze. Vyrůstal jsem v prostředí, které by se dalo nazvat masarykovské. Můj otec se přátelil s Peroutkou, Basem, Rádlem. Nicméně později, když jsem se stal teenagerem, tak přišla taková jakási vzpoura proti Masarykovi. Přišel mi jako takový kazatel, který nerozumí umění. Neměl jsem rád jeho estetické studie nebo názory. Seznámil jsem se s existencialismem, s moderními proudy filozofie a tak trošku jsem měl rezervovaný vztah k Masarykovi. Nicméně později přišla fáze třetí, kdy jsem stále víc se ocital ve veřejném životě a posléze jsem se ocitl až přímo v praktické politice a najednou jsem si začal znovu a znovu uvědomovat, v kolika věcech měl Masaryk pravdu.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů Zlán.

To byly Sarah Brightman a Andrea Bocelli. V pražském Anežském klášteře vystoupí večer čtyři mladí pěvci, kterých se umělecky ujala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Také o tom uslyšíte v Radiožurnálu.

0: Radiožurnál je 14:30. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla od příštího roku zpřísnit. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let a pouze ve specializovaných obchodech, ne tedy od 18 jako doteď. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mají spolu jednat mimo jiné o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě. Letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. Během hlavní sezóny to ovlivnilo dovolenou tisíců cestujících. V pražském Anežském klášteře vystoupí večer 4 mladí pěvci, kterých se umělecky ujala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Zaspívají díla Bedřicha Smetany nebo France Schuberta. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Sport. Fotbalisty Newcastle s brankářem Lukášem Horníčkem čeká dohrávka čtvrtého kola anglické ligy. V Leedsu nastoupí v 21 hodin. Bude to souboj 10. s 11. týmem tabulky. Oba kluby mají před večerním utkáním shodnou bilanci. Jedno vítězství a dvě remízy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Bělotína a kolony na silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Bělotín. Hustě prší a na 310. a 0,5 kilometru havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, převrácené v příkopu. Na místě už jsou policisté a jedou tam i hasiči, opatrně projíždějte. No ve stejném směru z Ostravy do Brna čekejte kolony na příjezdu do Brna. Jsou to nesouvislé roztrhané kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od Vyškova až do Brna poprvé se brzdí už na 228. kilometru a rozjede se to až na 196. kilometru v omezení v Brně. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je silný provoz na příjezdu do Litomyšle ze Svitav. Tam je první kolona, postojíte asi 15 minut od nové dálnice. Další dlouhé kolony pak popojíždějí i mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Cerekvice u stavby dálnice se teď projíždí pouze Kyvadlově. Kolony v obou směrech delší do Hradce asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Od západu by se mělo vyjasňovat, v noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích bude i kolem 5 a k ránu čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost. Zítra bude většinou slunečno s teplotami 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině uslyšíte třeba Bruce Springsteena nebo skupinu Cranberries.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Nabízíme zajímavý obrázek. Na koni v kýlku, navíc s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kandidát na italského premiéra generál Roberto Vanacci na sociálních sítích šíří videa vyrobená umělou inteligencí. Jak by se za jeho vlády proměnil vztah Říma k Moskvě a Kyjevu? A jaké šance má jeho strana ve volbách příští rok? Na to všechno se za chvíli v Radiožurnálu zeptáme.

0: Současná italská vláda se začátkem září stala nejdéle sloužícím kabinetem v poválečné historii. Premiérce Giorgia Meloniové ale roste výrazný konkurent v podobě generála Roberta Vanacciho. Bývalý europoslanec vytvořil krajně pravicovou stranu Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost. Na svých sociálních sítích šíří videa vyrobená umělou inteligencí. Na profilu, který pravidelně sdílí, se Vanacci například projíždí na koni s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Detaily už má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, taky zdravím.
0: Martine, mohl bys popsat, co v tom videu je a jaký tedy má Vanacci vztah k ruskému režimu?
1: V tom videu je Roberto Vanacci vidět bok po boku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jak se projíždějí, kde si v horách, na koni. Oba mají stejné oblečení, vlastně černá tílka, která na chvilku sundavají, takže jsou, můžeme říct, do půl pasu. Mají zelené kalhoty, popíjí její vodku a střílí právě na tu lahev, kterou vypili. V téhle pasáži si Vanacci s Putinem dávají špagety, jak jinak, protože je to italský generál, posovačí nebo poobvědvají na dřevěné lavici s ubrusem. To, co jsme slyšeli, to buonissimo, tak to byl právě ruský prezident Vladimir Putin, který si pochutnává nad těmi špagety. Pokud jde o vztah s Ruskem a Ukrajinou, tak Vanacci by zastával vojenskou pomoc Ukrajině, respektive by chtěl pozastavit tu vojenskou pomoc Ukrajině, a pokud by si měl tedy vybrat mezi Putinem a Zelenským, tak říká, že by si vždy vybral právě Putina.
0: Parlamentní volby mají být v Itálii příští rok. Jak silným hráčem se do té doby může Vanacci stát a může ohrozit i pozici premiérky Meloniové a její strany Bratři Itálie?
1: Tady je potřeba říct, že Vanacciho strana velmi rychle roste. I když vznikla letos v únoru, tak už v průzkumech poráží některé tradiční italské strany. Z šetření, na které upozornil například server La Repubblica, vyplývá, že ta jeho strana Futuro Nazionale, tedy Národní budoucnost, že by porazila například Ligu Mattea Salviniho, což je skutečně tradiční pravicová, někdo říká, že krajně pravicová strana, dokonce i stranu Forza Italia, kterou dlouhodobě vedl bývalý premiér Silvio Berlusconi a dnes je tedy lídrem Antonio Tajani, ministra zahraničí. Pokud jde o ten program Vanacciho, tak on prosazuje takzvanou remigraci, tedy vyhoštění migrantů, kteří se nezačlenili, neintegrovali do té společnosti. Prosazuje taky tradiční hodnoty, to znamená tradiční manželství, spojení muže a ženy, je proti homosexuálům, lesbám, a v zahraniční politice zase často kritizuje Evropskou unii, například Green Deal, a taky chce prosazovat sankce, respektive je proti sankcím proti Rusku.
0: Je možné, že Meloniová bude pod tlakem Vanacciho před volbami přitvrzovat svou politiku a výstupy třeba vůči Ukrajině?
1: Je pravda, že Vanacci svým způsobem na Meloniovou vytváří tlak. On o sobě mluví a o té své straně, že to je tradiční, skutečná italská pravice. Meloniová zase jasně tvrdí, že kvůli Vanaccimu ani jeho straně svou politiku vůči Ukrajině nebude měnit. V rozhovoru pro server Il Folio uvedla, že podpora Ukrajiny není předmětem politického handlování a vyjednávání. Zdůraznila taky věc, na kterou upozorňují ostatní unijní, evropští, ale taky čeští politici někteří, a sice, že podpora Ukrajiny není jen pro dobro Kyjeva, ale že je to pro dobro Říma, potažmo dalších evropských metropolí.
0: O výrazném konkurentovi k premiérce Giorgie Meloniové teď mluvil Martin Balucha. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Radiožurnálu potvrdil klub Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdci za komunismu. Stal se legendou West Hamu.
1: Pro mě to bylo obrovský štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mě se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Lícu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, takže to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěv. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from the Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova Hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuju se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posled...

0: posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku coby sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl v první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu. Prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
0: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Radiožurnál.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
4: Armáda chce rozšířit leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o odvolání generálního prokurátora Kravčenka. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy zápas se Slovenskem. Dlouhé kolony popojíždějí na silnici 35 u Litomyšle směrem do Hradce Králové. A zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty až 24 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Armáda plánuje rozšíření základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení i plochy pro leteckou techniku.
6: Armáda plánuje rozšíření jižním a jihozápadním směrem od stávající dráhy. V současné době shromažďuje všechna potřebná povolení a vyjádření. Se záměrem teď vyslovili souhlas krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili změnu v zásadách územního rozvoje kraje. František Jirků, Radiožurnál.
4: Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. V souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu podal prokurátor demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá.
8: Představníky NABU a SAP.
7: Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Tereza Kostková a Marek Eben po 20 letech skončí ve Stardance. Letos budou taneční soutěž moderovat naposled. Oznámili to dnes při představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
9: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
10: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
11: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
10: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
12: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
10: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
13: Sport. Už za hodinu nastoupí čeští volejbalisté ke třetímu utkání ve skupině na mistrovství Evropy. V italské Modeně je čeká Slovensko. Asistent trenéra Matyáš Démar vidí ve Slovácích nepříjemného soupeře, kterého ale hráči i trenéři velmi dobře znají.
14: Prostě známe líp vodost. Líp se na ně připravuje na ty hráče, než třeba na Švédy, který tolik ošahaný nemáme z extraligy, takže o to je to snažší ta příprava na ně určitě. Hráli se s nimi v přípravě, je to kousavej soupeř, mají technický smečaře, agresivní blokaře, takže nečeká nás nic lehkýho určitě.
13: Utkání Česko-Slovensko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna a nehoda na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždějí kolony před Brnem. Jsou to nesouvislé fronty od Vyškova až do Brna k omezení. Místy zastavíte i v levém pruhu. Pro osobní u Brna zpoždění aktuálně asi na 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Novou Ves. Na kilometru 22 havarovalo nákladní auto. Narazilo do středových svodidel, hlásí náš zpravodaj.
15: Zasahuje do levýho pruhu, levý pruh je zablokovaný, tvoří se tam kolona, teď tam přijeli policajti.
10: A začíná se tvořit kolona, teď je to asi na 10 minut, ale provoz z Prahy houstne. U Nové Vsi kolona i na silnici 16 z Mělníka směrem na Slaný. Zdržíte se asi 15 minut před nájezdem na dálnici D8. Silnice 35 je velmi ucpaná u Litomyšle směrem do Hradce Králové. Kolony před i za Litomyšlí v součtu až na hodinu. V opačném směru od Vysokého Mýta je fronta kratší asi na 20 minut. No a v Praze houstne provoz, připomínáme ucpanou spojovací ulici směrem do Libně. Před odbočkou k Žižkovu k Harfě je zúžení a zdržíte se z Jarova asi 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Od západu by se mělo vyjasňovat, v noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích bude i kolem 5. K ránu čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost a zítra bude většinou slunečno s teplotami 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
3: Dobré odpoledne vám všem, co nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. V Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti. Zbouraná je už řada nevyužitých budov a postupně tak vzniká nová průmyslová zóna. A rozlohu bude mít zhruba 250 hektarů. Budeme o tom mluvit, zůstaňte s námi a hezké odpoledne přeji.
5: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé,

0: Ostravská Nová huť se stále zmenšuje a pokračují tam demolice starých hal a dalších budov, které huť už nepotřebuje. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny, tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Takže jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
1: Ukazuje generální ředitel Nové huti Radek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu, potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
1: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy, hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
3: Ale vělíte tu luxusní.
1: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
4: Objem je 150 kubíků plynu.
1: A výška?
4: A výška 85 metrů.
1: Rozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Máme takovou obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejenom zpracovatelů.
1: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knedl, Radiožurnál.

My za chvíli v našem vysílání probereme cenu plynu, protože ta dnes pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýš od konce roku 2022. Co tohle může znamenat před zimní sezónou pro české domácnosti, zeptáme se.

0: Odpolední radiožurnál je s vámi. Cena plynu pro evropský trh se dnes dostala na nejvyšší hodnotu za poslední skoro 4 roky. Přesáhla hranici 84 eur, tedy asi 2040 korun za megawatt hodinu. To je pro srovnání asi 3x víc než na začátku roku. Důvodem jsou výpadky dodávek z Blízkého východu, nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem a k napětí přispívají také útoky jemenských povstalců Hútíů. My to teď probereme s analytikem společnosti XTB Jiřím Tylečkem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: To, co jsem vyjmenovala, jsou opravdu hlavní důvody vysokých cen plynu, a nebo byste to popsal ještě jinak?
1: Vyjmenoval jste to docela dobře, určitě jste ty hlavní důvody zmínila. Blízký východ je určitě faktorem číslo jedna, neprůjezdný Hormuz je něco, co trápí nejenom tedy obchodníky s plynem a zákazníky, ale třeba také s ropou nebo naftou. Takže tam je ten největší problém, a dokud tam ta situace nebude stabilní, tak pravděpodobně se ta situace nemá nějak šanci výrazně zlepšit.
0: Dodavatelé plynu mají sice nakoupeno dopředu, ale ta cena, ta roste už nějakou dobu. Teď je to dokonce nové maximum za celé roky. Kdy a jak se to může projevit na ceně plynu pro české domácnosti?
1: Já když jsem se dneska díval na ty aktuální ceny, tak v zásadě nic akutního se tam neděje. Pořád mohou zákazníci nakoupit pod nějakých 900 korun za megawatt hodinu bez daně. Takže zatím ty ceny jsou dobré, ale zatím, protože ty problémy, které tady přišly, tak trvají už několik měsíců, ale vy jste dobře řekla to, že ty ceny, než se propíšou těm koncovým zákazníkům, tak mají mnoha měsíční zpoždění. Někdy je to 6 měsíců, někdy 9, může to být možná až 1 rok. Závisí na tom konkrétním dodavateli, a tady je pravda to, že už v posledních měsících ty kontrakty nám postupně drahly. Dodavatelé musí nakupovat ty dražší kontrakty a budou je postupně musí navyšovat i cenu těm koncovým zákazníkům, a myslím si, že to už se začne dít relativně brzo. Očekávám to v nejbližších týdnech.
0: Aktuálně roste i cena ropy. Severomořská ropa Brent se dostala nad 107 dolarů za barel. Jak by se to mohlo promítnout do pohonných hmot u nás? A měla by podle vás kvůli pohonným hmotám nějak zasáhnout vláda?
1: My vidíme, jak moc se to promítá. Aktuálně už skutečně dobýváme ta jarní maxima, blížíme se historickým maximum z roku 2022. A já bych se vůbec nedivil, kdybychom se na ty maxima dosáhli. Každopádně vláda zasáhnout může. Viděli už jsme na jaře, že relativně úspěšně se podařilo ty ceny na čerpacích stanicích snížit. Nicméně já osobně nejsem velký zastáncem nějakých rychlých zásahů, které by měly tu cenu okamžitě snížit. Ono to, co se děje, tak vlastně za to ani tak jako vláda nemůže, pokud k tomu přistoupí, tak sníží si své daňové příjmy. Já si nemyslím, že ta cena je zatím tak extrémní. Samozřejmě, pokud už bychom se pohybovali v těch průměrných cenách nad tou hladinou 50 korun za litr, tak tam už by ta situace byla jiná, a v tom případě snížení spotřební daně je vlastně to první, co mě napadá, co by mohlo mít nějaký nejmenší negativní efekt.
0: Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček, díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Hled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou.
1: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen spomínkou.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je půl čtvrté. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla od příštího roku zpřísnit. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let a pouze ve specializovaných obchodech. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Plyn je nejdražší za poslední 4 roky. Velkoobchodní cena jedné megawatt hodiny na virtuálním trhu v Nizozemsku byla dopoledne 4,80 €, tedy asi 2000 korun. To je 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Při výstupu na rakouskou horu Grundschartner v Cillertalských Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji transportoval vrtulník do nemocnice u Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena byla součástí 4členné výpravy. Podle dostupných informací se ulomil kus skály, který sloužil jako jisticí bod. Žena pak údajně asi po 5metrovém pádu dopadla zády na skálu. Balet Národního divadla Brno povede za 2 roky Markéta Pimek-Habalová. V čele souboru nahradí současného uměleckého šéfa Mária Radačovského. Původně měla funkci převzít bývalá prima balerína Daria Klimentová. Její nástup od sezóny 2028-29 se ale nepodařilo z pracovních důvodů uskutečnit.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu bez obránců Kyjana Hufra a Adama Ševínského. Ve středu tam nastoupí k utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Aratu Arménia. Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává v Praze po nedávném zranění.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy popojíždějí dlouhé kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od 230. kilometru od sjezdu na Olomouc až do Brna k omezení na 196. kilometru. Čekejte nesouvislé roztrhané kolony v pravém pruhu. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy, třeba teď v úseku od 210. kilometru k Rohlence. Kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru se sunou kamiony v pravém pruhu až ke stavbě u dálnice D1. A na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem kolabuje doprava. U Cerekvice u stavby dálnice se teď jede pouze Kyvadlově a kolony jsou dlouhé. Ve směru do Hradce Králové tam je první fronta už před Litomyšlí asi na 20 minut, další pak před Cerekvicí minimálně na půl hodiny. V Praze ten silný odpolední provoz komplikuje nehoda v ulici k Barandovu. Ve směru z centra, těsně před nájezdem na Pražský okruh, se srazila 3 auta. Na místě policisté a kolona se táhne od akvaparku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Od západu by se mělo vyjasňovat, v noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích bude i kolem 5 a k ránu čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost. Zítra pak bude většinou slunečno s teplotami 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
2: Hezký den vám přeji. Češi dnes nastoupí proti Slovákům na mistrovství Evropy ve volejbalu. Zeptáme se na to, kdo by měl být favoritem a jak jsou na tom také zdravotní trable našeho kapitána Patrika Indry. Tak poslouchejte odpolední Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Then the rainstorm came over me. And and I felt my spirit break. I had lost my

Předsedové vlád Skotska, Walesu a Severního Irska vyzvali k referendu o nezávislosti. Blíží se konec Spojeného království, jak tuhle výzvu označil šéf skotské vlády. Odpovíme na to za chvíli.

0: Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska vyzvali k uspořádání referend o nezávislosti těchto tří zemí Spojeného království. Společný požadavek podepsali na summitu v Cardiffu. Předseda skotské vlády a šéf skotských nacionalistů John Swinney dokonce mluví o začátku konce Spojeného království. Ve studiu už je Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaromíre, konec Spojeného království jsou dost silná slova. Co konkrétně požadují předsedové místních vlád ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku?
1: Nepožadují nic víc a nic méně než referenda o nezávislosti, mluví o právu národů na sebeurčení, ale velmi zjednodušeně ve všech třech těchto případech k tomu, aby ta referenda mohly uspořádat, potřebují souhlas centra, tedy Westminsteru, toho celonárodního britského parlamentu.
0: Nakolik je reálné, že by se konala referenda o nezávislosti Skotska, Walesu a Severního Irska opravdu v nějaké dohledné době?
1: Ono se to asi liší od těch jednotlivých zemí. V případě Walesu ten požadavek zaznívá vlastně poprvé a dá se předpokládat, že to je spíš jaká asi politická proklamace. Něco jiného je Skotsko, protože tam, jak víme, referendum o nezávislosti jedno už bylo. Dopadlo tedy tak, že většina lidí se vyslovila proti té nezávislosti, ale od té doby vlastně všechny skotské vlády, které vždycky vedou skotští nacionalisté, usilují o to, aby to referendum se opakovalo a tam je asi nejpravděpodobnější, ale tam potřebuje 100% souhlas toho Westminsteru, tedy zjednodušeně řečeno Londýna. Ještě jiná situace je Severní Irsko, protože tam to je mnohem složitější a tam dokonce uspořádání toho referenda je přímo dáno tou velkou páteční dohodou z roku 98, kdy to referendum se vypisuje v okamžiku, kdy je zřejmé, že by uspělo, že by většina lidí hlasovala pro tu nezávislost, není to nějak specifikováno, takže dá se říci, že ve všech těch třech případech ta možnost reálná je, ale to určitě nadlouho.
0: Jak na výzvu reagovala vláda v Londýně?
1: Tak vláda v Londýně samozřejmě takovéto odstředivé hlasy slyší nerada. Ono to je poprvé, co v čele těch tří zemí stojí předsedové vlád, kteří něco takového řekli, kteří o to usilují. A Andy Bannon v zásadě vzkázal jenom to, že by se měli starat o to, aby se lidem lépe žilo, aby se snížily ty dopady krize životních nákladů a v tuto chvíli neusilovali o nezávislost.
0: Tak to byl Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

Česká reprezentace nastoupí na mistrovství Evropy volejbalistů už za pár minut proti Slovensku. V Itálii už máme reportéra, přineseme vám k tomu blížší informace a připomeneme také historickou bilanci mezi oběma soupeři.

0: Česká mužská volejbalová reprezentace nastoupí už v 16 hodin na mistrovství Evropy proti Slovensku. Radiožurnál Sport vám nabídne přímý přenos z utkání Česko-Slovensko. A v Modeně už je náš reportér Kamil Jáša. Kamile, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Slováci na turnaji ještě nevyhráli, český tým zatím neprohrál. Bude to vyrovnané nebo měl by to být jednoznačný zápas? Jak to podle tebe bude?
1: Těžko odhadovat, spíš bych typoval tu variantu vyrovnané dramatické utkání. Ostatně oba dva zápasy české reprezentace byly hodně vyrovnané a dramatické se Švédy. Český tým vyhrál až v pátém setu, 15-13 v pátém setu. Český tým porazil Řecko 3-1, Švédsko tedy po velkém boji 3-2 na sety. Slováci měli určitě těžší soupeře, včera s Itálií dokonce vyhráli jeden set. Výkon Slováků se mi zdál takový uvolněný, hráli opravdu velmi dobře. Rozhodně to nebude pro svěřence Jiřího Nováka, tedy pro českou reprezentaci, nic jednoduchého. Jenom doplním, že v případě vítězství by si český tým prakticky zajistil postup do osmi finále mistrovství Evropy.
0: Když zapátráš, tak jaká je vzájemná bilance Česká a Slovenska?
1: Když budu brát v úvahu bilanci historicky na mistrovství Evropy, o přátelských zápasech, o přípravných utkáních asi nemá cenu se bavit, tak Česko vyhrálo všechna čtyři vzájemná utkání v letech 1997, 2001, 2003 a 2017. Tato statistika se dá brát jako všechna čísla ze dvou úhlů. Každá série jednou skončí, tak snad to tedy nebude právě dnes. A druhý pohled, český tým bude dnes favoritem, měl by potvrdit kvalitu, měl by potvrdit historickou převahu nad Slovenskem.
0: Kapitána české reprezentace Patrika Indru trápila bolavá záda a jak je na tom teď?
1: Lékař české volejbalové reprezentace Jakub Avenarius dělá, co může, co umí. Aplikoval injekční léčbu, nasadil medikaci, uvedl to takhle přesně pro vysílání radiožurnálu Sport a říkal, že Indrův stav se lepší. Český tým svého kapitána na turnaj bude ještě určitě potřebovat. Zatím je to trochu otazník, nevím, jestli nastoupí do základní sestavy, ale určitě v dnešním utkání trenér Jiří Novák mu šanci dá.
0: Kamil Jáša je tedy v Modeně, já se tě rozhodně poslechnu, měj se, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je to zvíře obsedené tajemstvím.
2: Přestože se jimi zabývám od začátku své vědecké kariéry, tak živého jsem u nás nikdy neviděl.
3: Chceš vidět losa? Tak pojď, jestli máš šupu, tak tam zajdeme a on tam určitě bude.
1: Jak losy propojují lidi i kultury napříč světa díly.
4: Vždy jsme věřili, že zvířata s námi dokáží mluvit a my s nimi.
1: Premiéra dokumentu Amúst losí Odysea. Zítra večer na ČT2.
5: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
6: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou. Státní zástupci by podle vlády měli postupovat podle priorit její trestní politiky. Ruská raketa, která v létě dopadla do Polska, byla pravděpodobně cíleně naváděna. Čeští volejbalisté hrají proti Slovensku o třetí výhru na mistrovství Evropy. Kolony popojíždějí na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. A zítra bude slunečno, ráno místy mlhy, teploty až 24 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Státní zástupci by podle vlády měli postupovat podle priorit její trestní politiky. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
9: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
7: Ministr má teď z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Kolonia, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu střely řekl operační velitel polských ozbrojených sil.
10: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 km od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území. Podle generálmajora Ireneusze Nowaka, operačního velitele polských ozbrojených sil, to byla moderní raketa typu H-101 z nedávné výrobní série s bojovou hlavicí a naváděcím systémem vysoce odolným vůči rušení. Dříve vyšetřovatelé připouštěli, že raketa mohla směřovat na cíl na Ukrajině, ale z dráhy vychýlili ukrajinské prostředky elektronického boje. Raketa nakonec dopadla do pole u obce Tarnava Kolonia. Polská armáda předpověděla místo dopadu, kde následně zasahovaly jednotky teritoriální obrany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdřív na začátku 30. let, uvedla to zpráva železnic. Doteď přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady zpráva železnic už dřív odhadla na víc než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží v Brně má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží.
11: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
12: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí správy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
13: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
12: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
8: Sport.
14: Čeští volejbalisté rozehráli třetí zápas ve skupině na mistrovství Evropy. V italské Modeně nastoupili proti Slovensku. Je u toho reportér Kamil Jáša.
15: Zápas se právě rozjíždí, tvrdá smeč, kterou už český tým zachytit nedokázal. Tady v Modéně je aktuálně v prvním setu vyrovnáno 2-2. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Brna, ucpaná silnice 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy popojíždějí kolony. Je silný provoz, jde hodně kamionů směrem na západ. Provoz vázne od 226. kilometru od sjezdu na Vyškov a je to v podstatě až do Brna na 190. kilometr. Osobním autem těch 36 kilometrů pojedete téměř hodinu, kamionem delší dobu. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové kolabuje doprava u Litomyšle. Je silný provoz, první kolona je tam už na příjezdu do Litomyšle od nové dálnice od Svitav. A pak jsou další fronty ještě za Litomyšlí před omezením u Cerekvice. Dohromady se zdržíte u Litomyšle přes hodinu v koloně. V Praze silný odpolední provoz, ucpává se mimo jiné jižní spojka směr Hradec Králové. U sjezdu na Zahradní město na spojce stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Fronta od Spořilovské tak zpomalila. Hodně ucpaná je taky spojovací ulice ve směru do Libně. Je tam zúžení u Sasky a fronta z Hrdlořez až na půl hodiny. No a pozor, pokud jedete z Prahy do Benešova na silnici 3 v Mirošovicích, kopci omezení a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci se většinou vyjasní, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude jen kolem 5 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů, na horách se tam maxima zastaví kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
17: Dobré odpoledne, to vám taky za hodinu popřeje host 20 minut radiožurnálu poslankyně Pirátské strany Kateřina Stojanová. Moderátor Vladimír Kroc se bude ptát, jak funguje lobbismus v české politice a proč je důležité ho kontrolovat. No a my se za chvíli zase zeptáme našeho zpravodaje, jak chce Marine Le Penová přesvědčit Francouze o tom, že je nejlepší kandidátka na prezidentku. Přeji vám všem klidný poslech.
8: Odpolední radiožurnál
18: a Zuzana Burešová.

0: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň před prezidentskými volbami. Na mítinku v severní Francii, kde má tradičně nejvíc příznivců, mluvila o podpoře bydlení, dostupném zdravotnictví nebo o bezpečnosti. Marine Le Penová se utká o post prezidentky na jaře a do boje podle průzkumu vstupuje zatím s největšími šancemi, jaké kdy měla. A to je téma pro naše pařížského zpravodaje Marcela Faltise. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, jak chce Marine Le Penová přesvědčit Francouze o tom, že je tou nejlepší kandidátkou?
1: Marine Le Penová řekla, že v jádru její kampaně bude podpora bydlení a revize sociálního systému. Le Penová sice akcentovala sociální témata, ale zároveň dala najevo, že neopouští tradiční program Národního sdružení. Když mluvila o sociálním bydlení, řekla, že současný systém vylučuje Francouze, což se podle ní musí změnit.
2: Sociální bydlení teď funguje tak, že jsou lidé soustřeďováni do určitých oblastí, kde pak vznikají geta. Obce a zdravý rozum musí převzít kontrolu nad sociálním bydlením. Francouzi musí mít přednost, stejně jako mají mít přednost, když žádají o příspěvky na bydlení.
1: Le Penová to označila za národní prioritu a dodala, že to bude jedna z prvních zásadních změn, kterou by po nástupu do Elizejského paláce prosadila. Tato národní priorita, jak to Le Penová nazývá, by měla Francouze upřednostňovat i přehledání zaměstnání nebo třeba studentského bydlení.
0: A jsou splnitelné její sliby?
1: Pokud by se Le Penová opravdu stala prezidentkou a její strana Národní sdružení ovládla i parlament, tak by mohla například zrušit povinnost obcí stavět sociální byty, mohla by taky zrušit různá ekologická nařízení, která podle ní zdržují výstavbu. Kde by ale narazila, tak by byla právě ta národní priorita. To by totiž bylo v rozporu s francouzskou ústavou a zřejmě i evropským právem.
0: A jak vlastně velké šance teď Le Penová v prezidentských volbách vůbec má?
1: Le Penová má teď největší šance stát se prezidentkou, jaké kdy měla. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď jasně ovládla první kolo a podle jiných průzkumů existují i scénáře, ve kterých by dokázala zvítězit v tom druhém. Záležet ale bude na tom, kdo se dostane právě do toho druhého kola a do voleb zbývá ještě zhruba 7 měsíců, takže se ta situace může ještě několikrát změnit.
0: Takže to celé shrneme. Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň před prezidentskými volbami a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s naším zpravodajem Marcelem Faltisem. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Do britských barů, k soudu anebo do kina od letošního leta nesmíte nosit brýle. Nemluvím samozřejmě o těch obyčejných, ale těch se zabudovanou kamerou. Takzvané metabrýle totiž častěji vzbuzují obavy kvůli tomu, jak snadno se dají použít třeba ke špehování. Jak se k jejich používání staví úřady v Česku, tak i tohle téma za chvíli probereme u nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech.

0: Brýle se zabudovanou kamerou jsou po celém světě čím dál populárnější. Vyvolávají ale také diskusy, jak moc se dají zneužít třeba pro špehování nebo vydírání. Ve Velké Británii kvůli obavám z narušování soukromí jejich nošení zakázali. Třeba v některých barech a taky u soudů. Téma sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítejte.
1: Dobré odpoledne. O těch omezeních pro nošení chytrých brýlí nově uvažují třeba i britská kina a taky restaurace. V srpnu o tom rozhodla populární síť britských barů Wetherspoons. Ta má přes 800 provozoven po celém Spojeném království. Její vlastníci tak chtějí zabránit špehování zákazníků a od letošního léta platí zákaz brýlí taky v budovách soudů v Anglii a Walesu. Přidávají se i další země, třeba v Norsku tyto brýle zakázali ve školách, ve Francii a v Německu o tom uvažují. Nicméně třeba zástupci organizací pro zrakově postižené zase říkají i pozitivní věci. Metabrýle popisují jako přelomový nástroj třeba pro slabozraké.
0: A z čeho tedy pramení ty obavy o zneužití brýlí?
1: Tak třeba jedna z petic v Británii za zákaz těchto brýlí upozorňuje, že se právě metabrýle za své podstaty nedají rozeznat od těch normálních dioptrických anebo slunečních, že člověk vlastně vůbec nemusí vědět, že se ocitne v tom hledáčku kamery. Nahrávání se zapne na obroučkách takovým dotekem prstu, pak by měla začít v rohu červeně blikat malá kontrolka. Firma Meta se tedy brání tím, že dioda je dostatečně viditelná a při zakrytí kamery by se automaticky mělo to nahrávání vypnout. I to ale v některých případech uživatelé obchází, což potvrzují zprávy o těch nových formách obtěžování v různých zemích. Třeba australský úřad pro bezpečnost na internetu upozornil na trend natáčení videí formátu takzvaných pick-up artists, kde tedy muži na ulicích oslovují náhodné ženy a dívky a pak bez jejich svolení ty záběry zveřejňují na internetu.
0: A co na používání meta brýlí říká české právo?
1: Žádná přesně formulovaná právní úprava ohledně těch metabrýlí neexistuje. Obecně ale platí, že tam, kde není dovolené pořizovat záznam, by žádný neměl vzniknout ani díky těmto brýlím. Tím se zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle datového analytika Českého rozhlasu Jana Cibulky je základním pravidlem, že by bez souhlasu toho druhého neměl člověk nikoho v soukromí natáčet.
2: Ve chvíli, kdy je záznam zveřejněn, to znamená i třeba poskytnout někomu dalšímu bez souhlasu té nahrávané osoby, tak tam může dojít k nějakému zásahu do osobnostních práv, k nějakému zásahu do soukromí. Problém je, že ta dotčená osoba se to v první řadě musí dozvědět a teprve následně se může bránit, což typicky bude žalobou.
1: No a český trestní zákoník trestá taky to, kdyby ty speciální brýle někdo použil bez souhlasu druhé osoby, třeba k výrobě pornografie.
0: O brýlích se zabudovanou kamerou jsme mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce, který má v tuto chvíli běžné dioptrické brýle. Díky a naslyšenou.
1: Je to tak, naslyšenou.
3: Jestli to půjde, nebudem se bát.

glave mi nova, se bude na mahalat. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Kontaminovanou lokalitu u Zhoří na Klatovsku bude čistit armáda. Po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neshodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Jablek a hrušek bude letos v Česku méně, než ovocnáři čekali. Úrodu totiž poškodili hlavně jarní mrazy a taky sucho. Oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun. To je skoro o 60% méně než loni. U hrušek bude úroda oproti loňsku přibližně poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu korun. Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že dnes desítkami raket a dronů zaútočili na leteckou základnu v Saúdské Arábii. Ve městě Chamis Mušajt na jeho západě země prý zasáhly runwaye, hangáry, radarové systémy a taky muniční sklady. Riad to nepotvrdil, úřady dnes ale ve městě vyhlásili výstrahu před možným nebezpečím. A Tereza Kostková a Marek Eben skončí ve Stardance. Letošní 14. řada bude poslední, kterou odmoderují, jak dnes oznámili. Kostková s Ebenem provázejí pořadem od jeho začátku v roce 2006. Nový ročník Stardance začne 10. října, finále pak odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách taneční soutěže nahradí, televize zatím neuvedla. Sport. Čeští volejbalisté bojují o třetí výhru ve skupině na mistrovství Evropy. Jejich zápas proti Slovensku sleduje přímo v italské Modeně reportér Kamil Jáša.
3: Přesně v tuto chvíli Matouš Drahoňovský, český smečasy, nadhazuje balon a rozehrává první výměnu druhého setu. Slováci budou útočit, Palgu dodává na hlavní kůl, Slovensko ale ještě neukončilo tuto výměnu. Bartůněk nahrává na hlavní kůl, Vašina získává první bod, český tým vede ve druhém setu 1-0. Připomenu, že ten první set česká reprezentace vyhrála 25-21. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna, nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D1 připomínáme kolony v Brně před omezením na 196. kilometru. Delší ve směru z Ostravy brzdí se poprvé zhruba na 222. kilometru za sjezdem na Vyškov a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamiony se táhne až do Brna. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Na silnici 35 velmi silný provoz taky u Litomyšle směrem na Hradec Králové. Tam je první kolona už na příjezdu do Litomyšle od Svitav a pak je fronta ještě před omezením u Cerekvice. Dohromady je to až na hodinu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové teď komplikace na konci omezení u sjezdu na Pečky. Na 34. kilometru nehody v obou směrech. Průjezdné vždy pouze jedním pruhem a začínají se tvořit kolony jak do Hradce Králové, tak i na Prahu. V Praze odpolední špička kolony na tradičních místech, teď navíc na jižní spojce, ve směru na Hradec Králové. Nejdříve nehoda u sjezdu na Vršovice v pravém pruhu, pak ještě nepojízdný kamion u sjezdu na Záhradní město, opět v pravém pruhu a je tam fronta od magistrály. Vyhněte se určitě spojovací ulici směrem do Libně, před odbočkou k Sazce zúžení a je to na půl hodiny od Lidlu v Hrdlořezích. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima zastaví kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. To byly zprávy.
1: Teď už pokračuje odpolední radiožurnál. Je s vámi Zuzana Burešová. A přidám ještě jednu zprávu. V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt v České republice. Tento druh je přenašečem račího moru. Přírodovědci chtějí teď zjistit, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Prodej i nákup kratomu by měl podléhat přísnějším opatřením. Takzvaný lex kratom dnes schválila vláda. Reaguje tak na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním této psychomodulační látky. Jak budou opatření konkrétně vypadat, to už poví reportérka Adela Burešová, která dnešní jednání sledovala. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Úplně zakázané by mělo být provozování e-shopů s kratomem a ve specializovaných obchodech si ho navíc budou moci nově koupit lidé až od 21 let, ne tedy od 18, jak tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zavést na kratom spotřební daň a přesunout ho do základní 21% sazby DPH. Větší pravomoc, co se týče prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek, by měly mít nově taky obce, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: My chceme dát obcím větší pravomoc, aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Připomenu, že přísnější regulaci tato psychomodulační látka podléhá už od loňského listopadu, tedy od doby, kdy byla u moci ještě minulá vláda. Legálně ho teď smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách a e-shop můžou mít jen kamenné prodejny. V automatech je pak látka úplně zakázaná.
0: A jak na to zpřísnění reaguje současná opozice?
1: Ta opatření víceméně mají podporu opozice, protože navazují na ten předchozí návrh. Podle předsedkyně klubu starostů Michaely Šebelové je ale špatně zakázat online prodej.
3: Jsme tam do toho zákon dali úplně nejpřísnější podmínky. Vy u toho kratomu musíte dát ověření věku, je tam bankovní identita, musí se prokázat to, že ten člověk je dospělý i při toho vyzvedávání. Tedy za nás zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
1: A ještě připomenu, že ministr zdravotnictví Vojtěch měl na tom dnešním jednání vlády předložit taky rozšíření pravomocí farmaceutů. Nově by mohli přímo v lékárnách očkovat proti chřipce. Na tento bod se ale nedostalo. Ministr Vojtěch to vysvětlil tak, že kolem této změny ještě velká debata. Shoda totiž není mezi koaličními stranami.
0: Dnešní jednání vlády sledovala reportérka Radiožurnálu Adela Burešová. Díky za tyhle zprávy a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Jak už víte z našeho vysílání, čeští volejbalisté si mohou zajistit s předstihem postup do osmifinále mistrovství Evropy. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Na jejich duel se vydáme v odpoledním radiožurnálu už za chvíli se skupinou Nightwork.

0: Po dvou výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupili čeští volejbalisté ke třetímu duelu základní skupiny mistrovství Evropy. V italské Modeně je jejich soupeřem tentokrát Slovensko. Jestli Češi plní roli favorita, to už poví reportér Kamil Jáša.
1: Probíhá druhý set, teď Šotola zasmečoval, získává další bod pro český tým. První set vyhrála česká reprezentace 25-21. Ten druhý mají čeští reprezentanti rozehraný opravdu výborně, vedou 18-9. Šotola zasmečoval z veliké výšky a ještě odtečoval ruce bránících Slováků. Na servisu kapitán Patrik Indra. Česká volejbalová reprezentace kráčí za vedením 2-0 v tomto.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
2: Tentokrát se budeme věnovat komunálním volbám v Brně. Kdo a s jakým programem kandiduje do zastupitelstva ve druhém největším městě Česka? Jak to vypadá s plány na přesun brněnského nádraží a s dalšími dopravními projekty? Dočká se Brno po hokejové hale i nového fotbalového stadionu? A v čem je brněnská komunální politika specifická? Debatovat budou sociolog Stanislav Biller, redaktor deníku N Tobiáš Pospíchal a dopravní expert z Vysokého učení technického Michal Radimský.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč má zákony provázet informace o tom, kteří lobbysté se na jejich přípravě podíleli? Jak funguje lobbismus v české politice a proč je tak důležité ho kontrolovat? Vladimír Kroc se zeptá poslankyně Pirátské strany Kateřiny Stojanové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
5: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
6: Takhle jo.
5: Měl by ses probrat a říct promiň. Já ty jsi primář.
4: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvici.
5: Bys byla? Fuj, já jsem se lakla.
7: Asi jsem se zamilovala.
8: Co si tam píšeš pořád?
4: Tomu bys nerozuměla.
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání. Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
9: Posloucháte radiožurnál, je 17 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Švédští politici začínají vyjednávat o nové vládě. Češi bojují o třetí výhru na evropském volejbalovém šampionátu, hrají se Slovenskem. Nehody brzdí provoz na hradecké dálnici D11 u Poděbrad, a to v obou směrech. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. A vláda dnes nakonec odložila rozhodnutí o možnosti, že by se proti chřipce očkovalo i v lékárnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání kabinetu řekl, že ministři měli k návrhu připomínky, které se teď bude snažit vyřešit. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
10: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. A cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
9: Ve Švédsku začínají povolební vyjednávání, a to i přesto, že výsledky parlamentních voleb zatím nejsou zcela sečtené. Hlasování je velmi těsné a čeká se na korespondenční hlasy. Premiér Ulf Kristersson, jehož straně výsledky zatím nejsou nakloněny, svolává na večer schůzku koaličních stran.
11: I přesto, že zatím o tři mandáty vede opoziční uskupení středových a levicových stran, je premiér Ulf Kristersson přesvědčen, že se jim nepodaří najít dohodu na společné vládě. Ještě během volebního večera naznačil, že se bude pokoušet udržet pravicový kabinet. Opoziční strany ale odmítají podpořit vládu, ve které budou krajně pravicoví švédští demokraté. Bez jejich podpory se ale případný pravicový kabinet neobejde. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i dál přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně totiž zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už ale neobjevil žádný nový případ nemoci a pro provoz lázeňského domu teď postačí jen zvýšená hygienická opatření. Necelé 200 kin po celém Česku nabídnou o víkendu vstup za stovku. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo časozběrný portrét Bára Basiková. Pokračuje předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
6: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních jíst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
9: Sport. Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti Slovensku o třetí výhru ve skupině. V italskému Deně to sleduje i reportér Kamil Jáša.
7: Zatím se ten zápas z českého pohledu vyvíjí náramně 2-0. Vedou na sety čeští reprezentanti. První set vyhráli 25-21, ten druhý 25-14. Aktuálně se rozbíhá třetí set, v něm je stav vyrovnaný 2-2. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na hradecké dálnici u Poděbrad a kolony u Litomyšle. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení u Poděbrad. Na 34. kilometru v obou směrech nehody. Jak do Hradce, tak i ve směru na Prahu blokované levé pruhy. Delší je fronta z Prahy asi na 20 minut, brzdí se už v omezení. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Ostravy. Brzdí se poprvé zhruba na 222. kilometru za sjezdem na Vyškov a nesouvislá kolona hlavně kamionu se táhne až do Brna. Podobná situace i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona kamionu od 11. kilometru. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Litomyšle. Na příjezdu ze Svitav tak ještě před omezením u Cerekvice a dohromady se zdržíte asi 50 minut. V Praze silný odpolední provoz, pozor dejte určitě na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Ve Kbelské ulici směr Hloubětín na začátku nehoda v pravém jízdním pruhu a kolona je tam už z Cínovecké ulice. Vyhněte se i spojovací směrem do Libně, tam je úsesky zúžení a kolona na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude slunečno, jen ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý od 19 do 24 stupňů Celsia. Na horách, tak tam se ta maxima zastaví většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
14: Proč se odkládá spuštění státní digitální platformy zvané e-legislativa z ledna příštího roku až na rok 2030? Proč někteří poslanci prosadili, aby se odklad netýkal takzvané lobistické stopy? A s jakou hospodářskou strategií přichází opoziční piráti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně České pirátské strany Kateřina Stojanová. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Podařilo se vám zajistit zavedení takzvané lobistické stopy, tedy uvádění informace, kdo se podílel na tvorbě konkrétních zákonů. Vlastně znovu zavedení, jestli to říkám správně. Ano. Proč to považujete za tak důležité?
15: Já to považuji za důležité ze tří důvodů. Jsou to pro mě takové tři pilíře. Jednak mám za to, a já jsem to říkala právě i během těch probíhajících rozprav na půdě poslanecké sněmovny, že to je podle mě typ práva na informace pro občany. Ostatně v listině základních práv a svobod je to jedno ze základních práv. A já to považuji za tento typ práva na informace, že by občané měli právo vědět a znát, kdo ovlivnil podobu toho, kterého právního předpisu, který prostě ovlivňuje jejich každodenní život. My víme, že na základě zákona se třeba rozdělují miliardy nebo se činí různé výjimky, tak si myslím, že občané by měli vědět, kdo za tímto konkrétně stojí, protože dobře víme, že ne vždycky jsou to samotní poslanci a poslankyně nebo jiní zákonodárci. Pak je to za mě tím důvodem to, že to podle mě zlepšuje kvalitu vůbec našeho právního řádu a legislativy, protože když víme, kdo ovlivňoval jaký typ zákona, tak pak máme legitimní právo se ptát na základě třeba jaké expertízy, pokud vůbec. kdo další třeba byl opomenut v tom připomínkovém procesu a tím pádem tam nezazněl ten jeho názor a tím pádem ta legislativa o tom může být ochuzena. No a tím třetím důvodem je, že když víme, kdo ovlivňoval nějaký typ zákona a zároveň se k tomu třeba nepřihlásil jako registrovaný lobista, protože s lobistickou stopou ještě úzce souvisí takzvaný registr lobistů, tak pak můžeme daleko lépe třeba potírat střet zájmu, který víme, že je takovou velkou slabinou fungování České republiky.
14: Máte tady důvod se obávat, že některé zákony jsou, jak se říká, šité na míru nějakým zájmovým skupinám?
15: No bezesporu. A ono se to vlastně velice dobře ukázalo už při samotné přípravě té lobistické stopy, ještě vlastně v minulém volebním období poslanecké sněmovny, kdy původně ta šíře té lobistické stopy, nebo respektive jaké všechny informace by měla zachycovat, byly v tom vládním návrhu toho záměru daleko širší. Ten vládní návrh vlastně reagoval na doporučení celé řady odborných mezinárodních organizací, jako je třeba OECD nebo i Evropské komise, která si potrpí opravdu na čistotu protikorupčního prostředí jednotlivých členských států. Nicméně, a já to dneska vyprávím jako takovou možná svého druhu vtipnou příhodu, ale ono na to moc legračního není, ta minimalistická varianta, kterou dnes máme u lobistické stopy, to znamená, že se uvádí pouze identita toho lobbysty, tak ta je vlastně díky poslankyni ODS Evě de Croix, která ji takto vykostila, a to v uvozovkách vtipné na tom je, že tak učinila pozměňovacím návrhem, v jehož metadatech zůstaly data skupiny PPF, která je právě s jednou velice často zmiňovanou lobistickou organizací, která zasahuje do podoby jednotlivých zákonů. Takže takový meta příběh v metadatech naší lobistické stopy.
14: No, pojďme se říct ještě třeba jiný příklad. Často slýcháme, že nově prosazený stavební zákon jde na ruku developerům, což ale tvůrci zákona a jeho obhájci samozřejmě popírají. Uměla byste dokázat posluchačům, že stavební zákon developerům opravdu nadržuje, nebo ten zákon nadržuje?
15: No tak my jsme stavební zákon probírali třeba na půdě ústavně právního výboru, jeho šásem členkou, a tam kromě toho, že se těch debat účastnili přímo třeba právní zástupci developerů, tak také vlastně vládní zmocněnkyně pro bydlení, pokud dobře vím, má ve své profesní historii kontakty s různými developerskými organizacemi, to znamená, že zcela zjevně hájila jejich zájmy. A já chci říct, že já nemám vůbec nic proti tomu, aby třeba v tomto konkrétním případě developři vstupovali do debaty o podobě stavebního zákona, protože ostatně jsou to určitě důležité subjekty, které mají velký vliv na podobu stavebního řízení u nás, a myslím si, že vést tu debatu bez nich by byla dokonce chyba. Mm-hmm. Ale to, co já chci, je, aby v případě, že se teda na podobě třeba stavebního zákona podílí, tak aby tam jejich konkrétní jména byla uvedena, aby jsme třeba věděli, kteří z developerů dostali v tomto případě od vlády svůj hlas a kteří ne. A ptali jsme se třeba proč.
14: Systém e-legislativa má zjednodušit a zrychlit vytváření zákonů. Proč chce vláda odsunout jeho platnost až na leden 2030?
15: Protože to je bohužel další z řady neúplně povedených záměrů tohoto státu digitalizovat svoje procesy. Já nejsem expertka na ty jednotlivé technické parametry, ale protože jsem se o to téma zajímala i prostřednictvím interpelací, tak od pana ministra Metnara, protože tím vlastně styčným rezortem je ministerstvo vnitra, vím, že ten systém se navzdory těm letům, po které byl dlouho připravován, stále ještě podílel s některými technickými slabinami. To znamená, ta e-legislativa místo toho, aby byla pozitivním přínosem svým uživatelům, tak by jim často naopak život komplikovala, protože oni by na ní navzdory těmto technickým komplikacím museli už v nějaký čas přejít. A já, i když bych si přála, aby e-legislativa fungovala a aby ji třeba právě jednotlivé úřady mohly využívat, přála bych si, aby fungovala, tak zase dokážu pochopit, že pakliže se ještě stále potýká s některými technickými slabinami, tak nedává smysl tomu třeba úředníky vystavovat. Takže proto i já jsem říkala, že my nejsme a priori proti odkládání nástupu e-legislativy, ale ta lobistická stopa s ní nějakým způsobem nesouvisela, takže já jsem se chtěla přičinit o to, aby tedy od toho byla oddělena.
14: Tomu rozumím, ale ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO už v únoru zadal analýzu, která už měla být hotová a měl zjistit, v jakém stavu ten projekt je. Pokud vím, tak ten resort ještě nezveřejnil výsledky té analýzy, čili ani vy neznáte přesné výsledky.
15: Neznám, právě proto to bohužel nemůžu komentovat.
14: No a jste si jistá, že tedy ten odklad o 3 roky je opravdu nutný?
15: Já mohu...
14: Ptám se, protože Piráti to podpořili.
15: Ano. Já mohu soudit pouze na základě nějakých vlastních subjektivních zkušeností mě nebo mých kolegů zná během těchto, řekněme, digitálních projektů. A víme, že těch slabin může být opravdu celá řada, že se na ně vlastně přichází i v nějakých testovacích režimech, kdy vlastně postupně nabíhají, omluvte ten můj anglicismus, jednotlivé featurey právě těchto systémů. Takže věřím, že to nějaký čas může zabrat. Samozřejmě pak ještě nějaký čas zabere právě to testování, v tom sice demo, ale vlastně už ostrém režimu toho, jak by ten systém měl v konečné podobě fungovat, a chápu, že to taky vyžaduje nějaký časový prostor na to, aby se opravdu vychytaly jednotlivé slabiny. Nakonec vlastně, a to taky pamatujeme, nikdy se nevychytá všechno, takže často se pak ještě ty projekty pozastavují a znovu opravují. Jestli jsou 3 roky dostatečná nebo příliš dlouhá doba, to já nedokážu posoudit právě vzhledem k tomu, že neznám analýzu, jaký je rozsah těch současných technických slabin.
14: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s pirátskou poslankyní Kateřinou Stojanovou. Lobistická stopa je jeden z klíčových institutů regulace lobování. Co všechno má přinést?
15: Ta lobistická stopa by v první řadě měla ztransparentnit celý ten proces vlastně generování zákonů i jiných právních předpisů, aby občan, občanka, ale i samozřejmě úředníci nebo my jako poslanci a poslankyně, abychom věděli, kdo zasahuje do podoby jednotlivých zákonů, které my přijímáme. Já jsem říkala na začátku našeho rozhovoru ty 3 důležité pilíře, proč já tu lobistickou stopu prosazuji. Pro mě je nakonec nejdůležitější vlastně i ta určitá disproporce, která nám bohužel vzniká v takovém trendu oligarchizace společnosti a bohužel jednotlivých členských států Evropské unie, kdy vidíme, že politici a političky často poslouchají velké ekonomicky silné subjekty, které mají ten veškerý aparát, finanční sílu i pozornost na to věnovat se podrobně tomu legislativnímu procesu, ale třeba skupina občanů a lhostejno, jestli ji pojmenujeme v tu danou chvíli jako spotřebitele nebo pacienty, tak ti samozřejmě takovou ekonomickou sílu nebo odborný aparát na to, aby sledovali ten legislativní proces od samého začátku a mohli do něj promlouvat a politici a političky byli ochotní je poslouchat, nemají. Takže já si od toho slibuji i nasvícení této disproporce a třeba otevření diskuze nad tím, jestli opravdu nemáme s tímto větší problém, než jsme si teď ochotni přiznat.
14: No, vy jste už řekla, že teď je jedinou povinností politiků uvést výčet lobbystů, kteří se snažili tu kterou normu ovlivnit. Už jste vysvětlila, že podle vás je to nedostatečné, ale co všechno se tedy změní tou lobbystickou stopou?
15: Tou lobbystickou stopou se změní to, že u zákonů, respektive v jejich důvodové zprávě, bude uveden právě seznam lobbystů, kteří se na zákoně podíleli. Zrovna tak to bude i u odůvodnění pozměňovacích návrhů a zrovna tak i u usnesení u takzvaných výborových pozměňovacích návrhů. Takže vlastně u těchto 3 typů, to jsou různé způsoby, jak může zákon dostat své podoby, bude vždycky označen lobbysta, který se na něm podílel. To, proč já jsem říkala, že ty mezinárodní doporučení byly širší a tak i před tím vykostěním ze strany ODS vypadal ten původní vládní záměr, bylo, že kromě označení lobbysty zde mělo být i označení toho lobovaného, datum, kdy došlo k tomu kontaktu, vyznačení těch změn a nějaký časový rozsah. Ale bohužel, znovu opakuji, pozměňovacím návrhem Evide, která byl vykoštěn na takovéhle minimum.
14: A kde to takhle funguje? Například.
15: V celé řadě členských států OECD se odkazuje na různé vzory. Já teď nemám, to se omlouvám v hlavě, ten konkrétní seznam, ale OECD se na ně odkazuje, zrovna taky Evropská komise právě těmito svými pravidelnými zprávami o stavu právního státu ukazuje na ty pozitivnější příklady členských států Evropské unie, kde to zcela zjevně funguje lépe než v České republice.
14: Ale měli bychom říci, že lobbing není sprosté slovo, že působení vlivových skupin na zákonodárce je běžné. Praxe. Kdy jejich působení hodnotíte jako škodlivé?
15: Já jsem to říkala i na půdě poslanecké sněmovny, že já lobbying dokonce považuji za užitečný, protože díky lobbingu my jako poslanci a poslankyně máme šanci dostat se k různým expertním stanoviskům, analýzám, návrhům nebo zkušenostem z praxe, které logicky nemůžeme všechny mít. A patří to podle mě vlastně i ke svému druhu pluralitní demokracie, ve které vlastně mají do modelování veřejných politik mít právo zasahovat různé subjekty, ať už právnické nebo fyzické osoby. Ale to, co mi vadí, je takový ten v uvozovkách privilegovaný lobbying. A to je to právě, o čem jsem taky tady hovořila. To jsou ty silné ekonomické vlivové skupiny, u kterých, pokud právě tento proces skrze lobbystickou stopu nasvítíme, můžeme brzo zjistit, že mají najednou daleko privilegovanější, silnější postavení než třeba daleko menší skupiny nebo jednotlivci. A to by se mi stalo zdálo nespravedlivé a podle mě ta lobbystická stopa tak může dobře nastavit zrcadlo nám jako zákonodárcům, že možná to jsou opravdu skupiny, které prostě v tom legislativním procesu pomíjíme. No a pak ten právní řád trošku šijeme na míru právě těmto velkým hráčům, což se najednou stává nespravedlivým.
14: Které skupiny v Česku chápete jako lobbystické? Může to být například i agrární komora, hospodářská komora?
15: Určitě, tak to jsou lobbysté, kteří jsou vlastně uvedeni v registru lobbystů, ale zároveň ten proces je trošku složitější, vlastně ať už jde o agrární hospodářskou komoru nebo třeba z těch stavovských skupin Českou advokátní komoru, tak oni nemusí být uvedeni právě v tom registru lobbystů, pakliže jsou takzvaným mezirezortním připomínkovacím subjektem, což je vlastně subjekt, který nějakým způsobem vede odbor legislativy na úřadu vlády, který vlastně je zodpovědný za ten seznam. A ten seznam vlastně otevřeně skrze tento odbor přiznává, že jakmile se cizeluje nějaká dotčená legislativa, tak je právě odeslaná této komoře, pokud to zjednoduším na tento jediný pojem, k tomu, aby tu legislativu nějakým způsobem opřipomínkovala. A pak je to jasné, nasvícené a nepožadujeme po nich, aby byly zavedeni v registru lobbystů. Ale třeba, pokud si vyberu příklad tu Českou advokátní komoru, to je zrovna stavovská komora, která lobuje i nad rámec tohoto mezirezortního připomínkovacího řízení, no a pak je po nich logické požadovat, aby byly zavedeni i v tom seznamu lobbystů a tedy, aby pak byly součástí té uvedené lobbystické stopy.
14: A co třeba lékařská komora, komora architektů, to jsou lobbysté?
15: Určitě, to je pořád ten samý druh té stavovské komory. Samozřejmě oni zákon jim svěřuje do určité míry nějaký typ výkonu veřejné správy a to je úplně v pořádku. Čili oni nějakým způsobem samozřejmě hájí veřejný zájem. Ale nejen, protože v konečném důsledku oni hlavně hájí zájmy svých členů, které často nejsou tím veřejným zájmem, tak jak je chápem, ale třeba ekonomickým zájmem svých členů té České advokátní komory. Já jsem právnička, tak to mám tak nejvíc zvnitřněle. Je to třeba výše advokátního tarifu, což je určitě pouhý individuální ekonomický zájem jednotlivých advokátů. No tak nechť je hájí, to je samozřejmě v pořádku. Konec konců od toho i advokáti mají, ale za mě znovu se zopakuji, by bylo dobré, abychom tom měli tu informaci.
14: Vy jako poslankyně připouštíte i vliv lobbystů na sebe samou?
15: No určitě, my jsme v tomhletom, teda je to taková specialita České pirátské strany, byly už léta trošku o krok napřed, protože na webové stránce evidence.pirati.cz dobrovolně zveřejňujeme kontakt s jednotlivými lobbysty. Dělám to tak já, dělají to tak roky i jiné moje poslanecké kolegyně a kolegové, takže tam mají občané už roky právo ještě před vůbec tím, než se začal skloňovat ve veřejném prostoru nějaká lobbystická stopa právo zjistit, s kým se scházíme, za jakým účelem.
14: Jak sama pro sebe rozlišujete nebo vidíte tu hranici mezi pozitivním ovlivňováním a ovlivňováním, které už není ve veřejném zájmu?
15: To si musí, myslím, každý lobovaný v danou chvíli zhodnotit sám. Bez sporu v poslanecké sněmovně jsou mezi námi tací, kteří svůj mandát vykonávají s tím, že nad nimi právě visí ten zájem naplňovat veřejný zájem a pak jsou tu tací, kteří hold jsou pod vlivem různých partikulárních soukromých biznisových zájmů. Myslím si, že třeba u premiéra této země, který je vlastně pravomocným rozhodnutím soudu, čerpal nelegálně dotace ve svém střetu zájmu, takže to je úplně signifikantní. Já žádný lobbying nepovažuji prvoplánově za negativní, pokud je právě vyvážen spravedlivě i tím, že si ten daný zákonodárce vyslechne zase zájmy té druhé skupiny, no a samozřejmě v nějakém svém testu proporcionality se snaží tyto zájmy co nejlépe vyvážit pro naplnění toho veřejného zájmu. To je natolik individuální v té dané věci, že nedokážu říct konkrétní příklad.
14: Jestliže tedy zůstává zachována povinnost zaznamenávat informace, kdo se na tvorbě právních předpisů podílel, jak budou takové informace dohledatelné a ověřitelné?
15: Jak jsem říkala, bude to vlastně trvalá auditní stopa, která bude součástí těch jednotlivých zákonů, ať už té důvodové zprávy nebo v jejich odůvodnění. A k tomu máme vlastně ještě ten registr lobbystů, kde jsou vlastně nastálo uvedení ti lobbysté, kteří splňují podle zákona o lobování tu danou definici a my díky té lobbystické stopě si je právě budeme moct spojit. Takže je to vlastně takhle komplexní propojený systém.
14: No a bude případné nedodržení těchto pravidel nějak sankcionováno?
15: Ano. S tím zákon také počítá, je to vlastně typ přestupku. poplatku a může být za něj uložena pokuta až do výše 300 tisíc korun.
14: Místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová, předsedkyně Pirátské mladé vlády, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Na konci prázdnin Piráti představili prezidentu Petru Pavlovi svou hospodářskou strategii, mluvili jste s ním i o dostupném bydlení, pak jste tady strategii zveřejnili 2. září. V čem spočívá pirátská hospodářská strategie?
15: Když to řeknu úplně jednoduše, tak je to taková naše nabídnutá vize české společnosti, jak bychom chtěli nastartovat ekonomiku v této zemi. A ano, ten vykřičník je zejména u tématu bydlení, protože víme z různých analýz, ať už Ministerstva pro místní rozvoj nebo třeba i soukromých subjektů typu Deloitte, že Česká republika opravdu vévodí té bytové krizi a že třeba ve srovnání i s daleko lidnatějšími metropolemi typu Londýn a Řím, český občan musí vynaložit daleko více ročních platů na to, aby si mohl pořídit vlastní nemovitost, což má pak samozřejmě daleko sáhlé dopady i na, řekněme, jiné parametry akceschopnosti naší ekonomiky, s čímž třeba souvisí nízká porodnost nebo vylidňování regionů nebo perspektivní práce ve velkých městech, kde samozřejmě, když lidé mají potíž získat stabilní bydlení a různě pendlují, tak je pro ně těžké si získat nějakou stabilní práci na jednom místě a tak dále a tak dále. Takže má to celou řadu slabin a proto my jsme tu hospodářskou strategii orientovali zejména byť nejen na otázku dostupnosti bydlení.
14: Dobře, ale se ptám na ten recept, jak byste rádi zvýšili dostupnost bydlení.
15: Tak je tam několik mechanismů. My jsme třeba Načali jsme tu otázku stavebního zákona, se snažili vládě nabídnout, ať pracuje s nástrojem takzvaných akceleračních zón, což jsou zóny zrychlené výstavby, protože víme, že Česká republika má právě s výstavbou problém a že ta poptávka daleko převyšuje nabídku. To znamená, byly by to zóny, které by byly daleko méně zatížené tou administrativou, protože otázky výstavby infrastruktury a územního plánování už by byly vyřešeny předem, to znamená ten developer, investor nebo i obec, která by chtěla v těchto zónách stavit, by nebyla tolik zatížená tím prvotním procesem toho papírování, čili ten proces by se celý zrychlil a tím pádem i zlevnil. Byla to otázka rozpočtového určení daní, kdy vlastně chceme obce motivovat k vlastní výstavbě. Dneska to vlastně funguje tak, že oni moc motivaci nemají, protože když chtějí stavět, tak jednak to významně zatěžuje jejich rozpočet a ještě mají vlastně další výdaje právě s tou infrastrukturou, která v těch obytných zónách musí být. A funguje to tak, že ministerstvo financí vlastně dnes v uvozovkách schramstne všechny ty vybrané daně a pak je rozdíl jednotlivým obcím na základě počtu obyvatel, tak my navrhujeme, nech jsou obce právě motivovány tím, že za každý metr čtvereční bytové plochy, kterou postaví, jim ministerstvo financí dá o 3 až 5 tisíc korun více a krajům 500 korun. To znamená, oni budou takto finančně motivované rozšiřovat svoje obecní bytové fondy, které nakonec mohou sloužit právě těm skupinám, které jsou dneska tou bytovou krizí postižený vůbec nejcitelněji, což jsou zejména mladé rodiny, to znamená, mohly by stavět startovací byty, nebo samozřejmě třeba byty i pro sociálně slabé skupiny, kterými jsou dneska třeba i samostatně žijící seniori, pakliže nemají vlastní bydlení a ze starobního důchodu je dneska těžké obstát na tom volnotržním bytovém prostředí.
14: A vítáte, že i současná vláda uvažuje o možném zdanění investičních bytů? Pomohlo by to podle vás?
15: Určitě, na druhou stranu my tam zdůrazňujeme potřebu té progrese, protože nemyslím si, že by měl být člověk sankcionován, protože třeba vlastní nemovitost, kterou obývá a pak nějakou další nemovitost, kterou třeba jednou chce dát svým dětem, ale pokud někdo drží 3, 4, 5, 6 a teď o tom čísle můžeme diskutovat nemovitostí, které navíc ještě drží prázdné a to je třeba otázka zejména zahraničních investorů, kteří zde skupují nemovitosti, opravdu je drží prázdné a čekají, až zase vlastně z jejich ceny a oni je mohli prodat o to dráž, čímž tedy posilují tu bytovou krizi, tak pak si myslím, a nemyslím si to jenom já, ale znovu tak renomované ekonomické organizace typu třeba dnes už zrušené Národní ekonomické rady vlády nebo OECD, že by to mělo být daňově zohledněno.
14: Jak na vaše návrhy reagoval prezident, jak je přijal?
15: Já jsem byla velice pozitivně potěšena, nikoliv překvapená, ale potěšena tím, že pro pana prezidenta je otázka bytové krize velkým tématem a že se sám o ní zajímá. On se s námi podělil o to, že ostatně měl zrovna nedávno setkání s odborníky typu třeba pan Martin Lux, což je sociolog, který se dlouhodobě věnuje bytové krizi, že naslouchá jejich názorům a snaží se tu debatu sám otevírat, takže my jsme pro něj nepřišli s ničím novým, do čeho už by sám nebyl ponořen. A vlastně ta naše prosba na něj byla, aby toto téma zvedl zvedal více a více, protože je opravdu potřeba na něj upnout politickou pozornost. Jak jsem říkala, má to celou řadu negativních konotací do výkonnosti naší ekonomiky.
14: Vy jste se s Úzkej účastnila jako předsedkyně takzvané pirátské mladé vlády. Co to znamená?
15: Mladá vláda je platforma, kterou jsem složila z politiků a političek nebo budoucích politiků a političek pirátských mladších 35 let, která vlastně zhmotnila takzvané manifesto, které se nějakým způsobem snaží být amplionem problémů mladé generace, které cítíme, že si téhle republice prožívá, ať už je to ta zmíněná bytová krize, nebo třeba nedostupnost péče o duševní zdraví, nebo obavy z bezpečnostní situace a geopolitických konfliktů, kdy máme za to, že i vzhledem k tomu, že tato země není ochotná dostatečně investovat do své obrany, tak se vlastně oslabuje, nedává příliš těm budoucím generacím perspektivu tomu, aby žili v opravdu bezpečné a stabilní zemi. Nebo je to i otázka investic do školství, což je teď znovu aktuální vzhledem k tomu, jak se cizeluje státní rozpočet, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pana ministra Plagy začíná být velkým otloukánkem, byť já vzdělanou společnost považuji za svobodnou společnost, že vzdělání by nemělo stát na okraji. Takže na základě nebo v rámci této platformy se snažíme tyto problémy zvedat a nabízet na ně i vlastní řešení.
14: Mám poslední otázku a poprosím o krátkou odpověď, protože máme poslední minutu našeho rozhovoru. Vy jste představili taky své návrhy na úpravu pravidel pro střet zájmu politiků. V čem by měly spočívat?
15: Je to několik instrumentů, je to třeba zpřísnění majetkových přiznání politiků nebo i zavedení nezávislého úřadu pro vyšetřování korupce a střetu zájmu, který by nebyl pod vlivem jiných dotčených třeba úřadů ústřední státní správy.
14: To asi bude běh na dlouhou trať, taková opatření. Máte pocit, že s tím uspějete?
15: Já doufám, že ano, nicméně je potřeba říct, že tato vláda nám tento protikorupční a protimafiánský balíček, jak já tomu pracovně říkám, zatím nedovolila zařadit ani na program schůze jednání sněmovny, takže patrně to bude dlouhý běh nejen co do zavádění těchto instrumentů snad jednoho dne, ale proto, aby se ta debata vůbec touto vládou otevřela.
14: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Kateřinou Stojanovou, poslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
15: Také děkuji vám i posluchačům přeji pěkný den.
14: Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
16: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
17: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplácení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení, mimo jiné proto, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy před malou chvílí otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Ty budou už od zítra vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moct prohlédnout školáci. Od soboty až do státního svátku 28. září pak veřejnost. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že se budou klenoty na hradě vystavovat každý rok. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly ale podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. To ovlivnilo uprostřed hlavní sezóny dovolenou tisíců cestujících. A komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezónu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za víc než 5 milionů korun poprvé zazní v Sukově síni Domu hudby při zahajovacím koncertu. Hrát na něj bude maltský pianista Dmitry Iškanov, a to skladby Roberta Schumana a Ludvika van Beethovena. Koncert začne v 19 hodin a vstupenky se ještě dají pořídit. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i třetí zápas ve skupině na mistrovství Evropy. V italské Modeně zvítězili nad Slovenskem 3-0 na sety a zajistili si tak postup do osmifinále.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na hradecké dálnici u Poděbrata, kolona u Litomyšle. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony u Poděbrad v obou směrech. Na 34. kilometru na konci omezení řeší policisté v obou směrech nehody. Blokované jsou vždy levé pruhy a zdržíte se 10 až 15 minut, jak ve směru do Hradce Králové, tak i do Prahy. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu už od sjezdu na Vyškov 226. kilometru až do Brna. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona kamionu od 11. kilometru. Na silnici 35 čekejte kolony mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Je tam u Cerekvice omezení, jede se kyvadlově. Kolona teď je pouze ve směru do Hradce Králové a je dlouhá, zdržíte se okolo půl hodiny. V Praze stále silný provoz, ucpaná je dost třeba Modřanská u Barandovského mostu směrem z centra. Je tam u pivovaru, nehoda blokuje jeden pruh. Nehoda i ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína překáží kousek za sjezdem z Cínovecké v Letňanech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teploměry zítra ukážou 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima zastaví kolem 16. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
16: Tak tedy dobré odpoledne, v této necelé půl hodině nás čekají dvě témata, probereme je s naší americkou zpravodajkou a taky s naším tenisovým expertem a pozveme vás k poslechu pravidelné předvolební debaty.
12: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruská naftová zařízení. Podle Trumpa ukrajinské zásahy ničí ruské rafinérie a stěžují schopnost Ruska vyvážet naftu. Tím podle Trumpa Ukrajina přispívá ke světovému nedostatku nafty a jejím rekordně vysokým cenám ve Spojených státech. Je opravdu Ukrajina zodpovědná za vysoké ceny benzínu ve Spojených státech? Tak to už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou, kterou zdravím. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Proč se Trump rozhodl oslovit Zelenského právě kvůli ruské naftě a co přesně po něm chce?
1: Donald Trump ukrajinského prezidenta žádá, aby jeho armáda přestala útočit na ruská naftová zařízení. Je to kvůli tomu, že ukrajinské útoky na ruské rafinérie Rusko zasahují na jeho opravdu nejcitlivějším místě. Nejnovější odhady agentury Bloomberg ze začátku září hovoří o tom, že ukrajinské dronové útoky vyřadily z provozu zhruba čtvrtinu ruské rafinérské kapacity. A ten efekt je znát i na běžných Rusech. Oni jsou naštvaní, je vidět ve zprávách, kvůli nedostatku benzínu na čerpacích stanicích. Jde zkrátka o jeden z mála nástrojů, kterým Ukrajina Rusku skutečně citelně škodí.
0: A jak vysoko tedy ceny nafty ve Spojených státech vylétly a čím to Trump vysvětluje?
1: Já jsem tady ve Spojených státech poprvé viděla na čerpacích stanicích částku začínající na 6, tedy 6 dolarů za galon. To je vůbec poprvé v historii, co cena nafty ve Spojených státech dosáhla v průměru takové úrovně. Je to sice v přepočtu zhruba 33 korun na litr, takže pro nás v Česku píseň, ale tady jsou ceny úplně jiné a Američané také používají benzín úplně jinak. Navíc je to o třetinu víc než před válkou v Iránu. Trump to novinářům vysvětlil takhle, poslechněme si ho. On na cestě z Irska prohlásil, že nikoli uzavření Hormuzského průlivu, ale Ukrajina může za tyto vysoké ceny a z toho důvodu právě vyzval Volodymyra Zelenského, ať přestane s útoky na ruské rafinérie, protože ty poškozují schopnost Ruska vyvážet diesel a to podle něj způsobuje ten celosvětový nedostatek paliva.
0: A jakou páku vlastně Washington na Kyjev má, aby ho přiměl přestat útočit na ruské rafinérie?
1: On žádnou konkrétní páku ani důsledky odmítnutí veřejně nezmínil, takže se spoléhá spíš na ten osobní apel. Nicméně finančník a dlouholetý kritik Kremlu Bill Browder podotkl, že Donald Trump ztratil právo Zelenskému cokoliv nařizovat ve chvíli, kdy pozastavil americkou vojenskou pomoc Ukrajině, že si má vybrat buď tak, buď se bude podílet na obraně Ukrajiny a tím pádem do toho může mluvit, anebo se podle Browdera nebude podílet a tím pádem to musí nechat na Zelenském.
0: Donald Trump žádá Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie. Mluvili jsme o tom v odpoledním radiožurnálu s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.

Jen pár dní je teď vítězka ženské čtyřhry na US Open Kateřina Siniaková doma, než bude pokračovat dál. Úspěšnou tenistku čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny. A tak se jí za chvíli zeptáme na podrobnosti.

0: A v odpoledním radiožurnálu vám nabízíme další téma. Tenistka Kateřina Siniaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Napsala vzkaz do knihy v síni slávy na Štvanici, kde ji také přivítal bývalý úspěšný kapitán Fed Cupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála.
1: Tady máš pod nás kytičku a děkuji. Samozřejmě je to další nádherný úspěch, že se tady takhle můžeme potkat. 12.
2: Narážel Petr Pála na 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře i na další rekordy Kateřiny Siniakové, která je teď 200. týden na pozici světové jedničky.
1: A ještě jednou gratuluju, ať se ti povede ještě na konci roku. Bylo by to hrozně krásně, že jsi překonala.
2: Mimochodem, Siniaková je v této statistice druhá za legendární Martinou Navrátilovou, kterou i díky čerstvému triumfu na US Open zřejmě překoná v jiné historické tabulce. Blízko je totiž

0: ale jsem za to hrozně moc vděčná vlastně, že jsme se poznali, že jsme se to takhle užili a že jsem jí mohla splnit ten sen v závěru, to je i můj sen.
1: S Taylor Townsendovou má Kateřina Siňaková všechny 4 Grand Slamové tituly, podobně jako to dřív dokázala s Barborou Krejčíkovou, a s Townsendovou se ještě zahraje na turnaji mistryň v listopadu. Mezitím se ale obklopí i českými spoluhráčkami. Uprostřed týdne totiž vyráží do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové.
0: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě je to změna a reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším, že se takováhle sestava sešla. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
1: Těší se Kateřina Siňaková do týmu a také na spolupráci s novou kapitánkou Barborou Strýcovou, se kterou ještě jako s hráčkou zažila zatím poslední titul ve Fed Cupu. V dnešním poháru Billie Jean Kingové. Z pražské štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: A pokračuje předvolební vysílání Radiožurnálu Pondělky, patří kulatému stolu, se kterými experty dnes bude debatovat moderátor Tomáš Pancír, se dozvíme právě teď. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, v dnešním kulatém stole se budeme věnovat komunálním volbám v Brně. Kdo a s jakým programem kandiduje do zastupitelstva ve druhém největším městě Česka? Jak to vypadá s brněnskými dopravními projekty, včetně přesunu nádraží nebo velkokapacitní lanovky? A jestli se dočká Brno po hokejové hale také nového fotbalového stadionu? Tak nejen o tom budu debatovat s trojicí hostů. Těmi hosty budou sociolog, spisovatel, také spolupracovník serveru Alarm Stanislav Biller, dále redaktor deníku N, který se specializuje právě na dění v Brně, Tobiáš Pospíchal. A jak už jsem říkal, mluvit budeme o dopravě, proto třetím hostem bude dopravní expert, který působí na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, Michal Radimský.
1: Debata s experty tedy začne hned, jak skončí hlavní zprávy, tedy v 18 hodin a 10 minut, a my se budeme těšit na hosty i na moderátora Tomáše Pancíře.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
7: Vláda chce zpřísnit pravidla pro nakupování kratomu. Jeho prodej budou moct regulovat i obce.
8: Tak, aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti.
7: Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková po 20 letech skončí v taneční soutěži Stardance.
9: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
7: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. Na D1 brzdí provoz nepojízdné auto v omezení u Šmejkalky a počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky přes internet a zavést spotřební daň.
10: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
8: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
10: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
11: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
10: Stejné obavy má taky Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Na Pražském hradě právě teď jedná prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Diskutovat mají o zahraniční politice. Vztahy mezi prezidentem a premiérem se zhoršily na jaře kvůli sporu o účast na summitu NATO. Schůzku na Pražském hradě sleduje reportérka Daniela Brichtová.
12: Prezident Petr Pavel dnes řekl, že je rád, že se schůzky obnovují. Setkali se už po posledním jednání Bezpečnostní rady státu na žádost prezidenta. Ten chtěl schůzky obnovit už po aliančním summitu v Ankaře, ale předseda vlády tehdy odmítl. Dnes mají řešit například zahraniční cesty, české zastupitelské úřady, ale i valné shromáždění OSN, kam hlava státu odletí tuto neděli. Na akci pojede i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný, ale odmítl s tím, že se tak dohodl s premiérem. S Petrem Pavlem se má Macinka vidět v pátek. Z Pražského hradu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: 7 klíčníků odpoledne otevřelo korunní komoru svatovítské katedrály. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále Pražského hradu k vidění 14 dní. A na místě je reportérka Tereza Cedidlová.
13: 7 klíčníků, mezi nimi prezident Petr Pavel, předseda vlády Andrej Babiš a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl otevřeli malé dveře v rohu kaple svatého Václava, odkud po zhruba 5 minutách vynesli společně s památkáři a specializovaným personálem svatovíckou korunu, královské žezlo a jablko zabalené v pouzdrech. Pražský arcibiskup pak pronesl krátkou modlitbu a kaplí zazněl svatovícký chorál. Klenoty památkáři uložili do červené schránky, kterou přinesli 4 členové hradní stráže za zvuku bijících zvonů do nedalekého Vladislavského sálu. Výstava klenotů i dalších předmětů společných s korunovací českých panovníků uvidí už zítra první skupiny školáků. Od soboty do 28. září pak bude expozice přístupná zdarma i veřejnosti. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
7: Jemenští povstalci Husijové hlásí zásah letecké základny ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské údery na Jemen. Riad to zatím nepotvrdil. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
14: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
7: Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb.
15: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová při proslovu ve městě Enambomo řekla, že by v případě vítězství chtěla prosadit takzvanou národní prioritu. O sociální byty, příspěvky na bydlení nebo studentské koleje by tak mohli přednostně žádat pouze Francouzi. To by mohlo být v rozporu s francouzskou ústavou a evropským právem. Le Penová chce taky snížit DPH na energie nebo pohonné hmoty a zrušit část nařízení na ochranu klimatu. Její strana Národní sdružení naopak nemá jasný postoj k zákazu nošení šátku na veřejnosti nebo další pomoci Ukrajině. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA. Snímek o víkendu získal zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády popisují zabíjení civilistů v pásmu Gazy. Izraelská armáda zcela popřela tvrzení z dokumentu, že plánovala útok, při kterém se očekávalo 500 civilních obětí.
16: Zbavení občanství v Izraeli možné je, stává se to ale zřídka. V roce 2022 izraelský nejvyšší soud rozhodl, že stát může odebrat občanství například za špionáž nebo vlastizradu. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Tereza Kostková a Marek Eben skončí jako moderátoři soutěže Stardance. Letošní ročník pro ně bude tím posledním. Moderátorská dvojice to oznámila dnes. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
9: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
17: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
18: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
17: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
19: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
17: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Teď je budou čekat na závěr skupiny domácí Italové a Slovinci. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
20: Jsou to zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
13: Ve 64 letech zemřel bývalý reprezentační fotbalový brankář Luděk Mikloško. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal i v Anglii, ve West Hamu a v Queen's Park Rangers.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda u Přerova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za Mirošovicemi. Na kilometru 22,5 už v omezení před mejkalkou stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Zdržíte se už asi 15 minut od sjezdu na Benešov. Na D1 ještě jednou ve směru z Brna do Ostravy. Komplikace teď u Přerova. Na kilometru 278 nehoda, je to vážnější. Aktuálně dálnice u Přerova směrem do Ostravy neprůjezdná. Sjíždějte nejpozději na Horní Moštěnice a jeďte přes Přerov. A na dálnici D5 pozor na výjezdu z Prahy do Plzně. Je tam čerstvá nehoda zhruba na 2. kilometru. Srazila se 2 auta. Blokují 2 jízdní pruhy, průjezdná pouze krajnice, tak čekejte kolony z Pražského okruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Večer bude na Moravě a ve Slezsku ještě místy pršet, v noci už čekáme jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude kolem 5. Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia, na horách se tam maxima zastaví většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. Teď už začíná debatní pořad Kulatý stůl, moderuje Tomáš Pancíř.
21: V dnešním kulatém stole se budeme věnovat komunálním volbám v Brně. Kdo a s jakým programem kandiduje do zastupitelstva ve druhém největším městě Česka? Jak to vypadá s brněnskými dopravními projekty, včetně přesunu nádraží nebo velkokapacitní lanovky? Dočká se Brno po hokejové hale i nového fotbalového stadionu? A v čem je brněnská komunální politika specifická?
0: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
21: Dnes vysíláme přímo z Brna, z brněnské budovy Českého rozhlasu a ve studiu už teď mohu přivítat trojici hostů, sociologa, spisovatele, mimo jiné držitele ceny Magnesia Litera, také redaktora serveru Alarm Stanislava Billera. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Redaktora deníku N, který se specializuje na dění v Brně, Tobiáše Pospíchala. Dobrý den.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Protože dnes budeme mluvit o dopravě, tak třetím hostem je dopravní expert, který působí na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, Michal Radimský. Dobrý den.
24: Dobrý den.
21: Jako první ale dostane slovo naše kolegyně reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
25: Dobrý den.
21: Nejprve se totiž ohlédneme za končícím volebním obdobím. Připomeňme, kdo v Brně vládne v posledních 4 letech a kdo je tady v opozici.
25: V Brně vznikla před 4 lety široká koalice v čele s ODS a primátorkou Markétou Vaňkovou a taky TOP 09. Doplnilo je hnutí ANO, lidovci a starostové a sociální demokraté. Zatímco v opozici se trvali celou dobu Piráti, Zelení, Žít Brno a SPD s Trikolorou, koalice se měnila. Členové sociální demokracie stranu opustili, z koalice odešlo ANO a ti členové, kteří to odmítli a kterých byla většina, si založili vlastní uskupení, protože je hnutí ze svých řad vyloučilo.
21: Proč?
25: Jihomoravská předsedkyně Alena Schillerová s ANO svým členům opakovaně říkala, aby v Brně nevládli s ODS, protože to představuje reputační riziko. Nejprve kvůli kauzám členů ODS, které se týkaly městského majetku ve čtvrti Brno-Střed, později kvůli tomu, jak primátorka Vaňková a její náměstek Robert Kendl z ODS vysvětlovali, proč je někdo natočil. A pak někdo zveřejnil fotku z videa, kde jsou oba v blízkosti bílého prášku, který připomínal drogu. Věc prověřovala i policie, trestný čin ale neodhalila. Naposledy pak Schillerová zavelela k odchodu kvůli bitcoinové kauze, spojené s exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, dnes už bývalým šéfem jihomoravské ODS.
21: Jaké projekty ta široká koalice dotáhla v končícím volebním období a které naopak ne?
25: Milníkem je určitě otevření 2 částí velkého městského okruhu. Na tom se Brno podílelo, i když je to hlavně práce státních silničářů. Po letech začala stavba Janáčkova kulturního centra, tedy sálu pro filharmonii, nebo stavba tramvajové trati na Kamechy. To jsou projekty, které podporuje koalice i opozice. Vznikat mají po 8 letech příprav i nové družstevní byty. Schválený je taky nový územní plán. Na podzim má otevřít aréna na výstavišti za víc než 6 miliard korun. Největší investice z městského rozpočtu v historii Brna. To je projekt sporný. Na něm se koalice s opozicí neshodne. Stále taky není rozhodnutý osud fotbalového stadionu za Lužánkami, což dokonce podnítilo vznik nového stejnojmenného hnutí, které jde do voleb. Nepodařilo se taky najít šéfy a nastavit směrování dvou městských nemocnic. No a asi nejvíc kontroverzí vyvolala víc než 5miliardová zakázka na rozšíření brněnské spalovny, kterou koalice přes velmi hlasité protesty opozice nejprve zastavila a pak znovu rozjela. Kvůli prodlení se ale projekt prodražil a Brno kvůli tomu přijde i o část dotace.
21: Tolik zatím Alena Hesová. Když se vrátíme do období po posledních komunálních volbách, tedy na podzim roku 2022, tak tehdy Česku vládla pětikoalice, v čele kabinetu byl brněnský politik Petr Fiala a sledovali jsme ostrý souboj mezi ním a celou pětikoalicí a mezi hnutím ANO, které bylo tehdy v opozici. Jak si vysvětlit, že v takové době a v takové atmosféře ve druhém největším městě republiky vznikla koalice, ve které se spojili ODS, Lidovci, Starostové a nezávislí TOP 09 právě s hnutím ANO a také se sociální demokracií, pane Billere?
1: Já si myslím, že to byl trochu masterpiece paní Vaňkové tehdy, že si takhle v podstatě zrušila celou opozici, že skoro všechny dokázala natáhnout ty koalice a původně v té koalici měli být i Piráti, kteří pak na poslední chvíli z ní vycouvali, ale vlastně v té opozici zbylo, jestli se dobře pamatuju, nějakých 10 lidí z těch 55. Takže takhle se vlastně všichni zapojili a nikdo neměl energii ani sílu, ani to zázemí na to, aby jako skutečně účinně šlapal ty koalici na paty.
21: Jak se to, když tady zaznělo, že to byl masterpiece, tedy skvělý kousek tehdejší primátorky nebo stále ještě primátorky Brna, jak se to povedlo z hlediska té celostátní politiky? Přece jenom Brno je druhé největší město republiky, ostatně o velké koalici se spekulovalo i v Praze, tam nakonec nevznikla. Proč to v Brně bylo průchozí?
3: Tak zajímavé v tomto ohledu je, že ta koalice vznikala navíc ještě krátce před prezidentskými volbami, ve kterých potom, když Andrej Babiš objížděl kampaňové akce a jednotlivá města, tak mohl být tady v Brně vítaný politiky místního ANO, kteří byli v tu chvíli v roli náměstků, primátorky, v roli radních a tohle to určitě i jemu osobně pomohlo, takže to byl taky podle mého názoru jeden z dalších důvodů, proč třeba Petr Fiala se v této pozici, se své pozice vymezil vůči této koalici. Proč to vzniklo? Myslím si, že důvodem je, že ať se to může jevit na té celostátní úrovni pro někoho trochu absurdně, tak ANO a ODS v Brně jsou podstatně přirozenější koaliční partneři než jinde. Můžeme se bavit o jejich koalici na Brně středu, v Králově poli, v Bystrci, v několika dalších městských částech, ve kterých dohromady bydlí více než třetina Brna. To už je síla, se kterou se potom dá pracovat i na té celoměstské úrovni.
21: Ta spolupráce spolu starostů a ANO vydržela i potom, kdy, jak jsme slyšeli, vedení hnutí ANO donutilo své zastupitele, aby z té koalice odešli, respektive oni zareagovali na ten tlak tak, že odešli z hnutí ANO a právě v té koalici zůstali. Co tohle ukazuje?
1: Oni, myslím, byli vyhozeni teda, ano, jestli se ano, dokonce ano. Nemělím.
21: Ale počítali s tím.
1: Počítali s tím, samozřejmě, věděli, do čeho jdou a oni strašně dlouho, nebo docela dlouho vzdorovali právě tomu tlaku Aleny Schillerové na ten odchod a odmítali tohleto udělat, až to nakonec dopadlo tímhletím způsobem. A vlastně tohle má v Brně, asi nejenom v Brně, i velkou tradici, že se předtím tady vládly velké bloky ODS, ČSSD, když ještě ČSSD byla silná i v době, kdy vlastně na té celostátní úrovni šli proti sobě. A v tom Brně ta velká politika se dělá asi spíš bohužel tímhletím způsobem, že se ty velké subjekty mají k sobě reálně blízko a velmi rychle si pak rozdělují třeba i pozice v těch jednotlivých městských firmách. A potom, i když jsme to vlastně viděli v té retorice, když mělo to hnutí ANO vycouvat z té koalice a když zdůvodňovali třeba René Černý a další, proč tam naopak chcou zůstat, tak to byla taková ta obvyklá retorika, jako chceme dotáhnout ty velké věci, nechceme odcházet od té rozdělané práce, což byly ale vesměs takové technokratické projekty, které by vlastně dotáhl kdokoliv, že to je spíš taková záminka, nemělo to žádný ideový nebo nějaký skutečně politický motiv tohleto.
21: Tobiáš Pospíchal říkal, že hnutí ANO s ODS má programově nebo mělo programově blíž než k některým jiným stranám, ale ta koalice byla opravdu široká, když se na to podíváme, včetně starostů, včetně sociálních demokratů původně. Bylo to za cenu nějakých programových ústupků?
3: Myslím si, že na těch zásadních projektech, alespoň tak to tady popisují i ti politici, byla shoda napříč spektrem. Ať už se bavíme nebo budeme bavit o multifunkční hale, nebo o nějakém postupu ohledně dostavby velkého městského okruhu, nebo třeba i takových věcí jako ostatně protipovodňová opatření na řece Svratce, ale i některé další projekty, třeba i lanovka, která tady byla zmíněna, to jsou všechno záležitosti, na kterých zkrátka ta zhoda byla a v tom se nějaké jednotlivosti poměrně snadno, bych řekl, ztratí. Nemluví o tom, že takhle široká koalice ostatně vytváří pro ty strany i prostor se vzájemně obcházet. Stalo se nejednou v tomto volebním období, nejčastěji tedy na trase ODS, ANO, řekněme proti lidovcům, že byli koaliční partneři přehlasování. Ale občas i třeba ODS, lidovci proti hnutí ANO, když se hlasovalo o udělování dotací pro divadlo Bolka Polívky.
21: Stanislav Biller už říkal, že vlastně tím, jak široká ta koalice byla, tak nebyl velký prostor pro opozici. Uh-huh. Ti, co zůstali v té opozici, snažili se o něco nebo naopak konstruktivně třeba hlasovali a byli pro některé návrhy té koalice, že se připojili k ní?
1: Většinou ne, nebo se snažili vznášet námitky a myslím, že vlastně nakonec datoví novináři rozhlasu k tomu dělali docela velkou analýzu, jak to hlasování vypadalo a ta koalice jako taková držela extrémně pohromadě, to znamená, že ten odpor byl skoro marný, jako on byl prakticky nemožný v tom malém počtu lidí, takže primátorka, která formálně vedla celé to jednání, tak si je sice vždycky vyslechla a pak se šlo k hlasování, bylo vlastně úplně jedno, co ta opozice říká nebo co navrhuje, vlastně nikdo neposlouchal. A ještě vlastně k té podobnosti i těch dvou velkých stran, já si myslím, že i dnes a s čím ty strany kandidují, že kdyby jsme tady divákům četli na střídačku a neřekli jsme jim, co to je za program, jestli hnutí ANO nebo ODS, tak to nepoznáte. Jako ty programy i prostě navazují na to, co ty strany spolu dělali a ty programy jako pokračují dál. Takže jako kdyby tam byla lehká vůle, nebo pokud se ODS rozhodne přece jít proti formální kandidáci na primátorku Kamile Zlatuškové, která vylučuje to spolupráci, tak tam by to šlo strašně jednoduše zase spojit, protože tam nenajdete moc střecích ploch. Ty se možná objevují potom u těch dalších subjektů v dalším pořadí, ale k tomu se asi teprve dostaneme.
21: K tomu se určitě dostaneme. Díky za reklamu a připomínku výborného článku kolegů našich datových novinářů, který je na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, kde ti, kteří opravdu mají zájem, tak najdou jednotlivé tečky, jak v těch nejzásadnějších věcech, které se v uplynulých 4 letech hlasovali jednotliví zastupitelé. A je to velmi zajímavé čtení, nakolik se shodovali a kdo případně v čem se lišil, tak jak říkám, to je k dispozici samozřejmě stále na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od Aliny Hesové tady zaznělo leco z toho, co se udělalo. Z vašeho pohledu, co je nejdůležitější pro Brno z toho, co se udělalo za ty 4 roky?
1: To já vlastně nevím. Jako já vím, co je důležité z pohledu těch stran. To je zjevné, čemu oni věnovali tu energii. Ale když tu otázku položíme takhle, jako co je z toho opravdu důležité pro Brno, tak jako obecně asi, že pokračoval ten městský okruh. Ale to by popravdě pokračovalo vlastně bez ohledu na to. To je úplně skoro jedno, kdo by to město řídil, protože to jelo i po jiných cestách, jak tady ostatně zaznělo. Není to čistě městská práce. A pak mi toho vlastně moc nenapadá. Jakože tady samozřejmě nabízí odpovědět tou hokejovou halou, ale já si opravdu nemyslím, že pro Brno je nějak zásadní, že ta hala teď bude, kdyby nebyla, tak se tomu městu taky nic nestane. Takže to je jenom nějaký politický symbol spíš.
21: Stanislava Billera jsem tou otázkou možná trochu zaskočil, to by až pospíchal, měl výhodu, že během odpovědi mohl přemýšlet, tak co z toho? Mám úplně, nejdůležitější.
3: Mám úplně stejný problém odpovědět, ale tak kdybych to vzal z pohledu důležitosti v očích jednotlivých politických stran, tak bych zmínil kromě haly také horkovod z Dukovan do Brna, který postupně tedy politici posouvají, kde už máme tedy nějak dané rozložení toho, kdo bude platit jaký díl na této stavbě, kdy zhruba by se to mělo rozběhnout. Vznikla tady oddělená dceřiná městská společnost od Tepláren Brno, která by měla postupovat tento projekt, takže to je další věc, která bude mít dopad nějaký na Brno, ať už finanční, nebo dejme tomu z hlediska energetické soběstačnosti, jestli to tak můžu nazvat.
21: Dopravní expert Michal Radimský dostane víc prostoru za chvíli, ale přesto v téhleté otázce, co z vašeho pohledu za ty poslední 4 roky, a předpokládám, že zůstanete v ranku dopravy, tak co bylo nejzásadnější? Ten okruh, tak jak už tady byl zmíněn panem Billerem?
5: S tím bych souhlasil. Jo, dostavili se, já nevím, 3 nebo 4 úseky v tom minulým období a máme půlku velkého městského okruhu hotovou, takže to z pohledu dopravy vnímám asi jako to hlavní.
21: Když ještě na chvíli odhlédneme od dopravy, tady hala už zazněla, měli bychom dodat, že po mnoha letech příprav se posunula také stavba kulturní instituce Janáčkova centra, které vzniká vlastně vedle centra. Mělo by být hotové v roce 2028, alespoň tak, jak jsem četl, v loňském roce byl poklepán základní kámen. Tyhle ty dvě věci znamenají přínos pro Brno?
3: Tak z mého pohledu určitě může znamenat přínos pro Brno, pokud město dotáhne opravdu tu stavbu do konce a pokud se podaří, dejme tomu, rozšířit třeba i povědomí o této stavbě. Já si myslím, že vlastně spousta lidí má to současné vedení města opravdu spojené hlavně s tou hokejovou halou, tedy multifunkční halou nebo s nějakými dalšími projekty. Ale tohle je věc, na které byla shoda napříč koalicemi. Ten projekt má základy už snad v roce 2015, kdy ještě nebyla ani primátorkou Markéta Vaňková, ale Petr Vokřál. Takže myslím si, že to je věc, na které je shoda napříč politickým spektrem, že přínos pro Brno mít může a bude.
21: Možná jsem měl dodat pro ty, kdo se neorientují v brněnské problematice, že Janáčkovo kulturní centrum je hlavně sál pro filharmonie, to znamená koncertní sál. Tak jak Stanislav Biller byl trochu kritický k té hale, tak u Janáčkova kulturního centra jste méně kritický?
1: Tak to je věc, kterou město reálně nemá. Jako ta filharmonie reálně nemá.
21: Tak 13 tisícovou halu také nemá.
1: Jo, ale ta poptávka tady, já nevím, já jsem si nikdy nevšiml, že by tady byla reálná poptávka po tom, jako nám tady chybí tahle ta hala. Jako já jsem to takhle nevnímal, ani jsem to v tom veřejném prostoru, tak jako hokejisté měli kde hrát, mají kde hrát, opravdu mají jako pořád pěknou a velkou halu. Je pravda, že tady třeba chyběl nějaký větší multifunkční prostor, i já si tím úplně nejsem jistý, a což bych i dovozoval z toho, že když město chtělo, aby se té haly někdo ujal, a aby to nějaký soukromník prostě provozoval a vzal to na svá bedra, tak si to podle mě soukromníci spočítali a nikdo to na sebe nevzal a musí to teda udělat to město. Jako z toho bych tak trochu dovozoval, jakože je to dost sporné, jestli tu halu město skutečně potřebuje. U toho koncertního sálu, tam je taky vidět, jako co z toho bylo, když srovnáme halu a ten koncertní sál, co bylo a co nebylo priorita, protože ten se na spoustu let opravdu zasekl na místě a všechny ty prostředky, energie, tak prostě do sebe vtucávala ta hala. Já si myslím, že ta hala dokonce, ona by i mohla tomu městu toho přinést více, kdyby k tomuto město alespoň, když to byla nejdražší stavba jako v dohledné historii nebo v nějakých nedávných dekádách, kdyby tomu přistoupilo pořádně a vyhlásilo například architektonickou soutěž, aspoň jako se to dělá kdekoliv, aby ta hala třeba aspoň nějak vypadala, aby to jako už jenom to architekturou bylo dokázalo jako vzbuzovat nějaký veřejný zájem, ale to se stavilo strašně narychlo, takže to vypadá to, jak to vypadá, a je to prostě obehnaný obrovským parkovištěm. Jako to jako samo sobě to není věc, není to nějaký magnet, ke kterému by někdo přišel jenom proto, že jak je. Aspoň u té koncertní haly se postupovalo trochu jiným způsobem.
21: Když jsme před týdnem vysílali o pražských volbách, tak jsme mluvili o politickém souboji auta versus MHD a cyklisté. Jak je to v tomto směru v Brně? Je tady silný spor mezi příznivci a odpůrci aut?
3: Z mého pohledu podobný jako v Praze. Nemyslím si, že je tady nějaké specifikum parkování a občas i populistické sliby s ním spojené tady jsou v takové podobné četnosti jako v těch dalších velkých městech. Zajímavá je určitě v tomhle ohledu změna rétoriky některých velkých stran, konkrétně tady, když se pozastavíme u nejsilnější ODS a TOP 09, kde přeci jenom teď jejich lídrině Kamala Zlatušková, nezávislá kandidátka, nestranička, tak tam zdůrazňuje víc bezpečnost chodců, bezpečnost cyklistů v Brně. To je určitě velký posun oproti Markétě Vaňkové v minulém volebním období. Otázka je, jak moc se to potom reálně přenese do politiky toho města, protože přestože některé přední tváře ODS skončí v komunální politice, alespoň pro toto volební období, tak spousta dalších straníků pokračuje.
21: Redaktor deníku N. Tobiáš Pospíchal už částečně možná odpověděl na otázku, kterou jsem chtěl položit dopravnímu expertovi Michalu Radimského. Kdo v tomhle souboji vede, tak získávají navrch neauta, to znamená cyklisté a příznivci MHD?
5: A já bych strašně rád jako se k tomu postavil tak, že město patří lidem, jo, takže vlastně z mýho pohledu.
21: A lidem v autech nebo lidem mimo auta?
5: Lidem mimo auta, no. Ten chodec, jako jo. A protože přece jenom jako to město jako by pro ně a ty komunikace, ať už jsou pro pěší, pro cyklisty nebo pro auta, jsou nějaký prostředek pro užívání toho města pro lidi. A když bych jako měl říct nějakou hierarchii, tak vlastně do toho uličního prostoru, do každého toho místa v tom městě patří na prvním místě chodec, potom na druhém místě MHD a potom pak se prostě ta odborná veřejnost prostě jako vždycky jako šavluje, jestli na třetím nebo na čtvrtém místě jsou cyklisti nebo individuální automobilová doprava, jo. Ale já je stavím, řekněme, na podobnou, na ten stejný piedestal toho třetího místa, ale je to daný vlastně tím, že když se podíváte do aut, jo, uvidíte kolonu aut na ulici, uvidíte v Brně, v Praze, kdekoliv, tak jako napočítáte málo aut, kde sedí aspoň dva lidi, jo. A ono, když posídíte 40 lidí do aut, tak máte třeba 35 aut. A když těch 40 posadíte do autobusu nebo do tramvaje, nebo do šaliny u nás, jo, tak to je výraz nějaký kompaktnější, komfortnější, takže za mě jednoznačně první místo člověk a MHD.
21: A odpovídá tomu to, jak k tomu přistupovali v těch posledních letech brněnští politici?
5: Já si myslím, že jo, protože teď to není jako specifikum jenom Brna, jo, ale když si vezmu ty tři největší města, Praha, Brno, Ostrava, tak opravdu ty naše městské hromadné dopravy jsou hodnoceny, jako řekněme, v rámci té Evropy velmi kladně. My máme velmi vysokou vytíženost, jako s obrovským množství lidí, myslím, že až kolem třeba 60% jezdí pravidelně městskou hromadnou dopravou a až někdy třeba k 80% Brňanů. A samozřejmě to musíme připočítat ty studentíky, který tady máme, tak vlastně to využívá třeba až 80% lidí, jako sem tam, tu městskou hromadnou dopravu. Ty čísla nejsou u nás největší, jsou podobný, jo, jak v té Ostravě nebo v té Praze. Specifikum každý té městské hromadné dopravy je jiný. My máme samozřejmě to nejlepší na světě, protože máme rozjezdy a máme ten jeden úzel uprostřed.
1: Já s tím souhlasím, že tu MHD určitě Brno má i vyřešenou dobře a já si myslím, že s tím ale kontrastuje potom ta situace těch pěších, když jako vystoupí z té MHD, jakože nakonec o tom svědčí i ty skoro každoroční výsledky toho, že Brno vlastně patří z hlediska těch chodců těm nejnebezpečnějším v republice a já si myslím, že i ten reálný pocit v těch ulicích to tomu hodně odpovídá, že tady se jako hodně rezignovalo na tu bezpečnost těch pěších a to dokonce i na těch chodnících, jako během toho pohybu, jakože to parkování na těch chodnících, to je neuvěřitelný mor toho města, se kterým se například jako nic nedělá, nebo situace na přechodech. Jakože to je fakt strašný a pomalu si toho teda všímají i ty větší strany, že už to zaznělo, že dokonce i Kamila Zlatušková, i když v programu o tom teda nemají ani slovo, tak ale v rozhovoru potvrdila, že tohle je teda bolízka, kterou vnímá, no.
21: Dodává sociolog Stanislav Biller. Michal Radimský chce něco dodat ještě?
5: No, tady bych řekl, že my jsme vlastně jako Brno takový průkopník zón 30. Jak se začalo zavádět rezidentní parkování, tak tím, jak jsme začali malovat modré čáry, tak jsme zároveň všechny ty zóny začali označovat značkou zóna 30 a v současné době opravdu máme více než polovinu města jako pokrytou právě zónama 30 a byť to většinou bylo řešené jako ne nějakýma stavebníma úpravama, nějakýma dispozičníma úpravama toho uličního prostoru. Dost často to bylo jenom značka a teďka jako piktogram na zem. Tak přesto všechno, že skoro nic nezměnilo, tak to vedlo k jakýmusi sklidnění té dopravy. Jo. A je to vlastně něco, co se říká jako v zahraničí, čteme různý články, jako jo, celý město zóna 30, jako 30 nejvyšší dovolená rychlost v celém městě, a teď tam máte Madridy, Amsterdamy, jako já nevím, všude. A když se do toho člověk jako zadívá jako pořádně, tak vlastně zjistí, jako, že oni udělali to stejné, co my v Brně. Jo, jenom to udělali jako naopak. Oni prostě řekli, že plošně je 30 a pak všechny sběrné komunikace, ty významnější, označili značkou 50 km v hodině. A my děláme vlastně to stejné, jenom to značíme naopak, jo, protože jsme ještě nastavení tady takhle, takže my máme všude 50 a značíme 30. Jo, ale jinak ten výsledek je stejný, takže když někde uslyšíte plošná 30 celé město, tak to opravdu má dopravdy daleko, no.
21: Posloucháte předvolební debatu, ve které se věnujeme komunálním volbám v druhém největším městě Česka, tedy v Brně. Našimi hosty zůstávají sociolog, redaktor serveru Alarm Stanislav Biller, redaktor deníku N Tobiáš Pospíchal a také dopravní expert z Vysokého učení technického v Brně Michal Radimský.
6: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
21: Ve studiu je také kolegyně Alena Hesová, která opět dostane slovo. Kolik různých stran, hnutí a uskupení kandiduje letos do zastupitelstva města Brna?
25: Je jich 16, o dvě víc než při minulých volbách. Polovinu subjektů tvoří různé předvolební koalice. Všechny strany lidé najdou v našem předvolebním servisu na webu iRozhlas.cz. Zmíním teď ty subjekty, které jsou nebo byly v zastupitelstvu, případně mají zástupce v poslanecké sněmovně. Znovu kandidují sociální demokraté, kteří přišli o hlavní tváře z minulých voleb. Lidovci se opět spojili se starosty. Zelení kandidují v širší koalici, mimo jiné s hnutím Žít Brno. Znovu kandiduje taky ANO. K tomu ODS společně s TOP 09. Zastupitelé vyloučení z hnutí ANO si založili uskupení Brno k lidem. Piráti kandidují v koalici s Fakt Brno, SPD společně s nezávislými. Do voleb se teď pokusí promluvit i motoristé a taky hnutí pro s Trikolorou. Ti jsou na kandidátce s názvem Brno naplno.
21: V Brně také lidé volí zastupitele v 29 městských částech. Liší se v nich kandidátky a ty předvolební koalice oproti těm na magistrát?
25: Ano, liší. Zatímco na magistrátu jsou některé strany či hnutí vůči sobě v opozici a kritizují se, na městských částech to tak není. Uvedu pár příkladů. Celobrněnsky se Piráti vymezují vůči ODS a TOP 09, v Brně severu kandidují spolu. V některých městských částech se spojila i opozice, která na magistrát kandiduje zvlášť. Je to i případ třeba SPD, Trikolory nebo Socdem, kteří někde jsou na společných kandidátkách. Pro voliče to tak může být matoucí, nejen v jednotlivých čtvrtích, ale při hlasování na takzvaně velkou radnici. I protože větší část politiků z různých stran přešla do jiných.
21: A jak zatím vypadá kampaň jednotlivých stran, hnutí a koalic?
25: No, myslím, že centrální náměstí Svobody teď vzhledem k množství politických stánků, které tam stojí, můžeme označit za takový komunální jarmark, protože některé stánky dělí opravdu jen pár metrů, no a kandidáti tam lidi oslovují a lákají dovnitř na různé sliby, ať už je to zrušení parkovacích poplatků, sleva na jízdném v MHD nebo odpuštění poplatků za svoz odpadu. A další část kampaně se odehrává na billboardech, tramvajích a na sociálních sítích, přibylo hlavně videí. Některé strany točí vlastní podcasty, jiné pořádají komentované procházky nebo výlety do zahraničí. Další politici lákají lidi na posezení do hospod a jedno z hnutí lidem v kampani nabízelo deodoranty. Stavilo veřejné toalety v místech, kde nejsou, nebo záměrně zaregistrovalo falešné kandidátky se jmény psů z útulků.
21: Říká Alena Hesová, díky za informace, naslyšenou.
25: Není zač, naslyšenou.
21: Skončili jsme, řekněme, možná bizarnostmi, ale když se podíváme celkově na tu kampaň, jsou nebo je nějaké téma, které dominuje napříč politickými stranami, hnutími a koalicemi? Stanislav Biller.
1: No ani bych asi neřekl, nebo jako jsou to takové obvyklé, jak obvyklá témata jako asi před 4 roky, že si myslím, že kdybychom měli nějakou možnost se jako prohodit tady ty roky a ty kampaně přenést sem, tak bychom si toho rozdílu ani moc jako nevšimli, jakože se nedá.
21: Chybí tam ta hala, protože ta už je postavená a posunul se horkovod. To byla témata minulých.
1: To bylo téma, ale nebylo to jako vidět v ulicích. V ulice jsou prostě ta otázka jako bezpečí, klidu, lepší doprava, tak taková ta obecná témata, která by vlastně, se kterým by ty strany mohly kandidovat taky jako v Ostravě nebo v Olomouci nebo kdekoliv. Jako, nebo mě tam trochu chybělo nějaké fakt zásadní brněnské téma, které třeba ne ani v těch minulých volbách, ale v nějakých dřívějších třeba plnila otázka nádraží, jo? Že se strany vymezovaly, bylo aspoň jasný, že jsou tady nějaké bloky, kdy někdo je pro ten odsun, někdo je proti němu, tak třeba takovýhle téma, který a na kterém by se ty strany jako dali aspoň nějak rozřešit, tak tady chybí a pak už ten volič musí hledat podle mě spíše na sociálních sítích a podobně, kde už se ty některé strany přece vymezují jako více nebo jejich více stran, ať už co se týče třeba sklidnění dopravy nebo těchhle těch podobných témat, nebo co se týče krize bydlení a toho, jakým způsobem to řešit a takhle. Ale v těch ulicích je to spíše o jménech, název strany a je to stejný jako minule.
21: Tobiáš Pospíchal, vidí nějaké téma velké brněnské?
3: Žádné velké brněnské taky nevidím. Tady se bavíme stále o, jak bylo zmíněno, bydlení v každém případě, doprava v každém případě. Potom se můžeme bavit o bezpečnosti, která se hodně zdůrazňovala ve spojitosti třeba s přednádražním prostorem, tak jako už posledních taky tak 10-15 let v Brně. A v trochu takové druhé vlně můžeme říct, že potom kvalita veřejného prostoru, otázka výsadby zeleně, to si strany začaly všímat a zdůrazňovat ve spojitosti s horkými letními dny, ale nic z toho si myslím, že by bylo specifické pro Brno. Opět se bavíme o tématech, které jsou napříč městy a zvlášť velkými městy v Česku hodně rezonující.
21: Michal Radimský, předpokládám, sleduje hlavně dopravní sekce programu. Vidíte tam něco zásadního, nového, překvapivého?
5: Tak víceméně jede se nějaká koncepce rozšiřování. A když jste se mě ptal, jaký ty dopravní stavby byly důležitý v tom minulým volebním období, tak já jsem zapomněl zmínit ty naše šaliny. Takže jednak to bylo vlastně prodloužení ke kampusu, k fakultní nemocnici Bohunice. A teď se vlastně staví tramvajová trať na Kamechy, tak to vlastně jako z pohledu těch dopravních vazeb má obrovský vliv, jako když připojíme sídliště Bystrca a vlastně celou tady tu část těch Kamech, tak se to jakoby promítne. A co se týče další, tak jsou samozřejmě uvažovaný nějaký další rozvojový, třeba tramvajový tratě, spousta tratí potom je navázaná jako na ten odsun, nebo respektive na to nový nádraží, respektive ta nová nádraží. A jinak samozřejmě všichni se teďka upínáme, byť to není úplně jako bytostně centrum Brna, tak by se podařilo co nejdřív dostavit ten šestipruh D1 pod Brnem a mimo úrovňovou křižovatku na D2 a jakoby další vlastně stavby. Nevnímám to jako nosná témata politiků, ale politici mají obrovský vliv ti komunální na to, jakým způsobem vlastně ty dálniční stavby, jak už tady padlo, který vlastně financuje stát prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic nebo správy železnic, tak mají obrovský vliv na to, jak vlastně, no můžou to urychlit i zpomalit ty stavby, můžou to až bojkotovat, když to tak řekneme. Ale jako, když si vezmu jako pozici Brna, tak spíš my jdeme jako tomu státu naproti, protože ty stavby chceme a potřebujeme je co nejrychleji dostavět, protože zejména ten velký městský okruh a potom tady jednička jako dostavěna, já bych řekl třeba i silnice 1/73, tak jsou opravdu důležitý pro vlastně celý ten region.
21: Když se řekne doprava, veřejná doprava a Brno, tak asi leckomu v České republice okamžitě naskočí přesunované nádraží. Jak to vypadá s nádražím? Já když jsem se byl podívat na tom, můžeme říct, politickém jarmarku na náměstí, kde opravdu je celá řada stánků a kontejnerů jednotlivých stran, tak jeden kandidující subjekt tam má rovnou model Brna, kde je model i toho nádraží. Tak je to záležitost, která se vlastně bude řešit v příštích 4 letech? Není to záležitost daleko vzdálenější budoucnosti?
3: Tak to je k dnešnímu dní celkem příhodná otázka, protože Správa železnic právě dnes oznámila, že vzhledem k finanční situaci státu, asi to můžeme tak zjednodušit, tak připadá v úvahu začátek této stavby až nejdříve na začátku 30. let. To znamená, že ať bude jakékoliv složení vedení města Brna, tak s nejvyšší pravděpodobností se do země nekopne v tomto období. Tudíž myslím si, že jim dnešní oznámení Správy železnic trošku vzalo vítr z plachet těm stranám, které třeba mají, jak vy zmiňujete, model na náměstí Svobody.
21: Já naposledy jsem četl, že náklady se odhadují na 70 miliard. To je aktuální číslo?
3: Pokud nemám zastaralé informace, tak ano, stále se mluví o desítkách miliard a těch 70 jsem četl také.
21: Je to zásadní pro Brno?
5: Takhle. Co se týče přesunu nádraží, tak mám pocit, teď možná se budou lítat desítky let, ale myslím, že se začalo přeprojektovat někdy před 130 lety. Jo, a víceméně mám ten pocit, že historicky, když se to nádraží plánovalo, tak už původně mělo být v místě toho dolního nádraží u té svratky. Jo. Akorát prostě tam, kde je dneska, vytváří to prostě malé poloměry, špatně se to napojuje, jako, je to takový velký ouvej. Takže ten výhled si myslím, že smysl to má velký. Na druhou stranu, jak tady padlo, jestli to bude někdy po roce 30 a začne se s tím, tak slyšel jsem, zase nemám to úplně napřímo, takže vlastně se vytvořila i nějaká etapizace, jo? Že už to není, že prostě jeden celek a musí to fungovat jako celek, ale už prostě se uvažuje o tom, že se dá postavit prostě třeba jenom nějaký z těch nádraží, já nevím, nějaký Vídeňský, Černovice, něco. A že se může začít...
21: S vysokorychlostní železnicí.
5: Ano, ono to prostě souvisí s celým tím žubem, jo. Takže tohle to by bylo hrozně fajn, kdyby to nemuselo být vnímaný jako prostě celek, že dokud se to nepostaví celek, to nebude fungovat. Jo. Takže pokud ta etapizace se dá tady takhle nějak zapracovat, tak to je určitě dobře.
21: O nádraží tedy pravděpodobně budeme mluvit i před dalšími volbami. Mně už mnoho let přijde pozoruhodný další dopravní projekt, a sice projekt velkokapacitní lanové dráhy, která by měla vést z brněnského výstaviště na kopec k univerzitnímu kampusu do Bohunic. Tenhle ten projekt je asi za miliardu, měl už stavební povolení, potom to napadli ornitologové, stavební povolení bylo zrušeno. Je to aktuální záležitost teďka? Stanislav Biller?
1: Není. Ne, nehlásí se k tomu, myslím, ani ti, kdo se to snažili protlačit tady v tom volebním období, takže myslím si, že i ODS teď tvrdí, že to stavět nechce, byť tam, myslím, stojí nějaké základy u té hokové haly, se kterými teď jsou zase jiné dopravní problémy, protože
21: není přesto vidět, není přesto vidět přechody na přechody a do křižovatky.
1: Což nás vrací k té tristní situaci chodců, že takhle se s nimi tady zachází. Ale teď to tedy aktuálně není a já jsem to popravdě nikdy nepochopil ani tenhle ten záměr. Jako to není jako věc, která by tomu. To je spíš taková symbolická záležitost, než že by Brnu a brněnské dopravě chyběla lanovka, že se muselo velmi složitě, nebo možná mě kolega opraví, složitě vymýšlet, proč to jako urychlí nějaký přesun lidí po městě, nebo čem je to výhodnější. Jako hodně se s tím podle mě žonglovalo, s těmi čísly, aby to aspoň nějak vyšlo a dávalo to nějaký smysl. Nemám pocit, že by to veřejnost přesvědčilo. Tak.
21: Říká Stanislav Biller, doplní tady to by až Pospíchal?
3: Doplnil bych, že ty kostky u výstaviště jsou komplikací i pro řidiče aut, kteří pak nevidí na ty chodce samozřejmě, nebo na nějaká další protijedoucí auta, ale doplnil bych tomu to, že sice k tomu projektu se veřejně nehlásí žádná politická strana, ani ta, která s tím ve své podstatě přišla, tedy ODS. Na druhou stranu je dobré věnovat pozornost například směně pozemků mezi Masarykovou univerzitou a městem Brnem právě na trase té budoucí dříve plánované lanovky. To svědčí určitě o tom, že město, alespoň to končící vedení města, tento projekt úplně nezavrhlo. Za tuto směnu inkasovalo město zhruba 130 milionů korun, pokud se nemýlím, takže ve své podstatě to pro něj bylo i výhodné, nicméně ukazuje to, že minimálně ornitologové by vám určitě řekli, že nespí a že se sledují tu situaci pozorně dál.
21: Pojďme se také podívat na kandidátky. Ona už o tom částečně mluvila, Alena Hesová. Už tady zaznělo a předpokládám, že naši posluchači to vědí z našeho zpravodajství, že dosavadní brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS funkci neobhajuje, oznámila, že to je ze zdravotních důvodů a že tedy právě ze zdravotních důvodů už nebude kandidovat. ODS vsadila na televizní producentku Kamilu Zlatuškovou, která není členkou Občanské demokratické strany. Dá se to brát jako reakce na bitcoinovou kauzu, jako nějaká snaha odstřihnout se od dlouholetého šéfa brněnské ODS Pavla Blažka? Tobiáši Pospíchale?
3: Já si osobně myslím, že brněnské ODS, pokud něco ublížilo v očích brněnské veřejnosti, tak ještě víc než bitcoinová kauza, kde to přeci jenom bylo hodně spojené s tím celostátním děním, tak dlouhodobě táhnoucí se bytová kauza. Určitě to byla i reakce právě na nějaké interní obavy z možného volebního výsledku. Nejsem si jistý, že by Markéta Vaňková v případě, že by na tom byla zdravotně dobře, tou lídrní nebyla, ona sama o to měla zájem, k stranici mě říkali v mezičase, že by ji rádi podpořili, nicméně je pravda, že tahleta změna image, myslím si, že ve finále té straně ve volebním výsledku pomůže, bez ohledu na to, jaký ten výsledek bude.
21: Jak se na to dívá sociolog?
1: No, já jsem zvědavý, protože jako rozhodně je to originální tah a nechce se mi teď úplně predikovat, abych pak zjistil, že jsem se úplně spletl, ale popravdě si nejsem úplně jistý, jak to dopadne, protože přece jako to odvážná volba vybrat Kamilu Zlatuškovou, která se politice vlastně reálně nikdy nevěnovala, a kdyby si někdo jako typl z těch, kdo jí zná nebo co dělá v tom veřejném prostoru, tak by asi nečekal zrovna teda v ODS, čekal by ji možná u různých jiných subjektů a ne tady. Takže je to zajímavé spojení a myslím si, že občas to, že tím, že vlastně není známa nějaká její historická politická minulost, co se týče nějakých názorů, tak se to objevuje teprve teď v průběhu té kampaně, kdy buď obhajuje to, co ODS, ta v čele jako de facto teď stojí v těch volbách, dělala, a ne, nebo z toho občas ukročí, kdy třeba začne mluvit, jako nedávno v rozhovoru v Deníku N to bylo, že ano, o situaci těch chodců, což bylo zase téma, který bylo ODS jako bytostně cizí a vlastně to ignorovala celou dobu. Takže tady je teď otázka, jak si to přebere volič, jestli tam pořád uvidí celou tu ODS, která za ní stojí a řekne si, jako, že buď jí volit chce nebo nechce, protože k té straně má nějaký vztah a jestli ta osoba té lídrině pro ně bude teda v tomto, jestli tady nebude vždycky v nějakém rozporu prostě. No.
21: Pokud je o hnutí ANO, slyšeli jsme, že jeho současné a bývalé politiky najdeme na několika kandidátkách. Lídrem hnutí ANO je vedoucí pěstírny léčebného konopí ve fakultní nemocnici u svaté Anny Václav Trojan. Karin Podivinská-Karasová, která byla v minulém volebním období za ANO náměstkyní primátorky a která za ANO kandidovala i do Senátu, tak ta je v těchto volbách v čele nového hnutí Brno Klidem. A ještě jeden politik v minulosti hodně spjatý s hnutím ANO je v čele kandidátky Petr Vokřál, bývalý primátor za ANO, tak ten vede kandidátku Přísahy. Je a bude tohleto pro voliče ANO srozumitelné nebo hrozí nějaké roztříštění?
3: I tak, jak se o tom bavím s politology, tak si myslím, že u hnutí ANO a jejich voličů je ten vztah k samotné značce ještě výrazně silnější než u jiných politických subjektů. Takže myslím si, že tohleto v úzovkách roztříštění nebude hrát v tom konečném výsledku ANO zásadní roli. Je možné, že nějakou dílčí v některých městských částech, kde třeba ti politici, kteří tam byli předtím 8 a 12 let nebo 12 let na radnici, tak ano, ale na té celoměstské úrovni nečekám takový efekt.
21: Když jsme v úvodu mluvili o tom, že tady byla ta velká koalice a že vydržela celé volební období, očekáváte, že to může být výsledek i těchto voleb, že tady zase bude široká, pestrá, barevná koalice?
3: Já už to nečekám a je to vlastně jeden z pozitivních aspektů těch voleb z mého pohledu, protože přeci jenom bezmála půlmilionové město s 25 miliardovým rozpočtem si myslím, že by mělo mít nějakou důstojnou opozici. Ta současná, ať si o ní myslí kdokoliv, cokoliv, tak byla už tím svým počtem od začátku jasně marginalizovaná a ta veřejná kontrola tím pádem byla slabší. V momentě, kdy tady máme 10 nebo 13 zastupitelů, kteří jsou celé to období proti vládnoucí sestavě z 55, tak svědčí to o nezdravých poměrech v brněnské politice z mého pohledu a očekávám, že po volbách, ať dopadnou jakkoliv, ať se spojí kdokoliv s kýmkoliv, tak už takhle tak široké to spojení nebude.
21: Říká Tobiáš Pospíchal z Deníku N. Stanislav Biller ze serveru Alarm, tady měl jsem pocit kýve hlavou, takže no, vidíte to stejně?
1: Já s tím rozhodně souhlasím, jako teď uplynulé 4 roky, jako já jsem to sice označil za masterpiece paní Vaňkové, což byl jako z jejího pohledu nějakého, jak ovládnout to město, určitě to tak bylo, ale z pohledu podle mě běžných občanů je žádoucí, aby tady prostě byla jako důstojná kontrola té moci, která řídí to město nějakým způsobem. A to tady prostě opravdu chybělo a bylo to vidět i na tom, jakým způsobem

0: tradičním místě za Lužánkami, do toho byla ve hře stavba fotbalového stadionu na výstavišti, tedy nedaleko od místa, kde vyrostla ta nová hokejová hala. Ve volbách, už to tady říkala Adéla Hesová, dokonce figuruje samostatná kandidátka za Lužánky, která i podle vizuálů jasně koresponduje se zbrojovkou Brno a se záležitostí toho fotbalového stadionu. Dá se říci, že otázka fotbalového stadionu v Brně je jedním z hlavních volebních témat?
1: Myslím si, že nakonec ne, protože v zastupitelstvu nenajdete stranu nebo snad ani dokonce politika, který by byl vysloveně proti stavbě stadionu za Lužánkami. Jednotlivé strany i tím, že se našel investor, který je ochotný tam investovat peníze ze svého vlastního, tak zkrátka postupně změnili tu svoji rétoriku. Myslím si, že větším tématem by to bývalo bylo, kdyby se také zbrojovce dařilo tehdy tak jako teď před 4 lety, kdy tady byly reálné plány na to využít pozemky z toho bývalého rozpadlého stadionu jinak. Kdy se mluvilo o bydlení, kdy se mluvilo o nějakém amfiteátru, který tam bude v nějaké přechodné době. Teďka v podstatě všichni jsou rétoricky pro ten stadion a uvidíme, jak to bude vypadat dál. No.
0: Je to jenom retoricky, že teď je boom, protože Brno po 90 letech nebo 89 letech má dokonce dva kluby fotbalové v první lize. Teď v sobotu se po těch 89 letech hrálo brněnské prvoligové derby. Tak je to tímhletím momentem, nebo to je stabilní a vydrží to i do dalších let?
2: To se podle mě zase může kdykoliv zkomplikovat, ale teď to v té kampani nikoho nic nestojí, jako kdyby si jenom uškodil, kdyby vymýšlel důvody, proč to tam nechce. Byť já se třeba přiznám, že už jsem se těšil na to, že z toho opravdu bude ten park a rozpadlý amfiteátr, a takže se mi ta představa líbila, takže, ale jako, tak, taky to není mé srdcové téma. Teda. Ale ještě bych teda doplnil, že kvůli tomu chtěli, a to teď nevím vlastně, jak je toho osud, tak i kvůli té původní variantě, že ten stadion postaví na výstavišti, tak zase chtěli zbořit cyklodrom, jeden vlastně z nejstarších na světě vůbec, který se má naopak přesunout, a to už vlastně nevím, jak to má pokračovat, který se má přesunout taky do téhleté oblasti někde za Lužánky vedle plaveckého stadionu, myslím.
0: Na to chce reagovat Michal Radimský?
3: No tam jako otázka toho stadionu, ona je taková, vlastně jste tady zmínil, jakože to není žádný architektonický skvost, ten stadion, který
0: teď
3: se staví.
0: Teď mluvíme o hale.
3: Ano, teda hala, že se staví a všude kolem jsou parkoviště a ono právě, když plánujete nějaký takovýhle stadion, tak vlastně ten základ je opravdu zajistit tu dopravní obslužnost. Jo. A byť právě každému Brňanovi, jako který fandí fotbalu, tak prostě ta lokalita za Lužánkama je poměrně blízká, tak na rozdíl od toho výstaviště, jako to dopravní připojení, tam jako úplně elitní není. Jo.
0: To znamená, z hlediska dopravního experta by výhodnější bylo postavit nový stadion na výstavišti?
3: To takhle jako nemůžu říct. Jo. Je to o tom, že pokud ho postavíme za těma Lužánkama, tak je potřeba dělat nějaká návazná opatření, prostě zahustit nebo prostě přeplánovat nějaký veřejný hromadný doprav, městský hromadný dopravy a tak dál, aby se zajistil vlastně transfer těch lidí, protože jako opravdu není úplně v lidských silách jako vystavět podzemní garáže, nadzemní parkoviště pro kompletně celý ty kapacity. Když se podíváte někam do Ameriky, ty obrovský stadiony, tak to máte úplně nekonečný lány parkovacích stání, jako přes který projíždí autobusové linky a odvážejí ty lidi na stadion. Jo.
0: Na takže druhé straně, když se podíváme do Evropy na stadion Realu Madrid, který prošel rekonstrukcí, tak tam nevidíme taková obrovská parkoviště. V českých podmínkách to tak není.
3: No, není potřeba, být. Pokud se k tomu dostanete to městskou hromadnou dopravou. Jo. Potom to může fungovat na takovým tom principu. Máte nějaký park and ride, někde to zastavíte, potom sednete, já nevím, v Brně na nějakou tu šalinu, v Praze sednete, já nevím, do metra a dojedete si tam. Jo? Prostě jakmile jako ta MHD je dostatečně kapacitní, aby to prostě přebrala, tak v tom není problém.
0: K Brnu patří také festival ohňostrojů. Když tady Stanislav Biller připomínal ten článek na iRozhlas.cz, který mapoval hlasování, tak právě jedna věc, kterou kolegové mapovali, tak bylo hlasování o podpoře festivalu ohňostrojů. Hraje se v těchto volbách o to, jestli ohňostroje tady budou i po roce 2028, nebo jestli se ten festival změní třeba v nějaký dronový festival?
1: No, nejsem teď úplně v detailu, ale tak, jak se to vybavuji, tak zastupitelstvo ještě před prázdninami snad schválilo nějakou víceletou dotaci právě.
0: Já myslím, že právě do roku 2028 to je teď
1: jo.
0: Aktuálně.
1: Tím pádem minimálně polovinu volebního období určitě se nehraje o nic a potom z mého pohledu to opět není téma, do kterého by se ty strany, alespoň tedy ty nejsilnější, s nějakou vervou hrnuly a vnímá se to asi trochu jako tou optikou chléb a hry. Tak si

0: Myslím, že na to pohlíží strany ty, které vedou, dejme tomu ten peleton, že nebudou podle mě příliš zasahovat do té v úzovkách tradice, že nebudou chtít být odvážnější a vystoupit s požadavkem, ať už to jsou drony, ať už se přihlíží k životnímu prostředí. Já to neočekávám.
1: Stanislav Biller?
2: Jako já tady doufám, že to pohřbí, jako že to zmizí, tahle věc.
1: Ale v kampani to nezaznívá?
2: V kampani to opravdu není téma. No. Já si myslím, že na to asi všichni zapomněli. Ono to vždycky jako žije ten týden, kdy to tady občas bouchá během toho léta, nebo dva týdny, nebo kolik to je. A pak si na to samozřejmě nikdo nespomene.
1: Blížíme se k závěru naší dnešní předvolební debaty. Na závěr otázka pro vás, pro všechny stejná. Do voleb zbývá necelý měsíc. Na co jste nejvíc zvědaví, až budete se dívat na ty výsledky? Na co jste nejvíc zvědaví v souvislosti s komunálními volbami v Brně, Stanislav Biller?
2: Já jsem pak zvědavý na to, jak se budou samozřejmě skládat ty koalice, no. Jestli opravdu třeba vydrží to, když třeba lídrině ODS říká, že by nešla do koalice s ANO, tak jestli bude třeba ona tak, kdo o tom bude rozhodovat, protože před lety tady máme podobný případ třeba s Robertem Kociánem, který vedl ODS, nechtěli do koalice se sociálníma demokratama, ale ta strana prostě rozhodla za něj a úplně ho z toho vyšachovala, že už najednou prostě on nebyl garantem toho, jak to dopadne. Takže tohle bude třeba zajímavý, jestli tady zase převáží ta stranická příslušnost a ta strana jako taková řekne, ne, my jsme tady vždycky vládli s ANO a s podobnýma stranama, teď si to prostě poskládáme takhle a tak na to jsem zvědavý, jak to bude vypadat prostě.
1: Na co je zvědavý Tobiáš Pospíchal?
0: Pro mě v tomto ohledu bude teda zajímavé vidět, jestli bude mít ODS, TOP 09 a ANO většinu zastupitelstvu. I kdyby koalici neudělali, tak to může hrát určitou roli v tom čtyřletém cyklu. A taky mě zajímá, jak se bude dařit stranám okolo 5-10% hranice, protože tam máme 4-5 adeptů, kteří samozřejmě můžou zamíchat s tím, kdo bude reálně vládnout.
1: Na co je nejvíc zvědavý dopravní expert Michal Radimský?
3: Já nevím, jestli bych řekl jako zvědavý a tak nějak pevně doufám, že ať vyhraje, kdo vyhraje, ať složí, jakou koalici chtějí. Takže se v Brně máme jako dost dobře, doufám, že nám to nepokazí.
1: Máme poslední minutu, vy jste měl nejmíň prostoru, tak kdybyste měl vy teď bez ohledu na to, kdo vyhraje, poradit, co v oblasti dopravy, tedy v oblasti, na kterou jste expert, by měli dělat, tak co by měly být ty priority?
3: A hlavně by neměli dělat žádnou revoluci. Měli by to prostě nechat plynout, tak jak ono to opravdu tímhle způsobem jde, dostavět ty prioritní dopravní stavby a postupně, jak už tady padlo, jako lidi, zeleň a tak dál. A já už to vnímám delší dobu, třeba v dopravních komisích, tak dneska už, když jste rekonstruovali ulici kvůli inženýrským sítím, tak vám přinesli prostě šedej výkres, šedej znamená samej beton, jako jo. A dneska už opravdu ty zeleně, prostě strašně se to myšlení změnilo, jo, rozšířují se chodníky a tak dál.
1: Taková byla tedy naše dnešní předvolební debata, která se týkala Brna. Našimi hosty byli sociolog Stanislav Biller, redaktor deníku N Tobiáš Pospíchal a také dopravní expert z Vysokého učení technického v Brně Michal Radimský. Díky vám všem, naviděnou, naslyšenou.
3: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Prezident Pavel přijal na Pražském hradě premiéra Babiše. Mluvili spolu o zahraničních cestách. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté porazili Slovensko 3-0 na sety a mají jistý postup do play-off evropského šampionátu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem a teploty v úterý až 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
6: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
4: Jde třeba o zákon ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident se v poslední době dostal s vládou do sporu třeba kvůli své účasti na summitu NATO v Ankaře nebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Mluvčí armády Vladimír Holas Radiožurnálu potvrdil, že úkol dostali a že teď provádí analýzu. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle něj můžou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva Trumpovo prohlášení nepotvrdili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pouze řekl, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko nebude útočit na její energetickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotná s útoky na cíle v Rusku přestat. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo kvůli přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a taky firmy, které doučování nabízejí a které Radiožurnál oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
7: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, a jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
4: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Drop-in, Nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je potřeba se o pomoc přihlásit včas. Sport. Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup ze skupiny do osmifinále mistrovství Evropy. Smečař Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání národní tým vyhnul výkonnostním propadům.
8: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
4: Už s jistotou postupu ze skupiny nastoupí čeští volejbalisté v Modeně ještě proti domácí Itálii a Slovinsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 za Prahou a kolony na D1 u Brna. V Praze je ucpaný výjezd směrem na Plzeň. Na začátku dálnice D5 na 2. kilometru likvidují následky nehody osobního auta s dodávkou. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona je dlouhá. Zastavíte už na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň za Lohkovským tunelem. A to zdržení je tam asi na 45 minut. Poslední volný sjezd je na Strakonickou mezi tunely. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Ostravy. Brzdí se u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a kolona hlavně kamionů v pravém pruhu je až k omezení na 196. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona kamionů od 11. kilometru. Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma komplikace teď u Miroslavy. Na křižovatce na Miroslav se srazila 2 osobní auta. Je to větší nehoda silnice průjezdná Kybadlově a jsou tam i kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál a slovo má Zuzana Burešová.
10: Klidný dobrý večer vám přeji. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy dnes otevřelo korunní komoru svatovítské katedrály a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty. Ty budou vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na detaily se za chvíli zeptáme naší reportérky, abyste věděli, co vás čeká, pokud do 28. září přijedete do hlavního města.
5: Večerní radiožurnál
11: a Zuzana Burešová.

0: Představitelé státu a církve dnes po roce opět otevřeli nejméně přístupné místo na Pražském hradě. Z korunní komory katedrály svatého Víta 7 klíčníků slavnostně vyjmulo korunovační klenoty, které budou v příštích dnech k vidění ve Vladislavském sále. Přímo na místě máme reportérku Terezu Cedidlovou. Dobré odpoledne, vlastně spíše už večer.
1: Ano, dobrý večer. Z areálu Pražského hradu zhruba 25 minut trval ten slavnostní ceremoniál v kapli svatého Václava. Nejprve 7 představitelů státu, města a církve, mezi nimi prezident Petr Pavel, předseda vlády Andrej Babiš a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple, kam pak vstoupili společně s památkáři a specializovaným personálem a zhruba po 5 minutách z korunní komory vynesli 3 schránky. V nich byla uschovaná právě svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Před nimi pak pražský arcibiskup pronesl krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři pak v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky, kterou členové hradní stráže následně odnesli do Vladislavského sálu.
0: Terezu, k vidění ve Vladislavském sále ale nebudou jen klenoty, co dalšího si návštěvníci pak můžou ještě na výstavě prohlédnout.
1: Budou to třeba historické klíče, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u svatováclavské kaple, nebo královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. Celá ta výstava se letos tematicky zaměřuje na Habsburky a připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. K vidění tak budou taky panovnické portréty a obrazy připomínající spojení korunovačních klenotů právě s Habsburskou dynastií. Klenoty i ty další zmíněné předměty budou jako tradičně ty první 4 dny přístupné jen školním kolektivům. Od pátku si je ale budou moct prohlédnout už víceméně všichni ti, kdo přijdou na Pražský hrad a projdou bezpečnostní kontrolou. Výstava bude otevřená zdarma do 28. září vždy od 9 do 17 hodin a Pražský hrad letos připravil k výstavě i doprovodný program, a to třeba speciální hmatové prohlídky pro nevidomé.
0: Tolik tedy naše reportérka Tereza Cedidlová a její pozvánka do Vladislavského sálu Pražského hradu. Tak díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Adela Jirgová je nová slovenská popstar, která dobývá Ameriku. Jak se jí podařilo prosadit se, o čem zpívá a dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu, to se dozvíme po 9:30 v novém díle našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Máme ale připravená ještě další témata. Rozšiřování Evropské unie je teď v Bruselu jednou z hlavních priorit. Našlápnuto mají Černá Hora a Albánie. Povede se to Černé Hoře už příští rok? Ukázku z pořadu Bruselské chlebíčky uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Slovinská eurokomisařka Marta Kosová říká, že Černá Hora se k Evropské unii připojí už v roce 2028. Podaří se to? V pořadu Bruselské chlebíčky odpovídá Jana Faktor-Juzová z organizace Eucerta, odbornice na region Balkánu a rozšiřování unie.
1: Tak to bych potřebovala asi křišťálovou kouli, záleží to na více věcech. Byla bych poměrně pozitivní, protože máme takové opravdu momentum a zájem na straně Evropské unie o to mít nějaký úspěch, ukázat, že politika rozšiřování pořád funguje, takže si myslím, že máme tam takové pozitivní momentum, které tam opravdu hodně dlouhou dobu řadu let nebylo. Na druhou stranu bude to záležet na nejenom vývoji v Černé Hoře a jejich reformním úsilí, ale zároveň i na tom, co se bude dít v Evropské unii. A tím myslím hlavně to, že budeme mít volby ve Francii, kde stejně jako v řadě dalších zemí, tak extrémní pravice je bohužel poměrně kredibilním kandidátem na vítězství. A jejich postoje vůči politice rozšiřování tak jsou dost negativní. A myslím si, že největší riziko pro proces rozšiřování a to, že zase to ztroskotá a zase vlastně to jenom nějakým způsobem poničí image Evropské unie v našem sousedství, tak je to, když mezi členskými státy opět kvůli volbám, kvůli změnám vlády, kvůli nějakým pragmatickým národním zájmům nebude shoda na tom, že opravdu chceme dojít až do toho cíle a opravdu přijmout jako plnohodnotného člena novou zemi.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30 večer. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečnou shodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotýká úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. V italských Alpách zemřel český turista. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku s tím, že muž zřejmě náhodou uklouzl na noční procházce, při které si chtěl pořídit fotografie. Turista podle záchranářů kolem půlnoci vyšel z turistické chaty Koldaj v Dolomitech. Protože se delší dobu nevracel, přátelé přivolali policii a záchranáře, kteří pak tělo muže našli. A ve středu bude kvůli natáčení seriálu Netflixu Tajemství všech tajemství omezený průchod částí letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem bude taky zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Browna, který se částečně odehrává i v české metropoli. V hlavní roli profesora Roberta Langdona se představí Morgan Spector. Datum premiéry osmidílného seriálu Netflix zatím neoznámil. Sport. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez obránce Aarona Irvinga. Klub na webu oznámil, že s Kanaďanem už dál nepočítá a hledá řešení přijatelné pro obě strany. 30-letý hokejista odehrál v dresu Sparty 3 sezóny. V předminulém ročníku extraligy dal Irving v základní části 21 gólů a vytvořil tak rekord soutěže mezi obránci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný pražský okruh a nehoda u Miroslavy na silnici 53. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně se začíná rozjíždět kolona. Dvě auta po nehodě na 2. kilometru odklizené mimo jízdní pruhy a fronta se dala do pohybu. Je hodně dlouhá. Zastavíte už na pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň před tunely. Musí i regulovat vjezdy do tunelu ve směru z dálnice D1 a potrvá, než se to celé rozjede. Na dálnici D1 hlásíte kolony kamionů na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Pravý pruh je plný od Trousínova 215. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem pojedete plynule v levém pruhu. Podobná situace i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony se v pravém pruhu sunou pomalu od 10. kilometru až do Brna ke stavbě u D1. A pozrdejte na silnici 53 z Pohořelic na Znojmo. Na křižovatce na Miroslav odklízejí následky nehody 2 osobních aut a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo taky nízkou oblačností. Teploměry v úterý ukážou 19 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, posloucháte pondělní večerní radiožurnál.
1: A hned se vás zeptám, co děláte dnes po 22. hodině. Čas vám totiž může zpříjemnit rozhovor moderátora Libora Boučka se zpěvačkou Bárou Basikovou. Mluvila o své kariéře a taky o času sběrném dokumentu Heleny Třeštíkové. Jaké to asi je vidět vlastní život a kariéru zpětně na filmovém plátně. Tak to si poslechněte dnes večer na radiožurnálu krátce po 22. hodině.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Už vám předáváme další téma. Na ukrajinské generální prokuratoře podle vyšetřovatelů bujala korupce. Ukrajinskou politiku tak hýbe další korupční kauza. A my o tom budeme mluvit v dalších minutách večerního radiožurnálu.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce po parlamentu odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Poslanci o tom budou hlasovat zítra. Kravčenko minulý týden kvůli korupční kauze ve svém úřadu podal demisi. Co přesně vyšetřovatelé zjistili a jak na Zelenského žádost Kravčenko reagoval, teď probereme s Evelinou Zitkovou ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč tedy Zelenský po parlamentu žádá Kravčenkovo odvolání?
1: Protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura na začátku září přišli s tím, že na generální prokuratuře odhalili zločineckou organizaci. Oznámili, že ji vedl vysoce postavený činitel prokuratury. Zároveň v sídle úřadu provedli razy a nevynechali ani Kravčenkovu kancelář. Teď už bývalý generální prokurátor minulý týden podal demisi. Podle Zelenského se v případě Kravčenka nabízí jenom jediná možnost, a to je odvolání z funkce. A kvůli tomu se obrátil na parlament.
0: A o co přesně v této kauze jde?
1: Kdybych to hodně zjednodušila, tak o úplatky. Organizovaná skupina je podle vyšetřovatelů vybírala za to, že nebude bránit činnosti falešných call center. V přepočtu šlo celkem o skoro 20 milionů korun. Podvodníci z call center na různých místech Ukrajiny volají Ukrajincům i cizincům, včetně Čechů, a vydávají se třeba za bankéře nebo policisty a nátlakem se lidi snaží okrást o úspory.
0: Jak na Zelenského rozhodnutí reagoval samotný Kravčenko?
1: Jak už jsem zmiňovala, tak podal demisi. Ta ale podle něj není přiznáním viny. Zároveň tvrdí, že oba protikorupční úřady ho chtěli odvolat a získat přístup k materiálům prokuratury, které se týkají jejich pracovníků. Ředitel protikorupčního úřadu Ukrajiny podle něj taky padělal oficiální dokumenty. Kravčenko nastínil, že z toho chce vyvodit důsledky.
2: Abych nezůstal jen u slov, na základě shromážděných důkazů jsem podepsal obvinění ředitele Semjona Krivonose.
1: Ukrajinská média si taky všímají toho, že dnes ráno Kravčenko z Ukrajiny vycestoval. Oficiálně odjel na služební cestu do Litvy.
0: Ukrajinští vyšetřovatelé se ale nezabývají jenom touto korupční kauzou.
1: Je to tak, politickým děním na Ukrajině jich chýbe podstatně víc. Úřady kvůli podezření z praní špinavých peněz vyšetřují taky bývalou zástupkyni vedoucího prezidentské kanceláře Irinu Mudrou nebo bývalého šéfa této kanceláře Andreje Jermaka. Pořád se řeší i rozsáhlá korupční kauza v ukrajinském energetickém sektoru. Vysocí státní úředníci si údajně říkali o úplatky u zakázek energetické společnosti Energoatom.
0: O korupčních kauzách na Ukrajině jsme ve večerním radiožurnálu mluvili s Evelinou Zitkovou ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak zatím staneční soutěže Stardance vypadávaly pouze soutěžící. Po letošní podzimní 14. řadě z ní obrazně řečeno vypadnou i moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben se po 20 letech naposledy zhostí roli průvodců touto soutěží. Jaká tedy vlastně bude ta letošní Stardance? Odpovíme za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Poslouchejte nás.

0: 14 řad, 20 let a dva moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben skončí po 20 letech v rolích moderátorů taneční soutěže Stardance. Dnes oznámili, že podzimní řada bude jejich poslední. O titul krále a královny tanečního parketu se v ní utká 10 tanečních párů.
1: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
2: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
3: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života. Fakt, když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
2: Desítka osobností z řad herců.

0: Podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Mašková.
1: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak až řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád svá.
2: Několik úderů dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
0: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
3: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
0: První večer 14. Z té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté mají jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. A počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé až od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A vláda dnes schválila i novelu zákona o policii. Ta by umožnila policistům uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a naznačil, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
3: I obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
1: Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí to samé z ruské strany, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Země Perského zálivu odložily dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot opět nahoru. V Německu teď sílí hlasy pro zastropování cen.
4: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to má Žavlín, Radiožurnál.
1: Řidiči můžou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavit ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
5: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové dostane pozdě večer v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklor sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům české folklorní zvyky.
6: Sport. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Už s jistou účastí v další fázi nastoupí v Modeně ještě proti domácím Italům a následně Slovincům. Fotbalisté Sparty odcestovali do Arménie. Ve středu Pražany čeká v Jerevanu úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
7: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně nehodu z pruhu odklidili, byla na druhém kilometru kolona na pražském okruhu směr Hruzině. Plzeň se rozjíždí, stále však regulují, nebo před chvíli ještě regulovali vjezdy do tunelu. Na pražském okruhu ve směru na Ruzini na exitu 23 ještě nehoda. U sjezdu na D5 do Plzně se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují jeden pruh, místo je teď průjezdné. Na D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody. Kilometr 278 je tam průjezdný, jeden pruh plynule. Tady je dvojice z Bratislavy do Brna od Olympie. Kolona hlavně nákladních aut 4. až 3. kilometru a je to k omezení u dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teploty v úterý 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: A my vám přejeme dobrý večer. Radiožurnál posloucháte ve 20 hodin 6 minut. Prezident Petr Pavel dnes jednal s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě. Schůzka mezi čtyřma očima následovala po vyzvednutí korunovačních klenotů. Bavili se hlavně o zahraniční politice, ale probrali taky návrhy zákonů, které teď čekají na podpis prezidenta. Podrobnosti přidáme v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se postupně vrací ke společným schůzkám. Dnes spolu jednali na Pražském hradě zhruba 40 minut a dotkli se například zahraniční politiky nebo návrhu zákonů, které čekají na podpis hlavy státu. Napjaté vztahy mezi nimi se ještě vyostřily kvůli červencovému summitu NATO a kompetenční žalobě, kterou prezident republiky podal k ústavnímu soudu. Schůzku sledovala kolegyně Daniela Brichtová, která je teď ve studiu večerního radiožurnálu. Dobrý den.
1: Hezký večer. Předseda vlády zůstal u prezidenta po vyzvednutí korunovačních klenotů. Jedním z hlavních témat byla zahraniční politika. Prezident má v neděli odletět na valné shromáždění OSN v New Yorku. Mluvili ale také i o návštěvách, které přijedou do České republiky nebo o situaci ve světě. Dotkli se ale také návrhu zákonů, které teď dostal prezident republiky k posouzení, doplňuje premiér Babiš.
2: Já jsem vysvětlil panu prezidentovi, že stavební zákon je skutečně revoluční záležitost. On mě informoval o tom, že měl jednání s tím týmem, že měl nějaké dotazy, ale nabyl jsem dojem, že s tím nebude mít problém. Stejně jsem mu vysvětloval EET.
1: Na dnešní jednání byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Po dohodě s premiérem ale šel na schůzku předseda vlády sám. Podle Babiše by měl Macinka jednat s prezidentem samostatně. Premiér podle svých slov vycítil, že je na to čas.
0: Budou se teď oba ústavní činitelé setkávat pravidelně a sejde se tedy prezident i s ministrem zahraničí?
1: Podle předsedy vlády se budou schůzky konat podle potřeby. Znovu se mají potkat na jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvčí prezidenta Vít Kolář doplnil, že se oba státníci shodli na nutnosti koordinace, například u zahraniční politiky.
3: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Představil mu také návrh myšlenek, které hodlá přednést na valném shromáždění OSN.
1: S šéfem diplomacie Macinkou se uvidí prezident Petr Pavel v pátek při příležitosti návštěvy jordánského krále na Pražském hradě. Podle Koláře tam má ale dveře otevřené vždy.
0: Daniela Brichtová, díky a pěkný večer.
1: Hezký večer.

0: Měnící se klima může změnit i chuť českého piva, sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recepty, jak ho chránit. Za chvilku víc v další reportáži Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Lilia.

0: Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které pomáhají chmelu odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty můžou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium. Vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Mimo jiné proto, že potenciální příjemci jsou Babišovi potomci. Premiér Babiš dnes večer zopakoval, že se holdingu Agrofert definitivně vzdal. Unijní úředníci podle něj postupují tak, aby dali prostor české opozici. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NAZA. Napsal to na sociální síti X. Snímek o zabíjení palestinských civilistů v pásmu Gazy si o víkendu na benátském filmovém festivalu vysloužil 25-minutový potlesk. Získal taky zvláštní cenu poroty. Ve filmu anonymně vypovídá několik bývalých i současných izraelských vojáků. Podle ministra se režiséři filmu Yuval Abraham a Rachel Sorová snaží poškodit vlast. Houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté dnes večer mrtvého. Informovala o tom jejich mluvčí Kateřina Pešková. Po 62-letém muži pátrali desítky policistů, hasičů i členů horské služby od nedělního odpoledne. A americká televizní akademie udělí v noci v Los Angeles ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. Sport. Basketbalisté Opavy nebudou hrát Ligu mistrů. Hned v prvním kvalifikačním utkání totiž prohráli s Džiky Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak budou hrát nižší evropský pohár FIBA.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D5 u sjezdů na Zbiroch a v Praze na jižní spojce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zbiroch vytvořila kolona. Kilometry 42 až 44 vepředu něco překáží. Je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte. Kolona začíná kousek za sjezdem na Zbiroch. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na dálnici D5 do Plzně, blokuje jeden pruh, místo průjezdné. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most půlkilometrová kolona vytvořila se za Europarkem Štěrboholi a sjezdem na Průmyslovou ulici. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se stále objíždí srážka nebo následky srážky dvou osobních aut. U odbočky na Miroslav se jede k Ivadlově. Delší kolony tam teď nejsou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 22-letá Adéla Jergová patří k vycházejícím hvězdám světové popové scény. Píšou Seznam zprávy.
7: Teda jako první Slovenka zpívala na americkém festivalu Lollapalooza.
8: Píseň Ain't in LA se už v uplynulých týdnech dostala do prestižní americké hitparády Billboard. Fantastic
9: Adela. Adéla Jergová představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze.
5: Nová slovenská popstar, která dobývá svět. Kde se vzala Adéla Jirgová, jak prorazila, o čem zpívá a dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je pondělí 14. září. Ahoj Aneto, vítej u nás ve Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání.
5: První slovenská popová hvězda, která stoupá různými hudebními žebříčky a teď vydala dokonce i své debutové album na začátku, září Prima, jmenuje se Adéla. Jak velký úspěch to je pro 22-letou Slovenku?
7: Příběh hudebnice Adély pro mě má takové dva příběhy v jednom, řekněme. Myslím si, že je tam velký, významný, prostě velkolepý příběh talentované Slovenky, 22-leté hudebnice, která prošla velmi náročnou reality show, dostala se na místa do žebříčku, do médií, do kterých předtím vlastně žádný Slovák ani Slovenka se nedostali. Velmi si to vydřela, je za ní prostě spousta práce. Vidíme dneska její jméno právě, jak už si zmiňoval, třeba v žebříčku Billboard Hot 100, což je prestižní singlový žebříček magazínu Billboard, amerického magazínu, do kterého se předtím žádný Slovák ani Slovenka nedostali.
5: Ve Spotify je taky vysoko.
7: Ve Spotify jo? Opravdu ovládá streamy, je tam velmi úspěšná na streamovacích službách globálně. Dostala se taky třeba do médií, jako je New York Times, Popcast New York Times, což je vlastně velmi v současnosti prestižní popkulturní médium, tak jí věnovalo na svém Instagramu, myslím, že to byl single týdne, jeden celý explainer věnovaný jejímu singlu Ain't in LA a tomu jejímu klipu a tak. Takže určitě jako po té osobní stránce je to velmi strhující příběh, prostě mladá žena z semiperiferní země ovládá ty globální média, globální žebříčky. Nicméně tam je pro mě ale ještě jako druhá část toho příběhu a sice, že na tom jejím vyprávění můžeme jako vidět, že pořád ta naše představa toho, co je úspěch v hudbě, je strašně formovaná Amerikou. Ona v těch rozhovorech, ve kterých mluví vlastně o svém přístupu k práci, o tom, jak se vlastně rozhodovala, které kroky podniknout, tak říká, strašně často opakuje, že se uvědomila, že se musí stát Američankou, nebo nějakým způsobem jako napodobit to, jak být Američankou. A myslím si, že je to v něčem pro nás hodně jako signifikantní zpráva o tom, že opravdu ta centra toho globálního hudebního průmyslu pořád jsou prostě umístěná za oceánem v Americe. A občas je mi líto, když tu třeba nějaké reakce právě na ten její úspěch, že v sobě pořád máme možná nějaký takový komplex, že jsme nějak možná zaostalí nebo zpomalení, my jako region třeba střední Evropy, Slováci, Češi, že toto nedokazujeme nějakém jako větším měřítku, že nemáme víc svých reprezentantů, ale ono je to opravdu dané těmi podmínkami. Ta její cesta to ukazuje, kde ty pákové body jsou.
5: Tak rozumím tomu. No, když jsi zmínila ten single, její asi největší hit Ain't in LA. V srpnu vystoupila jako první Slovenka na známém chicagském hudebním festivalu Lollapalooza a na stage říkala: ukázalo se, že Slovensko žádnou popstar dosud nemělo, teď už jednu má. A pak právě spustila Ain't in LA. O čem vypráví tahle píseň?
7: Ain't in LA je takový metakomentář na fungování hudebního průmyslu a obecně showbiznesu jako takového.
5: Ona vlastně dokazuje to, co si říkala před chvílí.
7: Ano. Ona jako kdyby z té pozice té hudebnice, která prorazila v té Americe, teď jako přichází s tím singlem, a ve kterém říká, že ty baddest bitches, řekněme třeba, abych to přeložila nějak veřejnoprávně, nejtvrdší holky, tak nejsou v Los Angeles, že jsou právě po celém světě, i v těch periferních, semiperiferních regionech, kde nejsou ta centra ekonomického průmyslu.
5: Tak. I v Bratislavě na Petržalce, kde se natáčel k tomu videoklip.
7: Tím se to vlastně snaží nějak naznačit. Trochu mi to připomíná, zařadila bych to někam jako mezi hity, jako je třeba Royals od novozélandské zpěvačky Lord, která z toho velkého hitu promlouvala k nějakým jako lidem na třeba ekonomických periferiích a říkala, že vlastně vy jste ti tvrdňáci. A ještě jak kdyby se pasovala do takové role mluvčí těch takzvaných underdogs, lidí, kteří jsou možná trochu na okraji, a dodávala jim nějaké sebevědomí. Takže s tímhletím tenhle single vlastně velmi výrazně pracuje. Zároveň si myslím, že to ukazuje taky právě trošku nějakou takovou dvojkolejnost v Adély
9: strategii. Ona součástí jeho příběhu to velké vyprávění o tom, že ona se rozhodla opravdu uspět v těch daných podmínkách, všechny překonat, mluví o velkém drillu, o podstupování prostě opravdu velkých obětí a zároveň se ale i na té druhé koleji staví zároveň s tím do pozice kritičky hudebního průmyslu. A tenhle single je jeden z projevů toho. Ještě co taky tenhle ten single ukazuje, tak že dneska byste uspěli v hudbě vzhledem k tomu, kolik se toho vydává, podle oficiálních zdrojů z hudebního průmyslu dneska na Spotify vydá okolo třeba 100 000 skladeb, jo, musíte se prosadit v opravdu velké konkurenci, tak je potřeba vlastně hodně agresivní marketing. Myslím si, že v případě Adély je to taky docela vidět, jak je potřeba být dnes memifikovatelný nebo tiktokizovatelný. Tenhle ten single hodně uspěl právě v tom, jak snadno se s ním dalo tvořit nějaké kreativy právě na TikToku. Ženy prostě v, nevím, v Africe nebo v různých jiných periferních koutech země tak jako točily videa právě s tím, jak jdou třeba někam na trh nebo
10: A nebo ty tance,
9: že jsou ty baddest bitches.
10: Tak, a nebo ty pohyby a ten tanec vlastně, který ona využívá potom i při těch vystoupeních live na živo, tak ten se potom samozřejmě napodobuje v těch různých krátkých sekvencích na Instagramu, na TikToku a tak dále. Když mluvíš o tom, jak složité je uspět, když pocházíš z Bratislavy a ne právě třeba z Los Angeles, tak kde začal celý ten příběh, Adély?
9: Adéla se sice narodila v Bratislavě, nicméně z toho jeho vyprávění mi přijde, že tam úplně dlouho nepobyla, že život na Slovensku vlastně není nutně to, z čeho ona by nějak jakoby vycházela nebo čerpala. Mluví v rozhovorech o tom, že od opravdu útlého věku věděla, že chce být hvězdou a její maminka jí řekla, že nespívá příliš dobře, proto se rozhodla, že bude dělat balet. A mluví o tom, že snad od 3 roku věku se začala baletu věnovat, studovala ve 14 letech odešla na akademii do Vídně, později následovala prestižní škola v Londýně.
10: Ještě předtím byla v Moskvě, myslím.
9: Ještě předtím byla, mezi tím, co rodina, myslím, trávila nějaký čas v Moskvě celá, tak i tam studovala. A později teda se rozhodla věnovat i tomu zpěvu, který sice trochu upozadila, našla si nějaké za covidu soukromé hodiny a soukromé lekce. Později zjistila, že se může nějakým způsobem dobrat k vokální koučce nebo učitelce zpěvu, se kterou v začátcích pracovala Olivia Rodrigo. Takže na Zoomu se společně spojili v rozhovoru s Pavlem Turkem v Respektu. Říká, že zjistila, že to bylo dokonce levnější než
10: její současná nebo dočasná koučka.
9: Dočasná koučka. Takže s tou začala pracovat a ta jí potom právě informovala o tom, že se otevírá casting do reality show Dream Academy, kde se bude vybírat vlastně nová K-popová dívčí kapela a ponoukla jí k tomu, ať se přihlásí. Takže Adela se přihlásila. Říká se, že se přihlásilo spolu s ní dalších asi 120 000 uchazeč.
10: Na finalistek bylo asi 20, že jo,
9: ona se dostala do toho. Ona se do té 20 dostala.
10: Do té užší skupiny dostala. Mimochodem, nutno říct teda v té souvislosti, že se různě dočteš o tom, že ten její start nemusel být tak těžký jako u jiných supertalentů kvůli finančnímu zázemí její rodiny, protože se píše o otci pracujícím v minulosti ve skupině Penta, ale velká slovenská média, jako třeba Deník N, doplňují, že to propojení není potvrzené. A znovu, nejde jí upřít píle, nejde jí upřít úsilí.
9: Ano, jak jsem mluvila na začátku vlastně o tom, že centra hudby a hudebního průmyslu se stále nachází v Americe nebo třeba v Británii, tak jednoduše k tomu, abyste vlastně do těch struktur pronikli, tak potřebujete prostě opravdu velké zdroje nějakým způsobem zmobilizovat, jo. Takže talent není ta jediná věc, která stačí. Já rozhodně nechci zpochybňovat to, že Adela je opravdu jakoby skvělá tanečnice, hudebnice, velmi kreativní, řekněme i marketérka, dovede pracovat se svou osobou, tak aby v té dnešní obrovské konkurenci nějakým způsobem zaujala. Nicméně víme, že klipy stojí ohromné peníze. Už jenom nájmy v západních zemích, jako byla třeba, ona studovala v tom Londýně, vůbec jakoby přežít v prostředí, kterým ona prošla, prostě stojí ohromné peníze. Nějakým způsobem projít tím coachingem, rozvinout ten svůj potenciál, stojí ohromné peníze. Veřejné školství na to není prostě ani na Slovensku, ani v Česku úplně připravené.
10: Třeba angličtinu tu se učila údajně ze seriálu Hannah Montana z televize.
9: Ano, o tom mluví hodně často, je to součást i jejího tracku KGB, kde ona vlastně nějakým způsobem pracuje s tím, že se rozhodla až špionským způsobem jako proniknout do těch amerických standardů, už jako jazyka nebo vystupování a tak. Call me the KGB. Takže to tam je, ale všechno tohle stojí peníze a stát se Američankou, jak ona vlastně říká, tak není jednoduchá ani levná záležitost.
10: Já když jsem ji viděl poprvé, ale tak jsem nevěděl, že je ze Slovenska, teda upřímně, protože si myslím, že tu image a to, jak mluví anglicky a jak vystupuje, že dovedla teda do dokonalosti, to jí nutno přičíst k dobru. Teda.
9: Mně přijde ještě moc zajímavé, teda, když vidím rozhovory, kde ona mluví slovensky a kde mluví anglicky.
11: A jediná moja cesta logická, keď jsem mala 8 rokov, byla, že nauč sa jazyk. Tak jsem se ho naučila sama, nikomu jsem to
10: Já jsem hrozně dlouho hledal vůbec.
9: Hrozně jiná persona.
10: A já jsem hrozně dlouho vůbec hledal ta videa, kde by mluvila slovensky, teď už jsou všechny ty rozhovory v angličtině. No, my jsme ukončili ten příběh v části, kdy se dostala do té reality show, ze které jí teda ale jako v prvním kole vyhodili. Lidé jí neposlali hlasováním dál.
9: Ona vlastně v té reality show strávila nějaký čas, nicméně ona, ta reality show probíhala opravdu velmi dlouho, měla za mě fakt hodně vlastně taková zmatená pravidla a v nějaký moment tam prostě došlo k nějakému jako vyřazovacímu kolu a bylo tam jako spousta jiných vyřazovacích mechanismů, ale ona v nějakém tom prvním oficiálním kole vypadla právě, protože tam údajně hlasovali lidé z různých zemí, především pro ty svoje vlastně krajanky a tím, že ona pocházela z malé země, tak říkala, že prostě ten jako dostatečný počet hlasů nenazbírala v tom ohledu.
10: No ale nesesypala se z toho v době, kdy čekala na to, než ta reality show půjde ven do světa, kdy se o ní začne mluvit, tak začala pracovat, skládat, vytvořila nějaký svůj i první hit, vydávala na YouTube, na vlastní náklady, pak se dostala ke Capitol Records, tak tam nahrávají velká jména amerického hudebního průmyslu od Youngblooda přes The Cure a podobně a potom letos v létě začala vystupovat na festivalech a oznámila teda vydání té své první desky. Ty jsi zmiňovala KGB song, mluvili jsme na začátku o Ain't in LA. To jsou písně, ve kterých mně přijde, že rozebírá, nebo že jsou takové emancipační hodně pro ní. Jaká další témata se propisují do její tvorby?
9: Hodně komentuje hudební průmysl jako takový, to, jak funguje, propsalo se to hodně i do témat té nové desky Prima. Už v těch svých prvních singlech, třeba v tracku Machine Girl, tak kritizovala poměry právě v té K-popové soutěži. To je track, který s ní spoluprodukovala kanadská hudobnice Grimes, která je také součástí toho jejího velkého příběhu o tom, kdo všechno si ji všiml vlastně a pomohl jí nějakým způsobem nastartovat tu kariéru. Takže to tam bylo už od začátku. Na té desce tam mluví tam o tom, že se jí stýská po její mladší sestře, kterou už nevidí vyrůstat. Mluví tam o tom zároveň, že se musí nějak podrobit požadavkům starších mužů z hudebního průmyslu, ačkoliv prostě si jich neváží, ale že oni mají klíče k její budoucnosti. Ta deska je plná takových právě popkulturních referencí. Nicméně musím říct, že třeba hudebně po tom velkém boomu, který se okolo Adele stala, těch velkých očekáváních, které s tím přišly, tak ta deska to úplně nenaplnila. Hudebně vlastně,
10: takže není v ničem nová.
9: Hudebně je vlastně velmi konzervativní a v recenzi na hudebním magazínu Pitchfork tak zazněl takový komentář, že ačkoliv prostě z marketingových účelů Adele v hudebním průmyslu udělali takovou personu, takové rebelky a tak, protože prostě se musí vlastně v rámci toho trhu a v rámci té jako popové mytologie někam zařadit. Všechny ty ženy jsou takové jako archetypy. Tak navzdory tomu, že vlastně Adele tuto personu zvolili, tak je tam cítit velký strach, řekněme, od těch jejich nadřízených nechat jí trochu se rozletět nebo udělat něco odvážnějšího. Ta deska je velmi konzervativní, používá hodně doslovné citace popové hudby nultých let. V hlase se Adela hodně podle mě v nějakých momentech přibližuje své oblíbenkyni Ariane Grande a po zvukové stránce opravdu to jako není tak velkolepý úspěch.
10: Já jsem taky zaznamenal, zmiňuješ Arianu Grande, já jsem zaznamenal srovnání třeba i s Miley Cyrus. Ty reference jsou naschvál návodné?
9: Ona vedle těch komentářů o hudebním průmyslu tak hodně cituje právě své jakoby oblíbené hvězdy, je v tom hodně návodná, je tam jeden track, se jmenuje Nicole Kidman, kde ona vzdává hold herečce Nicole Kidman na nějaké jako popkultuře doby, kdy tato herečka byla v největší slávě. Tak, ta doslovnost tam je a ty citace takhle fungují, ono to je v současném popu hodně vlastně jako populární taktika. My tím, jak máme dostupnou prostě všechnu hudbu, celou historii hudby na jedno kliknutí, tak opravdu citovat a pracovat s nějakými konkrétními skladbami nebo trendy, které tu s námi byly před nějakými lety, tak je teď mnohem jako obvyklejší praxe.
10: Jo, že se tam objevují skutečně prý i prvky vlastně z těch skladeb, které jsou už možná pro posluchače a posluchačky Adély neznámé, protože už vyšly v době, kdy ještě třeba hudbu tolik neposlouchali, ale že tam jsou skutečně prvky z tvorby Miley Cyrus přímo i třeba v písni Ain't in LA, anebo rytmus skladby Boys, že má příchuť produkce Timbalanda pro Missy Elliott a tak dále. A tak dále píše britský The Guardian.
9: Alexis Petridis ve své recenzi pro The Guardian mluvil o tom, že se mu zdá, že ta deska vznikla možná trochu ve spěchu, aby měla materiál na turné s Demi Lovato, která si Adélu vybrala jako svoji předskokanku. Takže jako hudební tisk není tak bezvýhradně nadšený, jako to vypadá ze sociálních sítí. Zároveň se tady i propisuje trošku taková velmi současná věc toho, že na sociálních sítích třeba často i falešné fankluby daných umělců umělkyň se hodně pouští z ostra právě do hudebního tisku, jako schazuje jeho relevanci a tak. A tady zrovna v tom jejím případě ten boj je výraznější.
10: Adélu Jirgovou poslouchají, když jsem mluvil o tom publiku, poslouchají zejména mladší, to znamená Gen Z, Gen Alpha, nebo je to, jako nedá se to říct?
9: Nemám konkrétní data, určitě se dají dohledat za pomoci profesionálních nástrojů, bohužel já je nemám, ale ona sama mluví o své cílovce jako o Gen Z ženách, které se snaží nějakým způsobem emancipovat, přimět k tomu, aby se nestudili za svoji sexualitu, za svůj původ a tak. Takže je to taková standardní emancipační promluva vůči nějakému mladému ženskému publiku, což si myslím, že je fajn, ale je zatím samozřejmě nějaká jako marketingová strategie.
10: Není pravdou, jak jsi zmiňovala i její oblíbenkyně, teda jak jsi mluvila o Ariane Grande a tak dále, tak ona miluje třeba Zaru Larsson taky, tak ta je ze Švédska. A v té skladbě teda Ain't in LA, když říká, že ty popstar a ty drsné ženy nejsou jenom z Los Angeles, tak Dua Lipa, která se taky prosadila ve Spojených státech, tak ta má zase kořeny na Balkáně. Neukazuje se, že ty drsné ženy hudebního amerického průmyslu pocházejí od někud odjinud než jenom z Ameriky?
9: Tam určitě záleží, máme spoustu Američanek, když bychom se podívali statisticky, tak tam asi to číslo bude převyšovat. Zároveň třeba příběh Dua Lipy je něčím velmi podobný tomu Adélinému. Dua Lipa sice pochází z Kosova, myslím, potažmo z Albánie, ale její rodina žila velmi dlouhou dobu v Londýně, později se vrátila zpátky na Balkán. Nicméně Dua, protože si vysněla tu kariéru popové hvězdy, se rozhodla v tom Londýně zůstat, nějak se probojovat. Zároveň její otec má už letitou kariéru právě v zábavním průmyslu, takže i ona měla nějaké jakoby zdroje, prostředky k tomu se tím popovým světem probít. V současnosti se s tím otcem tak pořádá v Prištině, v hlavním městě Kosova, každoročně velikánský popový festival, kam jakoby vozí různé světové hvězdy, že ona tomu svému regionu taky vzdává nějaký hod, i tam reálně převádí nějakou ekonomickou sílu. Nicméně taky ty podmínky vlastně měla takové různé. Případ Zary Larsson a Švédska. Švédsko je velmi specifický příklad na mapě hudebního průmyslu. Švédsko se už od 50. 60. let snaží vlastně vzdorovat té dominanci americké a investuje prostě velké peníze do toho, aby rozvíjelo své popové hvězdy, soustředí se prostě na jednak hudebnický talent, ale tak i na nějaký producentský, writerský talent. Spousta autorů podepsaných pod velkými hity na pozici producentů nebo songwriterů.

0: výzkumu Miloše Hrocha, Petra Štěpaníka, který teď vznikal na Univerzitě Palackého, že 59% z top 1000 umělců na Spotify tak dnes tvoří prostě umělci z Ameriky, z Británie, z Austrálie, Kanady, Irska. Takže ta pozice není úplně rovná.
1: Třeba prorazí a změní to Adéla, protože její turné, které teď má, na které jí můžou lidé vidět v Londýně, Manchesteru, Oslu, dokonce v Praze, ve Fóru Karlín, tak je to vyprodané do jisté míry. Objela ty letní festivaly, teď bude koncertovat, zájem o ní je?
0: Já si myslím, že tady je velká hrdost na ní teď v současnosti, právě, že vidíme tu hvězdu, která pochází z našeho regionu, takzvaně to mejdla, dokázala to v tom velkém světě, takže lístky na její koncert ve Fóru Karlín se prodaly za necelé snad dopoledne od chvíle, když jste do prodeje, takže tady určitě panuje velké nadšení, velký zájem, chvilku se spekulovalo o tom, že ona sem v rámci toho turné snad ani nezajede, takže byl chvíle obav, ale pak přišla velká radost. Myslím si, že jako teď ta její sláva prostě tady ještě bude opravdu jako nějakou dobu stoupat, uvidíme, co se bude dít.
1: Takže jí věštíš velkou budoucnost?
0: Myslím si, že je teď velká otázka, co jí nechá ten hudební průmysl udělat, protože vidíme, že ona sice má jako nějakou drzost, má velký talent, ale vidíme zároveň i u té desky, že
1: jí krotí trochu, že je velmi sebevědomá.
0: Jo.
1: A že snaží má prostě se prorazit, ale že jí někdo krotí.
0: Ale že má tu star power, jak se říkalo právě v té Dream Academy, v té reality show.
1: Jak bys to přeložil, jako potenciál
0: nějaký hvězdní potenciál, nějaké prostě charisma.
1: Jo.
0: To byla jedna z kategorií, která se v té reality show hodnotila. Hodnotil se zpěv, tanec a star power, hvězdné charisma. Takže to určitě má, ale myslím si, že pořád přeze všechen marketing a přeze všechno prostě jako mašinérie sociálních sítí, kterou musí člověk projít, tak to samotné umění pořád hraje roli v tom opravdu, jak se člověk zapíše do historie hudebního průmyslu a je potřeba mít nesmrtelné a kreativní a pořád v něčem novátorské hity a musí ten průmysl nechat trochu, aby se v tomhle projevila.
1: Dobrá. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme se mohli podívat na to, kdo je Adéla.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Aneta Jetmar-Martinková. Naposledy jsme spolu mluvili o Evě Farné a dneska o Adéle Jergové, vycházející slovenské popové hvězdě. Ty úryvky, které jste slyšeli z její tvorby v tomto díle, tak máme ozdrojované na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Touhle epizodou jsme otevřeli nový týden, ať se vám v něm daří. My se samozřejmě už porozhlížíme po nových dalších tématech k natočení. Na jedno takové se detailně podíváme hnedka v úterý. Já připomínám, že nás můžete sledovat na Můj rozhlasu, na YouTube, anebo třeba na Instagramu. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Prezident večer jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech, dál se chtějí scházet podle aktuální potřeby. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. Čeští volejbalisté si předčasně zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
4: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
2: To je třeba zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezidentův mluvčí Vít Kolář po jednání uvedl, že prezident Petr Pavel představil premiérovi Babišovi mimo jiné body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku. Spojené státy ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to americká agentura pro ochranu životního prostředí. Podle ní to sníží náklady průmyslu v přepočtu o více než 6 bilionů korun. Spojené státy se tak zásadně odklání od snah o snížení znečištění. O to usilovali bývalí demokratičtí prezidenti Joe Biden a Barack Obama. Současný prezident Donald Trump dlouhodobě znevažuje vědecké studie o globálním oteplování. Agentura pro ochranu životního prostředí spadá pod federální vládu a v současnosti ji vede republikán Lee Zeldin. Úroda jablek a hrušek v Česku bude letos ještě nižší, než ovocnáři původně očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
5: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
6: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
5: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
7: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
5: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští volejbalisté porazili v italské Modeně Slovensko 3-0 na sety a ve skupině mistrovství Evropy si připsali třetí vítězství. Zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v pražské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
9: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink, bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v O2 aréně je něco neskutečného.
8: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Rozjezd kolony na D5 u sjezdu na Zbiroch, další kolona na D5 u Nýřan. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zbiroch se tvořila kolona, kilometry 43 až 44, vypadá to, že už se rozjela. Na D5 se ve směru z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Nýřany, zavřeným sjezdem na Nýřany, se vytvořila kolona, kilometry 93 až 92, je tam omezení, pozorně. Na D1 se z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky podvečerní nehody. Kilometr 278 je tam průjezdný. Jeden pruh teď plynule. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most zhruba kilometrová kolona. U Europarku Štěrboholi sjezdu na Průmyslovou ulici se zdržíte zhruba 10 minut. A na Zlínsku komplikace. Na trase Slavičín Štítná nad Vláří Popov u odbočky na Rokytnici narazilo osobní auto do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý od 19 do 24 stupňů. Na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál. Je s vámi znovu Štěpán Pokorný.
5: Dobrý večer, s radiožurnálem jste 6 minut po 21. hodině. V prvních třídách jsou od září povinně taky asistenti pedagogů, pomáhají dětem, které si na nový režim dále zvykají. Třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích, to je podle asistentky asi čtvrtina třídy. No a my se do té třídy vydáme za chvilku ve večerním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
11: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Polovina září je téměř za námi a letošní prvňáci si stále zvykají na nový režim. V tomto školním roce navíc začala platit přísnější pravidla pro odklad nástupu do školy. V prvních třídách s víc než 15 žáky musí být povinně i asistent pedagoga. Jeho pomoc je klíčová třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích.
1: Já se jmenuji Laura a těším se, až budeme něco kreslit.
2: Já se jmenuji Lukáš a já se těším na psaní.
3: Já se jmenuji Maxim.
4: Co ty líbíš?
5: Učitelka první D, Veronika Domínová, se postupně zžívá se svými prvňáčky.
6: Na některých jde vidět, že ta socializace, že by ještě potřebovala být chvilku v té školce.
5: Dětem v první třídě nově pomáhá asistentka pedagoga.
6: Taková maminka je jich teď ze začátku. Paní asistentka je tady vlastně nápomocná všem dětem v té první třídě. Někdo tu pomoc potřebuje větší.
5: Povinnost mít asistenta pedagoga v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí novela školského zákona. Pro Romanu Filipovou, která obor vystudovala před 35 lety, to je první pedagogická zkušenost.
7: Jo, tak ta spolupráce je, protože dětičky kolikrát něco nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod. Mám tady takových třeba 5 dětiček, od kterých vím, že za nima pravidelně chodím.
5: Základní škola na teplickém sídlišti Šanov 2 otevřela letos po delší době 4 první třídy. V předchozích letech naplnila 3. Jestli to souvisí se zpřísněnými pravidly pro odklady školní docházky, to ředitel Martin Domín ještě nedokáže posoudit.
8: Opravdu těžko soudit takhle dopředu, ale na druhou stranu nemyslím si, že 20 dětí jako jedna třída by byla ovlivněna jenom odklady.
5: V Ústeckém kraji přišlo pro loňský školní rok přes 1300 žádostí o odklad. Pro tento školní rok jich bylo zhruba o třetinu míň. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

Čeští volejbalisté mají zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve třetím duelu ve skupině porazili Slovensko 3-0 na sety. Už s jistotou další fáze nastoupí v Modeně ještě proti domácím Italům a Slovincům. Víc řekneme ve sportovním přehledu za chvilku.

0: Čeští volejbalisté zvládli i třetí duel ve skupině na mistrovství Evropy výhrou a 3-0 nad Slovenskem si předčasně zajistili postup do osmifinále. Už s jistotou další fáze narazí Češi v Modeně ještě na domácí Italii a favorizované Slovince. Touto informací začíná pravidelný večerní sportovní přehled a připravila ho Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Trenér českých volejbalistů Jiří Novák byl s výkonem v utkání proti Slovákům spokojený i proto, že jeho hráči nepřipustili žádné komplikace, jako se jim to stalo v předchozích dvou zápasech.
2: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a výsledek byl poměrně jednoznačný. Jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
1: A teď jedna smutná zpráva, zemřel Luděk Mikloško. Bývalému fotbalovému brankáři, reprezentantovi a šéfovi sportovního úseku Baníku Ostrava bylo 64 let. Mikloško podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Ve své hráčské kariéře zanechal velkou stopu i v Anglii, hlavně ve West Hamu, ale chytal taky za Queen's Park Rangers. Fotbalisté Sparty odcestovali do Arménie. Ve středu Pražany čeká v Jerevanu úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
3: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Hokejová Sparta v nové sezóně extraligy nepočítá s obráncem Aaronem Irvingem. Klub to oznámil na webu s tím, že hledá řešení přijatelné pro obě strany. 30-letý hokejista odehrál v dresu Sparty 3 sezóny. V předminulém ročníku extraligy dal Irving v základní části 21 gólů a vytvořil tak rekord soutěže mezi obránci. Čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Jako první si tvrdý povrch v libeňské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže před 13 lety.
4: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: Američané nominaci na souboj s českými tenisty změnili. Vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Tým je tak složený z pětice Shelton, Tien, Dam, Harrison a Krajicek.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 21 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
1: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu, nově by ho mohli koupit jen lidé starší 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. A vláda dnes nakonec odložila rozhodnutí o možnosti, že by se proti chřipce očkovalo i v lékárnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání kabinetu řekl, že ministři měli k návrhu připomínky, které se teď bude snažit vyřešit. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom dnes rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovi výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že dnes desítkami raket a taky dronů zaútočili na leteckou základnu v Saudské Arábii. Ve městě Chamis Mushayt na jeho západě země prý zasáhly runway, hangáry, radarové systémy a taky muniční sklady. Riad to nepotvrdil, úřady dnes ale ve městě vyhlásili výstrahu před možným nebezpečím. A v jezeře Milada na Ústecku se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku, informoval o tom Tomáš Garner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přenašečem račího moru, který je nebezpečný pro tuzemské raky. Invazní korýš pochází ze Severní Ameriky a jeho výskyt nahlásili agentuře počátkem září cyklisti. Sport. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a jeden gól.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Noční omezení na D5 u sjezdů na Rudnou a hustý provoz v Praze na jižní spojce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorně za sjezdem na Rudnou. Mezi kilometry 6,5 až 7 nově zavřeli levý pruh. Omezení potrvá do rána místo plynulé průjezdné. Dálnice teď bez kolon. Na D8 na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem stojí nákladní auto. První kilometr vpravo u svodidel, místo je dobře označené. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most u Europarku Štěrboholy stále hustý provoz. Vepředu u OMV zřejmě něco opravují. Aktuální zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne místy ještě s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
0: A večerní vysílání Radiožurnálu pokračuje ve 21 hodin 34 minuty. Zůstaňte s námi i dál, řidičům přejeme šťastnou cestu a určitě se můžete spolehnout na naší zelenou vlnu. Teď vám třeba na tu cestu pouštíme Jamese Blunta.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Blíží se topná sezóna, české domácnosti objednávají kominíky na povinné revize. Na jednu takovou kontrolu komínů se vydáme už za chvilku v reportáži Radiožurnálu.

0: Komeníci mají momentálně napilno, už brzy začne topná sezóna, lidé si objednávají kontroly komínů. Majitelé nemovitostí musí prohlídku nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok. V opačném případě riskují vysokou pokutu i ohrožení života.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
2: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět. Bohuslava Nedvědová si komínka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
3: Máme tady čistit komín.
1: Jo.
3: Zkontroluje si průchodnej.
1: Nahoru nalezu, že bych spadla.
2: To štětkou nějak pročistíte?
3: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
2: A každý rok touhletou dobou se to nechává.
1: Určitě, vždycky před zimou, takhle, aby to bylo průchozí všechno a před toplou sezónou, ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku?
3: No, docela se tam dělá asi komplní před tím topnou sezonou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
2: Omlouvám se vám.
3: Ne, to je v pohodě.
2: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková je vítězkou finále světového poháru v Mexiku. Nejdřív porazila v úvodním kole velkou domácí naději Vaskézovou, která pak pozvala českou reprezentantku k sobě domů na oslavu. Další detaily ve večerním radiožurnálu po písničce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v mexickém Satiu. Na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny se kvalifikovala poprvé v kariéře. A mistryně světa z roku 2023 už po dalším velkém úspěchu stihla i malou oslavu.
1: Jsem se akorát vrátila, kdy jsme byli pozváni Anou Pavlou Vasquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj, k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
2: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa, a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
1: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být, a navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
2: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vasquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni, a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru, a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
2: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
1: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky, a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky, a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna, a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
2: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Ukrajina je podle Zelenského ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté vyhráli i třetí zápas na mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem a teploty v úterý až 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Pražském hradě se dnes sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jejich soukromé jednání následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Mluvili spolu například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má totiž teď prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí prezidenta Vít Kolář.
4: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
2: Pavel a Babiš se ke schůzkám vrací poté, co se jejich vztahy vyostřily červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Předseda vlády pak pozvání odmítal. Poprvé se u jednoho stolu sešli na konci srpna po jednání Bezpečnostní rady státu. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle Trumpa můžou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva jeho prohlášení nepotvrdili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pouze řekl, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko nebude útočit na její energetickou infrastrukturu, pak bude i Ukrajina ochotná s útoky na cíle v Rusku přestat. V ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila.
5: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé, Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
6: V této lokalitě pokládám tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou.
5: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš. Říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
7: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
5: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Sport. Výhrou 3-0 nad Slovenskem si čeští volejbalisté už dva zápasy před koncem skupinové fáze zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. V utkání se Slováky patřil mezi nejlepší hráče Univerzál Patrik Indra, který doléčuje bolavá záda.
8: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
2: Už s jistotou další fáze evropského šampionátu nastoupí Češi v Modeně ještě proti domácím Italům a Slovincům.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D8 u Prackovic a omezení na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín se střetlo osobní auto s nákladním. Nehoda, vypadá to, že není vážná, je za tunely u Prackovic na kilometru 59,5. Vše je v odstavném pruhu a v tunelech před nehodou kvůli nehodě zavřeli pravý pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou stojí porouchané vozidlo. 63. kilometr vpravo u protihlukové zdi místo je dobře označené. A v Praze na jižní spojce směr Barandovský most kolem Europarku Štěrbohly i teď hustý provoz, je to u sjezdu na Průmyslovou ulici vepředu u OMV, zřejmě něco opravují, zdržení krátké, určitě do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky. Ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude jen kolem 5 stupňů. Zítra už čekejte slunečno, ráno a dopoledne místy ještě s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý 19 až 24 stupňů, na horách se ta maxima zastaví kolem 16. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
10: Její jméno zná absolutní většina z nás. Stejně početná skupina si ji zřejmě spojí s muzikálem Jesus Christ Superstar, s písní Souměrná, další s Michalem Pavlíčkem, někdo s Rusalkou, někdo třeba se skupinou Stromboli. Její jméno rezonuje už desítky let, ale jaká je ve skutečnosti? Jaký je život zpěvaček a možná i dalších veřejně známých lidí v Česku? Jeden rozměr odpovědí dává dokument nesoucí její jméno, který právě tento týden vstupuje do českých kin. Jmenuje se Bára Basiková. Stejně jako ona, a Bára je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji ti dobré ráno nebo dobré dopoledne.
11: Dobré ráno, samozřejmě.
10: Tak jaké období teď vlastně prožíváš v souvislosti s tím, že teď to přijde a teď skutečně všichni lidé, co jsou v Česku, budou mít možnost Báru vidět?
11: Prožívám to s obrovskou euforií a neustálým dojetím. Vlastně Karlovarský festival odstartoval ten veliký boom, protože to, co se dělo po projekci ve velkém sále hotelu Thermal, bylo něco neuvěřitelného a mimořádného. A i paní režisérka Helena Třeštíková plakala. A ta prý nikdy nepláče. Opravdu to dojetí bylo jako neuvěřitelné a vlastně ty další a další projekce, protože jsme byli na různých festivalech, tak pořád přinášejí nové a nové pozitivní ohlasy. Můžu říct, že zatím na ten film nebyl jeden jediný negativní názor. Všichni ho přijímají s nadšením a s údivem a s díky a já jsem prostě zaskočená a tak nějak jsem na to nebyla připravena.
10: Ty jsi zmínila v rámci toho festivalu jenom Thermal, ten sál, ale tím, že Radiožurnál i já jsme na tom festivalu byli celou dobu, myslím si, že tvoje jméno zasnílo ty hollywoodské hvězdy. O tom snímku se totiž fakt mluvilo. Celou dobu, tak co to pro tebe znamená? Že to nebyla jenom ta jedna projekce a Helena Třeštíková dojata, ale že fakt to byl, nebojím se označení, fenomén toho letošního ročníku Varského festivalu.
11: Asi ano. A teď po slavnostní pražské premiéře, která proběhla minulý týden v kině Lucerna a paralelně v kině Světozor, tak já jsem asi za ten večer řekla 1000krát děkuju a několikrát jsem prostě musela potlačit dojetí a nemůžu se z toho zpamatovat. Všichni ten film hodnotí hlavně díky té skvělé nebo prostě ryzí autenticitě, díky té upřímnosti a vlastně té obyčejnosti, protože asi nikdo to nečekal a nikdo není zvyklý vlastně o známých lidech vidět takovýhle dokumenty, které jsou vlastně lidský, jak řekl pan prezident, protože jsme u něj byli hned následující den na Hradě na projekci, protože nemohl přijít na premiéru, tak nás pozval k sobě do Hradního kina. A lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, tak asi ocenil tu upřímnost.
10: Teď si otevřela témata, o kterých se budeme bavit až do 10. hodiny, protože myslím si, že tohle je přesně to, co člověk nalezne v tom dokumentu. Jenom jak vypadá to Hradní kino?
11: Hradní kino.
10: No, protože já jsem to nikdy neslyšel, tak no, to vypadá. Tak
11: mají tam dva ty sály.
10: Dva, takže je to multiplex vlastně.
11: No to ne. No skoro jo, protože jsme tam měli i popcorn, i nachos s sýrovou omáčkou, bylo to tam všechno nachystané, krásný. Je to takový malý klubový kino, pro posluchače třeba, jestli znáte kino Mat na Karlově náměstí, nebo prostě takový tyhle ty malý no, komorní kina, takhle to tam vypadá a sedět vedle pana prezidenta a jíst popcorn, já jsem teda nejedla, to nedělám, a sledovat jeho bezprostřední reakce a jeho ženy bylo neuvěřitelné.
10: Říká Bára Basiková a když je zde, tak musí zaznít ta následující skladba.
12: Host Radiožurnálu.

0: Tohle je souměrná. Bára Basiková. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme souměrnou. Co to s tebou dělá?
1: No tak, jak si to mám říct? Upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu. To já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě, který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát. Jo.
0: No to byla první solová deska.
1: Ano, první solo a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama a tohle byl takový můj vlastně první počin. Bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
0: Což vlastně, pro nás je včera. Jo?
1: Ano, ano, jo, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Precedence, ani Stromboli, a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů, od Davida Kollera přes Karla Šůchu, já nevím, Kluky z oceánu, právě teda Otu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
0: No to tak. Je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální ty kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubné texty od Sahary Hedla,
1: ano.
0: Jestli se nemýlím.
1: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
0: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň.
1: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, že jo, jak v té společnosti, v showbiznesu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
0: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
1: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
0: No vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
1: No, tak on byl už v roce 2001. Vlastně
0: nemyslím ten předobraz. No. Ano. To, tak, co je teď?
1: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro 2 roky stříhal, ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá, právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu, ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak to víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
0: No a co tě překvapilo víc? No tak, co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď
1: vlastně... Oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace. Ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už se dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby, ale s tím jsem do toho šla, paní Ružička Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takovej jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
0: Byly tam třeba jednotky procent, nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním prominutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
1: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu, jo, protože, jak se říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti, ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme. Ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí, je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
0: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle
1: ano,
0: jsem já.
1: V umění by to tak být mělo, protože umění je jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho beru, nebo ne.
0: Bára Basiková je hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Tato píseň, řekl bych, ve snímku Bára Basiková, který vstupuje do českých kin, tak je jako doprovod velmi silného momentu, protože to je vlastně konec Jesuse. Víc nebudu prozrazovat, jděte se podívat, jaké to má souvislosti. A Bára Basiková je dnes hostem. Jak se vlastně ten film, to dílo Heleny Třeštíkové točí? Kolikrát za rok se ti ozvala, že je třeba točit? A podle čeho to tak odhadovala? Matematicky? Jednou za kvartál? Nebo si nabízela ty situace, co se děje?
1: No tak my jsme byli v kontaktu vlastně pořád, protože od prvního momentu, kdy jsme se osobně seznámili, tak přeskočila jiskra velkého přátelství, velkých sympatií a vzájemného obdivu a úcty. A já si uvědomuji, že vlastně díky tomu je ten film takový, jaký je, protože já bych asi nikomu jinému než paní režisérce vlastně neříkala ty věci tak, jak je říkám v tom filmu. Nedovolila bych asi nikomu jinému vstoupit takhle do mýho života, do mýho soukromí. Helena je dneska prostě moje rodina. No a my jsme se vždycky tak jako pobavili, co je novýho a jestli by měla něco přijet zaznamenat, nebo tak prostě třeba jsme se viděli pětkrát do roka, a nebo třeba některý rok na to nebyl čas vůbec. Ale to neznamená, že vlastně to nešlo, ty záznamy kontinuálně, protože vlastně, když jsme se sešli, tak jsme třeba hodnotili, co se právě za uplynulý rok nebo nějaké období stalo. Vždycky jsme to teda doplnili nějakými záběry, ať už třeba, jak jsem šla pro děti do školy, nebo píšu s nima úkoly a tak dále. Čili vlastně ta intenzita byla různá, i ty intervaly mezi těmi natáčeními, ale vlastně tím, že jsme pořád o sobě věděli a volali jsme si, když jsme se viděli občas jen tak, mimo kameru, tak vlastně jako ten vztah nebyl nikdy přerušen a nebude.
0: Mě zajímá ten dialog mezi jí jako vyhlasnou autorkou a tebou jako tím hlavním interpretem, tou hlavní aktérkou. Jestli třeba existuje moment v tvém životě, který je zaznamenán, a Helena Třeštíková si řekla, tohle tam vlastně nedám. Jestli je tam něco, co tobě chybí z toho, že víš, že za ty tři dekády jste natočili a není to tam?
1: No tak toho je tam samozřejmě spousta, nebo teda,
0: ale něco, co si říkáš, no, ale tohle bylo přece důležité, jak to, že to tam ta Helena nedala?
1: No tak to já bych ji samozřejmě řekla, to zase jako jsem měla to právo, já jsem měla obrovské právo veta, jak výjmout z filmu něco, nebo tam naopak něco dát, nebo nechat. Ona mě tohle to naprosto jako umožnila a já jsem nezasahovala, opravdu ne. Pochopitelně do hodiny a půl nacpat 50 let je velice těžký, takže tam chybí spousta jako různých mezníků, ale pokud jako jsme chtěli to mít nějak jako takový prostě útvar celiství, tak v podstatě je tam všechno, co tam být má. A Česká televize ještě na příští rok, na podzim, uvede třídílnou sérii. Lidi se mě asi nezbaví. Třídílnou sérii, vlastně, kde
0: to bude
1: ten film jako bude rozšířenější, kde bude ještě víc jako situací, když teda jako ten obsah zůstane zachován, ale bude tam ještě víc jako zajímavých momentů.
0: Ano, o tom Helena Třeštíková tež mluvila v rámci vysílání z Karlovarského festivalu. Kdybyste měli zájem a chtěli to slyšet, tak pochopitelně to naleznete v podcastových aplikacích, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Je to rozhovor o stejném snímku, tedy o snímku Bára Basiková. Co je to autenticita? Proč je podstatná, důležitá a proč vlastně vždycky vyhraje? Tak o tom si s Bárou Basikovou budeme povídat.
2: Vinohradská 12.
3: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
3: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
3: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
3: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Máme pro vás zprávy. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaně. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb. Nového prezidenta budou Francouzi vybírat v dubnu, ten současný Emmanuel Macron už kandidovat nemůže. A podvodná webová stránka Nova Tours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů, zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář, se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současnosti už je stránka mimo provoz.
2: Sport.
4: Sportovní manažer basketbalistů Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA zákaz činnosti do roku 2034. Podle informací na webu federace měl Sedmák manipulovat se zápasy nebo zneužívat interní informace. Hradeckému deníku Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 z Lovosic do Ústí a komplikace v Plzni. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín stojí auta po nehodě. Osobní auto a nákladní. Nehoda je za tunely u Prackovic, kilometr 59,5. Vše je v odstavném pruhu a v tunelech před nehodou je proto zavřený pravý pruh. Na silnici 26 na výjezdu z Plzně do Domažlic policie hlásí nadměrný náklad. 200 tun, 4 metry na šířku veze technologické zařízení. Jedou k dálnici D5 a míří do Německa. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava u sjezdu na Mikulov v noci zavřeli levý pruh. Je to mezi kilometry 194 až 195. Místo teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bára Basiková je dnes hostem Radiožurnálu. Teď mě napadlo, jestli já to vůbec říkám správně to jméno.
1: Jo.
0: Že ty říkáš Basiková, že?
1: No, to je jedno. Jako no, máme, to jedno, máme italské předky.
0: No.
1: A samozřejmě to S se čte jako Z.
0: No tak ale vidíš.
1: No. Nebazíruju na tom.
0: Ne, to se ti omlouvám, já na tom budu bazírovat. Od teď už si napořád v mém pojetí Bára Basiková, která je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o tom snímku Heleny Třeštíkové, mluvíme i o tom, že vlastně dnes začíná takové miniturné, které má dva díly, to znamená dnes to začíná, zítra to končí. Rozumím to správně. Dnes to začíná v Hradci Králové, zítra to končí v Praze. Ale spíš ten film, protože vlastně v tom filmu člověk zjistí, jak strašně silná jsi, jak strašně silná jsi v těch situacích byla. Ale zjistila si to i ty zpětně. Jak no. Je možný, že si to sama neviděla?
1: Neviděla. Já jsem od malička neměla dostatek sebevědomí, protože jednak jsem z generace, kdy byly děti ještě byty, a my s bráchou jsme teda byli řezaný fakt strašně, jako když se to dneska zpětně uvědomím, tak je to úplně absurdní, protože to bylo za hlouposti. A navíc teda já jsem měla velmi komplikovaný vztah s mojí maminkou, to taky ve filmu je a ono přeci jenom ten start životní, že jo, tě nějak jako, že jo, nastaví a nasměruje. Takže já jsem si nikdy nevěřila v podstatě v ničem. Velmi jsem o sobě pochybovala ve všem, ať už ve zpěvu, tak prostě v nějakých osobních schopnostech, dovednostech. Prostě to sebevědomí chybělo a nějak jsem si tím životem musela projít sama a prokousat se. A teď, když ten film vidím, tak vlastně teprve teď si uvědomuju a díky němu vidím a mám ty hmatatelné důkazy, že nejsem tak úplně marná, že jsem docela jako zvládla toho hodně a teď mám ze sebe konečně dobrý pocit.
0: No, jak automaticky vlastně se počítá s tím, že ten umělec to sebevědomí bude mít, že přece jdi na scénu, vystupuj. Já mám pocit, že je to bráno v mnoha, že to je automatické, že ho člověk má. Ale jak říkáš, ty rodinné souvislosti, souvislosti dějné, protože jsme oba dva vyrůstali v době, kdy nebylo všechno možné. V žádném případě. Tak to člověka trošku sráží. Jak se s tímhle dá bojovat a jak se dá nabít to sobě, dá se předstírat?
1: No,
0: ta suverenita na té scéně, ano. Nazdar, tak jsem tady. Že?
1: Ano, tak to se dá asi předstírat. Parafázu. A hlavně to je v podstatě takový určitý druh exhibicionismu, který vlastně s tím sebevědomí ani nemusí souviset. Je to takový naopak jako kontrast, jo? Protože já si pamatuju, že jako dítě, jako už v první třídě, jsem byla brejlatá, zakřiknutá, viz moje první televizní vystoupení, když mě bylo 12 let, v pořadu Zpívá celá rodina, tak tam vidíš takovýho chudáčka prostě ostříhanýho, protože nevím, proč mě stříhali na kluka. Strašně jsem si kousala nehty, protože jsem byla neustále taková nervózní a takhle já jsem fungovala, ale když prostě někdo přišel návštěva třeba, jo, tak Baruško, zaspívej nám tady. Já jsem v tu chvíli úplně jako se postavila naprosto suverénně a zaspívala jsem, jak nejlíp jsem uměla. Na tu chvíli jsem nějaké sebevědomí asi měla, nebo nějakou tu chuť a potřebu něco ukázat, prostě určitá dávka exhibicionismu. A pak, když zase návštěva odešla, jsem zase zalezla do toho pokojíčku a tak jsem to měla dlouho, že jsem sice byla schopná na to jeviště vlézt, což taky dneska jako nechápu, protože to neumí každý člověk, že to je strašně těžký, že předstoupit před lidi, aby se ti netřásl hlas.
0: A další den znova. A další, ta repetice,
1: ano,
0: je v tom
1: všem. A další. Ale nějak prostě postupem času jsem to získávala. Nějak jsem se sama sebe vychovávala, směrovala, nabíráš zkušenosti, že jo, zažíváš různé situace, tak tě ten život takhle posouvá a ty si to prostě nějak pro sebe zpracováváš. No. Musela jsem se to všechno naučit sama.
0: Je ta zpěvačka tedy profese, dá se říct, že jdeš tedy do práce, že to tak skutečně člověk tak jako odpojí, říká, tak tady nechávám za sebou tři děti, partnerství, ten život, složenky, povinnosti a teď začíná ta práce a jsem někdo úplně jiný. Je to ten
1: příš... No, je to tak, jo. Je to tak, ale samozřejmě s tím, že nikdy jsem, ať stojím na jevišti dodnes kdekoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, v jakýchkoliv situacích, tak tu práci v uvozovkách odvádím na 100%, že to není takový jako automatický, že nastoupím a teď to tam odspívám jako bezmyšlenkovitě a v hlavě se mi honí, prostě nevím, co budu vařit k večeři. To vůbec ne. Že vždycky v momentě, kdy na to jeviště vstupuju, tak jsem tou zpěvačkou, která zpívá, ať je to v Horní Dolní nebo ve Státní opeře, na 100% poctivě písničku, kterou zpívám třeba po 3000, tak ji zaspívám, jako bych ji zpívala poprvé. Dávám, i když je to, jak se říká práce, dávám do toho pořád svoje emoce, svoje srdce, city a zpívám, jak nejlíp umím.
0: Je to běžné tenhle ten přístup? Protože když žijeme v době sociálních sítí, tak najednou lidi pouští to svoje soukromí, vypráví, jakože, co se mi děje. A pak je to běžný ještě pořád ten přístup?
1: Já nevím, no. Tak prostě já to takhle mám a hlavně jsem, myslím, dobrá v tom, že umím hrozně rychle přepínat. Jo? Mně stačí přijít na to jeviště, já nevím, 5 minut před začátkem, 10 minut, z toho někteří moji kolegové úplně šílej, protože ty se tam potřebují hodinu, dvě připravovat nebo soustředit, jo. A já to nepotřebuji. Já fakt mám rychlej ten přepínací systém, že v momentě, kdy jsem na jevišti, tak všechno, co bylo doteď, zůstává za oponou a v tu chvíli jsem tam za tu zpěvačku, za tu umělkyni nebo v té roli v divadle, kterou představuju a dávám všechno do toho výkonu, do toho přednesu, výrazu a když to skončí, tak se ukloním, spadne opona a jsem zase ta paní Baziková.
0: Mně se líbí, že v těch dvou rovinách mizí ta jedna rovina toho předstírání, že by si tvořila brand, když to řeknu v tom moderním slova smyslu. To znamená, že by si, dejme tomu, ano, do značku, ano. Bych použil to české slovo, ale že by si vytvářela tu nadnesenou realitu toho. To nikdy nebyla součást tvého vybavení. A díky tomu si tak ryzí a vše je to vidět v tom snímku. Bára Baziková je hostem Radiožurnálu.

0: Bára Baziková a ti zvláštní zní jak z nahrávky, tak je živě dnes hostem Radiožurnálu. Jak moc bys k filmu, kdyby byl potenciální divák či divačka, doporučila ještě Rozhovory s útěkem? Což shodou okolností je kniha, kterou Bára Baziková napsala jako teenager.
1: Když jí bylo 19, to už není teenager, ne?
0: Je 19.
1: Ano, poslední teenagerovský rok. A co by si chtěl, abych o té knize něco řekla?
0: Asi bych ji doporučil, ne? Že vlastně to je takový prequel, to znamená to, co vlastně pak na to navazuje.
1: Předcházelo. No, tak...
0: Ne, mě zajímá, tak já to položím jinak. Mě zajímá, proč už si potom nepsala dál. Jako něco takhle celistvýho.
1: No nebyl čas, protože tu knížku jsem psala, když jsem byla, myslím, ve třetí jako na střední škole. Neměla jsem děti, neměla jsem vlastně skoro žádný starosti. Nebyla jsem zpěvačka a nemusela jsem teda už jako jezdit po koncertech a zkoušet a natáčet a tak dále. A asi ani nebyla ta potřeba. Já si myslím, že to psaní musí tak nějak jako vyvěrat, že, z nějakého vnitřního pocitu. Jo, napsala jsem, když byl COVID, tak jsem psala blog.
0: Ten blog,
1: a
0: no.
1: Z něho vznikla vlastně taková jakoby povídková knížka, která je spíš taková jako uvolněnější. Ty Rozhovory byl skutečně jako román ovlivněný tou dobou, tím vším, jak jsem žila, co jsem všechno stačila přečíst, vidět filmy, slyšet různou hudbu. Takže to byla taková jako moje citová intelektuální exploze. Nicméně asi to na tu dobu skutečně bylo výjimečné a já si teda nesmírně cením toho, že vlastně se ta knížka přes tehdejší moje přátele z různých oborů uměleckých dostala až k Bohumilu Hrabalovi a my jsme se i osobně poznali a vlastně jsme se přátelili, párkrát jsme byli u Tigra a toho si nesmírně vážím. No hele, tak já si myslím,
0: hlavně
1: že zpívat...
0: Hlavně přežila 8 let ta kniha.
1: Jo.
0: Ona vyšla v tom roce 8, nebo vyšla, byla dopsána, dopsala si ji v tom roce 82.
1: A čekala, počkala...
0: 8 let na vydání u Československého spisovatele.
1: Protože oni tenkrát mi samozřejmě nabídli, že teda jí vydají, ale že bych do ní musela hodně zasahovat, různě tam některé pasáže vyjmout, přepsat, přestylizovat a tak dále, protože byla totalita a ta kniha by nemohla prostě vyjít v tom tvaru, v kterém byla. A to já jsem odmítla, protože proč bych to dělala? A počkala jsem si na tu revoluci a ta kniha vyšla bez jediné změny v roce 90, hned po revoluci. A myslím si, že to psaní člověk v sobě prostě má a třeba se k němu jednou někdy zase vrátím, až nebudu zpívat, protože zpívat taky nechci až do 80.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jak to člověk pozná, že už by neměla zpívat, nebo proč nechceš do 80?
1: Vždyť no, protože si myslím, že bych taky chtěla žít trošku jiný život, ale děti už jsou odrostlé, už mají v podstatě svůj vlastní život a teď je řada na mě.
0: No ale to psaní, mě to přijde, že když člověku jako v 19 a potom následně prostě ta kniha vyjde, že to by byla opravdu škoda. Já jsem četl pár stránek té Anny, ale je to teda i po těch pár letech strašně silné. Byla by to škoda už jako dál nepsat. Si myslím, no.
1: Hele, a co se stane, když nic nenapíšu?
0: Asi nic, tak bude to chybět, budu já mít ten pocit, ale pak mě to přejde asi po dvou dnech.
1: Já nevím, co bude zítra, co bude za 10 let. Já chci hlavně žít a myslím si, že by tohle mělo být motto každého člověka. Prostě, jsme si to tady říkali na začátku, máme život jenom jeden a je strašně krátkej. Pojďme jim nemrhat časem a vůbec vším. Žijeme každý den, jako by byl poslední. Žít pro druhý, dělat někomu radost a sami si dělat radost a dělat prostě hezký věci, říkat hezký věci a stýkat se s fajn lidma a tak.
0: No, ty tu radost dáváš a děláš spoustě lidem a znovu ti lidé budou mít možnost vidět v kinech další tu radost a vidět fakt autentický portrét. Ale co dneska? Ta poslední vyšla v roce 2018, toho byl Luděk Fiala, co by jeden z dalších takových zajímavých, jedna z dalších zajímavých kreativních osobností. 8 let.
1: To už je 8 let, no, vidíš, to tak
0: to
1: strašně
0: jsem chtěl naznačit,
1: letí.
0: Jestli už není na čase se opět s někým spojit a kromě té výběrovky, respektive soundtracku k filmu Bára Baziková, taková, tak nejít další cestou. Nemáš opět nějaké, nechci říct pnutí, ale nápad nebo chuť prostě udělat další hudební krok? Protože ty tvoje desky, to je vždycky nějaký hudební krok.
1: No to je od zdi ke zdi, ano. To jsem celá já. No tak dobře, Libore. Budu o tom přemýšlet.
0: No ne, jestli to není málo, jo, že člověk 8 let, jak často má člověk vlastně vydávat desky?
1: No jo, tak oni desky už se, ona Alba už se moc teda jako nevyrábějí. Ale máš pravdu, no, asi by to chtělo něco. Mě to vždycky baví, když na něco novýho jako přijdu nebo narazím na nějaký zajímavý spolupracovníky, autory a zase se tvoří nějaký novej projekt. To je vždycky krásný proces, ta tvorba, to vymýšlení a to natáčení v tom studiu. To má taky něco do sebe, stejně jako koncerty.
0: A podle čeho si je?

0: že bychom ho měli víc a víc poslouchat.
1: Hmm, takže neexistuje žádný žánr, že si říkáš, tady jsem doma, protože je to prostě fakt nádherný přelet na tou obrovskou říši hudby, co máš za sebou.
0: A není jsem žádný. Za to ráda. Sice jsem díky tomu totálně nezařaditelná. Každý fanoušek mého hlasu má rád úplně jiný projekt z mé bohaté kariéry nebo jiné období, ale proč ne? Takhle jsem to prostě vždycky měla a asi už jiná nebudu.
1: Je to tak. Bára Baziková byla dnes hostem Radiožurnálu. My to uzavřeme vlastně skladbou z desky Gregoriana, to je konec let 90. a pokus skloubení tehdejšího současného popu a latiny. Děkuji mnohokrát. Vy, co máte chuť, tak vyražte do kina. Od 17. září je film Bára Baziková v kinech. Kdybyste měli ještě víc času a chtěli jít buď dnes nebo zítra, tak snad možná ještě se třeba dostanete minimálně na kouknutí klíčovou dírkou na vystoupení v Hradci Králové v Praze, kde Bára bude i osobně. Díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu.
0: Já ti děkuju taky moc.

16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací

0: Informací na paměť národa.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. Ukrajina je podle Zelenského ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Do Prahy dorazila vítězka ženské čtyřhry US Open Kateřina Siňaková a zítra bude většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Žalobci by se třeba měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
4: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
2: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. V Česku roste zájem o doučování. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Radiožurnál oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, Člověk v tísni nebo nadace Terezy Maxové. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí to samé z ruské strany. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos moderovat taneční soutěž Stardance naposledy. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
5: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
6: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
7: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
6: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
8: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
6: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Čeští volejbalisté mají jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. V italském Modeně totiž porazili Slovensko 3-0 na sety. Ve skupině čekají Čechy, ještě zítra Italové a ve středu Slovinci. Tenistka Kateřina Siňaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Doma je ale jenom krátce. Ještě uprostřed týdne je čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu.
9: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě je to změna. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
2: Finálový turnaj v Číně začne českému týmu příští úterý. Čtvrtfinálovými soupeřkami budou Britky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D8, Zlovosic do Ústí a silnici 3 na Benešovsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín. Čekejte omezení a taky nehodu. Na 58. kilometru před tunely stojí porouchané nákladní auto vpravo na krajnici, pak za tunely na kilometru 59,5 směr Německo se objíždí srážka osobního auta s nákladním. Vozidla stojí v odstavném pruhu a v tuneli před nehodou je zavřený pravý pruh. Na D5 se z Plzně do Německa jede nadměrný náklad. Zdržet vás může hlavně v omezeních mezi Nýřany a Stříbrem. Na silnici 3 z Benešova k D1 do Prahy pozorně za odbočkou Nemrač. Osobní auto tam srazilo divoké prase a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich pokračuje večerní radiožurnál. Za mikrofon se vrací Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer vám přejeme, radiožurnál posloucháte ve 23 hodin a 6 minut. My jsme za to rádi, že jste stále s námi. No a jaké bude naše další téma v poslední vysílací hodině večerního radiožurnálu? Tak do britských barů, k soudu anebo do kina od letošního léta nesmíte nosit brýle, ale nemluvíme o těch obyčejných, ale o těch se zabudovanou kamerou. Takzvané metabrýle totiž častěji vzbuzují obavy kvůli tomu, jak snadno se dají použít třeba ke špehování. Jak se k jejich používání staví úřady v Česku, tak i to probereme za chvilku. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Brýle se zabudovanou kamerou jsou po celém světě čím dál populárnější. Vyvolávají ale taky diskuzi, jak moc se dají zneužít třeba pro špehování nebo vydírání. Ve Velké Británii kvůli obavám z narušování soukromí jejich nošení zakázali třeba v některých barech a taky u soudů. Z detaily je ve studiu večerního radiožurnálu Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Hezký večer.
0: Kde ještě v Británii ty takzvané metabrýle omezují?
1: Nošení chytrých brýlí by nově mohlo být zakázáno i v britských kinech a některých restauracích. V srpnu o tom rozhodla třeba populární síť britských barů Wetherspoons, která má přes 800 provozoven po celém Spojeném království. Její vlastníci chtějí zabránit špehování zákazníků a od letošního léta platí zákaz brýlí taky v budovách soudů v Anglii a Walesu, ale přidávají se i další země, třeba v Norsku tyto brýle zakázali ve školách, no a ve Francii a Německu o tom uvažují. Nicméně třeba zástupci organizací pro zrakově postižené zase metabrýle popisují jako přelomový nástroj, třeba pro slabozraké.
0: Z čeho vůbec pramení ty obavy o zneužití brýlí?
1: Třeba jedna z petic v Británii za zákaz brýlí upozorňuje, že se metabrýle ze své podstaty nedají rozeznat od normálních dioptrických nebo slunečních brýlí a člověk tak vůbec nemusí vědět, že je v hledáčku kamery. Nahrávání se zapne na obroučkách dotekem prstu, pak začne v rohu červeně blikat malá kontrolka. Firma Meta se tady ale brání tím, že dioda je dostatečně viditelná a při zakrytí kamery by se automaticky mělo vypnout nahrávání. I to ale někteří uživatelé obchází, což potvrzují zprávy o nových formátech obtěžování v různých zemích. Třeba australský úřad pro bezpečnost na internetu upozornil na natáčení videí formátu takzvaný pick-up artist, kde muži na ulicích oslovují náhodné ženy a dívky a pak bez jejich svolení záběry zveřejňují na internetu.
0: Co na používání metabrýlí říká české právo?
1: Žádná přesně formulovaná právní úprava ohledně metabrýlí neexistuje. Obecně ale platí, že tam, kde není dovolené pořizovat záznam, by neměl vzniknout ani díky těmto brýlím. Zabývá se tím Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle datového analytika Českého rozhlasu Jana Cibulky je základním pravidlem, že bez souhlasu by člověk neměl v soukromí nikoho dalšího natáčet.
2: Ve chvíli, kdy je záznam zveřejněn, to znamená i třeba poskytnout někomu dalšímu bez souhlasu té nahrávané osoby, tak tam může dojít k nějakému zásahu do osobnostních práv, k nějakému zásahu do soukromí. Problém je, že ta dotčená osoba se to v první řadě musí dozvědět a teprve následně se může bránit, což typicky bude žalobou.
1: Český trestní zákoník trestá taky to, kdyby ty speciální brýle někdo použil bez souhlasu druhé osoby k výrobě pornografie.
0: Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Před 2 lety se tam tudy prohnala voda, teď mají ve stejné části ostravské Staré Bělé stát desítky nových domů. Radiožurnál zjistil, že developer plánuje v záplavovém území postavit rezidenční čtvrť pro zhruba 30 rodin. V reportáži se tam vrátíme za chvilku na Radiožurnálu.

0: místě, které v ostravské Staré Bělé před 2 lety zasáhla povodeň, plánuje developer výstavbu nové rezidenční čtvrti. Podle zjištění Radiožurnálu počítá projekt s přibližně 30 rodinnými domy v záplavovém území. Místní se další zástavby obávají, proti záměru je i povodí Odry. Společnost Domitwins ujišťuje, že nemovitosti proti vodě zabezpečí.
1: My bychom to měli úplně za plotem, takže je tam voda, no. Jak vyleje Odra, anebo i tak, když hodně prší, tak jsou tam takové louže.
2: 82-letá Bohunka Sochorková sedí na lavičce s kočkou v klíně a diví se, že mají stavět domy tam, kde je při povodních vždycky voda.
1: Takže oni, kdyby, jako nedej bože, nám zvedli terén tam, tak by nás utopili ty naše zahrady, že?
2: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé, Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
3: Byly povodně, v roce 24 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou. V této lokalitě bohužel to pokládám za tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou.
2: Stavbu rezidenční čtvrti nedoporučuje ani povodí Odry, říká mluvčí Šárka Vlčková.
4: Jedná se o zpětné zatečení vody vlivem členění terénu. Nepřepokládají se tam velké rychlosti, přesto z hlediska správce povodí nelze výstavbu nové lokality v záplavovém území doporučit.
2: Za firmu Domitwins jedná Michal Baroš a říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
5: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Samozřejmě historicky 97. 24. tak něco vody tam bylo. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
2: Ujišťuje, že stavba starousedlíky nějak neohrozí.
5: Máme třeba nařízení povodí Odry, že nesmíme zvedat terén, takže ho zvedat určitě nebudeme. Je to věci těch lidí, co to budou kupovat, ne? Není na těch usedlících. Oni ten barák kupovat nebudou.
2: Aktuálně stavební úřad Ostravy Jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl dvanácté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Policie stále pátrá po 44-leté Kateřině Staňkové, která včera odešla z psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Žena se léčí s pyromanií, má za sebou několik žhářských útoků, hlavně zapalování kontejnerů. Hledaná může podle policie jednat impulzivně, neměla by ale být nebezpečná. Kateřina Staňková měří zhruba 160 cm, je hubená, má modré oči a středně dlouhé rovné blond vlasy. Naposledy na sobě měla černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem a černé tenisky. Jakékoliv informace o ženě volejte na linku 158. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA. Napsal to na sociální síti X. Snímek o zabíjení civilistů v pásmu Gazy si o víkendu na benátském filmovém festivalu vysloužil 25-minutový potlesk. Získal také zvláštní cenu poroty. Ve filmu anonymně vypovídá několik bývalých i současných izraelských vojáků. Podle ministra se režiséři Yuval Abraham a Rachel Sorová snaží poškodit vlast. A v Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bude ve středu s teplotami do 27 stupňů Celsia. Pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů. Podobné počasí vydrží i na konci týdne.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty jsou v Jerevanu, kde ve středu nastoupí k utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Letenští odletěli bez obránců Hufra a Ševínského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře po dvou výhrách vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy. Duel Araratu se Spartou začne ve středu v 18 hodin a 45 minut. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D1 u Prahy a nehoda na trojice na Benešovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh leží pneumatika. 13. kilometr dejte pozor v pravém jízdním pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za tunely u Prackovic už bez omezení. Na kilometru 59,5 po nehodě odstavená auta jsou pryč. Na silnici 3 z Benešova k dálnici D1 do Prahy a Brna, pozor za odbočkou na Mrač. Osobní auto tam srazilo divoké prase, policie hlásila, že na místo vyjeli záchranáři, kolona se v místě nehody netvoří. A v Praze na městském okruhu zavřeli Zlíchovský tunel směr Barandovský most. Omezení potrvá do zítřejšího rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Ano, dobrý večer vám přejeme, 23 hodin 34 minuty a teď Gareth Gates.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti, zbouraná je už řada nevyužitých budov a postupně tak vzniká nová průmyslová zóna. Rozlohu bude mít zhruba 250 hektarů. No a pokud chcete vědět další podrobnosti, tak si na ně počkejte, za chvilku je nabídneme.

0: Ostravská Nová huť se stále zmenšuje. Pokračují tam demolice starých hal a dalších budov, a které už nejsou potřebné. Postupně se tím uvolní zhruba 250 hektarů pozemků pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny. Tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Tak jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
1: Ukazuje generální ředitel Nové huti Hradek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu, potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
1: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy, hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
3: Ale měli to do luxusní.
1: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
4: Objem je 150 kubíků plynu.
1: A výška?
4: A výška 83 metrů.
1: Prozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Vnímáme to jako obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejen zpracovatelů.
1: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

Posloucháte večerní radiožurnál a před námi je poslední téma v bazénu. Na mistrovství Evropy v paraplavání vyhrál nevidomý reprezentant David Kratochvíl. Skoro všechno, ale v kartách na svého trenéra v Turecku ani jednou nevyzrál. Mluvit o tom bude úspěšný 18-letý sportovec, ale průměrný karbaník za chvilku ještě před půlnocí.

0: S 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy se vrátil paraplavec David Kratochvíl, nově 5-násobný evropský šampion. Z Turecka se nevidomému 18-letému reprezentantovi letělo lépe než tam, protože se jako mistr světa a paralympijský šampion cítil cestou z Prahy pod tlakem. I tak to David Kratochvíl zvládl a v neděli na letišti Václava Havla ho vítala i skupinka fanoušků.
1: A příště vás rozdatím tě, Karla. Bylo to jako super, hrali jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té krasně vymázal úplně, no, takže jsem prohrál. Nevadí, příště ho porazím já.
2: Směje se paraplavec David Kratochvíl po dosednutí na letišti v Praze. Kromě karet s trenérem Petrem Týlem prohrál v bazénu na mistrovství Evropy jen jedinkrát při posledním 6. startu v Turecku na stovce znak, kde dohmátl druhý. Do té doby 18-letý paralympijský šampion z Paříže mezi drahami v městě Kočely jen vítězil. Proto přivezl Kratochvíl kromě stříbra ještě 5 zlatých medailí.
1: Povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší jak ta první. Tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
3: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ve vašich silách?
1: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je stovka prsa a to ještě musím pořádně zabrat.
3: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a jednu stříbrnou z mistrovství Evropy?
1: To ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy.
3: Kam ty medaile budete dávat?
1: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od tačky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy, světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém količku, ale mám to nad postelí všecko.
3: Je to ještě kam dávat?
1: No, ještě jo.
3: Jak vy to vlastně máte s těmi medailemi? Můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
1: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná, bronzová. To je jenom na paralympiádě. Ale na té stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho upoznám, že to je stříbrná.
2: Dodává nevidomý plavec David Kratochvíl, který v bazénu v Tachově vyrostl ve světovou hvězdu. Z letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Moskva zatím stejný záměr nepotvrdila. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září.

0: Začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítala.
2: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
3: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
2: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
4: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
2: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Pravidla pro prodej a nakupování kratomů by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
5: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
6: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
5: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
7: Online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
5: Stejné obavy má taky Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná udělat to stejné. O ukončení vzájemných útoků na energetické cíle mezi Ruskem a Ukrajinou informoval na sociálních sítích americký prezident Donald Trump. Moskva ale na jeho oznámení zatím oficiálně nereagovala.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorez, Radiožurnál.
0: Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli leteckou základnu ve městě Chamis Mushaid v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riád v ostřelované oblasti vyhlásil výstrahu před nebezpečím. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
9: Husíové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Novou hlavu státu budou Francouzi vybírat v dubnu. Prezident Emmanuel Macron už kandidovat nemůže.
10: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová při proslovu ve městě Enambomont řekla, že by v případě vítězství chtěla prosadit takzvanou národní prioritu. O sociální byty, příspěvky na bydlení nebo studentské koleje by tak mohli přednostně žádat pouze Francouzi. To by mohlo být v rozporu s francouzskou ústavou a evropským právem. Le Penová chce taky snížit DPH na energie nebo pohonné hmoty a zrušit část nařízení na ochranu klimatu. Její strana Národní sdružení naopak nemá jasný postoj k zákazu nošení šátku na veřejnosti nebo další pomoci Ukrajině. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil aktualizovaný odhad sklizně a jablek má být letos téměř o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
11: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
12: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
11: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
13: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
11: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
14: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, a to už 2 utkání před koncem skupinové fáze. Smečář Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
15: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
0: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin. Ve středu pak nastoupí proti Slovincům. Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. A ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační fotbalový brankář Luděk Mikloško. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal vedle Baníku i za anglický West Ham a Queen's Park Rangers.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení v Cínovecké ulici v Praze a nehoda na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou je v noci zavřený levý jízdní pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba, omezení potrvá do rána. Dálnice bez kolon, teď hlášených nehod. V Praze v Cínovecké ulici na vjezdu do města z Ústí nad Labem stojí nákladní auto. U odbočky na Ďáblice kolem vozidla projedete plynule. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice se střetlo osobní auto se zvěří. Nehodu taky omezený průjezd čekejte na úrovni Kamenného újezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
17: Proč se odkládá spuštění státní digitální platformy zvané e-legislativa z ledna příštího roku až na rok 2030? Proč někteří poslanci prosadili, aby se odklad netýkal takzvané lobbystické stopy? A s jakou hospodářskou strategií přichází opoziční piráti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně České pirátské strany Kateřina Stojanová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Podařilo se vám zajistit zavedení takzvané lobistické stopy, tedy uvádění informace, kdo se podílel na tvorbě konkrétních zákonů. Vlastně znovu zavedení, jestli to říkám správně. Ano. Proč to považujete za tak důležité?
18: Já to považuji za důležité ze tří důvodů. Jsou to pro mě takové tři pilíře. Jednak mám za to, a já jsem to říkala právě i během těch probíhajících rozprav na půdě poslanecké sněmovny, že to je podle mě typ práva na informace pro občany. Ostatně v listině základních práv a svobod je to jedno ze základních práv. A já to považuji za tento typ práva na informace, že by občané měli právo vědět a znát, kdo ovlivnil podobu toho, kterého právního předpisu, který prostě ovlivňuje jejich každodenní život. My víme, že na základě zákona se třeba rozdělují miliardy nebo se činí různé výjimky, tak si myslím, že občané by měli vědět, kdo za tímto konkrétně stojí, protože dobře víme, že ne vždycky jsou to samotní poslanci a poslankyně nebo jiní zákonodárci. Pak je to za mě tím důvodem to, že to podle mě zlepšuje kvalitu vůbec našeho právního řádu a legislativy, protože když víme, kdo ovlivňoval jaký typ zákona, tak pak máme legitimní právo se ptát na základě třeba jaké expertízy, pokud vůbec, kdo další třeba byl opomenut v tom připomínkovém procesu a tím pádem tam nezazněl ten jeho názor a tím pádem ta legislativa o tom může být ochuzena. No a tím třetím důvodem je, že když víme, kdo ovlivňoval nějaký typ zákona a zároveň se k tomu třeba nepřihlásil jako registrovaný lobista, protože s lobistickou stopou ještě úzce souvisí takzvaný registr lobistů, tak pak můžeme daleko lépe třeba potírat střet zájmu, který víme, že je takovou velkou slabinou fungování České republiky.
17: Máte tady důvod se obávat, že některé zákony jsou, jak se říká, šité na míru nějakým zájmovým skupinám?
18: No bezesporu. A ono se to vlastně velice dobře ukázalo už při samotné přípravě té lobistické stopy, ještě vlastně v minulém volebním období poslanecké sněmovny, kdy původně ta šíře té lobistické stopy, nebo respektive jaké všechny informace by měla zachycovat, byly v tom vládním návrhu toho záměru daleko širší. Ten vládní návrh vlastně reagoval na doporučení celé řady odborných mezinárodních organizací, jako je třeba OECD nebo i Evropské komise, která si potrpí opravdu na čistotu protikorupčního prostředí jednotlivých členských států. Nicméně, a já to dneska vyprávím jako takovou možná svého druhu vtipnou příhodu, ale ono na to moc legračního není, ta minimalistická varianta, kterou dnes máme u lobistické stopy, to znamená, že se uvádí pouze identita toho lobbysty, tak ta je vlastně díky poslankyni ODS Evě Dekroa, která ji takto vykostila, a to v uvozovkách vtipné na tom je, že tak učinila pozměňovacím návrhem, v jehož metadatech zůstaly data skupiny PPF, která je právě z jednou velice často zmiňovanou lobistickou organizací, která zasahuje do podoby jednotlivých zákonů. Takže takový metapříběh v metadatech naší lobistické stopy.
17: No, pojďme se říct ještě třeba jiný příklad. Často slýcháme, že nově prosazený stavební zákon jde na ruku developerům, což ale tvůrci zákona a jeho obhájci samozřejmě popírají. Uměla byste dokázat posluchačům, že stavební zákon developerům opravdu nadržuje, nebo ten zákon nadržuje?
18: No tak my jsme stavební zákon probírali třeba na půdě ústavně právního výboru, jehož já jsem členkou, a tam kromě toho, že se těch debat účastnili přímo třeba právní zástupci developerů, tak také vlastně vládní zmocněnkyně pro bydlení, pokud dobře vím, má ve své profesní historii kontakty s různými developerskými organizacemi, to znamená, že zcela zjevně hájila jejich zájmy. A já chci říct, že já nemám vůbec nic proti tomu, aby třeba v tomto konkrétním případě developři vstupovali do debaty o podobě stavebního zákona, protože ostatně jsou to určitě důležité subjekty, které mají velký vliv na podobu stavebního řízení u nás, a myslím si, že vést tu debatu bez nich by byla dokonce chyba. Mm-hmm. Ale to, co já chci, je, aby v případě, že se teda na podobě třeba stavebního zákona podílí, tak aby tam jejich konkrétní jména byla uvedena, aby jsme třeba věděli, kteří z developerů dostali v tomto případě od vlády svůj hlas a kteří ne. A ptali jsme se třeba proč.
17: Systém e-legislativa má zjednodušit a zrychlit vytváření zákonů. Proč chce vláda odsunout jeho platnost až na leden 2030?
18: Protože to je bohužel další z řady neúplně povedených záměrů tohoto státu digitalizovat svoje procesy. Já nejsem expertka na ty jednotlivé technické parametry, ale protože jsem se o to téma zajímala i prostřednictvím interpelací, tak od pana ministra Metnara, protože tím vlastně styčným rezortem je ministerstvo vnitra, vím, že ten systém se navzdory těm letům, po které byl dlouho připravován, stále ještě podílel s některými technickými slabinami. To znamená, ta e-legislativa místo toho, aby byla pozitivním přínosem svým uživatelům, tak by jim často naopak život komplikovala, protože oni by na ní navzdory těmto technickým komplikacím museli už v nějaký čas přejít. A já, i když bych si přála, aby e-legislativa fungovala a aby ji třeba právě jednotlivé úřady mohly využívat, přála bych si, aby fungovala, tak zase dokážu pochopit, že pakliže se ještě stále potýká s některými technickými slabinami, tak nedává smysl tomu třeba úředníky vystavovat. Takže proto i já jsem říkala, že my nejsme a priori proti odkládání nástupu e-legislativy, ale ta lobbystická stopa s ní nějakým způsobem nesouvisela, takže já jsem se chtěla přičinit o to, aby tedy od toho byla oddělena.
17: Tomu rozumím, ale ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO už v únoru zadal analýzu, která už měla být hotová a měl zjistit, v jakém stavu ten projekt je. Pokud vím, tak ten resort ještě nezveřejnil výsledky té analýzy, čili ani vy neznáte přesné výsledky.
18: Neznám, právě proto to bohužel nemůžu komentovat.
17: No a jste si jistá, že tady ten odklad o 3 roky je opravdu nutný?
18: Já mohu...
17: Ptám se, protože Piráti to podpořili.
18: Ano. Já mohu soudit pouze na základě nějakých vlastních subjektivních zkušeností mě nebo mých kolegů s náběhem těchto, řekněme, digitálních projektů. A víme, že těch slabin může být opravdu celá řada, že se na ně vlastně přichází i v nějakých testovacích režimech, kdy vlastně postupně nabíhají, omluvte ten můj anglicismus, jednotlivé featurey právě těchto systémů. Takže věřím, že to nějaký čas může zabrat. Samozřejmě pak ještě nějaký čas zabere právě to testování, v tom sice demo, ale vlastně už ostrém režimu toho, jak by ten systém měl v konečné podobě fungovat, a chápu, že to taky vyžaduje nějaký časový prostor na to, aby se opravdu vychytaly jednotlivé slabiny. Nakonec vlastně, a to taky pamatujeme, nikdy se nevychytá všechno, takže často se pak ještě ty projekty pozastavují a znovu opravují. Jestli jsou 3 roky dostatečná nebo příliš dlouhá doba, to já nedokážu posoudit právě vzhledem k tomu, že neznám analýzu, jaký je rozsah těch současných technických slabin.
17: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s pirátskou poslankyní Kateřinou Stojanovou. Lobbystická stopa je jeden z klíčových institutů regulace lobování. Co všechno má přinést?
18: Ta lobbystická stopa by v první řadě měla ztransparentnit celý ten proces vlastně generování zákonů i jiných právních předpisů, aby občan, občanka, ale i samozřejmě úředníci nebo my jako poslanci a poslankyně, abychom věděli, kdo zasahuje do podoby jednotlivých zákonů, které my přijímáme. Já jsem říkala na začátku našeho rozhovoru ty 3 důležité pilíře, proč já tu lobbystickou stopu prosazuji. Pro mě je nakonec nejdůležitější vlastně i ta určitá disproporce, která nám bohužel vzniká v takovém trendu oligarchizace společnosti a bohužel jednotlivých členských států Evropské unie, kdy vidíme, že politici a političky často poslouchají velké ekonomicky silné subjekty, které mají ten veškerý aparát, finanční sílu i pozornost na to věnovat se podrobně tomu legislativnímu procesu, ale třeba skupina občanů a lhostejno, jestli ji pojmenujeme v tu danou chvíli jako spotřebitele nebo pacienty, tak ti samozřejmě takovou ekonomickou sílu nebo odborný aparát na to, aby sledovali ten legislativní proces od samého začátku a mohli do něj promlouvat a politici a političky byli ochotní je poslouchat, nemají. Takže já si od toho slibuji i nasvícení této disproporce a třeba otevření diskuze nad tím, jestli opravdu nemáme s tímto větší problém, než jsme si teď ochotni přiznat.
17: No, vy jste už řekla, že teď je jedinou povinností politiků uvést výčet lobbystů, kteří se snažili tu kterou normu ovlivnit. Už jste vysvětlila, že podle vás je to nedostatečné, ale co všechno se tedy změní tou lobbystickou stopou?
18: Tou lobbystickou stopou se změní to, že u zákonů, respektive v jejich důvodové zprávě, bude uveden právě seznam lobbystů, kteří se na zákoně podíleli. Zrovna tak to bude i v u odůvodnění pozměňovacích návrhů a zrovna tak i u usnesení u takzvaných výborových pozměňovacích návrhů. Takže vlastně u těchto 3 typů, to jsou různé způsoby, jak může zákon dostat své podoby, bude vždycky označen lobbysta, který se na něm podílel. To, proč já jsem říkala, že ty mezinárodní doporučení byly širší a tak i před tím vykostěním ze strany ODS vypadal ten původní vládní záměr, bylo, že kromě označení lobbysty zde mělo být i označení toho lobovaného, datum, kdy došlo k tomu kontaktu, vyznačení těch změn a nějaký časový rozsah. Ale bohužel, znovu opakuji, pozměňovacím návrhem Evide Kura byl vykoštěn na takovéhle minimum.
17: A kdy to takhle funguje například?
18: V celé řadě členských států OECD se odkazuje na různé vzory. Já teď nemám, to se omlouvám, v hlavě ten konkrétní seznam, ale OECD se na ně odkazuje, zrovna taky Evropská komise právě těmito svými pravidelnými zprávami o stavu právního státu ukazuje na ty pozitivnější příklady členských států Evropské unie, kde to zcela zjevně funguje lépe než v České republice.
17: Ale měli bychom říci, že lobbying není sprosté slovo, že působení vlivových skupin na zákonodárce je běžná praxe. Kdy jejich působení hodnotíte jako škodlivé?
18: Já jsem to říkala i na půdě poslanecké sněmovny, že já lobbying dokonce považuji za užitečný, protože díky lobbyingu my jako poslanci a poslankyně máme šanci dostat se k různým expertním stanoviskům, analýzám, návrhům nebo zkušenostem z praxe, které logicky nemůžeme všechny mít, a patří to podle mě vlastně i ke svému druhu pluralitní demokracie, ve které vlastně mají do modelování veřejných politik mít právo zasahovat různé subjekty, ať už právnické nebo fyzické osoby. Ale to, co mi vadí, je takový ten v uvozovkách privilegovaný lobbying. A to je to právě, o čem jsem taky tady hovořila. To jsou ty silné ekonomické vlivové skupiny, u kterých, pokud právě tento proces skrze lobbystickou stopu nasvítíme, můžeme brzo zjistit, že mají najednou daleko privilegovanější, silnější postavení než třeba daleko menší skupiny nebo jednotlivci. A to by se mi zdálo nespravedlivé. A podle mě ta lobbystická stopa tak může dobře nastavit zrcadlo nám jako zákonodárcům, že možná to jsou opravdu skupiny, které prostě v tom legislativním procesu pomíjíme. No a pak ten právní řád trošku šijeme na míru právě těmto velkým hráčům, což se najednou stává nespravedlivým.
17: Které skupiny v Česku chápete jako lobbystické? Může to být například i agrární komora, hospodářská komora?
18: Určitě, tak to jsou lobbysté, kteří jsou vlastně uvedeni v registru lobbystů, ale zároveň ten proces je trošku složitější. Vlastně ať už jde o agrární hospodářskou komoru nebo třeba z těch stavovských skupin Českou advokátní komoru, tak oni nemusí být uvedeni právě v tom registru lobbystů, pakliže jsou takzvaným mezirezortním připomínkovacím subjektem, což je vlastně subjekt, který nějakým způsobem vede odbor legislativy na úřadu vlády, který vlastně zodpovědný za ten seznam. A ten seznam vlastně otevřeně skrze tento odbor přiznává, že jakmile se cizeluje nějaká dotčená legislativa, tak je právě odeslaná této komoře, pokud to zjednoduším na tento jediný pojem, k tomu, aby tu legislativu nějakým způsobem opřipomínkovala. A pak je to jasné, nasvícené, a nepožadujeme po nich, aby byly zavedeni v registru lobbystů. Ale třeba, pokud si vyberu příklad tu Českou advokátní komoru, to je zrovna stavovská komora, která lobuje i nad rámec tohoto mezirezortního připomínkovacího řízení, no a pak je po nich logické požadovat, aby byly zavedeni i v tom seznamu lobbystů, a tedy aby pak byly součástí té uvedené lobbysty.
17: A co třeba lékařská komora, komora architektů, to jsou lobbysté?
18: Určitě, to je pořád ten samý druh té stavovské komory. Samozřejmě oni zákon jim svěřuje do určité míry nějaký typ výkonu veřejné správy, a to je úplně v pořádku. Čili oni nějakým způsobem samozřejmě hájí veřejný zájem. Ale nejen, protože v konečném důsledku oni hlavně hájí zájmy svých členů, které často nejsou tím veřejným zájmem, tak jak je chápeme, ale třeba ekonomickým zájmem svých členů té České advokátní komory. Já jsem právnička, tak to mám tak nejvíc zvnitřněle. Je to třeba výše advokátního tarifu, což je určitě pouhý individuální ekonomický zájem jednotlivých advokátů. No tak nechť je hájí, to je samozřejmě v pořádku. Konec konců od toho i advokáti mají, ale za mě, znovu se zopakuji, by bylo dobré, abychom o tom měli tu informaci.
17: Vy jako poslankyně připouštíte i vliv lobbystů na sebe samou?
18: No určitě, my jsme v tomhletom, teda je to taková specialita České pirátské strany, byly už léta trošku o krok napřed, protože na webové stránce evidence.pirati.cz dobrovolně zveřejňujeme kontakt s jednotlivými lobbysty. Dělám to tak já, dělají to tak roky i jiné moje poslanecké kolegyně a kolegové, takže tam mají občané už roky právo ještě před vůbec tím, než se začal skloňovat ve veřejném prostoru nějaká lobbystická stopa právo zjistit, s kým se scházíme, za jakým účelem.
17: Jak sama pro sebe rozlišujete nebo vidíte tu hranici mezi pozitivním ovlivňováním a ovlivňováním, které už není ve veřejném zájmu?
18: To si musí, myslím, každý lobovaný v danou chvíli zhodnotit sám. Bez sporu v poslanecké sněmovně jsou mezi námi tací, kteří svůj mandát vykonávají s tím, že nad nimi právě visí ten zájem naplňovat veřejný zájem, a pak jsou tu tací, kteří hold jsou pod vlivem různých partikulárních soukromých biznisových zájmů. Myslím si, že třeba u premiéra této země, který je vlastně pravomocným rozhodnutím soudu, čerpal nelegálně dotace ve svém střetu zájmu, takže to je úplně signifikantní. Já žádný lobbying nepovažuji prvoplánově za negativní, pokud je právě vyvážen spravedlivě i tím, že si ten daný zákonodárce vyslechne zase zájmy té druhé skupiny, no a samozřejmě v nějakém svém testu proporcionality se snaží tyto zájmy co nejlépe vyvážit pro naplnění toho veřejného zájmu. To je natolik individuální v té dané věci, že nedokážu říct konkrétní příklad.
17: Jestliže tedy zůstává zachována povinnost zaznamenávat informace, kdo se na tvorbě právních předpisů podílel, jak budou takové informace dohledatelné a ověřitelné?
18: Jak jsem říkala, bude to vlastně trvalá auditní stopa, která bude součástí těch jednotlivých zákonů, ať už té důvodové zprávy nebo v jejich odůvodnění. A k tomu máme vlastně ještě ten registr lobbystů, kde jsou vlastně nastálo uvedení ti lobbysté, kteří splňují podle zákona o lobování tu danou definici, a my díky té lobbystické stopě si je právě budeme moct spojit. Takže je to vlastně takhle komplexní propojený systém.
17: No a bude případné nedodržení těchto pravidel nějak sankcionováno?
18: Ano, s tím zákon také počítá, je to vlastně typ přestupku a může být za něj uložena pokuta až do výše 300 tisíc korun.
17: Místo předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová, předsedkyně Pirátské mladé vlády, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Na konci prázdnin Piráti představili prezidentu Petru Pavlovi svou hospodářskou strategii, mluvili jste s ním i o dostupném bydlení, pak jste tady strategii zveřejnili 2. září. V čem spočívá Pirátská hospodářská strategie?
18: Když to řeknu úplně jednoduše, tak je to taková naše nabídnutá vize české společnosti, jak bychom chtěli nastartovat ekonomiku v této zemi. A ano, ten vykřičník je zejména u tématu bydlení, protože víme z různých analýz, ať už Ministerstva pro místní rozvoj nebo třeba i soukromých subjektů typu Deloitte, že Česká republika opravdu vévodí té bytové krizi a že třeba ve srovnání i s daleko lidnatějšími metropolemi typu Londýn a Řím, český občan musí vynaložit daleko více ročních platů na to, aby si mohl pořídit vlastní nemovitost, což má pak samozřejmě daleko sáhlé dopady i na, řekněme, jiné parametry akceschopnosti naší ekonomiky, s čímž třeba souvisí nízká porodnost nebo vylidňování regionů nebo perspektivní práce ve velkých městech, kde samozřejmě, když lidé mají potíž získat stabilní bydlení a různě pendlují, tak je pro ně těžké si získat nějakou stabilní práci na jednom místě a tak dále a tak dále. Takže má to celou řadu slabin, a proto my jsme tu hospodářskou strategii orientovali zejména, byť nejen na otázku dostupnosti bydlení.
17: Dobře, ale se ptám na ten recept, jak byste rádi zvýšili dostupnost bydlení.
18: Tak je tam několik mechanismů. My jsme třeba Načali jsme tu otázku stavebního zákona, se snažili vládě nabídnout, ať pracuje s nástrojem takzvaných akceleračních zón, což jsou zóny zrychlené výstavby, protože víme, že Česká republika má právě s výstavbou problém a že ta poptávka daleko převyšuje nabídku. To znamená, byly by to zóny, které by byly daleko méně zatížené tou administrativou, protože otázky výstavby infrastruktury a územního plánování už by byly vyřešeny předem, to znamená, ten developer, investor nebo i obec, která by chtěla v těchto zónách stavit, by nebyla tolik zatížená tím prvotním procesem toho papírování, čili ten proces by se celý zrychlil a tím pádem i zlevnil. Byla to otázka rozpočtového určení daní, kdy vlastně chceme obce motivovat k vlastní výstavbě. Dneska to vlastně funguje tak, že oni moc motivaci nemají, protože když chtějí stavět, tak jednak to významně zatěžuje jejich rozpočet a ještě mají vlastně další výdaje právě s tou infrastrukturou, která v těch obytných zónách musí být. A funguje to tak, že ministerstvo financí vlastně dnes v uvozovkách schramstne všechny ty vybrané daně a pak je rozdíl jednotlivým obcím na základě počtu obyvatel. Tak my navrhujeme, nechcou obce právě motivovány tím, že za každý metr čtvereční bytové plochy, kterou postaví, jim ministerstvo financí dá o 3 až 5 tisíc korun více a krajům 500 korun. To znamená, oni budou takto finančně motivované rozšiřovat svoje obecní bytové fondy, které nakonec mohou sloužit právě těm skupinám, které jsou dneska tou bytovou krizí postiženy vůbec nejcitelněji, což jsou zejména mladé rodiny, to znamená, mohly by stavět startovací byty, nebo samozřejmě třeba byty i pro sociálně slabé skupiny, kterými jsou dneska třeba i samostatně žijící seniori, pakliže nemají vlastní bydlení a ze starobního důchodu je dneska těžké obstát na tom volnotržním bytovém prostředí.
17: A vítáte, že i současná vláda uvažuje o možném zdanění investičních bytů? Pomohlo by to podle vás?
18: Určitě, na druhou stranu my tam zdůrazňujeme potřebu té progrese, protože nemyslím si, že by měl být člověk sankcionován, protože třeba vlastní nemovitost, kterou obývá, a pak nějakou další nemovitost, kterou třeba jednou chce dát svým dětem. Ale pokud někdo drží 3, 4, 5, 6, a teď o tom čísle můžeme diskutovat, nemovitosti, které navíc ještě drží prázdné, a to je třeba otázka zejména zahraničních investorů, kteří zde skupují nemovitosti, opravdu je drží prázdné a čekají, až zase vlastně z jejich cena a oni je mohli prodat o to dráž, čímž tedy posilují tu bytovou krizi, tak pak si myslím, a nemyslím si to jenom já, ale znovu tak renomované ekonomické organizace typu třeba dnes už zrušené Národní ekonomické rady vlády nebo OECD, že by to mělo být daňově zohledněno.
17: Jak na vaše návrhy reagoval prezident, tak je přijal?
18: Já jsem byla velice pozitivně potěšena, nikoliv překvapená, ale potěšena tím, že pro pana prezidenta je otázka bytové krize velkým tématem a že se sám o ní zajímá. On se s námi podělil o to, že ostatně měl zrovna nedávno setkání s odborníky typu třeba pan Martin Lux, což je sociolog, který se dlouhodobě věnuje bytové krizi, že naslouchá jejich názorům a snaží se tu debatu sám otevírat, takže my jsme pro něj nepřišli s ničím novým, do čeho už by sám nebyl ponořen. A vlastně ta naše prosba na něj byla, aby toto téma dal více a více, protože je opravdu potřeba na něj upnout politickou pozornost. Jak jsem říkala, má to celou řadu negativních konotací do výkonnosti naší ekonomiky.
17: Vy jste se, Suzky, účastnila jako předsedkyně takzvané pirátské mladé vlády. Co to znamená?
18: Mladá vláda je platforma, kterou jsem složila z politiků a političek nebo budoucích politiků a političek pirátských mladších 35 let, která vlastně zhmotnila takzvané manifesto, které se nějakým způsobem snaží být amplionem problémů mladé generace, které cítíme, že si téhle republice prožívá, ať už je to ta zmíněná bytová krize, nebo třeba nedostupnost péče o duševní zdraví, nebo obavy z bezpečnostní situace a geopolitických konfliktů, kdy máme za to, že i vzhledem k tomu, že tato země není ochotná dostatečně investovat do své obrany, tak se vlastně oslabuje, nedává příliš těm budoucím generacím perspektivu tomu, aby žili v opravdu bezpečné a stabilní zemi. Nebo je to i otázka investic do školství, což je teď znovu aktuální vzhledem k tomu, jak se cizeluje státní rozpočet, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pana ministra Plagy začíná být velkým otloukánkem, byť já vzdělanou společnost považuji za svobodnou společnost, že vzdělání by nemělo stát na okraji. Takže na základě nebo v rámci této platformy se snažíme tyto problémy zvedat a nabízet na ně i vlastní řešení.
17: Mám poslední otázku a poprosím o krátkou odpověď, protože máme poslední minutu našeho rozhovoru. Vy jste představili taky své návrhy na úpravu pravidel pro střet zájmu politiků. V čem by měly spočívat?
18: Je to několik instrumentů, je to třeba zpřísnění majetkových přiznání politiků nebo i zavedení nezávislého úřadu pro vyšetřování korupce a střetu zájmu, který by nebyl pod vlivem jiných dotčených třeba úřadů ústřední státní správy.
17: To asi bude běh na dlouhou trať, taková opatření. Máte pocit, že s tím uspějete?
18: Já doufám, že ano, nicméně je potřeba říct, že tato vláda nám tento protikorupční a protimafiánský balíček, jak já tomu pracovně říkám, zatím nedovolila zařadit ani na program schůze jednání sněmovny, takže patrně to bude dlouhý běh nejen co do zavádění těchto instrumentů snad jednoho dne, ale proto, aby se ta debata vůbec s touto vládou otevřela.
17: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Kateřinou Stojanovou, poslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
18: Také děkuji vám i posluchačům přeji pěkný den.
17: Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál.
19: Každý den s vámi. Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
20: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
20: 666.
21: Ne,
20: pane doktore.
21: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
22: A 4,5 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Eliška Zábrocká.
0: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informace České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Americká agentura pro ochranu životního prostředí ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami. Přinese to podle ní výrazné snížení nákladů průmyslu. Spojené státy se tak dál odklání od snahy o zastavení znečišťování životního prostředí. Agentura spadá pod federální vládu a v současnosti ji vede republikán Lee Zeldin. A zítra bude kvůli natáčení seriálu Netflix Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem bude taky zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Brauna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu.
3: Sport.
0: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve čtvrtém kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly dostal český brankář poprvé od loňského listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na dálnici D1 před Prahou a uzavírkat v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. Kilometry 18 až 17 už za silničářskou šipkou, dejte pozor, může zasahovat z krajnice do pravého pruhu. Některá auta v místě vybočují vlevo. Dálnice plynule průjezdné v Praze v Cínovecké ulici na vjezdu do města s Ústí nad Labem se objíždí odstavené nákladní auto. Stojí u odbočky na Ďáblice a provoz nezdržuje. Ještě jednou Praha a noční uzavírka na městském okruhu. Počítejte s tím, že údržba zavřela Zlíchovský tunel směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno ráno a dopoledne, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
22: Vítězka ženské čtyřhry US Open Kateřina Siniaková je na pár dní doma, ale už brzo vyrazí směrem na východ. Úspěšnou tenistku čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny. A také o tom promluví v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
19: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Tenistka Kateřina Siniaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Napsala vzkaz do knihy v síni slávy na Štvanici, kde ji také přivítal bývalý úspěšný kapitán Fedcupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála.
1: Tady máš pod nás kytičku a děkuji. Samozřejmě je to další nádherný úspěch, že tady se můžeme potkat. 12.
2: Narážel Petr Pála na 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře i na další rekordy Kateřiny Siniakové, která je teď 200. týden na pozici světové jedničky.
1: A ještě jednou gratuluju, ať se ti povede ještě na konci roku. Bylo by to hrozně krásně, že překonala.
2: Mimochodem, Siniaková je v této statistice druhá za legendární Martinou Navrátilovou, kterou i díky čerstvému triumfu na US Open zřejmě překoná v jiné historické tabulce. Blízko je totiž rekordní počet sezon v pozici světové jedničky na konci roku.
3: Samozřejmě mi hodně pomohlo, že jsme teďka vyhráli US Open.
2: Je ráda Kateřina Siniaková, která teď s odstupem několika dní může říct, jaké to bylo pomoci k vysněnému grandslamovému titulu v New Yorku ve Spojených státech domácí Američance.
3: To je dobrá otázka. Já si myslím, že zpětně, když se na to tak koukám, tak bych to hodně emočně propojila i s tím Wimbledonem. Ten první náš Grand Slam obrečela Taylor a završit to takhle na domácí půdě pro ní je vlastně moc krásný, protože to je něco, co si od malička přála. Takže jsem moc ráda, že jsem jim to dopřála. Když se tak koukám na to, tak si myslím, že moje kariéra osud je asi i trošku pomáhat těm ostatním. Ale jsem za to hrozně moc vděčná, vlastně, že jsme se poznali, že jsme se to takhle užili a že jsem jí mohla splnit ten sen. V závěru to je i můj sen.
2: S Taylor Townsendovou má Kateřina Siniaková všechny čtyři grandslamové tituly, podobně jako to dřív dokázala s Barborou Krejčíkovou. A s Townsendovou se ještě zahraje na turnaj mistryň v listopadu. Mezitím se ale obklopí i českými spoluhráčkami. Uprostřed týdne totiž vyráží do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové.
3: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě to změna a reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším, že se takováhle sestava sešla. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
2: Těší se Kateřina Siniaková do týmu a také na spolupráci s novou kapitánkou Barborou Strýcovou, se kterou ještě jako zráčkou zažila zatím poslední titul ve Fed Cupu. V dnešním poháru Billie Jean Kingové. Z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem, výrobky s konopí nebo alkoholem, schválila to vláda. Izraelský ministr chce zbavit občanství autory dokumentu o izraelské válce v Gaze, který ocenila porota v Benátkách. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový duel s Američany a dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Naznačil taky, kterých prodejen by se to dotklo.
4: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
3: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Návrh je teď v mezirezortním připomínkovém řízení.

0: Není. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu Naza. Snímek o víkendu získal zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády popisují zabíjení civilistů v pásmu Gazy. Izraelská armáda zcela popřela tvrzení z dokumentu, že plánovala a schválila útok v Gaze, při kterém se očekávalo 500 civilních obětí.
1: Zbavení občanství v Izraeli možné je, stává se to ale zřídka. V roce 2022 izraelský nejvyšší soud rozhodl, že stát může odebrat občanství například za špionáž nebo vlastizradu. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: V Los Angeles zhruba za hodinu začne americká televizní akademie udílet ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. Sport. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání Davis Cupu s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední domácí utkání slavné soutěže před 13 lety.
2: Pojďme nežít jenom z historie, já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
3: Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
0: Američané už na rozdíl od českého týmu vyčerpali změny v sestavě. V jejich poslední nominaci zveřejněné Tenisovou federací Spojených států jsou teď Shelton, Tien, Dam, Harrison a Krajicek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u sjezdu na Benešov, další pak na D4 u Příbrami. Na dálnicích teď hned několik odstavených vozidel. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov nákladní auto. Kilometry 18 až 17 stojí za Šipkou a Kužely. Blokuje Krajnici, jsou tam tři pruhy, projíždí se plynule. Jen některá auta v místě vybočují vlevo. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram a Kamík stojí osobní auto s defektem. Kilometr je 46,5, na blikačích na Krajnici a podle kamer na místo přijela odtahovka. Ještě jedno odstavené auto na D2 z Bratislavy do Brna. Je to nákladní auto, stojí před odbočkou k Olympii mezi 4. a 3. kilometrem. Blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude jenom kolem 5. Přes den pak čekáme slunečno, ráno a odpoledne, dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál a Petra Zajíčka.
6: Odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a bezpečně přenést do Vladislavského sálu. Tak včera začala cesta jedněch z nejvýznamnějších symbolů české státnosti na jejich letošní výstavu. Dnes si korunovační klenoty mohou prohlédnout první školáci, pro veřejnost budou přístupné už v sobotu. Více nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Korunovační klenoty jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovické katedrále. Včera odpoledne je ale představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli a od dneška je ve Vladislavském sále uvidí školní třídy. Začíná tak výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země ten den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší státnosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Zájem o doučování roste. Rodiče se snaží zvýšit šanci svých dětí uspět u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.

0: Doučování může výrazně zvýšit šanci žáka na přijetí na vysněnou školu, proto také stoupá poptávka. Nejvíce zájemců mají kurzy českého jazyka, matematiky a také angličtiny. Ceny dlouhodobé výuky se pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si mohou takové výdaje dovolit. Právě těm můžou pomoci různé neziskové organizace, které nabízejí doučování zdarma.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné, popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovali. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi z necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlub na Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: No, I can't take one more step towards you.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Je 1:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Prezident Petr Pavel se sešel s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Na Hradě spolu jednali o zahraničních cestách nebo o kybernetických hrozbách. Po schůzce to řekl premiér Babiš. S prezidentem mluvil i o zákonech, které dostane k podpisu. Jde třeba o novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Podvodná webová stránka Nova Tours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Neužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář, se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současnosti už je stránka mimo provoz. A česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítích. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film.
1: Sport.
7: Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištění postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Brně omezení na dálnici D2 a taky na D1. Na dálnici stálo několik vozidel, zůstalo už jen nákladní auto na D2 z Bratislavy do Brna. Stojí před odbočkou k Olympii mezi 4. a 3. kilometrem, blokuje odstavný pruh. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava u sjezdu na Mikulov v noci opravují vozovku. Mají zavřený levý pruh zhruba mezi kilometry 194 až 195. Kolona se tam netvoří, provoz je slabý. A v Praze skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu. Neprůjezdný byl několik hodin ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
6: Ano, a nabízím další hudební jmeny, jak se říká. Guns N' Roses tady budou, potom také francouzsky budou zpívat Desiree a teď Nickelback.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Tak to byl návrat do 80. v nočním radiožurnálu a velký hit té doby jsme připomněli. Vajáž, vajáž. Tento měsíc, září, patří na radiožurnálu Václavu Havlovi. V tematických seriálech se dozvíte třeba to, co pro něho znamenala architektura nebo jak si představoval budoucnost Pražského hradu. Už za chvilku uslyšíte výběr z autentických rozhovorů i to, jak Václav Havel vnímal odkaz Tomáše Garrigua Masaryka.

0: Radiožurnál i v tomto týdnu připomíná život a dílo Václava Havla. V seriálu Svět podle Havla, to nejlepší z hovorů z lán, nabízíme jeho myšlenky a postoje a 89 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka se zaměříme na to, jak odkaz prvního československého prezidenta vnímal ten poslední.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý pomlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z lán.
4: Mezi inspirativními osobnostmi, o kterých se v hovorech z lán pravidelně mluvilo, nemohl chybět první československý prezident Tomáš Garrigua Masaryk. Václav Havel ho vzpomínal pravidelně. V září 1991 třeba s trpkým přáním, které se nesplnilo.
3: Ano, já mám v dobré paměti ze svého mládí, jak jsme se ve škole učili Seifertovu báseň Tokalné ráno 14. září, to si pamatují mé dítě. Já se chci v Lánech stavit u Masarykova hrobu, budu tam chvíli přemítat a budu doufat tváří v tvář hrobu prezidenta osvoboditele a zakladatele tohoto státu. Budu doufat, že nejsem jeho posledním prezidentem.
4: V březnu 1990 zase Havel připomněl Masarykův odkaz a vyzdvihoval jeho celoživotní důraz na etiku a mravnost.
3: Ten trvalý důraz na mravní původ politiky, na etický základ demokracie, práva, hospodářského rozvoje, kdy Masaryk toto všechno chápal jako instrumenty k čemusi dalšímu, totiž k důstojnému lidskému životu, že tento trvalý důraz vůbec neznamená, že Masaryk byl jakýmsi blouznivcem, snílkem, jakýmsi filozofem, který byl vně nebo nad praktickými otázkami doby. Naopak, práce, konkrétní tvořivá práce, byla podstatou jeho programu. Byl to realistický program, vždyť Masaryk byl v realistické straně. To byl člověk se smyslem pro konkrétní věc, pro konkrétní lidský příběh, pro konkrétní téma, které vždycky vnímal právě na pozadí toho, co obecně znamená, na pozadí i své filozofie. Vzpomeňme třeba jeho boje ve věci rukopisu nebo Hilsneriády nebo podobně. Byl to muž veskrze praktický, důsledný, pracovitý.
4: O dva roky později, v březnu 1995, Havel popsal životní chvíli, kdy se na čas Masarykovu odkazu vzepřel, jenže postupem času musel uznat, jak hluboce se mýlil.
3: Můj vztah k Masarykovi měl takové tři fáze. Vyrůstal jsem v prostředí, které by se dalo nazvat masarykovské. Můj otec se přátelil s Peroutkou, Basem, Rádlem. Nicméně později, když jsem se stal teenagerem, tak přišla taková jakási vzpoura proti Masarykovi. Přišel mi jako takový kazatel, který nerozumí umění. Neměl jsem rád jeho estetické studie nebo názory. Seznámil jsem se s existencialismem, s moderními proudy filozofie a tak trošku jsem měl rezervovaný vztah k Masarykovi. Nicméně později přišla fáze třetí, kdy jsem stále víc se ocital ve veřejném životě a posléze jsem se ocitl až přímo v praktické politice a najednou jsem si začal znovu a znovu uvědomovat, v kolika věcech měl Masaryk pravdu.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z lán. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Více než 100 lidí se podařilo v Indonésii zachránit ze ztroskotané lodi, další se stále pohřešují. Fotbalisté Sparty přiletěli do Arménie, kde nastoupí k úvodnímu zápasu Evropské ligy. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Na Pražském hradě se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavě státu Vít Kolář.
6: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
4: Státníci se ke schůzkám vrací poté, co se jejich vztahy vyostřily červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Předseda vlády pak pozvání odmítal. Poprvé se u jednoho stolu sešli na konci srpna po jednání Bezpečnostní rady státu. 6 mrtvých a 129 pohřešovaných, taková je zatím bilance lodního neštěstí v Jávském moři. Osobní loď s více než 240 lidmi na palubě se tam kvůli špatnému počasí potopila v neděli brzy ráno. Přes 100 lidí se podařilo zachránit, ale naděje na přežití zbývajících se rychle zmenšuje.
7: Z letadel záchranářů je vidět, že loď se po převrácení otočila kýlem vzhůru, ale zatím se drží na hladině. Vedení indonéské národní záchranné služby prohlásilo, že podle svědků se loď naklonila na pravobok poté, co ji zasáhly velmi silné vlny. Na záchranné akci se podílí přes 600 záchranářů, 17 lodí a 5 letadel indonéské armády. Vedení záchranné operace čeká, až se zlepší počasí, aby nasadilo potapěče a podvodní drony, které prozkoumají vnitřek lodi. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Nové brněnské